0: Minule jsme ve čtení na pokračování poprvé otevřeli knihu Garyho Shepherda Andělské stezky. S přítelem Davidem Watersem se vydali na cestu do nepálských hor ke kmeni Khamů, aby jim přinesli dobrou zprávu, evangelium. Cestu ve sněhu jim ukázaly záhadné stopy. Vedli stezkou, po které před nimi ještě nikdo nešel. Nazvali je Andělské stezky. Z knihy Andělské stezky čte Michal Hubáček.
1: Gary Shepherd, Andělské stezky.
2: Kapitola 4. Povolání. Praskalo to tam ve švech. Stáli jsme natlačení rameny na sebe a opírali se o zadní stěnu našeho kostelíka v San Diego v Kalifornii. Kanadský reverend Clarence Schreer měl ten týden řadu mocných poselství. Setkání končilo písní Amazing Grace, kterou jsem měl obzvláště rád. V únoru 1969 jsme se s Barbarou chystali odjet následující měsíc na náš první pětiletý pobyt do Nepálu. Dokončili jsme kurz jazykové přípravy s Wyclefem a strávili téměř 6 měsíců ve výcvikovém táboře v jižním Mexiku. Naše finanční podpora se dávala dohromady a naše ocelové sudy byly připraveny k odeslání. Neměli jsme potuchy, s jakým druhem jazyka nebo kmenem se setkáme, ale věděli jsme, že v tom hinduistickém království, kde byli křesťané často pronásledováni, nás Bůh povede ve správný čas na to správné místo. Jásal jsem z nadšené odezvy davu, kterou vyvolalo tohle mocné kázání. Jen o 4 roky dříve jsem odevzdal svůj život Ježíši Kristu a slova Amazing Grace měla pro mě obrovský význam. Bůh se nade mnou slitoval. Nade mnou, který byl jeho nepřítelem. To mě nikdy nepřestane dojímat. Ta slova jsem zpíval z celého srdce. Nakonec jsme došli k poslední sloce. Ač jsme zde už 10 000 let a záříme jako slunce, máme neméně dnů k opěvování Boží velebnosti, než když jsme poprvé začali zpívat. Právě když jsme chtěli začít, do srdce mi náhle proniknul tichý hlas. To by bylo super, být tady 10 000 let. Ale co ti, kteří ještě evangelium nikdy neslyšeli? Tato píseň byla napsána hrozným hříšníkem, obchodníkem s otroky, Johnem Newtonem. Bylo jistě na místě, aby vyjádřil svůj slib nekonečné radosti. Během té chvíle se ale moje pozornost přesunula do vzdálených míst naší planety, k těm, kteří žili v temnotě a beznadějném strachu. Ne, rozhodl jsem se, nebudu už zpívat tato slova, dokud nepřeložíme nový zákon pro nějaký neznámý kmen. O měsíc později jsem s Barbarou odjel do Nepálu. Lidé byli skvělí a přátelští, ale věděli jsme, že hlásání Ježíše bylo nejen protizákonné, ale taky by nás i naše přátelé za to mohli vykázat ze země. Roku 1976 na nás taky falešná obvinění podali a všichni jsme byli donuceni odejít. Nicméně o 6 měsíců později jsme se s Barbarou vrátili a pokračovali v práci. Během několika následujících let jsme nikdy nepomysleli na to, že se nám překlad nového zákona podaří dokončit. Bylo tu tolik překážek a příliš velká opozice. Rok po roce, kdykoliv se ta píseň zpívala, jsem byl při poslední sloce sticha, se srdcem stále probodnutým myšlenkou na zástupy lidí, kteří ve světě žijí v temnotě a bez naděje. Během prvních 2 let našeho manželství vedl Bůh mě i Barbaru k práci pro Wyclefa. Ale ta chvíle v San Diego mě ujistila a uzavřela všechno, co bylo předtím. Nyní přicházelo povolání k následování s ještě větší jistotou, novou silou a odhodláním. Nikdy to nevzdat. Stáhnout se, to ano. Odpočinout si, ano. Změnit naše plány, samozřejmě. Ale dokud nám Bůh neřekne, že máme skončit, mé srdce bude navždy s těmi, kdo žijí v temnotě. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? Římanům 10.14. O 22 let později byl v Dallasu vydán magarský nový zákon. Během slavnosti u příležitosti jeho vydání jsem znovu zpíval tu poslední sloku. Ale jak léta plynula a byl zde neznámý počet lidí, kteří ještě neslyšeli zprávu o naději, ztrácel jsem radost ze zpěvu těchto slov. Když jsem nesl světlo Božího království do jednoho malého temného koutku země, viděl jsem asi až příliš mnoho utrpení a nespravedlnosti, příliš mnoho nemocí a umírání, příliš strachu a beznaděje.

Kapitola 5. Má duše musí zpívat. Hospodinův hlas burácí nad vodami. Zahřímal Bůh slávy. Hospodin nad mocným vodstvem. Hospodinův hlas křeše plameny ohně. Žalm 29:3-7. S Barbarou jsme v Nepálu byli už rok a posledních 5 měsíců jsme se ve vesnici Yangkhok v oblasti Tanahu učili magarský jazyk. Byl březen 1970. Každou druhou sobotu jsme se vydali na 2hodinovou cestu podél vystupujícího hřebene do bazaru v Bandipuru. Doufali jsme, že v těch obchůdcích narazíme na několik vajíček a možná snad i na nějakou zvadlou starou zeleninu. Když jsme se toho odpoledne podél rozeklaného hřebene vraceli po opuštěné stezce, po naší levici jakoby se hřeben téměř svisle odlomil a místy odhalil obrovské vápencové útesy. Všude bylo slyšet radostný jarní zpěv ptáků a teplý vánek pomalu prostupoval horami a zaplavil nás vůní kvetoucího mahagonového lesa jako silný sladký parfém. Stovky metrů pod námi se valila přes obrovské balvany v řece Marsiandy čistá zelená voda, která pocházela ze sněžných břehů na hranici s Tibetem. A před námi se od východu na západ, kam jen oko dohlédlo, rozprostíralo panorama sněhem pokryté Himálaje. Jak se den vlekl, srazil se 40 kilometrů na sever vlhký horký vzduch pospíchající z Indie s 8000 metry himálajského pohoří. Výsledkem byl bouřkový mrak, který se rychle rozrůstal, neschopen dostat se přes masiv Himálaje. Vzniklá bouřka se zuřivě stočila na jih. Zatímco se rychle pohybovala podél stěny se sněžnými poli, dali divoké větry vzniknout malému cyklónu. Šípy blesků začaly létat temnou vřavou se zrychlujícím se tempem. Po chvíli zahřměly obrovské ohlušující hromy, které se s ozvěnou rozléhaly údolími. Ten výjev byl velkolepý. Nám ale vše připadalo klidné a pokojné. Ze svého úkrytu jsme mohli pozorovat stěhem pokryté hory, řeku, zuřivou bouři a stakato šlehajících blesků. Ten vonavý teplý vánek nás provázel dál, ale ptáci jakoby ve zbožné úctě před svým stvořitelem utichli. Byla to směsice krásy, strach nahánějící síly a pokoje, jaký jsem nikdy předtím nezažil. Hluboce zasažena touto scenérií si naše srdce vybavila píseň, kterou jsme zpívali před nedávnem v našem kostelíku v San Diegu. O Pane a Bože můj, stojím v úžasu nad vším dílem tvých rukou. Vidím hvězdy a slyším burácející hrom, tvá moc se ukazuje všemu vesmíru. Když se procházím lesy a lesními mítinami, slyším, jak ptáci sladce ve větvích zpívají. Když zhlédnu ze vznešeného majestátu hor, slyším tu potok a cítím jemný vánek. A když pomyslím, že Bůh neušetřil svého syna, poslal ho na smrt, tomu sotva mohu uvěřit, že na kříži ochotně nesl mé břímě, krvácel a zemřel, aby odčinil můj hřích. Pak ti má duše musí zpívat, tobě, můj božský spasiteli. Jak jsi úžasný, jak jsi úžasný. Když jsme pozorovali tu ohromnou bouři, cítili jsme se na té hoře tak malí a bezvýznamní. Viděli jsme, jak se pohybuje podél stěny obrovského himálajského pohoří. Byli jsme v tom osamělém lese tak sami a přesto byl Bůh tak blízko. Byli jsme odříznuti od všeho známého a pohodlného, ale určitě jsme nebyli odříznuti od Boha. Nebesa vypravují o Boží slávě. Obloha hovoří o díle jeho rukou. Žalm 19:1. Teď, když jsme žili na druhé straně světa, cítili jsme se velmi izolovaní od rodiny a přátel. V té době jsme byli jedinými Ježíšovými následovníky mezi tisíci lidmi v okolních vesnicích. Také jsme se občas cítili tak malí a ponížení, jako ti nedotknutelní v zemi hinduistů. Roku 1979 měla Kerry, moje druhá žena, také takovou zkušenost.
Jednoho dne byla venku na cestě sama a když se podívala na majestát Himálaje a boží stvoření, bylo to tak dojemné, že spontánně začala ze všech sil zpívat. Jak jsi úžasný!

Kapitola 6. Přistávací dráha. Odkud bychom tak asi peníze navíc vzali? Byli jsme v Nepálu 14 měsíců a náš příjem činil asi $350 měsíčně. Než jsme odjeli, bylo nám přislíbeno našimi přáteli a církvemi pokrytí 80% předpokládaných výdajů. Zkušeností Wyclifa bylo, že jakmile dorazíme do zámoří, příspěvky budou štědřejší. Měli pravdu, tato částka ale pokryla jen naše pravidelné výdaje. Cesta z přistávací dráhy v Palungtar do vesnice Yanghok, kde jsme bydleli, znamenala, že budeme muset překonat řeku Marsiandy v kánojích, které byly vydlabané z jednoho stromu. Pokud měl led zpoždění, což se stávalo často, nestihli bychom se dostat k řece před setměním. Na hinduistickém území jsme si my, křesťané, museli dávat pozor, abychom tím, že vstoupíme k někomu dovnitř, neposkvrnili jejich dům. A proto jsme noci trávili drkotajíce zimou na kdejaké tvrdé a špinavé verandě a snažili se během přerušovaného spánku nabrat trochu sil. Major Nar Bahadur Thapa, který byl vůdcem té oblasti, nás pozval, abychom žili v jeho vesnici. V britské armádě Ghurků byl inženýrem a také osobním strážcem královny Alžběty. Našel na této straně řeky nevyužitý kus země a trval na tom, že tam musíme postavit přistávací dráhu. Vhodná chvíle byla teď, v měsíci květnu. Vesničané čekali na monzunové deště, aby mohli pěstovat rýži, a proto nebyli zaneprázdněni jinou prací. Major Thapa řekl, že by vesničany zaúkoloval a během několika týdnů by odstranili stromy a srovnali nerovný terén. Nicméně jsme neměli jak skontaktovat naše podporovatele a kdo ví, kolik by to stálo. Máme počkat, než budeme mít peníze v hotovosti? Pokud bychom zvolili tuto možnost, šance na vybudování přistávací dráhy by se o rok odložila. Mohli jsme se taky zadlužit a splatit to někdy v budoucnu. Takhle daleko jsme se dostali proto, že jsme šli za hranice naší víry. Měli bychom teď snad přestat? Verš, který jsme si v těch dnech často připomínali, byl: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Filipským 4:19. Každý týden tu byly dvě malé hliníkové bedny, ve kterých byla naše pošta. Jedna přicházela a druhou jsme odesílali královskou leteckou společností v DC-3 z Palungtaru. Řekli jsme majoru Thapovi, aby s prací začal. Pak jsme napsali do Kátmandů a požádali, aby nám příští týden poslali 2000 rupií. Věděli jsme, že z Nepálu naše dopisy půjdou 4 nebo i více týdnů, než dojdou do Spojených států, pokud se ovšem neztratí. Prakticky to znamenalo, že to bude trvat minimálně 2,5 měsíce, než od našich dárců, kteří by na tuto mimořádnou potřebu mohli zareagovat, obdržíme první příspěvek. Práce na přistávací dráze pokračovaly výborně a koncem května bylo hotovo. 4. června 1970 Wayne Eshleman na hrbolaté jednoproudé dráze přistál s Cessnou 206. Musel ale brzdit ze všech sil, aby zastavil, jinak by vletěl do křoví na úpatí příkrého zalesněného hřebene. Řekl nám, že je dráha ucházející, ale aby plnila svůj účel, potřebuje ještě další úpravy. Větší hrboly musí být odstraněny. Pouze s motykami by to stálo spoustu času a taky peněz. Mezitím jsem dorovnal peníze, které jsme utratili, a konečná částka se ustálila na rovných $500. Při našem měsíčním příjmu to byla podstatně velká suma peněz, kterou jsme teď dlužili. Poté, co byly nejhorší hrboly zahlazeny,
se Wayne 20. června vrátil. Přivezl sebou i naši poštu, ve které byl dubnový výpis z našeho účtu u Wyclefa. Ke svým pravidelným darům poslali Harold a Jody Francovi navíc $500. Připočetl jsem, nakolik nás vyšlo odstraňování dalších hrbolů. Bylo to dalších $200. V červenci, když jsme byli znovu v Kátmandu, jsme dostali výpis za měsíc květen. Harold a Jody nám opět poslali peníze navíc. Bylo to přesně $200. Dříve než zavolají, já odpovím. Izajáš 65:24. Harold a Jody neměli ani ponětí o tom, jak zoufale jsme ty peníze navíc potřebovali. Později jsme se dozvěděli, že v dubnu a pak taky v květnu měli nečekaně větší příjem. Pokaždé cítili, že by se s námi o část měli podělit. Tato událost nám dlouhou dobu pomáhala, abychom se netrápili, když přišlo na naše neplánované potřeby a prostě spoléhali na Boha. Samozřejmě jsme si výdaje plánovali a snažili se spořit, ale především jsme našemu nebeskému Otci svěřili svá srdce a mysl. Tato zkušenost nás povzbudila, abychom také my dávali štědře. Často jsme se dozvídali o situacích, kdy se naši přátelé a kolegové ocitli ve finanční krizi nebo měli nenadálé výdaje. Když jsme měli peníze k dispozici, poskytli jsme jim je a někdy šlo i o značnou sumu. Stejně jako se nám dostalo požehnání v podobě nenadálého daru od Harolda a Jody, mohli i jiní být požehnáni nenadálým darem. Jsme přece všichni součástí práce na Božím království, takže investovat do Božího království je vždy dobrý nápad.

Kapitola 7. Sušenka. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Jan 16:24. Náš malý kamarád, plný víry, nikdy nevynechal příležitost, aby se ukázal, když nastal ten správný čas. I když byl příliš tydlivý, aby si o ní řekl, vždycky bylo zřejmé, co má na srdci. A jeho víra nikdy nevyšla na prázdno. Dům, který jsme s rodinou Watersových v Kátmandu sdíleli, byl nahoře i dole úplně stejný. Uprostřed byla chodba, po obou stranách byly dveře do jednotlivých pokojů. Já s Barbarou jsme bydleli dole, zatímco David a Nancy a jejich dva chlapci se zabydleli nahoře. Jediný způsob, jak se mohli dostat ven, bylo sejít dolů, projít naší kuchyní, zahnout do chodby a tudy ke vchodovým dveřím. Psal se rok 1970 a když nám poštou dorazil balíček s čokoládovými peckami, byla z toho vždy velká radost. Barbara s nimi šetřila, ale jednou za pár týdnů vždy upekla sušenky z kousky čokolády. Když se tak stalo, linula se nahoru k Watersovým jejich vůně. Zanedlouho jejich nejstarší syn Stevie převzal rodinnou zodpovědnost, aby navštívil tetu Barbaru, jak jí říkal. Tento tichý čtyřletý chlapeček se nevinně objevil na schodišti a pevně svíral tyčky zábradlí. S přestávkami mezi jednotlivými schody se Stevie pomalu dostal až k nám do kuchyně. Pak se zhluboka nadechl a řekl: co to tady tak krásně voní? No, každý v domě něco cítil a vonilo to krásně. Každý věděl, že to nejsou jen sušenky. Byly to sušenky z kousky čokolády. Barbara pohotově pochopila Stevieho nevyřčený požadavek a podala mu jednu sušenku. Ten se pak beze spěchu vydal zase po schodech nahoru a s velkým potěšením si vychutnával svůj poklad. Když Barbara lila těsto na sušenky na pečící papír, vždycky počítala s jednou nebo dvěma pro Stevieho. Očekávala, že si pro ní přijde, a milovala ten pocit, když mohla splnit tuto touhu jeho srdce. Když se tak stalo, vždycky jsme měli velkou radost z jeho širokého úsměvu a viditelné radosti, kterou mu to přineslo. Bůh v Genesis, knize začátků, jasně píše, že nás učinil k svému obrazu. Pokud nás těší dělat malým dětem radost, jak moc to musí těšit jej. Příliš často se ale naše představa o Bohu nějak zatemní, zmenší a my na to zapomeneme. Když si nezapamatujeme, že našeho Otce těší nechat své děti prožívat požehnání, bude nám zatěžko uvěřit i tomu, že se jeho láskyplná milost obnovuje každého rána. Můžeme pak snadno zapomenout, že jeho největší touhou je dát nám to nejlepší. Pokud se naše touhy plní pomalu a my zapomeneme na jeho plán, často začínáme ztrácet trpělivost. A když se odpovědi na naše modlitby nedostavují podle našeho očekávání, může se naše víra, že má pro nás Bůh něco většího, vytrácet. Pak budeme čelit pokušení, když nevidíme jeho ruku, budeme stále věřit jeho srdci? Stevie ale Barbarino srdce znal a nikdy jsem neviděl, že by z její společnosti odcházel zklamaný.

In memoriam. 18. května 2009 byl můj společník z andělských stezek nečekaně odvolán domů k pánu. David Waters měl 65 let. Já spolu s jinými jej považuji za přítele, jemuž není rovno. Byl to obyčejný člověk s neobyčejnými schopnostmi. Měl všechny předpoklady, aby žil pohodlný život. Místo toho si ale vybral, že bude sedět s chudými domorodci v přístřežcích a chajdách okolo doutnajícího ohně. Jejich problémy a zápasy jej vždy hluboce znepokojovaly a dělal vše, co mohl, aby jim v nich pomohl. David udělal doktorát z lingvistiky na Oregonské univerzitě roku 1998 a později se stal známý jako jeden z předních vědců světa na nepálské jazyky. Po mnoho let učil na ústřední katedře jazyků na Tribhuvenské univerzitě, kde byl pro mnoho nepálských studentů neocenitelným rádcem. David měl nezastupitelnou roli v překladu Nového zákona do jazyka Kham, stejně jako v četných projektech zaměřených na rozvoj vesnice. Nedávno byl také oceněn národem khamských Magarů jako jejich šampion na oficiálním shromáždění v Kátmándu. Mnoho Khamů jej s láskou nazývá dědeček. Velmi mi chybí jeho moudrost, radostný duch a jazykové znalosti.

Pondělní noc se blíží ke třetí hodině a se třetí hodinou začíná Rozmarína, která dá prostor maminkám. O praktickém životě s miminkem, tlacích okolí i o tom, jak najít klid v chaosu rad o kojení a mateřství, budou se třetí hodinou mluvit Klára Literová, laktační poradkyně a trojnásobná maminka Anna Rousová.

Rádio 7 vysílá na DAB. Stačí DAB přijímač za pár 100 korun a můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Mapu pokrytí najdete třeba na našem webu radio7.cz. Těšíme se na setkání v éteru. Rádio 7 s nadějí do každého dne.

0: Krátce po 3. hodině v pondělí 29. června vám příjemný poslech Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Čas do 4. patří repríze pořadu Rozmarína.
1: Rozmarína. Život jsou vztahy.

0: Vítejte v Rozmaríně v pořadu o rodině a vztazích na Rádiu 7. Dnes se budeme věnovat tématu, které provází lidstvo od jakživa, ale kolem kterého paradoxně stále panuje množství polopravd a stresu. Budeme si povídat o kojení, mateřství a o tom, jak v záplavě často protichůdných rad nestratit zdravý rozum a mateřskou intuici. Naším dnešním hostem je laktační poradkyně, maminka tří malých dětí, takže taková akční máma podnikatelka, ale především nadšenec do lidí. A ještě v současné době dokončuje vzdělání pro poporodní duly. Vítám tu Anu Rousovou. Aničko, ahoj.
1: Ahoj, vítám tě taky.
0: Aničko, proč jsi zakotvila právě v pozici laktační poradkyně?
1: Tak z čistě pragmatických důvodů jsem se potřeba něčím živit a prostě nějaké peníze přivydělat. Ale to zní tak jako hrozně, jo. Ale potom jsem hledala něco, co bude dávat fakt smysl. A byl to takový, vlastně to teďka 3 roky, mám takové výročí, kdy jsem si jeden večer prostě psala, co tak jako můžu dělat. To měla ta prostřední dcera rok a my jsme jako neplánovali 3 děti, takže já jsem už jako nějak viděla, že za 2 roky budu potřebovat jako něco dělat a zároveň nějaká dobrá brigáda se vždycky hodí, když máte malé děti a jeden z rodičů je vždycky tak trošku víc s dětma, že jo. No a tak jsem to jako vymyslela, že to je něco, co si myslím, že je potřeba, že ty lidi fakt potřebují, protože jsem měla za sebou 2 6 nedělí, 2x vlastně porod a nějak jsem pochopila, že

0: když si vezmu, co ta profese obnáší, že to je něco, co by mi mohlo jít, protože to dělá každý člověk nezávisle, je potřeba se vzdělávat, vidět hodně informací. Myslím si, že jedna z těch věcí, co já mám problém, že jsem taková trošku rozstřelená, nebo jak to říct, prostě dělám hrozně moc věcí a to, co mě kotví, tak jsou lidi. Takže když mě třeba něco nebaví, ale vím, že to potřebuji dělat pro někoho, tak mě to strašně moc motivuje tu věc jako dodělat. A myslím si, že abych byla téhle společnosti jako platná, tak tohle je něco, co můžu dělat jakoby nejvíc naplnit ten svůj potenciál. A pak se k tomu přidali další věci, co jsem zjistila až pak v praxi, že třeba když je člověk laktační poradkyně, že je dobré se umět orientovat v mapách a tak, nebo umět komunikovat, být pohotový, protože to kojení je akutní, takže když těm, že nám jsem schopna odpovědět hnedka, nevadí mi to, tak má to spoustu takových benefitů a myslím si, že pan Bůh mi to tak nějak ukázal, protože prostě to dává smysl. Mm-hmm. Mám ten pocit, že to je to, co fakt mám dělat, ten můj úděl, nebo povolání, prostě povolání.
1: A jenom na upřesnění, máš dvě nebo tři děti?
0: No, mám tři děti a jak jsem byla v tom kurzu laktačního poradenství, tak se nám povedl ten třetí právě, nevím, čím to bylo, asi jak jsem tam byla s jinýma ženama a cítila jsem se tam dobře a nevím, čím to bylo, nebyl plánovaný a tak jsem potom začala dělat laktační poradkyni s bříškem.
1: Mm-hmm. Takže nejmladší mu je nyní?
0: Dva roky mu budou.
1: Jo, dobře. Takže ty sama jsi rodila v české porodnici třikrát?
0: No, já jsem rodila v porodnici jenom jednou a dvakrát jsem rodila doma, takže aha, ještě to mám takhle zajímavé, ale můj plán byl vždycky rodit v porodnici, až u toho třetího jsme potom to nějak jako by plánovali, takže tenhle příběh je takový ještě jako zajímavý, ale do toho bych úplně nerada zabrušovala, protože já mám pocit, že každý by měl rodit tam, kde se cítí dobře a bezpečně a u toho prvního syna jsme, právě to byl covid, tam prostě se zavíraly porodnice a bylo to celé takové jako divné, my jsme potom sami nevěděli, co máme dělat a já jsem pak zjistila, že rodím strašně rychle, takže to člověk úplně nenaplánuje prostě. A vlastně ty porody mě nikdy moc netáhly, nebo samozřejmě je to nějaký moment, pro mě to bylo jako důležité, ale úplně to není moje téma, v tom smyslu, že jak ta žena jako trpí, i když se rodí nový život, tak mi to není příjemné u toho být, v tom smyslu jako, že to utrpení druhých lidí mi hrozně nepříjemné, takže v tomhle ohledu tam ten svůj jakoby úděl úplně nevnímám, ale to, co se děje potom, tak to mě vždycky zajímalo.
1: A k tomu je ten obor laktační poradkyně a poporodní dula. Mm-hmm. Můžeš vysvětlit rozdíl mezi těmito dvěma profesemi?
0: Oni se hodně překrývají, protože hodně po porodu ty ženy prostě to kojení řeší. Takže já jsem si dělala nějakou statistiku a v 6 nedělí za rok 2025 jsem měla 60% všech klientek. Jakože, co prostě jsem obsluhovala ty jednotlivé problémy s kojením těch žen, tak prostě jsou problémy, které jsou v 6 nedělí. Kdy to prostě začíná všechno, kdy se to nějak jako ladí, ta žena na to dítě na tu ženu. Uh-huh. A jinak samozřejmě řeším kojení, že kojit se dá roky, takže to je jakoby neomezené v tomhle ohledu, jakože tam můžou být i větší děti. Ale no, je tam to laktační poradenství je taková urgentní část toho řekněme, poporodní duly té práce. A jinak poporodní dula, tam vnímám spíš tu kontinuitu.
1: Jako, takové provázení.
0: Je to provázení, že se vidíme i před porodem, i po porodu. Dokonce se mi stalo párkrát, že jsem jako vlastně to dělala, když jsem to ještě neznala, tu profesi té poporodní duly, protože ta žena chtěla přípravu na kojení, pak jsme řešili další věci po porodu a ptala se i na věci, co jí zajímaly, manipulace s dítětem, jestli dělá tenhle zvuk, jestli je to v pohodě a další nejistoty, které tam třeba vznikají.
1: Aha. Když se podíváme na náš zdravotnický systém, s jakým největším přežitkem nebo nějakým mýtem se u maminek čerstvě po porodu setkáváš?
0: No, to je taková bezedná studnice. Pořád mě vždycky něco překvapí. Ale takový evergreen je, že první tři dny ženy nemají mléko po porodu, což není pravda. Mám pocit, že nám někdy těm laktačním poradkyním nehraje do karet úplně to, že něco nějak vypadá. A pak samozřejmě se to dá nějak interpretovat, že třeba když dítě pláče, tak se dá říct, že má hlad. Že? Ale děti nepláčou jenom, protože mají hlad. A pak, když se to spojí s těma ostatníma mýty, jako třeba, že to mléko tam jako není, tak ta žena může být v obrovské nejistotě a pak sahne prostě po lahvičce, po dokrmu, i když by stačilo jenom jí povzbudit a ukázat prakticky, jak to dělat, jak tomu miminku dodat to mléko, typicky prostě dát to miminko na to prso, tak aby měl hluboce zabořenou bradu, aby mělo hodně prsa v puse, stlačit to prso a nechat ho vypít každou tu kapku. Protože po porodu je tam to, někdy mu říkáme kolostrum, ale to extrémně výživné mléko a tam každá kapka má obrovský potenciál jakoby nasytit to dítě tak, jak potřebuje. Když se dává často na to prso, tak ta kapka pak dělá to, že další den je těch kapek hrozně moc a další den ještě víc. A vlastně čím víc se kojí takhle na začátku, tak tím víc toho mléka je. A když řekneme někomu, že tam to mléko není, tím mu pak řekneme, že není úplně dobré, aby ho měl u sebe to miminko, tak ta kombinace a ještě potom, že ho miminka druhý den po porodu jsou někdy takové jako hodně uplakané, že z toho porodu se tak jako vzpamatují, tak se řekne, že žena teda nemá mléko a pak už to jede často.
1: Takže má ten porod, to hned vyvolá.
0: Přesně tak. Jakmile se odloučí placenta, tak klesne progesteron, který progesteron je vlastně takový hormon, který hodně produkuje placenta. A jakmile se odloučí od té dělohy, tak přestane blokovat prolaktin. Jinak ten prolaktin je tam furt nachystaný, takže i když žena poradí brzo, tak ona, jakmile se odloučí placenta, tak prostě začne to fungovat. Ono se to mléko tvoří už od 16. týdne těhotenství. Mm-hmm. Takže žena už je připravená mít.
1: Takže i když je císařský řez,
0: přesně tak,
1: tak se musí odloučit placenta. To znamená, že vzniká mléko hned.
0: Jo. A to, co u porodu císařským řezem je problém, tak je separace, kdy tam právě není prostor pro ten kontakt, pro to vyprázdnění těch prusů, pro to samopřisátí. Někdy se dá prostě ta plenta takhle nad ty bradavky, takže tam ani není možnost, aby se to miminko přisálo.
1: Uh-huh. Maminky jsou na jipce?
0: Přesně tak. Ještě potom u těch medikovaných porodů, a to se pak můžeme bavit o tom, jako co způsobuje ty problémy, ale
1: dobře.
0: Jo, třeba léky, co to miminko má v sobě, tak může způsobovat, že není takové bdělé.
1: Uhum.
0: Ale ať se vrátíme k těm mýtům, jo? Tak třeba, že jsou blbé bradavky, nebo že jsou blbé prsa, malé prsa, velké prsa, to se ženám furt říká, jo, teďka, jakože z těchhle prsou nebudete kojit, to té ženě tak strašně, jakoby pošramotí to sebevědomí, že oni často potom mají pocit, že to jako nemá cenu. Jo, nebo že je s nima něco špatně, že to dítě vlastně ani moc nemají držet, protože se mu může něco stát a to potom, jo, to potom dělá největší ten problém, když ta žena si nevěří a má pocit, že to jako nezvládne.
1: Mm-hmm. Takže tohle z toho, ještě něco mléko, bradavky?
0: No, někdy se teďka se s tím hodně setkávám, já jsem v hodně skupinách na Facebooku, tak to tam hodně vnímám, že když se hodně kojí, že pak dítí z toho bolí bříško. To je taky mýtus. Bolení bříška obecně, málo kdy je bolení bříška. Ne, že by děti nebolelo bříško. Ale hodně často je to nedostatek kontaktu a dysregulace, protože děti potřebují být u maminky. A samozřejmě, když ta žena je fakt na to sama, tak je to extrémně, může to být extrémně zahlcující v tom smyslu, že to miminko fakt nikdy nemůže dát dolů. Pak si můžeme pomoct různýma šátkama, to miminko může být u tatínka. Ale to dítě potřebuje, z břicha je zvyklé být furt v kontaktu, dotýkat se někoho. Takže to dítě je zvyklé být u maminky a když není u maminky, tak dost často pláče, není spokojené, nechce být samo někde v postýlce. A to ty žlizny ještě. Potom samozřejmě, aha, takže má zase hlad, takže pije vůbec a tohle. To, že bolí břiško nebo dávají se různé kapičky, to často vyřeší to, že se to miminko dá do kontaktu kůže na kůži, uspává se včas, dává se včas na prso, nebo to, že třeba nemůže usnout na prsu, že to je nějaký špatný návyk. Naopak, to je vlastně to nejvíc usnadňuje všechno, protože nemusím to dítě uspávat. Zároveň se uklidní, nají, uspí a pak ho prostě mám u sebe, můžu si vedle něj lehnout a taky odpočívat. Aha. A to je to, co ty ženy často nemůžou dělat. Nemůžou odpočívat, nemůžou spát, protože to prostředí není připravené na tohle.
1: Děkujeme. V Rozmaríně na Rádiu 7 si povídáme s laktační poradkyní Anou Rousovou. Po písničce se podíváme na další praktickou stránku života s miminkem.
2: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: Na Radiu 7 v pořadu Rozmarína mým hostem je laktační poradkyně Anna Rousová. Bavíme se o mateřství bez mýtů, o kojení i o tom, jak si nenechat zkazit ty společné chvíle s miminkem. Aničko, proč kojit?
1: To je dobrá otázka. Já si myslím, že to je velmi důležité pro každé dítě, aby bylo kojené. A ono to vytváří totiž spoustu důležitých věcí do budoucna pro to dítě. Mikrobiom to ovlivňuje. Ovlivňuje to vývoj čelisti, postavení zubů, ovlivňuje to imunitu. Děti, které jsou kojené, tak mají menší pravděpodobnosti astmatu, menší pravděpodobnost, že budou mít obezitu. Takže co se týče zdraví, tak tam ty výzkumy jsou dlouhodobě jednoznačné a není vlastně o čem pochybovat, že to kojení je pro děti to nejlepší. A pro ženy je taky velmi důležité, protože kojení snižuje pravděpodobnost rakoviny prsu. Čím déle žena kojí, tím menší je ta pravděpodobnost, že tu rakovinu bude mít. Je tam i korelace s rakovinou endometria, osteoporóza. Tam je velmi komplexní švédská studie, kdy oni ženy studovali ženy, které kojily 16 měsíců a víc. A oni je vlastně sledovali hrozně dlouho. A oni zjistili, že když měli menopauzu, perimenopauzu, takže měli o několik milimetrů tlustější stehní kost díky tomu kojení. Protože kojení dělá takovou zajímavou věc, to se někdy říká taky mýtus, že žena, která kojí, takže jí vypadají zuby a vlasy a že jí bude mít slabé kosti, ale ono samozřejmě, když ta žena nemá dostatečnou výživu, tak to tělo takhle funguje, že potřebuje mít ty hladiny v krvi, jo, ale ono je to tak, že my tady nejsme jako rozvojová země, my máme dostatek potravy a to tělo právě dělá to, a to jiný dospělý člověk nemůže dělat, že vrací do těch kostí zpátky ten vápník a fosfor. Jo? To jinak mají děti a kojící ženy, že oni dokážou vlastně, když ukončí kojení, tak se to ještě zvětší tady ten efekt a to tělo zpátky doplní právě ten vápník a fosfor. Tím pádem i prevence osteoporózy je kojení.
0: Uhum. Pojďme se vrátit teď k tomu, co jsme nakousli už před písničkou, na mléko, kloboučky a pláč miminka. Ty jsi říkala, že jsou důležité 3 dny po porodu nebo 3 dny v nemocnici. Jaké máš fáze, jak to dělíš?
1: No, jako je to dost specifické, ta péče bezprostředně po porodu. Teď už občas přijdu i k ženám přímo do porodnice, můžu, ale většinou jim tam, zvlášť tady v Brně, mi přijde, že ta péče je docela dobrá, když tam nejsou nějaké speciální případy, a pak řešíme věci většinou doma. Ale po tom porodu bývá klasické, když třeba to miminko se neúplně spolehlivě přisává. Je tam třeba nějaký důraz na to, že to miminko má být někde jinde a ty ženě se ty prsa nedostatečně vyprazňují, protože si právě řekne třeba, že to mléko naběhne až 3. den. Ono ve skutečnosti fakt je takové jako tekutější a teče ho víc ten 3. den, ale tam je potřeba, aby ty první 3 dny právě se každá kapka dostala ven, a pak se může stát, že se nalejou bolestivě 3., 4., 5. den, že se těch prsou žena nemůže ani dotknout. Tak to je taková specifická situace, kdy to prso spíš chladíme, dají se dát na to prso zelné listy a pomáháme ženě dát to miminko na prso tak, aby to vypilo. To, co tam často je třeba i otok, protože žena má třeba nějaké léky během porodu, takže hodně tekutin a to miminko je těžké třeba přisát. Tak se používá taková květinková masáž, kdy zatlačíme 6 prsty kolem bradavky a trošku ten otok stáhneme dovnitř do toho prsa, aby to bylo měkčí a miminko se mohlo přisát a tím pádem to třeba ani nebolelo tu ženu. A pak samozřejmě řešíme třeba bolestivé přisátí, kdy hnedka po porodu tu ženu bolí, a to je důležité řešit na začátku, to bych chtěla zdůraznit. Kojení by nemělo bolet, ale ne jako, že to je něčí vina, ale že je to potřeba řešit, jo? Že někdy se řekne, že se bradavky musí zvyknout. To je taky mýtus. Samozřejmě, když to potom naběhne a 3. den to teče jakoby rychlejc, tak to ženy zpravidla přestane bolet, protože když dobře teče mléko, tak to přikryje třeba ne úplně ideální přisátí, ale je dobré zlepšit přisátí skoro vždycky, protože to miminko pak vypije víc, tu ženu to bolí míň a obecně to vlastně zlepšuje celé to kojení a potenciál, aby pokračovala dál bez problémů.
0: Jak pozná, že je dobře přisáté miminko?
1: Je dobré, když si miminko dám k sobě, tak aby bylo prdýlku hodně blízko mě. Když kojím z levého prsa, tak si ho dám na předloktí, na pravou ruku, jeho hlavičku mám v dlani a snažím se miminko přisát k prsu. Hodně bolesti vzniká, protože si miminko někam položím a pak mu dávám prso do pusy. Ženy třeba, která mají obdržené větším poprsím, tak mají tendenci to prso dávat právě miminko do pusy, ale to může způsobit hodně bolesti. Dívám se, kde to prso je, kde končí, a tam to miminko jakoby přisaju. a přisouvám ho celé. Někdy máme tendenci tu hlavičku tak jako zabořit do toho prsa, ale my chceme, aby mělo mírně zakloněnou hlavičku.
0: Takže ho i natočíš takhle?
1: Trošku ho natočím takhle nahoru, abych mu viděla obě dvě očička a měřím mu vlastně bradavku na horní red. A tím si můžu i trošku pomoct, že ho polechtám po tom horním rtu a ona otevře pusinku. Jakmile je velká pusinka, tak ho celé přisunu v tu chvíli do prsa a tak bude mít toho prsa co nejvíc v puse.
0: Mm-hmm.
1: Říkáme tomu asymetrické přisátí, kdy vlastně brada zabořená, nos je volný a víc toho dvorce je v puse ze spodu. Nahoře vidíme dvorec a dole ne. Ale na to je lepší fotky, videa, to se takhle těžko popisuje.
0: A to se najde na internetu, že?
1: Přesně
0: asymetrické
1: tak.
0: Přisátí.
1: Asymetrické přisátí. Někdy se doporučuje symetrické, ale ta bradavka potom je uprostřed a ne na horním patře a to může způsobovat bolest právě.
0: Uhum. Pojďme se zastavit ještě o pravidelnosti kojení po nějakém intervalu.
1: To je někdy dobrá, jako taková otázka třeba u spavých dětí. Někdy ty děti jsou třeba z toho porodu hodně vyčerpané, je tam třeba hodně separace a oni potom jakoby se přestanou hlásit o kojení. To první lék na všechno je kontakt kůže na kůži. Narodili jsme se nazí a ty děti nepředpokládají žádné oblečení. Oni nechápou, že když jsou o metr vedle maminky, že tam je. Oni potřebují být fakt, oni všechno řeší přes smysly, přes dotek, přes čich. Děti, co se narodí, mají lepší čich než psi, že oni prostě cítí tu bradavku, dokážou tam těmi reflexy se doplazit přisáce. Takže to miminko, když je u vás, tak ho tím regulujete, stimulujete, zlepšujete mu kožní mikrobiom, má tam to mléko, ta hruď se úplně tak rozžhaví a ty ženy mají o stupeň výš teplotu na hrudníku než průměrný člověk. Takže žena je vlastně vyhřívací podložka, která to dítě stimuluje, aby se mu stabilizovala hladina krevního cukru, aby se mu stabilizoval dech, aby se mu stabilizovala teplota. Děti, které nejsou v kontaktu, tak bohužel nemají tak stabilní dech, tep. A obecně je to pro ně prostě jako stres nebýt u maminky. Takže to je vlastně pro ně takový předpoklad. A když je to dítě u vás nebo u někoho dospělého, tak se pak chová instinktivně a samo si řekne, začne otáčet hlavičku, vyplazovat jazyk. Pláče až takový jako poslední signál. A nechceme úplně nechat miminka plakat, samozřejmě, ale není to výčitka, ten pláč je důležitý, je to signál. A když miminko pláče moc dlouho, tak je to extrémně stresující pro ty ženy a může to způsobit to, že fakt je to úplně hodí do takových, může to úplně tu ženu vystresovat extrémně moc. Takže když to miminko má u sebe, tak méně pláče. Víc se kojí, tu ženu to pozitivní zpětná vazba motivuje, tak to chování opakovat. Ta žena, když porodí, tak se vlastně otevře nějaké takové okno, kdy ona se naučí ty věci. Je to těžké, ale je to vlastně taková jako iniciace, no jak to říct. A i když rodí víckrát, tak je to prostě nějaké takové to první seznámení s tím dítětem. Každé dítě se chová jakoby trošku jinak, i když mají nějaké ty instinkty, takže každé dítě se chová trošku, jakože se říká různě, některé děti pijou každou hodinu a půl, některé si dají po dvou, třech hoďkách. Ty tři hodiny jsou takové, že se někdy říká, že po třech hodinách by se měl klid, ale spíš jako, když je tam ta separace a tak, tak se to takhle hlídá, ale když to dítě máte u sebe, tak to vůbec hlídat nemusíte. Vůbec.
0: A jak to poznám, jestli si říká o jídlo nebo o něco jiného?
1: Vyplazuje jazyček, ono tak jako hledá, otáčí hlavičku zprava doleva, klove, oni tak jako klovou tu hlavičkou, někdy pak zapláčou.
0: Takže interval se neřeší?
1: Ne, to miminko si to řídí samo. Nechat kojení řídit miminkem, to je vlastně asi taková jako hodně dobrá rada. Samozřejmě, když potom to bolí, tak tam je to doporučení trošku jiné. Samozřejmě hned si zavolat poradkyni, když to bolí. Zkusit vyladit polohu přisátí, případně mrknout do pusinky, jestli není jazyček přirostlý ke spodku, tam se říká uzdička. A potom prostě nenechat to miminko třeba dudlat na tom prsu, když to prso zraňuje. Ale jinak to dudlání právě máme rádi hodně. To miminko tam může spát, může tam odpočívat.
0: Teď jsem se chtěla zeptat, nejsou miminka, která by tam byla nejradši neustále 24/7?
1: Je to tak, no. Jsou takový přísavníci.
0: A co s tím?
1: No, to je otázka potom, jak to která žena má. Já hodně vnímám teďka, jak jsem v tom kurzu poporodních důl, že ne každá žena má prostě stejnou výchozí pozici. A pro některé ženy je hodně těžké a to šestý neděli je třeba o tom, že si jakoby zvědomují to, že to miminko u nich chce být pořád a že pro ně je to jako těžké. Tam někdy jako je práce na díl a může hodně pomoct třeba ten partner, který si to miminko dá do kontaktu kůži on a může si ho dát rovnou do šátku a může ho nosit a ta žena může odpočívat. Nošení obecně, jak má ta žena velkou ránu v těle po té placentě, tak mi to nepřijde úplně dobré, aby to miminko měla v šátku hnedka, jako když chce. Na druhou stranu, když by ho stejně nosila takhle v rukou, tak ten šátek je o něco lepší, že ho má jakoby dobře jen kvůli svým zádům a samozřejmě bych si asi zavázala bříško šátkem, abych trošku podepřela tu břišní stěnu. Ale Je to jako náročné mít to dítě furt u sebe, zvlášť, když to člověk nečeká. Takže proto je možná dobré mít i ty očekávání naladěné nějak jako realisticky, že to miminko vlastně bylo připojené na pupeční šňuru a mělo přísun živin 24/7, mělo neustále konstantní teplotu, všechno bylo, houpalo se to tam pořád, ty děti vlastně jsou zvyklé na ten pohyb, takže gymnastický míč ty ženy často používají, protože to připomíná těm dětem ten pohyb z toho bříška. A obecně prostě některé fakt chtějí být přisuslé pořád, tak to pak řešíme prakticky, jak to udělat, aby se dalo zvládnout, že?
0: Mm-hmm. Můžeš změnit čísla, která máš o ženách, kterým se daří kojit a kterým to nejde?
1: No, tady je dobré zmínit, že v Česku nemáme žádné jednotné vzdělávání zdravotníků ohledně kojení, nejsou žádné guidelines. A tím vlastně bych chtěla vysvětlit to, proč, že to není jako žádný zlý úmysl nikoho, že ta podpora v těch porodnicích třeba ještě je taková furt, jaká je. A nechci vůbec nějak, já nevím, jak to říct, jakože někdy mám pocit, že tam je hodně naštvání a zlosti a mě to jako mrzí kvůli těm dětem, ale to prostě fakt je to, jak to je. A hlavně tady v Brně mám pocit, že se to fakt hodně posouvá dobrým směrem. A nicméně v nějakých statistikách je krmeno 3 dny po porodu 75% dětí při odchodu z porodnice. V 6 týdnech je to, já nevím teďka přesně, jo, ale je to nějaká polovina, ale potom to dramaticky klesá a v půl roce, jinak do půl roku by se mělo výlučně kojit, to je doporučení VHO, to znamená, že to dítě by nemělo mít nic jiného než mateřské mléko a v půl roce se kojí nějakých 30-40% dětí. A když bychom brali jenom ty, co nikdy neměli umělé mléko, tak těch je nějakých 16-17%. Jako je to strašně málo.
0: Vy ve vaší organizaci taky máte zpětnou vazbu, že?
1: Mm-hmm. Jo, to bych možná taková výzva, jestli nás poslouchají nějaké ženy, co už mají za sebou porod a hlavně péči na 6 nedělí, tak máme takový dotazník, který je standardizovaný a ptá se právě na to, jakým způsobem probíhala ta podpora kojení na oddělení 6 nedělí. Takže tam můžete vyplnit svoji zkušenost, je tam i taková možnost podělit se o osobní zpětnou vazbu a můžete se na to i podívat, když třeba plánujete někde rodit, tak si můžete podívat, co tam ty ženy v reálném čase teďka zažívají, jako na co se vlastně připravit. No a z toho vychází, že snad 60% žen ty první 3 dny v porodnici dostane umělé mléko, jako dokrm. V Česku se používá takový termín plné kojení, kdy když se podá jednorázově nebo dvakrát umělé mléko, tak se to vlastně jako schová do toho pojmu, že jako to dítě je kojené. Jinak my používáme pojem výlučné kojení, kdy opravdu buď to dítě dostalo do krmu dárcovským mateřským mlékem, anebo je fakt jenom na tom prsu u té maminky.
0: Mm-hmm. Můžeme ještě zmínit vpáčené bradavky, jak to řešit, nebo podobně problémy?
1: Jo, no, jedna taková kategorie je, to jsou nepřisávající se děti. A tam je pak otázka, proč se nepřisávají. Existuje něco jako imprinting, kdy ti děti vlastně to, co zažijí jako první, tak je pro ně nějaká norma. A když třeba po porodu nemůžou zažít samopřisátí a pak jako první dostanou stříkačku s maličkem v puse, tak se učí právě přisávat se tady těma mimickýma svalama, takovým tím, já nevím, jak to říct, jako když sajete z brčka třeba.
0: Ano.
1: A tím pádem potom můžou mít obtíže se přisát na prso. Některé to zvládnou s lehkostí a jsou děti, které i když, to má můj první syn, i když všechno jako je úplně krásně zalité sluncem, je tam samopřisátí bonding, tak to dítě vlastně neví, co s tím prsem dělat. To se může stát u 5% dětí a tam potom je potřeba to dítě krmit kalíškem. Tam je jakoby to, že to dítě první 3 dny opravdu potřebuje přijímat mléko. To je takový mýtus, že má dítě zásoby z bříška, nemá žádné zásoby z bříška, to, že to jako zvládne ty 3 dny nejíst, je to jako výhoda, že to zvládne, ale to nechcem. Takže my potřebujeme, aby to dítě i ty první 3 dny pilo. A když se nepřisáje, tak potřebujeme odstříkat těch pár kapek. Ze začátku jsou to fakt mililitry, 1, 2, 3, 4, 5, něco takového malinkého a dát mu to kalíškem, pořádně ho najíst, aby mělo sílu a pak ho se zkoušet přisát na to prso. Dělá se to tak, že se láká cévkou, že mu tam uděláme, že to teče, nebo ty ženy po porodu, že si dokážou třeba vymáčknou z prsa, tak prostě lákáme. To jsou různé takové techniky, ale nepřisávající se děti je obecně jako jedno z ten scénář, který je takový nejnáročnější pro ženy po porodu, zvlášť když ten porod je třeba náročný, protože vlastně musí furt řešit, jak to dítě nakrmit, aby měl dostatečnou výživu, jak udržet tvorbu. Bojují tam na strašně moc frontách, jo, že musí odsávat prsa, furt zkoušet kojit a když to neskusí, tak krmit to dítě alternativně kalíškem.
0: Ne, injekční stříkačka, kloboučky?
1: Mm-mm. Taky ne.
0: Taky ne.
1: To protože ten klobouček zase dělá to, že dáváme dítěti něco do pusy. Kojení je totiž aktivní proces. To dítě to musí umět, to je dovednost. Zatímco, když mu něco dáme do pusy a z toho mu to teče, tak ono to jako polkne, ale nemusí vlastně proto, jak to říct, je to prostě používá mimické svaly, vlastně je to o něco náročnější aktivita, než kojit se tady těma velkýma svalama na tvářích. To dítě má vyloženě povolenou pusu do široko otevřenou a vyplazený jazyk. Jo, když si představíte dítě, které pije z brčka, tak ono dělá prostě takovou, nebo se savičky dělá takovou menší pusinku a používá mimické svaly. Takže to je takové velké nepochopení nepřisávajících se dětí a těch jako kloboučkových poradenství mám hodně. Protože je to taková, někdy se i těm, že nám ani nedovolí to zkusit, když mají třeba tu vpáčenou bradavku, že prostě mají blbou bradavku, tak tady mají jako klobouček, protože tam je, to vlastně ani není o tom, že my jako nevíme ty věci, my třeba nevěříme tomu, že to půjde, že ani nemáme, že někdy nemají ani příležitost zkusit to miminko přisát, bohužel.
0: Takže ty máš zkušenost, že se vpáčenou bradavkou to jde?
1: Jo, já mám i video. Kdybyste někdo měli vpáčenou bradavku, jste těhotné a měli pochybnosti, tak já vám to video můžu poslat, ať jste si jisté, že to není problém. Protože ona ta bradavka jako evolučně, nebo nevím, jak to jako nechci tady, nevím, jak to máte, ale prostě co se týče vývoje, tak ona je jenom proto, aby dávala mléko. Jinak se dítě přisává na dvorec. Mm-hmm. A někdy s těma vpáčenýma bradavkama je tam ta nedůvěra taková, že tak z toho prsa to neteče. A to, co motivuje děti se přisávat, je to, že to z toho prsa teče, ta tvorba. Všechno stojí a padá na tvorbě. Takže potom vlastně jenom ta nedůvěra, nebo to, že řekneme, že 3 dny tam není, nebo že stejně to nemá smysl, můžete to zkusit, že se to třeba jenom zkouší, tak vede k tomu, že to potom to dítě nemotivuje, to prso je slabší, teče to míň a pak to nejde prostě.
0: A co věční pomocníci? Dudlík, lahvička, když se třeba dá i přikojení čajíček, jsou takováhle vedra?
1: Přesně tak, vedro. Děti mají mít jenom mateřské mléko nebo jenom umělé do 6 měsíců. Když jsou děti na umělé mléce nebo částečné umělé mléce, tak se ve 4 měsících dá začít podávat jídlo. A tam samozřejmě už má roli nějaká voda, nějaký čajík. Ale do 4, potažmo do 6 měsíců, to dítě má přijímat jenom mateřské mléko.
0: Žádná voda?
1: Mm-mm.
0: Stačí to úplně.
1: Mm-mm, to je zátěž pro ledviny, protože to dítě vlastně je jako na to zvyklé, protože tam má všechno, má tam dostatek tekutin, všechnu výživu a je to přesně podle jeho potřeb. Někdy je tady ten mýtus zadní a přední mléko. To mléko se furt mění právě podle potřeb dítěte. A když je horko a ono má větší žízeň, tak se kojí častěji a nazbírá si to, co potřebuje.
0: Uhum. Můžeme se ještě vrátit k zavinování a k nošení?
1: Zavinovačky. To je vlastně věc, kterou tady máme už 100 let, možná 1000. A to je jedna z věcí, která to kojení může často komplikovat, protože to dítě potom spí třeba díl a nehlásí se. A my potom vlastně si všimneme, že se chtělo kojit až později a takhle nevědomky snižujeme tvorbu mléka, protože snižujeme odběr. A obecně v zavinovačkách děti nejsou tak dobře teplotně zajištěné a nejlepší je to mít to dítě u sebe. Takže zavinovačky nedoporučuju. A dudlík je vlastně to podobné, že to dítě o nějak oddalujeme kojení a tím omezujeme to, co může vypít z toho prsa.
0: Uhum. Ještě se vrátím k samotnému jídlu. Jak to udělat, nebo co my maminky máme jíst, nebo nemáme, aby miminko nebolelo bříško? Trošku už si to naznačila.
1: To je super otázka, můžete jíst všechno. Na to není žádná vědecká studie, že by dětem vadilo něco přes jídlo. Pokud máte fakt vyloženě velmi silnou alergii jako sama, jako žena, nebo máte nějaké alergie v rodině, tak to je asi jediný případ, kdybych nad tímhle přemýšlela. Ale tam ten mechanismus je velmi složitý. Třeba jsou děti, které reagují přes mléko, na bílkovinu kravského mléka. A podle určitých výzkumů jenom 3% ze všech alergických dětí reagují i přes mléko. Ona totiž bílkovina nemůže přejít do mateřského mléka. Protože mléko mateřské má svoji vlastní bílkovinu. Každé mléko, každého savce má svoji vlastní bílkovinu. Takže ono si tu bílkovinu vyrobí z těch aminokyselin, které si vezme v řečišti. Takže vy sníte třeba hovězí maso nebo mléko, vypijete a to se rozloží ve střevě a přejde do krve a z té krve si to teprve ta mléčná buňka jako vybírá, co vlastně jako dá do toho mléka. Takže jako když si dáte třeba bublinkovou vodu, tak ta bublinka prostě zůstane v žaludku a pak si grbnete a tím to jako skončí. A na dýmavé potraviny, to je kapitula sama o sobě. A to zase nějaká misinterpretace toho, jak se to dítě chová. Ono pláče, že třeba není u maminky, nebo že dlouho bez kontaktu, nebo že se celý den uspává pozdě právě, protože ta představa, že má být v tom svém vlastním prostoru, na té rovné podložce, ale ono do těch 3 měsíců fakt potřebuje být hodně intenzivně v kontaktu s nějakým lidským tělem.
0: Ale často bolí bříško, to miminko. Má větry.
1: No, prdíme všichni. Ale
0: přisátím teda, nebo
1: či? Ne. Jako prdíme všichni a když miminko něco bolí, tak je potřeba řešit, jestli jako nemá nějaký zdravotní problém, jestli to třeba nebolí. Někdy třeba, když ten porod je nějaký náročný, tak jestli je prostě zajít k fyzioterapeutovi. A první pomoc je prostě jako je častěji mít to dítě v kontaktu a když se to nezlepší ani takhle, tak bych šla samozřejmě za zdravotníkem, za nějakým specialistou, za fyzioterapeutem, zkontrolovat, jestli je v pořádku to miminko. Ale jinak jako není potřeba žádné kapičky. My totiž v mateřském mléce máme probiotika i prebiotika. Takže to, co žena jako má ve svém vlastním střevě, tak ten mikrobiom putuje do toho mateřského mléka, to je úplně neuvěřitelné. Za pár hodin se prostě dostane díky lymfatickému systému tam, kde má mít a to dítě i tím kontaktem kůže na kůži získává tu imunitu. V mateřském mléce jsou té buňky, makrofágy, bílé krvinky, fagocity, všechno možného, co to dítě vlastně chrání. A třeba i to, že blinká, ublinkávají děti často. Není problém, to není jako když zvrací dospělý. To miminko vlastně díky tomu, že se to vrátí, to mléčko, tak zase vystýlá sliznice a chrání tu imunitu toho dítěte díky tomu.
0: A ta bolest bříška je docela častá, takže radíš třeba jenom nějaké cviky, protože to nemusí být problém zdravotní.
1: Ne, ale jako bolest bříška, já fakt jako nemám zkušenost, že bych měla nějakou klientku, prostě myslím si, třeba dá se používat bezplenková metoda, ta pomůže třeba dětem se vyprázdnit, že to miminko dám do klubička, aby když vidím, že jde kakat, tak aby se pořádně vyprázdnilo, to jim někdy pomůže. Samozřejmě ten nervový systém dozrává, ale co mi nejvíc pomáhá na to bříško u těch klientek, tak je ten kontakt, když si to miminko dám to šátku do toho nosítka a ono je jakoby v té poloze fyziologické, zahřívám ho svým břichem, jeho bříško, hýbu s ním pořád, jo. Ten pohyb je pro ně důležitý, ale nemám pocit, a samozřejmě já jsem laktační poradkyně, takže řeším kojení, ale opravdu mléko nespůsobuje bolení bříška a časté kojení nespůsobuje bolest bříška.
0: Dobře, děkujeme. Na Rádiu 7 v Rozmaríně si Klára Literová povídá s laktační poradkyní Anou Rousovou. A po písničce probereme téma tlaku, které musí novopečené maminky čelit ze strany společnosti i rodiny. Zůstaňte s námi.
2: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.

0: Posloucháte Rozmarínu na Rádiu 7. My pokračujeme v rozhovoru s Aničkou Rousovou. Dotkneme se ještě rady na bolest bříška, kterou jsme před písničkou probírali.
1: Mm-hmm. Já jsem chtěla k tomu ještě dodat, že je velmi důležité, aby miminko přijímalo mléko. A když už jako není, řekněme, když prostě žena bojuje s tvorbou nebo něco se pokazilo, tak je důležité, aby pilo to miminko. Aby mělo dostatečný příjem, aby mělo možnost naplnit svůj růstový potenciál. Umělé mléko je nadužívané, ale je potřebné jako nouzová náhradní umělá výživa. Takže když miminko na prsu nepije a je dobré, podívejte se na videa, jak poznáte pití miminka, tam je taková pauza v pohybu brady a to miminko by se mělo vydatně nakojit jednou za čas. Jo? Ono samozřejmě, když se kojí jednou za 3 hodiny, tak vydatně pije díl, když kojí každých 40 každou hodinu minut, tak může pít třeba kratší dobu, dobré ty prsa vystřídat, stlačovat a fakt tomu miminku nechat vypít prostě maximum mléka, co může. A nenutit na prsu, samozřejmě. A tohle platí pořád. I ve 3 měsících, i v půl roce. A dál, tak jak dlouho žena kojí, když dítě má možnost se vydatně napít, poliká, ono vždycky tak jako najednou se začne hrozně soustředit, když to začne téct, to mléko, když se spustí, tak ono to velmi pomáhá všemu. A není pravda, že děti ve 3 měsících se pak kojí hůř, že nemají čas. Jo? Pořád by se měli vydatně nakojit. A stejně tak bolest bříška může být způsobená nedostatečným příjmem mléka. Jo? Hmm. Je potřeba prostě, aby pily ty děti.
0: A to jsou detaily, co ta maminka musí sledovat, jak musí znát to svoje miminko.
1: Oni to většinou ví. Oni, jako když třeba mají dobře našlápnuto, tak třeba když máme něco takového jako bojkot kojení, když to dítě začne prostě po 2-3 minutách se nějak divně chovat, tak ty ženy to ví, oni to většinou ví od začátku, ale oni jim často řeknou okolí, no to je v pohodě, vy jste taky jako to, ve 3 měsících začali čumět všude po ptákách, jo, neměli jste čas a děti se ve 3 měsících naučí otáčet na bříško, najdou ručičky, takže samozřejmě, když se normálně to dítě občas přisaje na nějakou hračku, tak je to v pořádku, vezme si něco do ručičky, ale když to dítě prostě agresivně saje svoje ručičky, jo, vypadá to, že by se chtěl kojit a pak, když ho dáte k prsu, tak nechce, tak to není vývojový milník, jo, to je potřeba zlepšit kojení.
0: Aha. Dnes žijeme v době dokonalých maminek z Instagramu. Hmm. Z toho, aby ženy dělaly pro své miminko všechno 100% správně, vzniká vnitřní, ale i sociální tlak od internetu přes kamarádky až po rodinu. Jak mají maminky v tomhle přetlaku najít klid?
1: No, tady ten podcast, nebo tady to, co si povídáme, je příklad tady toho informačního přetlaku. Já jsem tady toho řekla tolik, že vy z toho můžete mít hlavu jako balon. A pokud někdo máte teďka pocit, že děláte všechno špatně, tak se moc omlouvám. Já spíš jsem chtěla edukovat všechny, kteří třeba ještě nejsou rodiči, abyste měli ty informace, ale ono je fakt, jako přijde mi nejlepší si najít někoho, nějakou třeba i starší segru, která úspěšně kojila, nebo někoho, komu věříte, kamarádku, a prostě třeba to nechat plynout a občas se jí na to zeptat, aby člověk nemusel sedět hodiny u Google a ptát se, je normální, když miminko tohle, je normální, když miminko tohle, protože ono to ty ženy strašně znejišťuje. A je tam právě takový mýtus té dokonalé matky, která prostě všechno dělá správně. A já se hrozně moc vyhýbám ve své praxi tomu, abych říkala, že něco špatně, něco dobře. Protože samozřejmě, když chci kojit, tak jsou věci, které jsou ideální, které když dělám, tak to bude fungovat, a které když nedělám, tak nebude to v kojení fungovat. Ale to pak záleží, co jako ta žena chce, co je schopná dělat, co zvládne, jaký to okolí podporuje. Takže není to prostě soutěž, není to závod.
0: Aha. No a co by si doporučila maminkám jako první pomoc, když na ně padne úzkost, že selhávají?
1: Já si myslím, že já jsem to vlastně pochopila už u toho prvního svého dítěte, že a hodně mě to přimklo k Panu Bohu, že já nemůžu ovlivnit nic, já nevím, kdy ten porod začne, jak dlouho bude trvat, jak moc bude bolestivý, nic, ale co jsem se uvědomila, že můžu ovlivnit, tak to jsou lidi kolem mě. Takže to bych vlastně doporučila všem. Najít si prostě ty lidi, s kterými mám je dobře, kterým důvěřuju, který mě podpoří a ty vlastně si dát nějak kolem sebe. Ono i nějaká kamarádka třeba, co se odstěhovala a může každý den zavolat, může být to vlastně to, co nejvíc tu situaci zlepší, protože mě to uklidní, někomu to řeknu. Někdo, kdo mi neřekne, počkej až a prosím tě, ty děláš, my jsme to taky zvládli. Ne, najít se někoho, kdo vás po jehož z rozhovoru se fakt cítíte jako posilnění. Nebo i třeba modlitba, klidně terapie. Teďka je možnost online terapii, takže najít si no, ty vztahy, to vlastně o čem je tady ten pořad, prostě najít si tu síť záchranou lidí kolem sebe. A myslím, že třeba církev je skvělý příklad toho, jak to může hezky fungovat, protože tam se o sebe navzájem staráme. A zajímá nás, jak se kdo má, když je někdo nemocný. A když má žena malé dítě, tak potřebuje podporu. A ne prvních 6 týdnů, ale první rok, někdy i 2 jsou děti, co jsou náročné. Někdy jedno dítě, 2 dospělí, na něho jsou prostě málo. Takže nebát se říct si o pomoc. Nebát se tu pomoc přijímat. A nějak jako se nastavit, že fakt starat se o dítě a naplňovat jeho potřeby, zvlášť když to člověk chce dělat jakoby kontaktním způsobem, takže je naladěný na to dítě, tak to potřebuje celého člověka spíš víc, aby to jako to dítě dostalo to, co potřebuje. A někdy to právě řešíme jako tou zavinovačku, tím dudlíkem a vůbec nás nenapadne, že ta žena prostě nemá v 6 nedělí šurovat, umývat okna, vařit. Jo? Žena by měla ležet, odpočívat a nechat se opečovávat.
0: Takže podpora partnera.
1: Partner, maminka, tchyně, sestra, teta, babička, kdokoliv. Klidně i profesionál, jo? Třeba tady poporodní důly dokážou i postarat se o starší dítě, uvařit, udělat nákup, pověsit pračku, cokoliv.
0: Takže jak to tak poslouchám, tak ta tvoje profese laktační poradkyně a poporodní důle je hodně psychoterapie pro maminky.
1: No to jsem zjistila až posleze, že to je vlastně hodně o tom naslouchání a je to jako výzva tím, že nejsem v tomhle odborník a když už vnímám, že ta žena jakoby na tom hodně špatně, tak ji vždycky převelím k nějakému odborníkovi, protože když fakt přemýšlíte nad tím, že už to nezvládnete, máte nějaké intrusive thoughts, jak se to říká česky, vtíravé myšlenky, jo? Když fakt ta žena cítí, že není šťastná, že jako jede jak voják, tak určitě je dobré to řešit, protože my jsme si tak nějak zvykli, že to musíme přežít, ale když má ta žena podporu, tak ona může být to skutečně posilnit, to 6. nedělí. Já, ne, že bych to první 6. nedělí měla nějaké super zmáknuté, ale i když to bylo těžké, tak na něho mám dobré vzpomínky, ale jsou ženy, co nemají, právě protože v tom byli sami, že měli pocit, že jako přišla návštěva a nikoho ta žena nezajímala, jo? Že to je prostě hrozné, když člověk podá svůj životní výkon a nikdo to neocení. Nebo ženy, které bojují s problémy s kojením a chtějí překonat a fakt ví, že chtějí kojit. Oni vlastně jenom v jednom kuse poslouchají, jak mají dát flašku a že se na to nevyprdnou. To je přece strašné. A když už teda jako to překonají, tak je nikdo nepochválí.
0: Mm-hmm. Takže platí ta rovnice spokojená maminka, spokojené miminko.
1: Já tohle nemám ráda. Ale je pravda, že když ta žena má tu podporu a cítí se dobře, tak je mnohem větší šance, že to bude celé fungovat. A jsou děti, které pláčou, i když jim naplňujete potřeby všechny. Třeba mají nějakou bolest v těličku. Takže ono je to jako různé. Nebo prostě jsou, tomu se říká, vysoce citlivé děti. Takže ono to jako v mé praxi to úplně neplatí, protože když to dítě není v pohodě a já s tím jako nemám nic společného, tak já nebudu jako matka v pohodě. Jo, jako mě to bude prostě trápit. A ty ženy jsou, zvlášť když kojí, tak jsou fakt extrémně naladěné na to své dítě. I ty ženy, které nekojí. Prostě to, že mě záleží na tom tvorečkovi, chci, aby mělo dost, to, že to dítě není v pohodě, tak mě extrémně stresuje jako matku.
0: A můžeš ještě zmínit teda to extrémně citlivé miminko?
1: Takové vysoce dráždivé děti se můžou narodit, protože prostě mají třeba jinak nervový systém nadizajnovaný. Nevím, kdo to první popsal, ale hodně jsem se o tom dozvěděla v knížce Kontaktní rodičovství od pana Searse, který je americký pediatr, který má 8 dětí a myslím, že u 4. nebo u 5. se jim narodilo tady to dítě. A někdy se to právě, ona ta tam, jeho zkušená manželka prostě říká, já už nemůžu. Ona mu řekla, já už nemůžu. A on řekl, to je jako co děláš. A ona prostě, ta jejich dcera, 3. nebo 4. je naučila, že ne všechny děti jakoby jsou takové, že jim stačí se napít prsa a pak spokojeně spínkají, ať už v šátku nebo někde. A on pak díky tomu vlastně sepsal tu knihu a vymyslel několik principů, které pomáhají, aby ty děti dobře prospívaly a zároveň, aby to šlo udělat. Takže prostě tam podporuje společné spaní v noci, nošení. No, kojení samozřejmě a reagování na potřeby dítěte. Uh-huh. To dítě totiž, když fakt ho budu krmit po 3 hodinách a nebudu se ohlížet na to, jak se chová, tak ono jako časem rezignuje. Prostě je to, ta vazba je hrozně důležitá, že to je jako responsivní, že když to dítě něco dělá, tak já na něj reaguju.
0: Uh-huh. Dobře. Někdy se stane, že kojení i přes veškerou snahu nejde, nefunguje, nerozjede se z nějakého důvodu, nebo žena musí s kojením přestat. Jak podpořit ženu v této situaci, aby neměla pocit, že selhala jako maminka?
1: Tohle je velmi těžké téma. A chtěla bych všem ženám, které tohle zažili, vyjádřit tu obrovskou podporu a ocenit, jak moc se snažili, protože to není jedno, ta jejich snaha. A fakt vnímám, že selhává ten systém. Určitě bych si našla terapii, někoho, komu to můžu říct. Určitě jako nejhorší věc, co se děje, mi přijde ta bagatelizace toho, když ta žena třeba potom truchlí, je jí to líto a nikdo jí vlastně neřekne, jo, tyjo, mě to mrzí, ale vlastně se to říká, no, prosím tě, však já jsem taky, že se to tak jako zhodí ze stolu. Takže nebát se truchlit a najít si podporu. A samozřejmě dá se dělat spoustu dalších věcí, dá se nosit. Některé ženy třeba, když se to miminko nepřise, tak pak třeba 2-3 měsíce odsávají a dávají to mléko. A to je taky obrovská hodnota, jo, dá se odsávat, i když je to jakoby hrozná práce, je obecně odsávání moc nedoporučuji, jenom v určitých specifických případech, když právě třeba miminko to prostě není schopno vypráznit nebo se nepřisává. Takže někdy máme takovou tu, to je totiž to, že my jsme teďka ve fázi, že když to kojení funguje, tak je to náhoda a štěstí, a když ne, tak je to v pohodě. Jo? Ale tím, že nám je to líto. A myslím si, že jakoby je dobré říct, že jsou dobré, že to zkusili, že bojovali. A pak jim nabídnout nějaké možnosti, třeba to nošení, to ženy hodně, nebo kontaktu žen na kůži, to ty ženy hodně zahoje, to, že reagují na potřeby toho dítěte, že krmí to dítě nějakým responzivním způsobem. Třeba takové to, že umělé mléko se musí dávat striktně po nějakých intervalech, to není pravda, jo. Nebo se dá používat třeba dárcovské mateřské mléko od jiné maminky, nebo od třeba od ségry, od sestřenice, jo. Těch možností je víc, jak se s tím vyrovnat.
0: Máme tady dotaz od posluchače Luboše, který se obrací na tatínky. Děkujeme. V kontextu správného kojení mě napadá otázka, zda se dobrovolně angažují tatínci v rámci zkoušení.
1: Je to tak, že když ten muž tam je a je aktivní, tak já už jako tuším, ale je to i z výzkumu, že fakt ta žena jakoby tím projde, když má nějaké obtíže mnohem z lehkostí. Třeba když se nepřisává miminko a jsou tam ta žena a ten muž, tak je to o dost snažší, protože my zkoušíme kojit, děláme různé caviky, když to nejde, ta žena si nasadí odsávačku, jde se třeba odpočinout nebo něco sednout a ten muž jde třeba to dítě nakrmit tím kalíškem. A dělá tam podporu, zařizuje věci, volá mě. Třeba když mě ten muž zavolá, tak já už vím, že to jako bude velmi pravděpodobně úspěšná spolupráce, protože tam prostě ta žena má toho parťáka za sebou, který prostě zařizuje ty věci. Není to všechno na ní.
0: Děkuju. Tvoje práce, Aničko, je asi hodně emocionálně vyčerpávající. Řešíš různé potíže, ale i radosti. A co tebe osobně naplňuje? Co ti dává sílu pokračovat?
1: Děkuji, to je hrozně dobrá otázka. Já si totiž myslím, že jedna z těch věcí, jak jsme se bavili na začátku, proč tu práci můžu dělat, je, že úplně nemám tendenci si to nosit domů a že, nebo já nevím, jak to říct, mám velmi hlubokou důvěru v to, že ta žena ví, co chce a že to jako zvládne. A mám takovou, jakoby i možná díky té mojí víře, takovou důvěru, že vždycky to dělám tak nejlíp, jak to jde v tu chvíli. A tak mě ani, jakoby, nemám tendenci se tím nějak trápit ve svém volném čase. Samozřejmě, když je to třeba někdo blízký a najde mu to, tak mě to, jako když s tím člověkem mám hodně osobní blízký kontakt, tak mě to samozřejmě trápí víc. A co se týče potom té samotné práce, tak je to hodina a půl, 2 hodiny s tou ženou, tak to mi přijde dost vyčerpávající. Takže ty ženy můžou mít tak 2 za den, 3 maximálně. Víc toho možná ani kapacitně nejde zvládnout, abych byla právě přítomná, abych dokázala naslouchat, abych třeba nespěchala už domů, že jo, abych nebyla vyčerpaná. A jedna z výzev, to jsem zjistila teďka na tom kurzu, je i to, že když jsem s tou ženou v 6 nedělí, tak mě to jako ženu ovlivňuje, ty hormony, ten oxytocin. A že z toho můžu být, někde se to právě dělo, asi nevěděla, čím to je, že po tom poradenství jsem taková úplně, já nevím, co říct, úplně tak usmívám, jak kdybych byla zase po tom porodu, když ten porod proběhne, řekněme tak, jak je to vymyšlené, a moc doporučuji knížku Znovu zrozený porod, to si určitě přečtěte, kde právě popisuje, když je přirozený porod, jak ta žena je v takové jako extázi a je prostě hrdá na sebe, má to miminko, má ten svůj dáreček, co zvládla. tak to se mi právě trošku, ne úplně v takové míře, a trošku to potom jako nasávám na těch poradenstvích. Takže to je třeba jedna z věcí, která taky může být výzva, že když skončím, tak je fajn nejít hnedka domů, ale mít třeba prostor hodinku se projít nebo dělat něco jiného, abych trošku z toho, abych dokázala normálně fungovat, protože člověk v tom 6 nedělí přepne do jiného módu, je prostě nastavený na to dítě, ta žena je schopná dělat cokoliv pro to dítě. Takže to někdy tam nasávám a zároveň mám pocit, že mě to na tom baví, protože já miluji miminka. Prostě bych chtěla strašně ještě jedno miminko, ale máme 3, já myslím, že už jako dost, ale ona se mě ptala na hrozně moudrou otázku, jestli chci další dítě, anebo chci miminko. Protože vlastně já mám ráda ty miminka a mě to fakt strašně baví, ale většina lidí to moc nechápe, protože to dítě je takové, jakože hodně potřebuje podpory a musíme se o něj hodně starat, ale prostě mě tohle baví, takže já tam nemám moc, co by mě jako nešlo s tou lehkostí v té práci. To je fakt povolání, extrémně mě to baví a když se ptáš na to, co je výzva, tak já vlastně nevím. Nepřijde mi, že by tam pro mě byly nějaké extrémní výzvy.
0: Výzva a co tě nabíjí? Takže to si nám odpověděla, ty nasáváš, zůstáváš věrná kojení, ale nasáváš teda v jiné rovině. No a my jsme v závěru. Mohli bychom naše povídání shrnout do nějakého

0: snaží, když na tom začátku ta žena není sama a může to zvládnout s lehkostí.
1: Děkujeme. To byla laktační poradkyně Anna Rousová, která se snaží vnášet do českého mateřství odbornost a především tolik potřebný klid. Aničko, moc děkuji za tvůj čas, za povídání o téhle smysluplné v uvozovkách práci. Od mikrofonu se s vámi loučí Klára Litterová. Přeji vám pěkný, poklidný zbytek dne.
0: Naschledanou.

Radio 7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, archiv pořadů ke stažení a mnoho dalšího. 3x2tv.radio7.cz.

Z pondělí 29. června uplynula čtvrtá hodina. Posloucháte Rádio 7, u mikrofonu je Broňa Procházková, která provází vysíláním. Za 15 minut program nabídne k poslechu relaci Štafeta. Dejte hrám srdce, radí zkušený vedoucí dětského klubu Lukáš Augustin v pořadu Štafeta, který se zaměří na hry jako nástroj zábavy a učení. S Helen Mrázkovou probírají, proč je důležitý záměr hry, jak na zpětnou vazbu nebo jak podpořit děti ke hře bez nátlaku. Jejich rozhovor zachytíte za 15 minut.

0: Lukáš Augustin je zkušený vedoucí dětského klubu pro děti od 7 do 15 let v Havlíčkově Brodě s názvem Mravenci. O hrách, které v oddíle hrají, si s ním bude povídat Helen Mrázková. Lukáši, ahoj.
1: Ahoj.
0: Která hra je u vás v oddíle nejoblíbenější?
1: Na schůzkách asi nemáme nějakou vyloženě nejoblíbenější hru, protože se cíleně snažíme ty hry střídat. Asi když bych řekl, že hodně hrajeme různé obměny vybíjený, vybyky, tak to asi jo, když je teplo, ale jinak nějakou specifickou hru úplně ne. Na výpravách asi nejoblíbenější je klasický kartáčkový vrah, což je taková hra, která se hraje přes celou tu výpravu.
0: Počkej, to neznám, jak se hraje?
1: Kartáčkový vrah, tak potřebuješ k tomu zubní kartáček a každý si vylosuje lísteček, na kterém je jméno jeho oběti, takže víš, koho máš zavraždit. A musíš to udělat tak, že se k němu v nepozorovanou chvíli přiblížíš a tím kartáčkem mu přejedeš po krku. Nesmí tě u toho nikdo vidět a rozhodně tě nesmí vidět ta tvoje oběť. A kdo zůstane na konci jako živý, tak ten vyhrává. A hraje se to úplně přes celou tu výpravu nebo aktivitu. No a na táboře milujeme lazebnictví, teda milují to hlavně vedoucí. Ta hra spočívá v tom, že vedoucí představuje mírně nervově labilního člověka, který má nějaké potřeby a ten tým dětí musí ty potřeby naplňovat co nejlépe a co nejrychleji. Takže například vedoucímu se chce hrozně spát, tak musí přinést polštář. A ten polštář je moc tvrdý, tak ho musí sehnat měkčí polštář. A ten je zase moc velký, tak musí sehnat menší. A pak má hlad a pak potřebuje pohádku a pak potřebuje podrbat a tak dále. Takže chápeš, že mezi vedoucími je tahle ta hra velmi oblíbená.
0: No a tady ty nejoblíbenější hry, jak často je hrajete? Necháte děti, když chtějí stále znovu a znovu opakovat tu též hru?
1: Snažíme se to nedělat, protože i sebesuprovější hra, pokud ji budu opakovat víckrát, tak se prostě omrzí a přijde o ten svůj potenciál. Takže se snažíme skutečně si držet zásobu těchto skvělých her, vědět, která hra je dobrá a která je oblíbená, ale zároveň s ní zbytečně neplýtvat a používat ji a dávat ji do programu tehdy, kdy to má smysl a ne příliš často.
0: Asi se shodneme, že hry jsou možná nejoblíbenější součástí oddílového programu. Proč myslíš, že to tak je?
1: No, protože děti hry milují. Je to jejich přirozený způsob, jak se učí. Vlastně už úplně malé dítě, batole, tak hrou poznává svět kolem sebe, hrou poznává, jak věci fungují a platí to potom i pro ty starší děti a ono to ve finále platí pro mnohé z nás dospělé. Takže hra je prostě přirozený způsob učení. Umožňuje jim, těm dětem, pohyb, radost, soutěžení, spolupráci mezi sebou. Skrz tu hru si ani nevšimnou, že se vlastně můžou, že se během toho učí důležité věci, že se učí překonávat překážky, spolupracovat nebo dodržovat pravidla, hrát fair play. A navíc, když se hraje dobře připravená hra, tak je to prostě zábava pro všechny, pro ty děti, ale i pro ty vedoucí. A zábava je prostě zábava, ta je dobrá.
0: No, kdyby nám šlo o to děti na schůzkách klubu nebo oddílu hlavně bavit, tak bychom opravdu mohli hrát dokola pořád několik těch nejoblíbenějších, třeba klidně fotbal. A ty si už zmínil, ale že některé hry můžou mít i nějaký skrytý význam.
1: Určitě. Hry můžou mít různé cíle. Některé hry můžou rozvíjet třeba paměť. Je spousta her paměťových, jako třeba Kimovka nebo podobné. Nebo smysly. Máme hry, které jsou zaměřené na vnímání svých vlastních smyslů, postřeh, představivost, komunikaci, slovní zásobu, tvořivost, empatii. Například mezi dětmi jsou hodně oblíbené divadelní hry nebo dramatické hry, které můžou rozvíjet jejich dramatické cítění nebo jejich divadelní expresy. Samozřejmě jsou hry, které jsou zaměřené víc na fyzično, které rozvíjí fyzickou odolnost, motoriku, souhru vašich končetin, zdatnost nebo i odvahu.
0: No a co takzvané hry poučné nebo hry takové, ze kterých děti možná aniž by si toho všimly, se něco naučí, nějaký princip?
1: Já si myslím, že většina her, které hrajeme v našich oddílech, takže jsou poučné, jo? Že je jenom velmi málo her, které jsou zaměřené opravdu jako čistě jenom na zábavu a vlastně ve většině her se dítě může naučit i takové věci, jako třeba hrát podle pravidel, nebo může v té hře se naučit upevnit svůj vlastní charakter, pracovat se svými emocemi. V podstatě v každé hře můžeš pracovat, nebo se učíš pracovat s emocemi. Emoce přichází, když vyhráváš, prohráváš, když ten člověk, co je s tebou v týmu, nepracuje tak, jak by si představovala a tak dále, takže práce s emocemi určitě ke hře patří. Takže si myslím, že většina her je vlastně poučných.
0: No a jak to tedy udělat, aby se děti hrou něco naučili?
1: Já myslím, že jsou důležité dvě věci. Ta první je, že si vždycky musím dopředu dobře rozmyslet, jaký je záměr té hry. Proč vlastně tu hru chci hrát? Může to být prostě, že potřebuju odlehčit atmosféru, rozhýbat děti po nějakém víc jako třeba povídacím tématu nebo povídací části programu, takže je to zaměřené vyloženě na nějakou zábavu nebo relax. Může to být hra zaměřená na vybití, že jsou třeba ty děti plné energie na začátku schůzky, tak dám nějakou rychlou hru, která je trošičku unaví a tím pádem s nima můžu lépe pracovat dál. A nebo to může být hra, která má nějaký konkrétní výchovný záměr, například, že v součástí programu chci děti naučit pracovat s principem spolupráce v týmu. Takže to je ta první věc, záměr té hry, co chci, aby ty účastníci zažili. Podle toho vyberu konkrétní hru. No a ta druhá věc je, aby to poučení z té hry bylo silné, nebo aby někdy vlastně vůbec proběhlo, tak je důležité často zařazovat zpětnou vazbu. Reflexy té hry vlastně, aby si ty děti, až se dostanou ven z té hry, dokázali zvědomit, co prožili, co se při té hře dělo, jak se při tom cítili, co se při tom naučili. To je právě ta silná část té hry, kdy můžu dotáhnout ten cíl té hry vlastně k tomu, že to ty děti pochopí a že se z toho poučí, že se to nějakým způsobem v nich obtiskne, to, co se naučili.
0: Takže to znamená, tím, že zařadím nějakou hru, která je z mého pohledu, z mého pochopení poučná, ještě neznamená automaticky, že se tak stane, ale je dobré potom s dětmi se k tomu vrátit a třeba mluvit o tom, co se v té hře stalo, aby si to uvědomili.
1: Určitě. Já si myslím, že když třeba zařadím nějakou hru, která je vyloženě založená na spolupráci, to znamená, že ten tým musí v té hře spolupracovat, aby dosáhl úspěchu, tak ta hra se může pro ty děti hodně nevyvést. Může to být třeba o tom, že ten tým se neshodne, skončí poslední a vlastně to pro ně bude zklamání a budou říkat, že to je blbá hra a že to prostě nefungovalo. Ale ta zpětná vazba mi může pomoct s těmi dětmi rozklíčovat, co v té hře nefungovalo, co by mohli třeba dělat příště jinak, aby ta spolupráce fungovala lépe. A vlastně mi dovoluje i na té třeba i špatně zahrané hře pro ně, protože se třeba ta spolupráce jim moc nepovedla, tak vystavět nějakou lekci pro ně ve smyslu, že se naučí, OK, teď se nám ta spolupráce nepovedla, ale příště můžeme třeba zkusit pár jednoduchých změn a třeba tu naší spolupráci v tom týmu nakopne někam výš. Takže ta zpětná vazba mi dává prostor pro to, abych ty děti něco učil.
0: Taky máme zkušenost v oddíle s tím, že zpětná vazba posune vlastně zkušenost z té hry úplně na jinou úroveň a moc se nám teďka osvědčily karty s názvem Reflexit z produkce Junáku, které jsou přímo směřované tady k tomu, vlastně jsou tam otázky, které si děti losují třeba ve skupinkách a velmi to napomáhá tomu uvědomění toho, co jsme prožili.
1: Určitě to je úplně skvělý nástroj, ale zase bych se neomezoval třeba na takovýhle komplexní nástroj. Já myslím, že je důležité pro vedoucího si najít a nebo vůbec naplánovat ten čas na tu reflexi té hry. Často na to, nebo může se stát, že na to často zapomínáme a je důležité si rozmyslet, jak vlastně tu reflexi postavím. Může to být úplně nějaká jednoduchá zpětná vazba. My třeba používáme často úplně jednoduchý, že děti prostě zvednou ruku do výšky a podle toho, jak moc jí zvednou do výšky, tak moc třeba dávají jako vysokou známku té hře a já pak můžu vidět, OK, tahle hra se mi nepovedla, povedla a když vidím, že třeba těch špatných hodnocení je víc, tak můžu otevřít nějakou krátkou diskuzi, co se vám nelíbilo a tak dále. Zpětná vazba, o tom bychom tady mohli klidně povídat jeden specifický díl.
0: Připomnělo mi to, že je důležité dobře položit otázku, protože se můžeme ptát, jak se ti hra líbila a hodnocení může být nízké, ale pak třeba můžeme to formulovat trošku jinak. Jak bys hodnotil tvůj vklad do týmu při té hře. A pak najednou to dítě nehodnotí tebe jako vedoucího, jak si připravil dobrou hru, ale hodnotí sebe a to, jak se ono zapojilo.
1: To je úplně perfektní příklad, ano. To je skvělý.

0: Lukášem Augustinem, vedoucím klubu pro děti školního věku s názvem Mravenci, si dnes povídáme o někdy skrytém pedagogickém potenciálu, který v sobě mají hry. Lukáši, pamatuješ na nějakou hru, při které nebo po které nastal u dětí aha moment, že jsi říkal na tuhle lekci nikdy nezapomenou?
1: Tak mě třeba napadá, vybavím si finskou stezku na táboře. Finská stezka, to je vlastně úplně jednoduchá hra. Skupinka, tým se drží jedné týpí tyče, dlouhé třeba 8 metrů. Všichni se během celé té hry musí té tyče držet a jako tým musí co nejrychleji proběhnout danou trasu, která je samozřejmě trošku obzvláštněná překážkami, takže třeba probíhají jídelnou, přebíhají přes lavičky a v našem případě i probíhají potokem nebo případně nějakýma kopřivama a tak podobně. Tak tuhle tu hru my děláme poměrně pravidelně na táboře a jeden rok jsme měli relativně špatné počasí, tak jako poprchávalo, nebylo moc hezky. Děti už nějak tušili, co to je za hru, tušili, že asi poběží potokem, nebyli z toho úplně nadšený a když potom probíhali tu trasu, tak vlastně hodně brblali, že si to vedoucí na ně vymysleli a že je to vlastně hrozně špatná hra a že to je nespravedlivý. No a my jsme se během té hry s vedoucími vyhecovali velmi rychle, jsme řekli tak a teď poběžíme my. A po tom posledním týmu jsme vzali typijovou tyč, sundali jsme boty a proběhli jsme s plným nasazením celou tu trasu, včetně toho potoka, kopřiv a tak dále. A ty děti najednou se ta nálada úplně otočila. Jo? Oni najednou začali skandovat, fandit, začali porovnávat, kdo je víc mokrý, jestli vedoucí nebo oni, jak ty vedoucí zvládli podběhnout most, jo? Jestli oni to nezvládli líp a tak dále. A vlastně hra, která měla původně v záměru posílit fyzickou odolnost a nějaký překročení svého komfortu a spolupráci v tom týmu, tak najednou se tam přidal další rozměr, který pomohl vybudovat silný propojení mezi dětmi a vedoucími, kdy najednou ty děti viděli, hele, ale ty vedoucí si na nás nevymýšlejí nějaký jako blbosti. Oni to hrajou s náma, oni jedou to samý a dělají to naplno, není to jenom jako, tak to bylo vlastně dobrý.
0: Pedagogický potenciál hry je nepochybný, ale taky je zřejmé, že to vedoucí můžou pokazit svým přístupem. Jakých chyb se můžou dopustit?
1: Tak já myslím, že nejdůležitější bude určitě příprava. Vedoucí by nikdy neměl podcenit přípravu hry, jaké potřebuje zdroje, jaké potřebuje pomůcky. Ten nejdůležitější čas té hry je právě při té přípravě. Jak dobře tu hru připravím, tak dobře ta hra bude fungovat. S tím souvisí třeba i to, jak definuju pravidla. Je důležité, aby ty pravidla byly jasný, stručný a aby byly pochopitelné pro děti, aby byly férový, aby se neměnily během té hry, protože to všechno potom kazí ten zážitek z hry. Zároveň bych se vyvaroval nějakým přehnaně komplikovaným pravidlům, protože to potom omezuje nějaký prostor, který má ten vedoucí, proto aby tu hru přizpůsobil třeba podmínkám, které jsou v tom místě, kde se ta hra hraje, nebo tomu, s jakými dětmi tu hru hraje. Další věc bude...
0: Počkej, ještě k těm pravidlům. Pravidla jsou úplně pochopitelná, je jasné, proč je máme, ale přesto se stane, že je někdo překročí. Jak s tím naložit?
1: No, když někdo poruší pravidla, tak si myslím, že je důležité zasáhnout hned, klidně, spravedlivě a bez nějakého ponižování. Většinou pomáhá ptát se, co se stalo nebo proč si to udělal. Já si myslím, že děti často potřebují spíš pochopení a vedení než nějaký trest. Takže u nás třeba za porušování pravidel nemáme nějaké jako stanovené tresty nebo něco podobného. Já se vždycky snažím, aby mohlo dojít k nějaké nápravě, nějakému usmíření. Na druhou stranu je velmi důležité, aby se porušování pravidel nebagatelizovalo, protože pro ty ostatní děti je to potom zkažená hra nebo je to zklamání. Oni se snaží, hrají podle pravidel, někdo to nedělá. Oni potřebují vidět, že se to řeší, že to je náležitě vyřešeno a že to není přeji to jako OK, tak to dělá takhle, tak to nevadí. Jo, takže nebagatelizovat. Vždycky je důležitý, aby to, že někdo nehraje fair, to nekazilo hru těm ostatním.
0: No a co když někdo se do hry nechce zapojit? Nechal bys to na dobrovolnosti? Co když tím potom třeba kazí hru ostatním, když třeba někdo z družiny nechce?
1: Tohle je hodně těžký téma. Máme hry, ke kterým se některé děti nechtějí zapojovat, protože je to třeba typ her, který jim nemusí vyhovovat. nějaká orvávačka, tak zvlášť třeba pro holky to může být nepříjemný a nechtějí to dělat. Tak jednak při té přípravě se snažíme tomu předcházet. Měli bychom dobře znát tu skupinu, se kterou ty hry budeme hrát, a měli bychom vědět, že třeba takový typ her pro tyhle ty děti není příjemný a tím se jim můžeme vyvarovat, ale jinak vždycky každá hra by měla být dobrovolná. Nikdy nenutíme někoho hrát hru, kterou hrát nechce. Když má nějaký problém, proč jí hrát nechce, tak se to snažíme vždycky pochopit, ptáme se proč a můžeme případně tu hru nějakým způsobem upravit tak, aby mu to třeba vyhovovalo. Příklad, holkám třeba při hře může vadit, že někdo může tahat za oblečení, tak se prostě domluvíme, že při téhle té hře se za oblečení nebude tahat, bude se tahat jenom za ruce. No, takže doplníme pravidlo, které odstraní překážku, která by mohla vést k tomu, že si ty holky tu hru nezahrají.
0: Zmínil jsi, že u některých her vedeme cíleně děti do nepohodlí nebo do aktivit, do kterých třeba sami od sebe by se nepustili. Co je pak tedy motivuje dělat něco na první pohled nepříjemného?
1: Tak ta základní motivace bude asi soutěživost, byť ta může být u různých dětí různá. Máme děti, které jsou extrémně soutěživé a u nich pak není problém je získat pro jakoukoliv hru. A pak máme děti, které soutěživé nejsou skoro vůbec, anebo naopak jim soutěživost nepříjemná. Další možností může být symbolický rámec té hry. To znamená, že místo toho, aby jsme dětem řekli tak a teď máte za úkol nosit špalíky tady z toho čtverečku do tamhle toho čtverečku a nikdo vás nesmí cestou plácnout, tak k tomu přidáte příběh o tom, jak pašujete tajné tiskoviny ze země, kterou hlídají vojáci, a vaším úkolem je doníst ty tiskoviny ven z té země, dostat se přes hranice, uniknout těm hlídkám, a najednou tomu dáváte příběh, najednou tomu dáváte důvod, proč to hrát, a to spoustu dětí pochopí mnohem lépe, než když musí jenom nosit špaličky.
0: To vyžaduje nějakou přípravu. Jak se ti osvědčuje hodně investovat do přípravy, třeba i co se týče kostýmů nebo nějakých složitějších pomůcek? Vrací se to potom? A co dělat, když jako vedoucí nemám čas?
1: Tak jak už jsem říkal dřív, dobrá příprava, ta se vždycky vyplatí. Čím víc tu hru připravím, tím lepší ta hra bude, a to souvisí i s tím, že třeba si připravím kostýmy nebo nějaké speciální pomůcky. Já si třeba pamatuju, že jsme hráli hru Stalker, což je hra, jejíž příběh je o tom, že se vydávají děti s málomluvným, řekněme, pohraničníkem do zóny, která byla zasažena radiací, a ten člověk je takový nevrlý a provází je tou zónou, oni tam musí plnit různé úkoly. A my jsme si připravili kostým pro toho člověka, takže měl takový roztrhaný starý vaťák, přes záda měl kalašnikov, airsoftku, takové staré kalhoty vojenské, měl namalované vousy, takovou starou čepici, vypadal prostě opravdu jak nějaký hrozný bezdomovec někde, ale přesně tak měl vypadat, měl v nich budit vlastně trošku strach, trošku respekt, trošku nejistotu. Aby ta hra dobře fungovala, tak tohle musel dělat. A ten jeho kostým vlastně k tomu přispíval. Kdyby tam byl vedoucí, byť třeba v maskáčový bundě, a normálně si s nima povídal, tak by to nebylo takový. Tenhle jeho kostým k tomu přidal takovou tu špetku, která tu hru udělala lepší než obvykle. No a jestli schází energie nebo čas, tak já myslím, že je důležitý zapomínat, že nejsme nikdy sami, vždycky máme někoho, koho můžeme požádat o pomoc. Ať už ostatní vedoucí, nebo rádce, anebo lidi ze sboru třeba, nebo dokonce rodiče. Můžeme pro některé hry využít i takhle externí lidi, aby nám pomohli třeba připravit nějaký pomůcky. Často nám rodiče připravují třeba kostýmy na tábor, nebo nám rodiče nebo přátelé ze sboru a z mládeže pomáhají na některých větších hrách, kde potřebujeme kompars nebo potřebujeme lidi, aby jsme třeba udělali epickou bitvu ve Středozemi, tak na to nestačíme s našimi silami. Takže je vždycky důležitý si vzpomenout, na koho se můžu obrátit, kdo mi s tím může pomoct. Nezůstávat v tom sám.
0: Ve víru hry se snadno může stát nějaký úraz. Jak tomu předejít?
1: U všech her a obzvlášť u takových těch větších her v terénu je určitě bezpečnost zásadní. Takže já vždycky přemýšlím dopředu, jaký rizika se můžou vyskytnout během té hry, kde jsou riziková místa, kde můžou ty děti, kde jim může něco hrozit a snažím se tomu předcházet. Děti vždycky musí mít jasné instrukce, co mají dělat v případě nenadálé situace. Já nevím, dítě zakopne, spadne na ruku, tu ruku si třeba pohmoždí nebo zlomí, co ty děti mají dělat. Musí tohle to vědět. Vždycky musí existovat způsob, jak rychle dopravit to dítě někam, kde dostane pomoc a tak dále. Každý z vedoucích musí mít přehled, kde se ty děti pohybují. Je to o tom předvídání. Vždycky se snažím předvídat ty nejhorší rizika a když je budu předvídat, budu se jim snažit předcházet, tak se nestanou.
0: Jak si poradíte třeba na táboře nebo na výpravách, když máte připravenou skvělou hru a není dobrá předpověď počasí?
1: To se může stát a stává se to. Snažíme se připravovat program tak, aby jsme měli variantu suchou mokrou. To je jedna možnost. Další možnost je, že máme nějaký zásobník aktivit a her, ke kterým můžeme sáhnout, nevyžadují příliš velkou přípravu a můžeme takhle třeba překlenout čas, než se déšť vyprší nebo než se počasí umoudří. Takže i tohle můžeme takhle vyzkoušet.
0: Někdy je to o sebezapření vedoucích, kteří připravili skvělou hru a pak třeba kvůli hrozící bouřce nebo riziku povodní, tak se musí zrušit i třeba velká naplánovaná herní akce. To potom bolí.
1: Přesně tak, to je pravda. No.
0: Ráda bych se ještě zastavila u toho, když hrajeme hru, která nějak dopadne, máme nadšené slavící vítěze a potom třeba ty na druhém konci nešťastné děti, které třeba neuspěly. Ošetřujete nějak jejich bolístku nebo je necháte být?
1: Prohra, ale vlastně i výhra, tak to je určitě citlivý moment té hry. Když někdo prohrává nebo se cítí odstrčený v té hře, nebo dokonce zesměšněný, tak to je určitě špatně. Hra má budovat a ne ničit, takže vedoucí by měl sledovat atmosféru, měl by sledovat ty děti a když se někdo stahuje nebo naopak, když je třeba zdrcený porážkou, tak by měl nějakým způsobem zasáhnout. Většinou stačí s tím dítětem si promluvit, povzbudit ho, projevit zájem, jakoby ukázat, že to, že skončili poslední, vlastně není žádná katastrofa, je to jenom hra, začneme znovu, bude další hra a tak dále. K tomu třeba my jsme dlouhou dobu na táborech měli, dá se říct, hodně soutěživou celotáborovou hru, to klasicky skupinky soutěží proti sobě, posunujou se po mapě a kdo dorazí nakonec první, tak získá poklad nebo něco podobného. A posledních několik let se snažíme prosazovat nesoutěžní styl v tom smyslu, že například etapy každý den vlastně vyhrává jedna skupinka, ta skupinka ten den za to má třeba nějakou výhodu. Příklad, když jsme měli plavbu jitřního poutníka od C.S. Lewise, tak ta skupinka, která ten den vyhrála etapy, tak měla možnost večer sedět u stolu s princem Kaspianem, to znamená, že seděli v jídelně u zvláštního stolu, kuchaři jim donesli jídlo, dostali k tomu kofolu, mohli si povídat s princem Kaspianem a jeho družinou a bylo to takové. A další den, to bylo vlastně znovu, ten den mohla vyhrát úplně jiná skupinka. Takže se nemohlo stát, že v půlce tábora už je jasné, kdo vyhraje, ale každý den byla vlastně nová šance. Takže tenhle ten princip se snažíme teďka uplatňovat, protože ta soutěživost, o které jsem mluvil před chvílí, je určitě dobrá věc, ale když se to s ní přežene, tak to může napáchat víc škody než užitku. Je na vedoucích, aby dobře cítili tu situaci v tom týmu, aby včas zasáhli, promluvili si s těmi dětmi, vyjádřili účast a tak dále.
0: Moje poslední otázka se bude týkat dítěte, které má nějaké speciální potřeby nebo není prostě jednoduše začlenitelné do hry nebo do celého programu. Máš s tím nějakou zkušenost?
1: My máme zkušenost z našeho oddílu třeba s dětmi, které mají ADHD poruchu a ty děti potřebují speciální péči k tomu, aby například nenarušovali program nebo nerušili připravené hry. A u nás to děláme tak, že jsme si rozdělili v podstatě službu u toho dítěte, asistenci, dá se říct. Takže na schůzce je určený vedoucí, který má to dítě na starosti, věnuje se mu, sleduje jeho náladu. Když to dítě například se potřebuje proběhnout, tak ho vezme ven, nebo má nějaké pomůcky, jako jsou různé fidget spinnery nebo mačkací hračky a tak dále, aby si to dítě mohlo vybít energii. A to dítě potom funguje skoro stejně dobře jako všechny ostatní děti, jak v běžném programu, tak při těch hrách. Myslím, že cílem je, nebo důležité je poznat, jaké jsou potřeby toho dítěte a snažit se jim jít nějak naproti. Jako třeba u toho ADHD, kdy to dítě je pro něj mnohem větší problém třeba vydržet sedět na jednom místě a poslouchat pravidla, nebo je pro něj problém pochopit pravidla hry, když je řekneme jednou, protože nevydrží je vyslechnout celý, tak má vedoucího, který mu pomůže ty pravidla zopakovat a nenaruší to ty ostatní, protože mu to řekne jenom jemu a nemusí se to opakovat všem čtyřikrát. Má vedoucího, který případně mu pomůže vybít si tu energii někde jinde, proběhnout se, jít si třeba kopnout do míče a tak dále. Poznat ty potřeby, reagovat na ně.
0: Děkuju, to je určitě hodně inspirativní. Lukáši, máš na závěr nějaký tip pro ty, kteří si chtějí zahrát hru, ať už v oddíle klubu, nebo třeba se svými dětmi nebo vnoučaty?
1: Hrajte si s dětmi, hrajte s dětmi, buďte součástí jejich her, dejte těm hrám srdce, když pro vás bude ta hra opravdová, a vtáhne vás, tak vtáhne i ty děti. Vtáhne je třeba i tak, že se najednou ocitnou na pirátské lodi nebo na uprostřed středověké bitvy nebo na olympiádě. Takže v tu chvíli ta hra bude skvělá pro ty děti a bude skvělá i pro vás.
0: Lukáši, děkuji ti za rozhovor a přeju tobě i všem, kdo nás poslouchali, hodně hravosti v životě. Loučí se Helen Mrázková.

Hostem Helen Mrázkové byl Lukáš Augustin. Pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů.

Posloucháte Rádio 7. Jsme s vámi dnem i nocí.

Společným jmenovatelem červnových úvah kazatele Jaroslava Pokorného, které zpracovává pro pořad Nejen chlebem, je církev. Ve čtvrtém zastavení ji autor přiblíží jako společenství vedené Duchem svatým. Poslouchejte s pátou hodinou.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: jsme s vámi dnem i nocí. Rádio 7.
1: Pátá hodina z pondělí 29. června za námi. S vámi je tu Rádio 7, u mikrofonu je Broňa Procházková a před námi čtvrthodinka, která patří relaci Nejen chlebem. Slovo dostává Jaroslav Pokorný.

Jednou z velkých výsad, kterou jako lidé máme, je možnost svobodně se rozhodovat. Otázkou však je, co nás při rozhodování vede, nebo alespoň ovlivňuje. Někdy to mohou být věci už na první pohled zlé, minimálně viděno neangažovaným vnějším pozorovatelem. Takovými jsou třeba strach, žádostivost, pýcha, nenávist a podobně. Jindy jsme vedeni úplně přirozenými motivy, které se zdají být neutrálními, jako naplnění našich potřeb, zájmů či zalíbení. Z Bible ale víme, že naše přirozenost je narušená hříchem a inklinuje ke zlu. Proto i přirozené motivy rozhodnutí jsou často pokřivené naším sobectvím. Dnes se chci zabývat tématem, čím a jak se má nechat vést při svých rozhodnutích církev jako společenství věřících i my jednotlivě jako učedníci Ježíše Krista. Už minulý měsíc jsme zmiňovali, že je to Boží duch, Duch svatý, který chce jednotlivé křesťany i jejich společenství vést. Ale jak to dělá a jak tomu my můžeme být nápomocní? Budeme hledat odpovědi především v novozákonní knize Skutků apoštolů. Základní text, který dnes použijeme, nás přivádí do místní církve v Antiochii. Ta vznikla tak, že zde byl zvěstován Ježíš pohanům, mnoho z nich v Ježíše uvěřilo, přistěhovali se sem významní služebníci rané církve Barnabáš s Pavlem, tehdy ještě nazývaný Saul, ti se věnovali vyučování nových věřících a tito učedníci byli tady poprvé nazváni křesťany, přesněji Kristovci. Vzniklo tu silné rostoucí církevní společenství s obdarovanými vedoucími a osobnostmi, které by mohlo být spokojené samo se sebou a soustředěné na své vlastní rozvíjející se potřeby. Do této situace však Bůh promluvil, jak se o tom píše ve 13. kapitole knihy Skutků, verších 1 až 5. V Antiochii byli v místní církvi proroci a učitelé, jako Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrenský, Manahen, společně vychovaný s tetrarchou Herodem,

a Saul. Když konali službu pánu a pustili se, řekl Duch svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Potom, po postu a modlitbách, na ně vložili ruce a propustili je. Oni tedy, vysláni Duchem svatým, sestoupili do Seleukie a odtamtud odpluli na Kypr. Když dorazili do Salamíny, zvěstovali Boží slovo v židovských synagogách. Měli s sebou i Jana jako pomocníka. Bůh Duch svatý tedy promluvil k církvi v Antiochii, aby ji vedl dál. Povolává dva konkrétní služebníky, Barnabáše a Saula, ke svému dílu. Zbytek 13. kapitoly a celá 14. kapitola knihy Skutků potom ukazují, o jaké dílo šlo. Bylo to kázání evangelia za doprovodu nadpřirozených znamení, přivádění lidí ke Kristu, upevňování učedníků a nových církevních sborů. Otázkou zůstává, jak tehdy v Antiochii Duch svatý k církvi promluvil. Samotný biblický text to na tomto místě neupřesňuje. Nejpravděpodobnější jsou dvě možnosti, které zároveň zmiňuji jako první dva z vícero způsobů, jak nás Duch svatý vede. První je přímá Boží řeč. Asi to není častý způsob, který Bůh v novozákonní době používá, ale když je třeba, tak to dělá. Například v 10. kapitole Skutků mluví Bůh skrze anděla k pohanskému setníkovi Kornéliovi. V téže kapitole mluví Bůh k apoštolovi Petrovi ve vidění a po chvíli slyší Petr řeč Ducha svatého ohledně toho, co se děje a co má dělat. A ve 12. kapitole opět Petr slyší ve vidění pánova anděla. Zdá se mi však, že v případě mluvy Ducha svatého tehdy v Antiochii šlo spíše o Boží řeč skrze proroctví, možná i vícera a potvrzovaná, a to i proto, že se zde mluví ne k jednotlivci, ale ke společenství věřících. To patří ke druhému způsobu, jak nás Duch svatý vede, a to skrze druhé lidi. Zdaleka to nemusí být jen skrze dar proroctví, ale i skrze rady druhých, napomenutí, povzbuzení a někdy si může Duch svatý použít nějakou poznámku od člověka, který vůbec netuší, že Bůh skrze něj právě mluví. Pojďme se nyní vrátit k té situaci v Antiochii. Co dělala církev, když k ní Duch svatý mluvil? Text říká, že učedníci konali službu pánu a pustili se. Zde použité řecké slovo pro službu znamenalo původně službu obci, v Novém zákoně pak službu zvláště křesťanů v rámci Božích záměrů. Zároveň se postili, možná hledali Boží směřování pro církev. To nám ukazuje některé důležité praktiky, které nám pomáhají růst v citlivosti na vedení Ducha svatého, a to je modlitba, Boží slovo v Biblii a půst. Pamatuji se na dobu, kdy jsem velmi usilovně a bolestně hledal další Boží cestu pro sebe, kdy jsem nerozuměl a možná se i děsil, do jaké změny mne Bůh volá. A právě modlitba a Boží slovo mne tehdy obrazně řečeno drželi nad vodou. Zpět k Antiochii. Po promluvení Ducha svatého se učedníci ještě dále modlili. V modlitbě možná Barnabáš i Saul naslouchali Božímu hlasu ve svých srdcích. Možná se jim připomínala nějaká dřívější Boží zaslíbení či výzvy. A to je třetí způsob, kterým nás může Duch svatý vést. Skrze našeho ducha vnitru. Ať už to jsou určitá vnitřní hnutí a touhy, hlas svědomí či Boží slovo z Bible, které se nás zvláštním způsobem dotkne či nám něco připomene. Církev v Antiochii toto vedení Božím duchem potvrdila, vysílané bratry pověřila a zmocnila vkládáním rukou se závazkem podpory a povzbuzení. Vidíme, jak pro růst v citlivosti na Boží vedení je důležité společnost.
společenství církve, někdy alespoň v osobě duchovního průvodce. Mně osobně v onom zmiňovaném náročném období hledání a rozlišování Božího vedení hodně pomohl jeden velmi starý duchovní muž, který nerozuměl tomu, co se mnou děje, ale dal mi skvělé Boží rady. Barnabáš se Saulem vyrazili na Kypr. Proč zrovna tam? Měli konkrétní Boží vedení? Nevíme. Ale je dost možné, že to byl výsledek jejich rozvažování. Kypr byl zřejmě Barnabášovým domovem a navíc strategickým místem. I další průběh jejich misijní cesty ukazuje promyšlený plán využití velkých měst, židovských komunit, římských silnic nebo jejich strategie upevňování založených církevních obcí. Máme tady další způsob vedení Duchem Svatým skrze náš rozum, který je velkým Božím darem a má nám pomáhat chodit po Božích cestách. Další, co Duch Svatý při našem vedení používá, jsou okolnosti. I při oné misijní cestě Barnabáše a Saula vidíme, jak bratři reagují na odpor posluchačů, nebezpečí pronásledování či pokus učinit je modlami. A tyto okolnosti proměňují průběh jejich cesty a další směřování. Těchto několik posledních způsobů, jak nás Duch Svatý vede, ukazují, že pro porozumění jeho vedení je podstatná schopnost osobní sebereflexe a reflexe v křesťanském společenství. A nesmíme zapomenout na potřebu poslušnosti. Budeme-li ochotní nejen Boha slyšet, kudy nás chce vést, ale i být tomuto jeho vedení poslušní, pak budeme také růst ve schopnosti toto Boží vedení vnímat. Dávní otcové církve říkali, že Ježíš je cestou a Duch Svatý nás po této cestě vede. Je úžasné, že Bůh o každém z nás ví a chce naše životy vést tou nejlepší cestou. Zopakujme si několik způsobů, a asi to není úplný seznam, jak nás Duch Svatý může vést. Skrze přímou Boží řeč, skrze druhé lidi, skrze našeho ducha vnitru, to jsou ta vnitřní hnutí, touhy, hlas svědomí, dotyk biblickým slovem, dále skrze náš rozum a také okolnosti. A odpovědi, které jsem naznačil ohledně otázky, jak růst v citlivosti na vedení Duchem Svatým, byly tyto: modlitba, Bible, půst, sebereflexe, společenství bratří a sester, duchovní průvodce, poslušnost vůči Božím impulzům. Milí přátelé, závěrem bych vám chtěl navrhnout dvě praktické konkrétní věci, které vám mohou pomoci růst v citlivosti na Boží vedení ve vašem životě. Zkuste na konci dne zapojit do vašich modliteb určitou sebereflexi, například tím, že si budete v mysli procházet události daného dne a u každé významnější se ptát, co mi chce Bůh říci skrze tuto událost, případně jaká byla má reakce a co to o mě vypovídá. A druhý návrh, ptejte se sami sebe, jestli máte v současnosti ve svém životě nějakého duchovního průvodce. Může to být zpovědník, nebo nějaký zkušený křesťan, který vás dobře zná, nebo i skupinka křesťanů, ve které se spolu hlouběji sdílíte a modlíte se za sebe navzájem. Pokud takové lidi máte, buďte za to Bohu i daným lidem moc vděční. A pokud nemáte, mohla by to pro vás být výzva k modlitbám a hledání takového člověka. Vážení posluchači, budeme vám vděční za případné ohlasy. Pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Poštou můžete psát na adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno. Můžou mě hlídat u

Pořad Nejen chlebem, který připravuje Jaroslav Pokorný, zní vysíláním opět ve čtvrtek o 8:30 dopoledne. Zachytíte ho také na podcastových místech a najdete ho i v archivu na webu Rádia 7.

Kancel a neb bohoslužba slova, to je pořad manželů Petra a Markéty Šanderových z husitské fary v Kuřimi. K poslechu starozákonních i novozákonních biblických textů, včetně výkladového komentáře, se můžete připojit po 17:30.

0: S následujícím pořadem se vydáme na husitskou faru v Kuřimi, abychom naslouchali výkladu biblických textů.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři.
1: Vítáme vás u další sély s kuřimi z husitské fary od nádraží.
0: Udělejte si pohodlí, začínáme.
1: Nejprve se stišíme.
0: Modleme se.
1: Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty. Ty jsi nás přijal za vlastní a tím jsi nás učinil syny a dcerami světla. Prosíme tě, dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo tvé pravdy. Skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista.
0: Amen. Čtení z knihy Genesis, 22. kapitola, 1. až 11. verš. Akeda, neboli svázání Izáka.
1: Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: Abrahame. Ten odvětil: Tu jsem. A Bůh řekl: Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka, sám vzal oheň a obětní nůž a šli oba pospolu.
0: Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: Otče. Ten odvětil: Co pak, můj synu? Izák se otázal: Hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl: Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá Hospodinův posel: Abrahame, Abrahame. Ten odvětil: Tu jsem.
1: A posel řekl: Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno Hospodin vidí. Dosud se tu říká: Nahoře Hospodinově se uvidí.
0: Amen. Modlíme se žalm 13.
1: Pro předního zpěváka žalm Davidův. Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš?
0: Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat?
1: Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady, strastmi se den ze dne v srdci soužit?
0: Dlouho ještě se bude můj nepřítel proti mně vyvyšovat? Zhlédni, Hospodine, Bože můj, a odpověz mi.
1: Rozjasni mé oči, ať neusnu spánkem smrti, ať nepřítel neřekne: Zdolal jsem ho. Moji protivníci budou jásat, zhroutím-li se.
0: Já však v tvé milosrdenství doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou.
1: Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal.
0: Amen. Čtení z listu apoštola Pavla Římanům, 6. kapitoly od 12. verše. Osvobození od hříchu.
1: Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat. Vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne. Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte. Buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti.
0: Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti. Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost. Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti, k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení. Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti. Jaký jste tehdy měli užitek z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je přece smrt.
1: Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.
0: Aleluja, aleluja, aleluja. Čtení Evangelia podle Matouše z 10. kapitole, verše 40. až 42. O poslání a postavení poslů.
1: Dnešní evangelium je překvapivě krátké.
0: To tedy věru je.
1: Možná o to víc se mu potřebujeme věnovat.
0: No, uvidíme. Tak to přečti.
1: Kdo přijímá vás, přijímá mne. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka. Kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by napojil třeba si jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník? Amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu.
0: Amen. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Talmudické právo zná zásadu zastoupení, šlichut. A to je zhrnutá zhruba takto. Poslaný člověka je jako on sám. Šelucho šel Adam ke moto.
1: Fajn. A proč to říkáš?
0: Hádej. Ale vážně, protože to koresponduje s dnešním evangeliem. Když apoštolové zvěstují vládu nebes, je to stejné, jako když tak činí Ježíš. Jejich slovo, jejich poslání má velkou váhu. Právní úkon, vykonaný řádně pověřeným zástupcem, se považuje za úkon samotného zmocnitele.
1: Neměli jsme to nedávno?
0: Měli, máš dobrou paměť. Bude to tak 14 dní plus minus. No a pořád se to vrací, protože probíráme čtení o zmocnění a poslání apoštolů.
1: Vyslání učedníků má váhu, jak je vidět.
0: Přesně tak. Není to, jak se komu zamané. My na tom stavíme vlastně to zmocnění dalších učedníků a ti do služby potřebují povolání vždycky.
1: A znamením toho je vkládání rukou představeného a místní církve.
0: Tak, tak. Jste mý poslové, říká Bůh, já vaše poslání beru vážně. No a potom následuje v tom evangeliu, kdo podpoří proroka, obdrží odměnu jako prorok. Kdo pomůže spravedlivému, obdrží odměnu jako spravedlivý. Podobně To platí i o učednících. Kdo pomůže byť nějakou maličkostí učedníkovi,
1: nepřijde o svou odměnu.
0: Amen, tak se stane. Slovo přijmout, to znamená poskytnout podporu, nasytit, napojit, ubytovat.
1: Tedy přijmout do své domácnosti.
0: Tak nějak. A možno o tom dál přemýšlet. Třeba, a to teď bude moje fantazírování, ale možná ne tak docela. Vy učedníci a apoštolové jste důležitější, než si myslíte. Kdo vás přijme, přijímá mne. Kdo vás odmítne, odmítá mne. Ale taky, kdo vám prokáže sebe menší službičku, nepřijde o svou odměnu. Vícekrát jsme si říkali, že své slovo Bůh posílá přes lidi. Je to důležité, je to srozumitelnější a je v tom i šance.
1: Jaká? Je to milosrdnější vůči poslaným nebo i vůči příjemcům?
0: No, asi vůči oběma.
1: Seriál o hříchu. Pořád nějak ne a ne pochopit, co tím apoštol vlastně myslí.
0: No, jeho myšlení jako by bylo poněkud složité, že?
1: No.
0: A ono určitě je. A tak tedy my máme své představy o hříchu, o svobodě rozhodování.
1: Řecká a římská antika taky měla.
0: To bezesporu. Bohužel toho o ní zase tolik nevím.
1: Jak to?
0: No, víc jsem se věnoval Bibli. I když,
1: co?
0: No, stejně máš pocit, že jsme se mohl Bibli věnovat víc. Ale kdo ví? Nic z toho, co děláme, není stoprocentně uspokojivé. Tak pojďme radši k jádru věci.
1: A půjde to?
0: Pokusíme se o to, aspoň. Nechat se ovládat hříchem. V čem je hřích vlastně hříchem? No, že se děje svobodně. Že k němu řeknu své ano. Čili je to skrytá motivace našeho jednání. Třeba když myslím na sebe, když kroužím hlavně kolem sebe sama.
1: To je ta zakřivenost do sebe, viď?
0: Přesně tak. To je taková linie, to vidět hřích jako zakřivení do sebe sama, která se vine od svatého Augustina až k Luterovi a potažmo k reformaci.
1: Řekla bych, že potažmo určitě ano.
0: Tak to jsem opravdu rád.
1: Schválně jsem si vygooglila potažmo. Co myslíš, že to je?
0: No, když jsi to vygooglila, tak to rovnou řekni.
1: Vyhledala to AI na serveru Český rozhlas Dvojka. Cituji. Slovo potažmo je příslovce, které se v současné češtině nejčastěji používá ve významu vlastně, respektive, a tedy i, nebo v souvislosti s tím. Slouží k vyjádření návaznosti, rozšíření významu na další osobu, věc, nebo k upřesnění. Konec citátu.
0: Děkuji. Takže je to přesně tak, jak jsem to použil. Od Augustina k Luterovi a tedy i k reformaci.
1: Taky jsi mohl použít nádhernou spojku nebo příslovce tudíž.
0: To příště. Teď k tomu hříchu. Můžeš se na to dívat vnějšně, třeba si vypracovat takový seznam skutků a činností, které jsou špatně, třeba krást, zabíjet, intrikařit proti kolegyni, což je sice pravda, avšak dříve nebo později zjistíš, že je to málo, že to je hrubé měřidlo. Na řadu věcí to stačí, ale nepokryje to zdaleka všecko. To rozhodující totiž se děje uvnitř nás a hluboko v nás. A hranice rozeznání bývá velmi jemná. Nemusí to být i hrubé činy. No a v tom je to taky těžké.
1: Má to ještě další měřítka a roviny, viď?
0: Tak nějak. Já nejsem nějaký specialista na svatého Pavla, ale řekl bych, že mu možná jde o to, abychom si toto vůbec uvědomovali. Abychom pochopili, že s tím hříchem je to mnohem složitější a že my na to nestačíme.
1: Zní to jako typická výmluva. Takové to. Já tomu nerozumím, nebo já na to nestačím.
0: Ano, vím. To, že na to nestačím, mě rozhodně neospravedlňuje. Spíš mě vede k poznání, že potřebuji pomocníka s velkým P, samého Krista a jeho ducha, a to nanejvýš naléhavě.
1: A jeho společenství asi, viď?
0: Přesně, ano. Skvěle za mne dotahuješ mé nedotaženosti, ano, společenství. Být s ním pomáhá poznat hřích a přemáhat jej. Hřích je totiž záludný a zákeřný.
1: V tom, kam vede. Ale to dlouho nevidíš.
0: V tom je ta záludnost. Dlouho to trvá. Mzdou hříchu je smrt, zatímco darem milosti je věčný život. A máš tu protiklady. Smrt, život, ale taky mzda a dar. Pro něco se namáháš a pracuješ a dostaneš za tu výplatu. Zatímco dar je dar. Budeš-li chtít tuto otázku hříchu řešit vlastními silami, akorát si vyděláš
1: smrt.
0: Svěříš-li to Kristu, dostaneš
1: život věčný.
0: Správně. Hřích není dobrý zaměstnavatel a pán. Všimni si, že hřích to není něco, ale někdo.
1: Někdo, kdo nás ovládá. A tato vláda sebou nese důsledky.
0: Správně. Teď musíme ještě vysvětlit pár klíčových pojmů.
1: Myslíš smrt a život věčný?
0: Ovšemže, co jiného. Smrt i život to mají hlubší význam než biologický život a biologickou smrt. Zasahuje to nejen sféru fyzikální, ale taky a hlavně tu duchovní.
1: Přičemž duchovní neznamená nehmotná, ale vztahu, svobody, propojení, tvořivosti.
0: Přesně tak. Odděluje od Boha hřích, od druhých, vede k samotě, izolaci a teď to mohu použít a tudíž k zoufalství. Jenže teď to ještě nevidíme. Maximálně to nějak tušíme. Tu a tam.
1: Teď nás straší něco úplně jiného než smrt. Natož izolace od Boha.
0: Tak jest. Život věčný, věčná smrt, spása, to všechno má v současnosti charakter směřování. Kam to vlastně směřujeme? Odkud kam jdeme? Je to tu podobně, jako tu je s námi budoucnost. Neznáme ji a přece nás už teď nějak formuje. Buď to k dobrému, a nebo ke zlému.
1: A když jsi s Kristem, směřuje tě to k dobrému?
0: Jistě, ale pak se před námi otvírá další otázka.
1: Jak jsme, můžeme a máme být s Kristem? A jak je Kristus s námi?
0: Pochopitelně. Je to jako na horách. Vylezeš na jednu horu a vidíš další a další. Až se pak dostaneš na tu nejvyšší, tak teprve potom uvidíš to nádherné panoráma. Ale abych to nekomplikoval, z naší strany můžeš být s Kristem jen nedokonale. Skrze jeho slovo. A když ho hledáš, chceš být s ním, věříme, že on nás ale drží a je s námi dokonale. Začali jsme dneska se svázáním Izáka, což je takový taky těžký text.
1: Proč svázání Izáka?
0: To jsem použil podle židovské tradice, hebrejsky se tomu říká akeda. Prostě Abraham svázal Izáka.
1: Do kozelce.
0: Ano, položil ho na oltář, na dřevo, aby ho rozumně Izáka obětoval.
1: Což je příšerná myšlenka.
0: To tedy je. Leckdo s ní má vážný problém.
1: A co tedy s tím? Máš nějaký teologický fígl?
0: Nemám. Fígl není řešení.
1: A co je teda řešení?
0: Projít si celým příběhem až po samý závěr a přitom sledovat, co to s námi dělá, kam to vede, jak to končí. Hospodin Abraham zkouší, v čem vlastně tato zkouška spočívá a co z ní vyplývá pro nás a pro naši službu Bohu. A kdy se ta zkouška vlastně nejvíc děje?
1: Jak to myslíš?
0: No, když Bůh řekne, obětuj svého syna Izáka jako celopal, to je ta zkouška, otazník. A nebo když řekne dost, zastav, neobětuj. Možná to je ta zkouška. Přečti si Kierkegaarda, jeho bázeň a chvění. Z toho se člověku zatočí hlava panečku.
1: Inu, to je halt Kierkegaard. Čteš ho často?
0: Občas. Zaujal mne už na fakultě. Má to hloubku a sílu, ale přiznávám, že se mi z něho zatočí hlava vždycky. No, jak si říkala, inu, to je halt Kierkegaard. Ale k celé události. Má se stát v zemi Moria, na nějaké hoře. Moria se odvozuje od slovního kořene ra-a-ja, což znamená vidět, nechat se vidět a všechny variace vidění. Ale samo slovo Moria interpretuje třeba Hellerův výkladový slovník biblických jmen jako můj učitel je Hospodin.
1: Takže vidět nebo učit?
0: Nebo obojí. Tyto strašné události dají uvidět.
1: Nebo naučí.
0: To nejdůležitější. Uvidí se, kdo uvidí, co uvidí. Abraham uvidí, Izák, Bůh, beran zachycený v křoví. Když k tomu připočteš, že spatřit Boha jest životu nebezpečno, no co ti z toho vyjde?
1: Něco divného, neuchopitelného, nebezpečného. Něco na hranici života a smrti, něco mystického.
0: Rozumím, už víš, kam tě to přivedlo, aspoň trochu. K bázni boží, k něčemu naprosto zásadnímu, k oběti, která něco ukazuje, až se tam člověk bojí podívat.
1: A tušíš, že je to pravda a že to souvisí s tou obětí nej.
0: A tam a tehdy se to ukázalo. No a teď si k tomu představ ještě toto.
1: Ano.
0: Představ si to z pohledu toho Izáka. K tomu jsem slyšel zajímavou myšlenku, že také on to musel chtít.
1: To je přece úplně na palici.
0: Souhlasím, ale zkus si to jenom představit.
1: Když jinak nedáš, ale přijde mi to úplně preštěný. Jak něco takového můžeš chtít po dítěti, po teenagerovi, potažmo po druhém člověku? A na základě čeho si to mám představit?
0: Inu, slyšel jsem myšlenku, že to celé by nebylo proveditelné bez Izáka, tedy bez jeho ochoty nechat se obětovat. Že by prostě víc jak stoletý stařec nemohl fyzicky přemoct teenagera. A na tom něco bude, nemyslíš?
1: No, to ano. Ale stejně mi to připadá ještě divnější.
0: Mně taky. Možná, že to prostě je celé divné a ještě divnější. Co mohlo přimět otce, aby svázal svého synka? Co mohlo přimět synka nechat se svázat svým otcem?
1: A závěr?
0: Uctivé zmlknutí před neuchopitelným tajemstvím, před obětí vlastního syna, před záhadou, která zůstává a která přece vrhá na všechno nové světlo. Ale promiň, už začínám blekotat. Ještě možná pár slov těm posluchačům, co uslyší při bohoslužbách tu druhou variantu ekumenického lekcionáře.
1: Myslíš tu komplementární?
0: Ovšemže komplementární varianta vybírá taková starozákonní čtení, aby to tvořilo jeden celek s evangeliem. Na dnešek byl vybrán protipól z knihy Jeremiáš z 28. kapitoly, verše 5 až 9. Jeremiáš chodí po Jeruzalémě se jihem, aby ukázal, že město bude podrobeno Babyloňanům. A přitom se střetne s prorokem Chananiášem.
1: Který prorokuje pravý opak.
0: Přesně tak. A teď kdo má pravdu? Jeremiáš nebo Chananiáš? Kdo říká boží slovo a kdo vlastní výmysly? A pro koho se rozhodnout?
1: Když to tak vezmeš, tady je to taky těžké. Možná těžší než Moria. Jak to mají poznat? Proč to Bůh neřekne jasně?
0: Amen, tak to je, rozumím ti, snad. Proč to Bůh neřekne jasně? Možná to říká jasně. Možná je problém v lidech. Možná v tom, že raději nechtějí slyšet slovo. Možná je to pro ně příliš těžké. Jo, opravdu chceme slyšet? Já netvrdím, že to tak je. Jen se snažím nastínit tu situaci, kdy Bůh před nás položí různé varianty a my víme, že si musíme vybrat. Ale celé je to otevřené a těžké, nelíbí se nám to a víme, že předtím neutečeme.
1: Naštěstí na to nejsme sami. Je tu Kristus, jako nejlepší průvodce.
0: A to je naše pomoc.
1: Naše záchrana.
0: Amen.
1: Amen.
0: A nyní se pomodlíme, Otče náš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen.
1: První letošní prázdninová séla končí.
0: Loučíme se s vámi, milé posluchačky, milí posluchači, a přejeme všechno dobré.
1: Pokojnou neděli i celý týden.
0: A za týden opět naslyšenou.

Na husitskou faru v Kuřimi se vypravíme v pořadu Séla opět v neděli od 16. hodiny. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Bruňa Procházková s přáním dobrého dne.

Bylo 6 hodin. V pondělním ránu s datem 29. června 2026 vás od mikrofonu Rádia 7 vítá Kuba Lofítek. Budu vaším průvodcem až do 11. hodiny. Je naším přáním a modlitbou, aby se zpráva o Ježíši Kristu nesla i dnes českým národem, a to různými způsoby, včetně rozhlasových vln. A aby tato zpráva o naději prozařovala naše životy a dávala nám sílu jít dál. Programovou náplň ranních hodin prozradí přehled pořadů.

Tichý čas nás přivede k biblickému textu a vytvoří prostor pro stišení ve 6:45. Prázdniny začínají a s nimi čas dovolených. Na co nezapomínat při jejich plánování, uvažuje Miroslav Kubíček v 6:45. Poslední červnová listárna nabízí ohlédnutí po 7. hodině. Armáda spásy působí na mnoha místech, včetně Ostravy, kam se v 7:30 vydáme v ranním telefonátu. V pořadu Bible Guide otevíráme 3. kapitolu proroka Ezechiela, která řeší téma Boží vůle. V té můžeme nacházet Boží ochranu. Připravte se k poslechu po 8. hodině. Poslouchat Pána Boha se v skutku vyplatí. Zaznívá z úst Petra Luhana. Jak dopadlo jeho rozhodnutí vstoupit do vztahu, od kterého jej zrazovali i jeho nejbližší? A jak reagoval, když dostal pokyn od Boha opustit jistotu oblíbeného zaměstnání a vydat se do nejistoty služby Bohu na plný úvazek? Uslyšíte v relaci Stopy od 8:30. Život je někdy jako jízda na horské dráze. Jsi skoro na vrcholu a najednou se zase řítíš dolů. Kde je v tom všem Bůh? Tahle důležitá otázka zazní i v aktuální části série vyučování pastora Lukáše Targoše v sérii o Josefovi, synu známého Jákoba. Poslouchejte. V pořadu Překročit hranice po 9:30. V jedné dětské písni se zpívá, ať jsi velký nebo malý, nebo akorát, Bůh tě má rád. A je to tak. Manželé Baldovi by mohli dodat, to jestli jsi velký nebo malý, nehraje roli, když se zamiluješ. Ohledání a nalézání, boření stereotypů a předsudků a životě s humorem si budou povídat s Lenkou Malinovou ve fortepianu po 10. hodině. Tolik programový přehled. Přeji dobré ráno, dobré vstávání a dobré poslouchání. Tvoje

V rámci tichého času se podíváme do Nového zákona, do 19. kapitoly Lukášova evangelia. Ještě předtím Mike Dunhy se svou skladbou Flourish, ve které vyznává, že boží sliby zavlažují lidskou duši. A tak můžeme kvést.

Otevírám Lukášovo evangelium 19. kapitolu, budu číst od prvního verše. Je to novozákonní příběh o člověku jménem Zacheus, který se také chtěl setkat osobně s Ježíšem. Naším cílem nebude tolik se zaměřovat přímo na Zachea, ale na jeden konkrétní verš, a to ten poslední, který budu číst, verš 10. Ježíš přišel do Jericha a procházel jím. A hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, až tudy půjde. Když tam Ježíš dorazil, vzhlédl a řekl mu: Zaché, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat u tebe doma. Rychle tedy slezl a radostně ho přijal. Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali. To šel na návštěvu k takovému hříšníkovi. Zacheus potom vstal a řekl pánu: Podívej se, polovinu svého majetku teď dávám chudým, pane, a kohokoliv jsem nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně. Dnes přišlo do tohoto domu spasení, řekl mu na to Ježíš. I on je přece syn Abrahamův. Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené. Ten závěrečný 10. verš tohoto příběhu zní v překladu Josefa Kurce: Takže syn člověka přišel vyhledat a zachránit ty ztracené a zahynulé. Ježíš Kristus je zjevením Boží lásky, která hledá ztracené a zahynulé. A jako lidé jsme se Bohu nestratili, tak jako se dětem ztrácí hračky a dospělým třeba klíče nebo brýle. Člověk se ztratil díky vlastnímu rozhodnutí žít život nezávislý na svém stvořiteli. Dělat si věci po svém. A tento odklon od Boha, neposlušnost vůči Bohu, nás uvrhla do duchovní smrti. Proto hovoříme o tom, že Ježíš zachraňuje ty, kteří zahynuli. My všichni jsme zahynuli, bez rozdílu. A Bible na jiném místě hovoří o tom, že odplata za hřích je smrt. Nicméně ten verš má i druhou polovinu. Ale darem Boží milosti je život věčný v Ježíši Kristu, našem Pánu. Děkuji ti, Pane Ježíši Kriste, za to, že ty jsi zjevením Boží lásky. Ty jsi ten, který přišel na tuto zem vyhledat a zachránit ty ztracené a zahynulé. A každý z nás se v tom může najít, protože každý z nás si chce žít život nezávislý na tobě. Tobě, který dáváš život. Chceme si dělat věci po svém. Odkláníme se od tebe, až jsme ve stavu duchovní smrti. A přesto ty jsi ten, který přichází, zachraňuje a dává život. My jsme zahynuli. Ale darem Boží milosti je život věčný v tobě, Ježíši Kristu, který můžeš být zachráncem člověka a chceš být také jeho pánem. Ne tvrdým otrokářem, ale milujícím
Pánem, který chce být tím nejlepším průvodcem života. Děkuji ti za to, co nabízíš. Děkuji za to, kým jsi. Amen.

0: Píseň Baránok zněla na rádiu 7 v podání Simi Magušinové. Teď mám připravenou kapelu Need to Breathe ve spolupráci s L. King a skladbu Who Am I. Zatímco jsem na této cestě, bereš mě za ruku. Nějakým způsobem opravdu miluješ, kdo skutečně jsem. Odstrčím tě, stejně mě nepustíš. Pěstuješ růže na mé neplodné duši. Kdo jsem, že mě miluješ?
1: White lies and desperation, hard times and conversations. No one should ever love me like you do.

plánování dovolených nás pozve v biblické úvaze Miroslav Kubíček. Ještě předtím zazní skladba s názvem Přiznávám v podání Terezie Šterc.

Léto už je v plném proudu a konečně jsou tady prázdniny a dovolené, tedy čas, který si žádá změnu. Každoročně se v tyto měsíce děje něco jako stěhování národů. Nastává veliké vzrušení plné příprav, nakupování, doplňování zásob a vybavení všeho druhu, podle toho, kdo se kam chystá a jak chce ty své prázdniny či tu svou dovolenou strávit. Pojďme si i my dnes o tomhle zajímavém jevu chvíli povídat, hlavně zapřemýšlet se nad tím, co od tohoto času čekáme a co nám může dát. Důvod celého tohoto stěhování národů, které se v našich evropských končinách každoročně v tuto dobu děje, je celkem jasný. Každý si potřebujeme odpočinout, odreagovat se, vnést určitou osvěžující změnu do celoročního pravidelného rytmu, který dokáže být mnohdy docela dost otupující. Touha po změně, po něčem nevšedním, nebývalém, neobvyklém nás nutí k tomu, abychom se vydali na mnohdy hodně daleké cesty. Chceme uvidět něco, co jsme ještě neviděli, toužíme se obohatit něčím novým, dosud nám neznámým. Někomu jde třeba jenom o to, aby se alespoň na chvíli vymanil ze své všednosti. Někdo jiný touží po vzrušení, ne-li přímo senzačních a nevšedních zážitcích. Takhle nějak, byť v různých a mnohdy velmi odlišných obměnách, si to představujeme a toužíme to naplnit o prázdninách a dovolených. To všechno je jistě dobré, ovšem asi bychom hned od začátku měli mít alespoň nějakou představu, co chceme a očekáváme, a to proto, abychom se tak ochránili od případného zklamání. Tu a tam se totiž stává, že vyjedeme za dobrodružstvím s podivnou představou, že je jeho povinností, tedy povinností toho dobrodružství jako takového, aby se nám představilo v celé své kráse. Něco jako když se usadíme pohodlně před televizí a řekneme tak a teď nás bav. Jenomže v takovém případě se docela klidně může stát, že se vrátíme domů více unavení než odpočinutí s pocitem, že bychom právě teď před novým nástupem do práce potřebovali ještě jednu dovolenou, tentokrát dovolenou na zotavenou po dovolené. Prostě to, co jsme prožili, nesplnilo očekávání a tak jsme teď z toho celý otrávení a rozčarovaní a říkáme si, že tam tedy už příště určitě nepojedeme. A tak příště jedeme jinam, ovšem výsledek nakonec překvapivě naprosto stejný. Co s tím jenom dělat? Ano, co s takovou nemilou a otravnou situací dělat? Jak se na to připravit příště, abychom si opět neskazili dovolenou, na kterou jsme už tolik čekali a těšili se? Já bych řekl, že jedna z prvních podmínek je uvědomit si, že nic, co nás v životě může obohatit, poučit či dokonce naplnit, nepřichází samo. Spíše bych řekl, že nám to vyjde naproti tak asi na půl cesty, takže abychom se setkali, musíme ten zbytek cesty zdolat my sami. A nebo jinak řečeno, chceme-li prožít něco hezkého a příjemného, anebo dokonce přímo krásného či nějak dobrodružného, až skoro zázračného, musíme proto sami něco udělat, musíme přidat svůj podíl, svou vůli, námahu, svůj intelekt a tak podobně. Ale také, a to je, řekl bych možná to nejdůležitější, musíme do toho vložit svoji schopnost vidět a naslouchat. Spousta krásy, ba dokonce spousta opravdových zázraků, nás míjí jenom proto, že je zkrátka nevidíme. Nevšimneme si jich třeba proto, že nám připadají příliš obyčejné, všední, fádní. Zázrak totiž to není, jak se spousta lidí mylně domnívá, jev, ve kterém jsou překročeny přírodní a fyzikální zákony. Zázrak to je každý okamžik, ve kterém se nám otevírá cokoliv z toho, bez čeho by náš život byl plochý a prázdný. Jestliže bych to měl vyjádřit tak, jak to chápu jako křesťan, pak bych řekl, že zázrakem je každý okamžik, každé setkání, ve kterém rozpoznávám dílo našeho Stvořitele. Zázrakem se stává všechno to, co máme, co nás obklopuje, když si přitom zároveň dokážeme uvědomit, že to zde být vůbec nemusí, že to není samozřejmost, ale dar. A jako takovýto dar, nesamozřejmost, zázrak, může, ba měl by být vnímán i docela obyčejný den, jako je například tento. Jako zázrak bych měl vnímat i to, že já jsem se do tohoto dne ráno probudil.
Tohle by mělo skutečně stát v základu i všech prázdnin a dovolených. Na tomto vědomí bychom měli následně stavět i vše ostatní. Může se pak totiž stát, že ušetříme i spoustu peněz a sil. Poznáme, že za dobrodružstvím a za zázraky vůbec nemusíme jezdit do exotických krajin. Máme je třeba hned před Prahem, jen jsme si jich doposud nevšimli. Stačí jenom umět se dívat, být vnímavější ke zdánlivým maličkostem a domnělým všedním banalitám. Jestliže se dovedu v úžasu sklonit před nesmírností, krásou a harmonií stvoření, dokáže se pak i v pokoře a vděčnosti sklonit před svým stvořitelem. Já v žádném případě nechci tvrdit, že je lepší nikam necestovat, protože máme doma na dosah spoustu krásných míst, která musíme poznat nejdříve. Tak to není. Naopak, cestovat, poznávat svět je nesmírně důležité a já velice v dobrém slova smyslu závidím mladým generacím ty možnosti, po kterých jsme my jenom toužili. A nebo ani to ne, protože jsme si je nedovedli vůbec představit. Například můj syn žije již 4. rokem v Austrálii, během té doby procestoval skutečně široké okolí, včetně například Nového Zélandu, Tasmánie a podobně, a zkušenosti, které během tohoto času nabyl, jsou k nezaplacení. Podobně jedna kolegyně pracuje na doktorské práci zaměřené na problémy centrální Afriky a je tam kvůli tomu co chvíli. Kdyby takto cestovat nemohla, nemohla by ani napsat tuto práci. To všechno je velmi dobré a potřebné, výsledky určitě mají dopad na celou naši společnost. To, co jsem dnes podrobil určité kritice, je ono mnohdy až hysterické stěhování národu o prázdninách, ovlivněné představou, že za hranicemi mají něco nesrovnatelně lepšího než my u nás. Nemusí to být vždycky pravda. Záleží na naší vnímavosti, na tom, co jsme ochotni investovat, a tím teď nemyslím z peněz. Mnohdy i zdánlivě banální maličkost se může stát něčím vpravdě zázračným, stačí mít oči k vidění. Opravdu, jak jsem řekl již před chvílí, máme kolem sebe spoustu zázraků. Zázrakem může být cokoliv, co dělá náš život bohatším. Zázraky nalezneme všude kolem sebe, v celém stvoření, i v jeho nejnepatrnější částečce. Jen si připomeňme slova, která se stále znovu opakují v první kapitole knihy Genesis. Bůh viděl, že je to dobré. A v závěru dokonce čteme, že Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Člověka pak postavil doprostřed všeho toho dobrého, aby všechno obdělával a střežil, aby byl zodpovědným strážcem všeho toho dobrého a krásného. My si, žel, sebou stále vláčíme ten svůj prvotní hřích, totiž to, že vše spíše využíváme a zneužíváme, ničíme a pleníme, namísto, abychom o to pečovali a radovali se z toho. Co je nám nejvíc zapotřebí, je návrat. Necítit se již být pány tvorstva, kterým je vše dáno do majetku a k dispozici, ale umět se pokorně sklonit před každou částečkou Božího stvoření. Prázdniny a dovolené nám tuto příležitost mohou nabídnout možná ve větší míře než všední dny, které jsou často plné spěchu a nervózního zhonu. Jen abychom toho dokázali opravdově využít. A k tomu vám, přátelé, přejeme hodně příležitostí, sil a vytrvalosti. Prožijte si to opravdu krásně.

Úvahu Miroslava Kubíčka o prázdninách a dovolených nabídneme ještě odpoledne v 15 hodin 15 minut. Zítra v 6.45 bude o navštívení hovořit Jan Vopalecký.

Společně se Znělkou jsme v 29. červnovém dni překročili práh 7. hodiny. Posloucháte pondělní ranní vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Na 7. hodinu 30. minutu je připraven ranní telefonát o novinkách z práce armády Spásy v Ostravě. V úvodu nové 60-minutovky dejme prostor listárně.

Dobrý den. Vítám vás u poslechu poslední listárny v tomto školním roce. I v rádiu jedeme v tom rytmu školních roků, protože prázdniny jsou vždycky trošku jiné, sami si potřebujeme vybrat nějakou dovolenou a odpočinout si a také většinou od září začíná něco nového v programu Rádia 7. A tak i my se teď ohlížíme a uzavíráme některé etapy a v dnešní listárně bych vás jimi ráda provedla. Tak snad si to prohlédnete rádi spolu se mnou. Červen jsme začali samozřejmě dnem dětí a tentokrát jsme měli ve studiu hned 4 ratolesti naší nové kolegyně hudební redaktorky Kristýny Exnerové. Všechny 4 děti byly kouzelné, totiž nadšeně, zrovna jsem s nimi vedla rozhovor já, nadšeně se na mě dívali, přikyvovali s těma rozzářenýma očkama, ale moc toho nenamluvili. Můžu vám říct, že dlouho jsem nevymyslela takové množství otázek v tak krátkém čase. Ale i tak z toho, co děti prozradili, bylo vidět, že milují Bibli a mají moc rádi biblické příběhy. A na tom jsem si uvědomila, jak je důležité, co jako rodiče, co jako prarodiče nebo blízcí příbuzní těm kolem nám ukazujeme. Samozřejmě dětem, ale i těm dospělým, našim přátelům, spolupracovníkům, kolegům, všem, se kterými trávíme svůj čas a život. Je možné opravdu ukazovat beze slov na Boha tím, jací jsme a co žijeme. A tak ještě jednou všem vám, kteří máte děti, gratulujeme. Užijte si čas, kdy jsou vám svěřené do péče a přejeme vám moudrost, abyste jim předali to nejdůležitější, o co v životě jde. U nás byl červen tady v redakci v souběhu několika činností. Samozřejmě vysílání 24/7 to potřebuje stále přísun svých pravidelných pořadů a tedy taková ta standardní práce, která nám za normálních okolností zcela vyplní náš čas. Ovšem teď jsme ještě k tomu dodělávali mnoho úprav a věcí v domě. Protože, jak už jsme vám říkali v minulých měsících, probíhala tu rekonstrukce střechy, montáž fotovoltaiky a také se s tím ukázala spousta věcí, které najednou, když jsme demontovali třeba vysílací pracoviště a přemisťovali ho do jiné části domu, tak najednou se ukázalo, že je potřeba vyměnit celou kabeláž a to zcela jiným způsobem, než fungovala doteď. Potřebovali jsme vyměnit okna, potřebovali jsme úpravu komínů, blesku svodu a mnoho, mnoho dalších věcí. Odrazilo se to třeba i v úpravě podlah. Ve 3 místnostech jsme museli vyměnit koberec, protože ten už měl svoje díry a opravdu nejlepší léta za sebou. A tak u toho všeho jsme se střídali také u kýblu s hadrem a nebo jsme lepili s kolegou takové ty pěnové zatlumovací panely na zeď. A ono je to vlastně krásné, když vám pod rukama vyrůstá něco nového a zase se to staví do té podoby, ve které to může fungovat dalších, doufám, že x let. Tak to byla další práce, týkala se nás všech v týmu. No a pak jsme taky připravovali prázdniny, prázdninové vysílání. A to má svoje specifika, protože některé věci se mění a zároveň s nimi připravujeme už to další vysílání od září. Ale během prázdnin, tak to jsou ještě nějaké další úpravy, které bych vám teď velmi ráda představila. Jednou

z nich bude určitě změna v pravidelných pořadech. Některé pořady úplně přestaneme vysílat, protože prostě na ně v tom prázdninovém šrumci není úplně čas. A také potřebujeme nazbírat materiál do dalších dní a měsíců. Takže během prázdnin z vysílání ustoupí magazíny, listárna a glosa Petra Rause. Ale za to se objeví letní pohlednice. To jsou takové krátké pozdravy našich redaktorů a přátel z různých míst, které navštívili. A tak tedy, co vás čeká staronového během prázdnin? Velmi vám chci doporučit prázdninovou sérii Klíčového slova, která letos bude věnovaná těm nejznámějším nebo snad nejznámějším postavám Bible. Představí tedy 9 známých biblických postav. Hosty těchto pořadů budou nejrůznější, buď kazatelé a pastoři nebo teologové, ale také v uvozovkách prostí čtenáři Bible. Lidé, pro které je Bible směrodatná a kteří v ní rádi hloubají a přemýšlejí nad ní. Osobně mám pocit, že tahle série se opravdu podařila. V pořadu Kudy kam bude červenec patřit sérii kazatele Rastislava Betiny o pastoračním poradenství a na něj v srpnu naváže Dana Kenningová sérií Symbolika biblických prostředí, která se bude věnovat poušti, moři, horám či chrámu jako místům setkávání člověka s Bohem. Že je v létě čas zamířit do přírody, dosvědčí letní kaleidoskop, který dá nahlédnout do říše hmyzu. Petr Raus ke střípkům z oblasti z entomologie přidá i své hmyzí ponaučení. Červencové štafety se zaměří na to, jak v dětském oddílu či klubu zorganizovat výpravu, puťák, akci jen pro holky nebo jen pro kluky, anebo i celý tábor. A srpnové díly pak nabídnou povídání o symbolech a rituálech v životě oddílu. K létu samozřejmě patří kniha, a tak čtení na pokračování představí pozoruhodný život Susan Wesleyové, matky zakladatelů metodismu. Četbu z knihy Sandy Danglerové, Susan Wesleyová, služebnice boží, vystřídá pak životní příběh významného českého tenisty a kazatele Miloše Šolce, který byl věrný svému poslání na kurtu i na poli duchovním. Knihu Jak život šel napsal jeho syn Miloš Šolc mladší. Hudba, ta je také velkou součástí vysílání Rádia 7. A tak se začátkem prázdnin se vypravíme za diskografii skupiny Trabant. Písně, které si získaly srdce mnohých, budou znít intervalem. Pohovka se vrací k tomu nejlepšímu z rozhovorů, co z hudebníky v průběhu let natočila Karolína Vološinová. A jazzový klub se vydá prozkoumat hudební kouty naší pestré planety. Prozkoumat naši českou kotlinu se budou vydávat ranní telefonáty, ty z vysílání o prázdninách nemizí. Jaké zajímavé projekty, organizace a společenství, která přibližují křesťanství veřejnosti a chtějí být pro ní přínosem, jsou mezi námi, to budeme zjišťovat každý všední den v 7.30 a reprízu nabídneme každé odpoledne v 16.30. No a k poslechu je toho vůbec nachystáno ještě hodně, mohla bych vám tu vyprávět dlouho, a tak nezůstaňte bez doteku s námi. Mimochodem, dotek má významnou roli pro vědomí vlastní identity i mezilidské vztahy a právě dotýkání se budou dotýkat červencová vydání relace Uši k duši s psychologem Markem Macákem. Tak tolik přehled našich prázdninových pořadů i změn, které se s tím váží, a po písničce budeme pokračovat.

Důležitou součástí práce Rádia 7 je finanční podpora našich posluchačů a dárců. S létem to tak je vždycky, že se ta podpora trošku propadá. A tak vás chceme poprosit, nezapomínejte na nás. Nepatříme žádné konkrétní církvi, nepobíráme žádné dotace a granty, nic ze státního rozpočtu. Jsme opravdu závislí jen a pouze na podpoře jednotlivých sborů či církví křesťanských anebo jednotlivců. A tak jestli bude nebo nebude vysílání Rádia 7 dále pokračovat, závisí tak trošku i na vás. Na tom, jestli nám pomůžete vysílání Rádia 7 udržet. S tím souvisí samozřejmě, a to velmi velice, i otázka rozšiřování pokrytí území signálem Rádia 7. To se samozřejmě s financemi přímo váže. My jsme se před pár měsíci rozhodli přistoupit na další nabídku firmy Teleco, se kterou spolupracujeme v pokrývání území České republiky. A jedná se tentokrát o vysílač v Boskovicích Habří, který pokryje tedy takové zatím velké bílé místo na mapě, ale zároveň, a to je velmi důležité, pokryje i zatím prázdnou část dálnice, prázdnou ve smyslu signálu Rádia 7. A tak byste měli mít zase o něco lepší poslech, pokud cestujete po dálnici D1 a pokud nás přitom posloucháte. Velkou novinkou je, že máme novou aplikaci. Aplikaci do mobilu, skrze kterou nás můžete poslouchat, ať jste opravdu kdekoliv. Nejlepší bude, když se podíváte na náš web radio7.cz a tam hned na titulní stránce visí dva QR kódy, skrze které si můžete aplikaci stáhnout, anebo hledejte na obvyklých storech. Tahle aplikace má variantu i pro Apple, takže věřím, že zrovna telefon a jeho značka nebude překážkou stažení aplikace a následného poslechu. A pokud budete poslouchat přes aplikaci, určitě nám dejte vědět. Moc nás zajímá, jak funguje podle vás, případně co byste zlepšili. Před pár dny jsme zajeli do Bratislavy v počtu 8 lidí. Tam totiž slavilo 30. výročí práce v Bratislavě evropské vedení TVR. A je vždycky velmi zajímavé setkat se s lidmi, kteří jsou poskládaní z celého světa a prostě věří tomu, že rádiové vysílání, které nese tu dobrou zprávu o Ježíši Kristu, o odpuštění hříchů, o vysvobození z kdejakých svázaností a o možnosti nového začátku, takže tahle práce má smysl. A tak jsme se moc rádi viděli nejenom tedy s lidmi z toho evropského TVR, ale také s přáteli ze slovenské redakce Rádia 7. Viděli jsme se vlastně po několika letech a tak jsme si prohlédli jejich studia, popovídali o jejich práci. Je čeká stěhování, tak toho taky budou mít docela dost. Rádio 7 je součástí celosvětové práce Transworld Rádia, které se zaměřuje primárně na vysílání do zemí s náboženskou nesvobodou. A poté, co se v dané zemi situace změní, tak se TVR posouvá zase dál a v té svobodné zemi vzniká národní redakce TVR. A to jsme i my, i když vystupujeme pod značkou Rádio 7.

Na Rádiu 7 posloucháte Listárnu a takový malý sumář uplynulého měsíce. Personální změny u nás byly velké, o tom jsme vás už informovali v průběhu, ale červen byl skutečně první měsíc, kdy jsme pracovali už odděleně, tedy lidé, kteří byli ve výpovědi a lidé, kteří byli ve zkušební době. A tak se v tomto měsíci ustálilo to personální zajištění celého vysílání. My jsme moc rádi za nové kolegy, jenom připomenu, je to Milan Remeš, je to Aneta Lofítková a Kristýna Exnerová, ta převzala hudební redakci. Kolegové se opravdu velmi rychle a velmi dobře zapracovávají a už jste je také mohli slyšet naživo za mikrofonem. To je vždycky probířský kámen, to živé vysílání, ale myslím, že všichni se osvědčili. Jsou opravdu velice šikovní a já z nich mám radost. Je to takové osvěžení do toho souzvuku Rádia 7. Kdybyste je chtěli pozdravit a povzbudit, určitě to udělejte, oni budou moc rádi. Protože samozřejmě je to nová etapa, něco úplně nového, oni se učí koordinovat mnoho věcí za ráz a tahle ta situace vyvolává někdy komické a někdy malinko trapné situace, což není jejich případ, ale může se stát a vždycky tam ten adrenalin je. Tak kdybyste jim chtěli napsat nebo zavolat, budou určitě rádi. S odchodem minulých pracovníků Lucie Endlicherové, Karolíny Vološinové a ještě dříve také Lídy Matuškové se samozřejmě začalo hýbat s obsazením a redakční zodpovědností u jednotlivých pořadů. My jsme do toho během tohoto měsíce sáhli pořádně. A od září vás tedy seznámíme s úplně novým programovým schématem, ve kterém bude trošku větší rozestup mezi premiérami a reprízami pořadu. Malinko jsme sáhli do některých programových linek. No, věříme, že to bude k užitku nám všem, ve vysílání i vám u poslechu. Ale samozřejmě budeme velmi rádi za vaše ohlasy, protože hýbnout s něčím určitě ještě můžeme. A bude pro nás velmi důležité, až to tady zaslechnete v tom září, jestli vám tohle rozložení vyhovuje. Na druhé straně všichni si musíme zvyknout na některé nové věci. U nás vymizelo celkem 5 pořadů, některé se přísně vázaly na kolegy, kteří odcházeli, a tak jsme museli i udělat takové, já tomu říkám, vnitřní rošambo. Museli jsme trošku přeskládat ty redakční zodpovědnosti a tak si i my tady uvnitř zvykáme na některé nové pořady. Doufám, že vám tyhle změny budou sedět i při poslechu. Vždycky je pro nás důležité, aby pořad byl relevantní, pravdivý, skutečný, abychom v něch nemluvili o nějakých vyčtených pravdách, ale aby odpovídali realitě a skutečnosti. A to znamená, že i ten redaktor musí s pořadem nějak souznít. A já věřím, že tohle zaklaplo, jenom to ještě musíme ověřit v praxi. Takže od září vás čeká nové programové schéma. My budeme na přelomu září a října, pokud pán dá, odesílat novou anténu, to je náš pravidelný časopis, který vychází 2x ročně a jeho součástí tentokrát bude i nové programové schéma, abyste se dobře zorientovali v tom, co jsme připravili. No a protože jsme v Listárně, nemůžu minout vybídku k reakcím. Přátelé, kdybyste jenom věděli, co dělají vaše ohlasy s jednotlivými redaktory, jak nás to povzbudí, když je čteme na společných modlitebních chvílích, které máme každé poledne, nebo na redakčních či jiných poradách. Je to opravdu veliká vzpruha, ale taky veliká inspirace, protože často napíšete nějaký svůj názor na něco a pro nás je to dobrá směrovka přemýšlet taky jiným než tím naším vnitřním zaběhaným směrem. A tak prosíme, pište. Kontakty najdete na našem webu radio7.cz, ale
pro jistotu zopakuji, radio7@radio7.cz nebo webové stránky radio7.cz. Na Facebooku a Instagramu nás najdete jako Radio 7 Česky a k dispozici je vám také kdokoliv na telefonních číslech rádia. Ty vám nebudu diktovat, nevěřím, že byste si je zapamatovali, ale můžete se informovat na tom našem webu radio7.cz. Mimochodem, teď jsme se dozvěděli, že náš nejstarší posluchač, o kterém víme tedy, bude mít letos rovných 100 let. Navštívil nás jeho syn a říkal, že tatínek má kontinuálně puštěné Rádio 7 u postele, protože už je pro něho těžké to zapínat a vypínat. A že si ho jenom zesiluje a zase stlumuje podle toho, jestli chce spát nebo jestli chce poslouchat, podle toho, jestli ho něco zajímá nebo ne. Třeba je to inspirace i pro vaše rodiče nebo prarodiče, kteří by možná Rádio 7 přivítali jako stálého společníka. Tak to je náš nejstarší posluchač, o kterém víme. A ten nejmladší, o kterém víme, má rovné 3 roky. Tak jsme si říkali, že je to docela dobrý a hezký rozptyl a tím vás zveme k poslechu. Pozvěte svoje děti, ať už je jim kolik je. Pozvěte svoje přátelé, známé. Nikdy není dost povzbuzení a dost slov o naději. A právě proto je tu Rádio 7. A tak krásné léto, přátelé. Přeji vám odpočinek, nadechnutí a spočinutí, opravdu to vnitřní hluboké spočinutí v Boží náruči. Pán Bůh je dárcem skutečného odpočinku. A tak pokud máte unavenou duši, pokud si životem nesete různé bolesti, neváhejte a spočiňte u něj. Od mikrofonu z listárny se s vámi naposledy v tomto školním roce loučí Kateřina Hodecová a těším se na slyšenou, dá-li pán, zase v září. Mějte se hezky.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Srdce Bohu, ruce lidem. To je motto, které provází práci armády spásy v České republice. Dnes se podíváme na to, čím žije ostravská pobočka. Od letních aktivit pro děti až po aktuální výzvu k hledání lékařů. Po telefonu vítám oblastní manažerku komunikace armády spásy v Ostravě, Alenu Válkovou. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
4: Děkuji, dobré ráno i vám, i posluchačům.
3: Přibližte nám, prosím, v úvodu činnost armády spásy jako takové. Čemu se věnujete a komu pomáháte?
4: Tak armáda spásy pomáhá lidem, kteří se ocitli v extrémně těžké životní situaci, ať už přišli o domov, procházejí krizi nebo jim hrozí sociální vyloučení. A tak každý den pracujeme s jednotlivci, rodinami, dětmi i seniory a hledáme s nimi cestu, jak znovu získat stabilitu a naději do budoucna. A naše pomoc propojuje sociální služby, zdravotní péči a nabízí i duchovní podporu.
3: Tak děkuji za ten pestrý výčet. Letní dny už jsou v plném proudu. Jaké například prázdninové aktivity letos připravujete pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin?
4: Pro tyto děti, to znamená, jsou to děti z našich azylových domů, z nízkoprahových klubů, sociálních bytů i ze sboru armády spásy. Připravuje armáda spásy i letos letní tábor, kde mohou zažít to, co pro mnohé děti je samozřejmé. Týden v přírodě, kamarády, radost z prázdnin, spoustu zážitků. A díky podpoře dárců je to pro řadu z nich vůbec první taková zkušenost. Zároveň taky během celých prázdnin zůstávají otevřené naše nízkoprahové kluby, kde děti najdou bezpečné místo, zábavu i podporu. Nabízíme jim tady výlety, soutěže, aktivity různého druhu i individuální pomoc, která jim pomáhá zvládat náročné životní situace.
3: Je vzácné, že i na děti ze sociálně znevýhodněných rodin je takto pamatováno, nejenom tou pravidelnou a dlouhodobou vytrvalou pomocí, ale i takovým letním zpestřením. Když uděláme úkrok od dětí, dlouhodobě provozujete také ošetřenku. Jakou pomoc nabízí?
4: Ano, je to tak. A ošetřenka je takový jednoduchý způsob, jak mohou ochotní lidé přispět na potřebnou zdravotní péči pro lidi bezdomova. A je to vlastně poukaz v hodnotě 250 korun, který se potom může využít v ordinacích armády spásy. Konkrétně využívá se na ošetření, doplatky za léky nebo jiné nutné zdravotní úkony, které pojišťovna nekryje. A díky tomu vlastně dokážeme rychle pomoct v situacích, kdy vlastně člověk bez zázemí by své potíže vůbec neřešil. A ta částka na ošetřenku, domnívám se, že to je nevelká částka, ale může znamenat velký rozdíl ve zdraví a v návratu toho člověka ke stabilitě a k dobrému životu.
3: U té zdravotní stránky ještě zůstaneme. V posledních dnech jste zveřejnili výzvu, že hledáte lékaře. Jak akutní je tato situace a koho konkrétně hledáte?
4: Ano, pro nás v Ostravě je to velmi naléhavá situace, protože hledáme lékaře, který by měl srdce pro lidi v extrémní životní situaci. A ordinace v Ostravě funguje už 8 let. Nabízí péči pacientům, kteří často potřebují víc času, individuální přístup i pochopení. A právě tato včasná péče může pomoct a rozhodnout v tom, jestli člověk se zvládne vrátit do běžného života, najít si bydlení nebo práci. A vlastně nabízíme flexibilní úvazek na 2 až 3 dny v týdnu, taky může být takovou motivací minimum administrativy a opora zkušené zdravotní sestry. A věřím, že to je smysluplná práce s dopadem na životní osudy lidí. Ještě bych doplnila konkrétní představu, protože naše paní doktorka Andrea Pekárková, která založila ordinaci v Ostravě a potom i v Praze, má motto, že zdravotní péče není pro ty, kdo si ji zaslouží, ale pro ty, kdo ji potřebují. A taky uvádí takový hezký biblický příběh, kdy se Ježíš setkává s člověkem slepým od narození a jeho učedníci se ptají, kdo za to může. To je otázka, s kterou my se taky často setkáváme, když pracujeme s lidmi bezdomova, že si on za to může. A vlastně Ježíš odpovídá jinak, že to není o vině, ale o tom, aby mohl být uzdravený k Boží slávě. A vlastně paní doktorka, když cituje tento příběh, tak říká, že to je vlastně smysl toho, co dělá v ordinaci. To jí dává tu motivaci a inspiraci, protože neřeší, proč se lidé dostali do té situace, ale že důležité je to, co pro ně můžeme udělat teď. A jak můžeme vlastně přispět k proměně a k lepšímu životu pro ně.
3: V jedné z odpovědí už zaznělo, že do vaší činnosti spadá pomoc ve stylu azylových domů, nízkoprahových center, týká se to i nocleháren, provádíte prevenci bezdomovectví, lidé mají také možnost být součástí sboru a komunitního centra, tedy ta práce je velmi rozmanitá. Proč by podle vás stálo za to zapojit se právě do služby a práce Armády spásy?
4: Tak za mě stojí za to se zapojit do služby Armády spásy, protože to dává opravdu hluboký smysl. Pomáháme lidem v těžkých životních situacích, často vidíme i malé, ale důležité změny v jejich životech. A zároveň je to taky služba, která vychází z křesťanských hodnot, z víry, naděje, lásky a umožňuje tyto hodnoty opravdu žít, nejenom o nich mluvit. A vlastně i to zmíněné motto v samém úvodu, srdce Bohu, ruce lidem, to je opravdu motivací a silou do takové práce, která může být i posláním a někdy není lehká. Pro mě osobně je také důležitý pokyn z knihy Přísloví, otevři svá ústa za ty, kdo nemohou mluvit a zastávej se chudých a potřebných. Tak věřím, že právě o to se v Armádě spásy každý den snažíme.
3: Pokud by někdo chtěl vaší práci vyjádřit podporu, ať už jako dobrovolník, dárce nebo třeba zdravotník, jak to může udělat a kde případně najde k tomu nějaké výzvy, informace, podrobnosti?
4: Tak možností je opravdu hodně a věřím, že každý si může najít tu svou. Někdo se zapojuje jako dobrovolník přímo v našich službách, třeba při práci s dětmi, seniory nebo i s lidmi bezdomova. A jiný nás podpoří jako dárce a pomůže tak nějaké jednorázové záležitosti, jako jsou letní tábory pro děti nebo ošetřenka. I dlouhodobá činnost a podpora je velmi vítaná. A taky je potřeba odborníku, jak jsem zmiňovala, konkrétně lékař v ordinaci v Ostravě. Často jsou to taky zdravotníci v domovech pro seniory. Myslím, že nejjednodušší je podívat se na naše webové stránky, sociální sítě, nebo se konkrétně ozvat a rádi každého nasměrujeme podle jeho možností i zájmu. A pokud by někdo chtěl se ještě zapojit a podpořit děti ze sociálně znevýhodněných rodin, je to jednoduché na platformě Darujme v projektu Rozzářené prázdniny a tam též je také ošetřenka, která zajišťuje lidem bezdomova potřebnou zdravotní péči. Budeme si taky velmi vážit sdílení naší výzvy na hledání lékaře pro ordinaci v Ostravě nebo typu, kam ji dostat k vhodným lidem. Každá taková pomoc má pro nás i pro konkrétní lidi velký význam a moc děkujeme. Jestli ještě je chvilka času, tak bych zmínila i tu velmi aktuální situaci, kdy všichni docela trpíme velkými vedry a ano. Nedokážu si představit, že bych neměla se kde jít schladit, dát si svoji dobrou ledovou kávu a odpočinout. A toto všechno vlastně nemají lidé bez domova. A možná si můžeme říct, že vlastně teď v létě jsou v pohodě, protože v zimě mají různá humanitární opatření, ale oni vlastně trpí víc než my těmi vedry. Takže pokud by někdo měl na srdci ochotu pomoci, tak určitě pomůže nabídka lahve vody, nějaký SPF krém nebo nasměrovat je na nějaké středisko, ordinaci, objekt, kde je klimatizace a podle vlastně konkrétních možností, tak vlastně i v této situaci se dá pomoct konkrétně a moc za to děkuju.
3: Já děkuji, že jste i zmínila tu pomoc, která je opravdu potřebná i v těchto letních měsících. Nejen o novinkách z dění v Armádě spásy v Ostravě jsme hovořili s oblastní manažerkou komunikace Armády spásy v Ostravě Alenou Válkovou. Děkuji vám za váš čas a přeji hodně sil a vytrvalosti do vaší práce.
4: Moc krát děkuju a zdravím do Rádia 7 i všechny posluchače. Hezký den.

Ježíši, zapomněl jsem slova, která si řekl. Sliby, které hořely v mém srdci, nyní potemněly. Odpusť mi mou nevěru. Znovu obnov ten oheň. Pane, měj slitování. Zní v písni Lord Have Mercy, na které spolupracovali Michael W. Smith a Amy Grant.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Bůh toto povolání ilustroval tím, že Ezechiel ve vidění snědl svitek knihy se slovy, která měl Izraelcům vyřizovat. Synu člověči, řekl mi, tímhle svitkem, který ti dávám, si nasyť žaludek, naplň si jim břicho. Snědl jsem jej tedy a v ústech mi chutnal sladce jako med. Ezechiel se měl tímto způsobem stát součástí svého poselství. Boží poselství se stalo jeho životním posláním a také jeho silou a ochranou. V Boží vůli nacházíme Boží ochranu. Chuť medu nám připomíná, že dělat Boží vůli je něco sladkého a příjemného. Když otevřeme ústa a předáváme evangelium, cítíme se vždycky dobře. Boží duch je s těmi, kteří dělají Boží vůli a mluví Boží slova. Ježíš řekl, vy jste toho svědkové. Hle, já na vás sešlu zaslíbení svého Otce. Duch svatý nám pomáhá šířit dobrou zprávu o dobrém Bohu. Také Ezechiela Bůh vybavil ke službě. Čteme. Hle, způsobím, že budeš právě tak neústupný a tvrdý jako oni. Dávám ti tvář tvrdou jako diamant, tvrdší než křemen. Neboj se jich a jejich pohledů se nelekej. Každé slovo, které ti řeknu, si vezmi k srdci a dobře je poslouchej. Jdi teď ke svým krajanům ve vyhnanství a mluv k nim. Dále nalezneme vysvětlení prorokova poslání. Jeho úkolem je předávat Izraelcům Boží poselství. Není ale zodpovědný za to, jestli poselství uposlechnou. Jeho odpovědností je pouze poselství předat. Bůh to shrnul takto. Tak praví panovník Hospodin. Kdo chce poslouchat, ať slyší. Kdo nechce, ať nechce. Ani my nejsme zodpovědní za to, jestli lidé přijmou kázání evangelia. Jsme zodpovědní evangelium předat a ukázat cestu života. Je ale na každém jednotlivci, jestli poselství přijme nebo odmítne. Lidská svoboda nám umožnila evangelium přijmout a rozhodnout se jít cestou života. Ale lidská svoboda také umožní jiným evangelium odmítnout. Lidská svoboda je základem naší identity. Bez ní bychom nebyli lidé, ale jen naprogramovaní biologičtí roboti. Lidskou svobodu můžeme vidět za výrazem dech života. V Genesis o stvoření člověka čteme. Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka a do jeho chřípy vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. Lidské tělo je podobné zvířecímu. To, co definuje člověka, je schopnost být podobný Bohu. Tak, jak to čteme také při stvoření. Tehdy Bůh řekl, učiňme člověka k našemu obrazu podle naší podoby. Tato schopnost být podobný Bohu zahrnuje úplnou svobodu volby. Člověk má možnost volby a v tomto se podobá Bohu. Zvířata, i když se tělesně člověku podobají, tuto volbu nemají. Člověk se může a nemusí stát Božím dítětem. Tato plná svoboda dělá člověka člověkem. Spolu se svobodou ale přichází zodpovědnost. Dech života je navíc člověku dán jen dočasně, jako půjčka nebo investice, kterou má člověk proměnit v opravdový zisk. Smrtí tato doba končí a člověk Bohu odevzdá zpět to, co mu bylo propůjčeno. Tak lze číst slova na konci knihy Kazatel. Pamatuj na svého stvořitele. Dřív, než se přetrhne stříbrná šňůra a zlatá mísa se rozbije. Dřív, než se roztříští džbán nad pramenem a kolo u studny se rozláme. Než se prach vrátí do země, kde býval a duch, nebo také dech, se vrátí k Bohu, jenž ho daroval. Toto místo jistě neznamená, že všichni lidé skončí u Boha. Výrazem duch zde není míněna celá lidská osobnost, ale to, co člověku umožňovalo stát se takovým jako Bůh, tedy lidská svoboda. Smrtí končí možnost svobodné volby. Lidská osobnost je v den smrti jednou provždy definována rozhodnutím, které člověk udělal. Už nemůže litovat své chyby a nemůže udělat pokání. Proto Ježíš o lidském životě mluvil jako o investici. Řekl, je to jako, když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Lidský život je jako boží investice, kterou má člověk proměnit v zisk. Na naši

Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a v 18 hodin, respektive reprízu toho aktuálního dílu naladíte i dnes v 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF Brno. No a díly, které už minuly, si můžete vyhledat také v sekci audioarchiv na našich webových stránkách www.radio7.cz nebo na podcastových platformách.

Prostor mezi 8. a 9. hodinou vyplní na Rádiu 7, kromě relace Bible Guide, také pořad Stopy, ve kterém nahlédneme do života Petra Luhana. Poslouchejte v 8.30. Do té doby pohled do kalendáře, kalendária, no a celé to dohromady bude spojovat hudba.

0: 29. června slaví svůj svátek nositelé jmen Petr a Pavel. Petr se jmenoval první z učedníků. Toto jméno má základy v řeckém slově Petros, což znamená skála. Přenesením do latiny vznikl Petrus a nakonec i náš Petr. Také Pavel má základ v cizím jazyce, tentokrát v latině, a sice ve slově Paulus Marí. Všem Petrům a Pavlům přeji krásný svátkový den.
1: Kalendárium.
0: No a rovnou se můžeme podívat na to, jaké osobnosti přináší kalendárium s datem 29. června.

Vynálezce lodního šroubu Josef Ressel se narodil 29. června roku 1793. Antoine de Saint-Exupéry, francouzský letec a spisovatel, se narodil 29. června roku 1900. Mezi jeho nejznámější díla patří Země lidí, Noční let, Citadela, ale především půvabná knížka, která vlastně skoro vůbec není pro děti. Malý princ. Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje. Ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře. A zapsal do své Citadely. Světoznámý dirigent českého původu Rafael Kubelík se narodil 29. června 1914. Vynikl jako interpret klasické a romantické hudby. Proslul však především jako interpret děl českých a dalších slovanských skladatelů. Po únorovém komunistickém puči emigroval. Postupně se vypracoval v jednu z největších dirigentských osobností své doby. Po pádu komunistického režimu v roce 1990 uvítal možnost zahájit po 42 letech v exilu festival Pražské jaro Smetanovou symfonickou básní Má vlast, čímž definitivně uzavřel svou dirigentskou dráhu. Červen 1917, to je datum narození Josefa Kainara, českého básníka, překladatele, hudebníka. Byl členem umělecké skupiny 42 a literární skupiny Ohnice. Kainar se zabýval také hudbou, hrál výborně na klavír, kytaru a housle. Jeho oblíbeným hudebním stylem byl jazz a toto hudební cítění se odráží i v jeho básnické tvorbě. Jeho básně se objevily v repertoáru Vladimíra Mišíka, Karla Plíhala a mnohých dalších. Jan Milíč z Kroměříže, notář České královské kanceláře, později populární pražský kazatel, umírá 29. června roku 1374. Je pokládán za největšího českého reformního kazatele 14. století. Takové je kalendárium s datem 29. června.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: S 8:30 dostává ve vysílání Rádia 7 prostor další z našich pořadů, který mapuje životní příběhy lidí o jejich setkání s Bohem.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešního vyprávění o Božích stopách ve svém životě se ujme Petr, který se s námi podělí o své zjištění, že se v skutku vyplatí poslechnout, když nám Pán Bůh něco říká. Za tým Rádia 7 vám dobrý poslech přeje Milan Remeš.
10: Jmenuji se Petr Luhan a chtěl bych vám říct svůj příběh o tom, že poslouchat Pána Boha se v skutku vyplatí. Narodil jsem se a vyrůstal jsem v láskyplné křesťanské rodině, ale záhy jsem si uvědomil, že křesťanství se nedá zdědit, že rozhodnutí pro Krista musí udělat každý sám za sebe. Já ho udělal už ve svých 13 letech. Vyrůstal jsem sice jako velmi živé, ale v zásadě ne příliš problémové dítě. Když mi bylo necelých 18 let, začal jsem přemýšlet o tom, jestli nezačít chodit s jednou holkou z mládeže, která měla nevylečitelnou genetickou nemoc a reálný předpoklad dožití tak 10 až 15 let. Předkládal jsem to Pánu Bohu a měl jsem takový pocit, že na sjezdu mládeže, který tenkrát byl v Kolíně, by mohl náš vztah začít. A k mému velkému překvapení mi právě tam Pán Bůh řekl celkem jasné ne. Stál jsem před rozhodnutím, jestli poslouchat hlas svého srdce nebo hlas svého Boha. Nakonec jsem se pevně rozhodl a oné dívce jsem řekl, že Pán Bůh mi řekl ne. Nebo tedy přesněji, že mi řekl každopádně teď ne. Ona byla velmi překvapená a velmi smutná, ale akceptovala to s tím, že se bude modlit a tí to Pán Bůh nějak vysvětlí, protože to vnímá jinak. No a Pán Bůh to nevysvětlil jí, ale mně. A po asi 3 měsících jsem od něj dostal zase celkem jasný signál, že si váží mého rozhodnutí ho poslouchat. A proto, že už mi k tomu vztahu dává zelenou. 22. prosince 1997 jsme spolu tedy začali chodit a byli jsme šťastní a nadšení. To nadšení nám trochu pokazilo to, že většina lidí kolem nás náš vztah považovala lidsky za nesmysl a odsuzovali ho k nezdaru. A to včetně třeba mojí maminky, která mě upozorňovala na to, že mi Jana brzo umře. Ale my jsme věděli, že to není vztah založený jen z lásky a nadšení, ale že je založený z Boží vůle. Takže jsme za dalších 2,5 roku měli svatbu. To už naopak všichni byli pro, ale i tak ten postoj lidí asi krásně vystihovala modlitba mého tatínka na svatbě, kdy se na požádání kazatele modlil hned po obřadu za novomanželé slovy: Pane, víme, že bez tebe nemá nikdo naději, a zvláště ti ten novomanželé. No, jsme spolu dodnes, je to přes 25 let, Jana se těší dobrému zdraví a umírat se prý nechystá, tak víme, že bez Pána Boha nemá nikdo naději. Posunu se ve vyprávění zase o kus dál. Od svých 25 let jsem v Čelákovicích působil ve staršovstvu v církvi bratrské. Poté, co jsme se stali samostatnou stanicí a později sborem, jsem byl 12 let jako hospodář. V roce 2018 jsme v Čelákovicích dokonce postavili nový kostel. A zase to bylo tak, že nás k tomu Pán Bůh vedl. A to i přesto, že z lidského hlediska to bylo ekonomicky velmi na hraně. Ale Pán Bůh nám žehnal. Podařilo se nám sehnat hodně peněz, ať už jako dlouhodobou půjčku nebo jako dar. A já na tom zase získal tu opakovanou zkušenost, že pokud má Pán Bůh nějaký záměr, tak jakkoliv nám třeba připadá neproveditelný, tak se vyplatí poslouchat a on nás vším provede. Poté, co jsme dostavili modlitebnu, mě Pán Bůh začal přesvědčovat, že to pro mě není vyvrcholením mé práce pro církev, ale že to je naopak začátek, že bych měl skončit ve svém civilním zaměstnání a jít do služby naplno. Tady to se mnou ovšem neměl Pán Bůh moc jednoduché. Za prvé nejsem úplně studijní typ, jsem dyslektik a dysgrafik a čtení ani psaní rozhodně nepatří mezi mé oblíbené kratochvíle, takže představa mé osoby jako teologa sedícího celý den někde ve studovně mě opravdu děsila. Americký misionář Marshall Brown, který v té době působil u nás v Čelákovicích, mě velmi povzbuzoval, ať to zkusím, a já mu opakovaně říkal, ty ses úplně zbláznil, vždyť já neumím číst, já neumím psát, co bych tam dělal. Maršál mě tedy vzal s sebou do Afriky, kde učil místní venkovské bratry, jak se stát pastory. A já tam potkal kluky, z nichž někteří skutečně neuměli číst a psát. Ale jejich touha být pastorem a nést evangelium dále byla až nakažlivá. Tak jsem tedy v letadle z Nairobi do Amsterdamu při cestě zpátky Pánu Bohu slíbil, že o tom budu přemýšlet a třeba jednou na stáří to vyjde. Já jsem celý svůj život pracoval v hotelnictví. Posledních 17 let to bylo konkrétně v hotelu Hilton a ta práce mě ohromně bavila, takže jsem neměl příliš motivaci hledat něco jiného. Navíc mezi zaměstnanecké benefity v Hiltonu patří to, že můžete jezdit po celém světě za 25 euro na osobu a děti se nepočítají, takže za 50 euro ubytovat celou tehdy 6členou rodinu se mi fakt líbilo. A to, co bylo velkou motivací zůstat, bylo to, že ten, kdo odpracuje v Hiltonu 20 let, tak už mu benefity zůstávají doživotně, i kdyby odešel. Mně zbývalo k těm 20 letům 3 roky, ale Pán Bůh mě ukazoval, že mám odejít hned a jít do služby naplno. A nebyly to jen nějaké pocity, ale Pán Bůh ke mně mluvil skutečně až zázračně. Například pomáhal jsem tehdy mojí mamince a tatínkovi starat se o našeho 93-letého dědečka, který už byl pouze ležák. On nebyl vyznávajícím křesťanem, i když vzhledem k tomu, že vyrostl na východním Slovensku, tak o náboženství něco věděl. Já jsem u něj poměrně často trávil noc, což znamenalo, že děda 2 až 3x za noc něco potřeboval, ale jinak se člověk celkem dobře vyspal. Jednou to ale bylo jinak. Děda co čtvrt hodiny chtěl otočit, podrbat, podložit nebo namazat a zase znovu otočit, podrbat a tak dále. Prostě spát u toho tenkrát vůbec nešlo. A tak jsem si k němu sedl, otevřel jsem si Bibli s tím, že počkám, až děda usne, a shodou okolností jsem četl o povolání Mojžíše. A samozřejmě jsem přemýšlel o mojí situaci. A v modlitbě jsem říkal Pánu Bohu, no jo, ale když mě to v tom Hiltonu tak baví a mě se odtamtud nechce, ale v církvi mě to taky baví a já se prostě neumím rozhodnout. Budeš mi muset asi dát nějaký jasný pokyn, kde ty mě chceš teď mít. A v tom se ozvalo. Peter, volal děda. A já jsem si říkal, proč ten děda otravuje zrovna teď, když mám s Pánem Bohem tak důležitý rozhovor? No tak jsem trochu nahněvaný, vstal a došel jsem k němu a říkám, tak co potřebuješ zase? A on jak tam tak ležel, tak zvedl hlavu, tak jak mu to šlo, zvedl ukazováček pravé ruky a řekl, Peter, ty seš skála a na té skále postavím církev svatou. Zase položil hlavu a usnul a spal až do rána. Mimochodem, to byla asi jediná věta z Bible, kterou jsem od něj kdy slyšel. A já jsem druhý den ráno přišel tedy domů za ženou a říká mi, je to jasné, odcházím z Hiltonu a jdu do služby v církvi. Na podzim 2019 jsem tedy dal v Hiltonu výpověď. Kolegové se mě snažili ještě přesvědčit, moc tomu nerozuměli, někteří si ťukali na čelo a říkali, 17 let si tady buduješ nějaké postavení a teď, když máš konečně tvé vysněné místo, zajištěné, navíc 3 roky do té dvacky, proč odcházíš z něčeho tak stabilního, jako je hotelnictví, do něčeho tak nejistého, jako je církev? A víte co? Naprosto upřímně, já si ty otázky kladl také, ale Pán Bůh mi v tom dával pokoj. A tak jsem kolegyním odpovídal, já vlastně také moc nevím, proč odcházím. Prostě je to povolání z hůry. Pán Bůh mi říká, pojď, tak jdu. A říká mi, pojď hned, tak jdu hned. A uvidíme, co to přinese. Třeba tady zase za rok budu a budu škrábat prstíkem, ať mě vezmete zpátky. To byl prosinec 2019. V lednu 2020 jsem začal v CBčku jako vikář. V březnu přišel covid, v dubnu hotel zavřeli a v květnu zaměstnanců dostali výpověď na té mojí pozici všichni. A jedna moje bývalá kolegyně, ta, co mě asi nejvíc přemlouvala, mi volala s tou výpovědí v ruce, plakala a říkala, my vůbec nevíme, co s námi bude. Ale přesto přeze všechno, co teď prožívám, nemůžu přestat myslet na to, co jsi mi říkal, když jsi odcházel. Na tvoji větu, já nevím, co to přinese, ale Pán Bůh mi říká, jdi, tak jdu. A říká, jdi hned, tak jdu hned. A tehdy mi řekla, ty o mě, Petře, víš, že jsem ateistka, ale na tom tvým Pánu Bohu něco bude, když ti o tom covidu řekl 5 měsíců dopředu. Teď jsem ve službě kazatele 6. rokem. A čím dál tím víc si uvědomuji, že i těch 20 let v hotelnictví byly tou Mojžíšovou pouští, na které si mě Pán Bůh ke službě připravoval. Musím se přiznat, že pro mě osobně je tedy celé moje manželství i celý covid velkým potvrzením o tom, že poslouchat Boží hlas se vyplatí.

Pokud má Bůh záměr, vyplatí se poslouchat a on nás vším provede. I tato slova zazněla v příběhu dnešního hosta pořadu Stopy Petra Luhana. Jsme rádi, že jste poslouchali jeho příběh spolu s námi. Pokud byste se k němu chtěli vrátit, případně k některému z těch předešlých, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Pokud byste měli zájem podělit se o svůj příběh nebo křesťanské zkušenosti i vy, prosím ozvěte se na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Na stejnou adresu nám napište i v případě, že máte dotazy ohledně víry a chtěli byste vědět víc. Pro dnešek je to vše a od mikrofonu z Rádia 7 se loučí Milan Remeš. Naslyšenou.

Reprízu tohoto vydání pořadu Stopy nabídneme v úterý v 19 hodin 45 minut. A za týden bude v tomto pořadu hovořit o svém životním příběhu a setkání s Bohem Karolína Vološinová. Další příběhy o životě s Bohem přináší relace Život víry. V pátek v 11.15 zařadíme příběh Davida Kaláče. Chcete-li se i vy podělit svým příběhem o setkání a životě s Bohem, ozvěte se nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz.

Bylo 9 hodin. V pondělí 29. června ladíte Rádio 7. Rádio, které vysílá více než 50 programů, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Od počátku je fungování Rádia 7 závislé na modlitbách a finanční podpoře posluchačů a podporovatelů. I vás zveme, abyste se mezi ně přidali a měli tak svůj podíl na šíření zprávy o naději a záchraně v Pánu Ježíši Kristu. 9:30 bude čas pro relaci Překročit hranice a pokračování seriálu pastora Lukáše Targoše s názvem Josef, životní jízda. Do té doby hudba a také pár pozvánek. Příjemné chvíle nejen u poslechu Rádia 7 přeje Kuba Lofítek. A v úvodu nové 60-minutovky je tady rapper Gebo.

Evangelická církev metodistická v Tachově a v Plzni pořádá letní biblickou školu 2026 v Trhanově na zámku Trhanov v Plzeňském kraji. Letošními řečníky budou Petr Sláma, Petr Galus a Vladimír Suchánek. Na programu bude nejen výklad biblických textů a přednášky o některých aktuálních tématech dnešní doby, ale i večerní promítání filmů. Příležitost bude také k výletům do okolí a možnosti poznat krásnou přírodu a památky Chotska. Bližší informace o této události najdete na webu www.letni-biblická-škola.cz. Ta s datem 2026 proběhne od 11. do 17. července v Trhanově na zámku Trhanov.

Outdoorový tábor pro mladé muže, kteří chtějí převzít odpovědnost a stát se muži s pevným charakterem. To je Draft Camp, akce pro mladé muže od 15 do 19 let, která proběhne od 12. do 17. července v Horní Světlé na chatě Dřevomorka. Akci pořádá odbor mládeže Bratrské jednoty baptistů. Více informací hledejte na webu www.mladej.net.

Od 20. do 25. července proběhne v konferenčním centru Immanuel ve Slavíkově Christfest. Tento festival s tématem Bůh je přináší příležitost pro koncerty, přednášky, semináře, čas pro rozhovory, poradenství, workshopy, sport nebo modlitby. Akci pořádá odbor mládeže apoštolské církve. A více informací o tomto festivalu najdete na webových stránkách www.christfest.cz.

Hudební Open Air Festival NG Fest 2026 proběhne letos 25. července, a to v Javorníku ve Velké nad Veličkou. Na programu budou koncerty, semináře, divadlo, ohňová show, sport, hry a mnoho dalšího. Akci pořádá Didymos a mezi kapelami se objeví také duo Jenna a Kirsten a následující minuty budou patřit jejich společné skladbě s názvem Znátě.

Život je někdy jako jízda na horské dráze. Jsi skoro na vrcholu a najednou se zase řítíš dolů. Kde je v tom všem Bůh? Tahle důležitá otázka zazní i v aktuální části série vyučování pastora Lukáše Targoše v sérii o Josefovi, synu známého Jákoba. Relaci Překročit hranice nabídneme v 9.30. Ještě předtím Petr Křemen se skladbou Ona už je. Píseň o ženách, které svou lásku nevyjadřují velkými slovy, ale každodenní věrnou službou své rodině.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Skoro 4000 let starý příběh starozákonního Josefa promýšlíme v aktuálních dílech pořadu Překročit hranice. Minulý týden jsme skončili v okamžiku, kdy byl prodán jako otrok do Egypta a z milovaného a preferovaného synka je najednou bezvýznamný nikdo. Ale to nebyl první zvrat v jeho životě, jak uslyšíte v dnešním i dalších pořadech. Tady je další část vyučování Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové.
2: Když se už jdeme do Josefova příběhu, tak bychom si mohli říct, že on si mohl říct, jako proč se to děje zrovna mně? Jako jasně, jsem prostě možná mladý, jsem teenager, možná jsem udělal nějaké chyby, možná jsem to přepálil, jak jsem mluvil se svými bratry, možná, ale je to opravdu odpovídající to, co se mi děje tomu, co se stalo, zasloužil jsem si to opravdu, kde vůbec v tom příběhu je Bůh, zajímá se o mě, slyší mě, na první pohled to vypadá, že Bůh je daleko, protože v tom příběhu, když ho čteme, tak si všimneme, že je tam, a zvláště v tom dnešním dílu, mnohokrát napsáno a Bůh byl s ním. A my máme takovou představu, a i Židé měli tuhle představu, že když Bůh je s někým, tak tomu člověku se daří. Představa, že Bůh je se mnou, znamená, že se mi daří dobře, že se mám fajn. Takhle se projeví, že Bůh je se mnou. Ale když se mi nedáří dobře, tak to nedává smysl. Tak jak může Bůh být se mnou, když se mi zrovna nevede? Paradoxně ale dobré dny, které zažíváme v životě, vyniknou až když známe zlé dny. Dobré dny dávají smysl v kontextu zlých dní. Český psycholog, velice známý Cyril Heschel, říká, že uspokojení je občas přímo podmíněno něčím negativním. Aby konečně skončila válka, a to je skvělá věc, když skončí válka, musí ale nejdřív začít. Aby okupanti odtáhli, museli k nám nejprve vtrhnout. Aby komunismus padl, musel být předtím nastolen. Abychom si vážili života, museli jsme nejdřív nebýt a musí nám hrozit, že zase nebudeme. Až v těchto okamžik si vážíme skutečně života, když máme před sebou smrt. To je ten moment, kdy vynikne ten dobrý den, kdy vynikne, že náš život má dobré stránky, když jsme tváří tvář těch zlých. A tak právě možná paradoxně v těch zlých momentech je to ten moment, kdy Josef potřebuje, aby Bůh byl s ním a kdy ho nakonec vnímá. Takže takhle jsme skončili minulý týden, když jsme mluvili o tom, že Josef byl prodán do otroctví, že z privilegovaného syna se najednou stal otrok a tady se do toho příběhu zase vrátíme. Josefa mezi tím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar, velitel stráže. Hospodin však byl s Josefem, tady je ten termín, který se opakuje v tom textu, neustále, Hospodin byl s Josefem a tak se mu všechno dařilo. Jako, kromě toho, že je otrok. Tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána, když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Putifar v tom příběhu je slušný člověk. A vidíme to, že v tom příběhu on vidí, že na Josefovi je něco zvláštního, že cokoliv dělá, tak se mu daří, že se mu to daří pod rukama, že prostě je to schopný a on to nazval požehnaný člověk, že Bůh je prostě s ním. A proto mu nakonec svěří všechno a udělá ho správcem, což je ve své podstatě ta nejvyšší meta, kterou otrok může mít, že je správcem nějakého domu. Správci to není jako udržbáři, jo? Jako dneska řekne někdo, jo, jsem tady správce, tak to může myslet, že je někdo udržbář. Správce v našem kontextu je boss. Je to prostě člověk, který to řídí. Je to člověk, je to titul, který se používá pro starověké ekonomy. A to je vlastně to, odkud to slovo ekonom pochází. Slovo ekonom mimochodem pochází z řečtiny. Je to složení na dvou slov oikos a nomos. Oikos je dům a nomos je zákon. To znamená, že ekonom je někdo, kdo dodržuje zákony v domácnosti. Což někteří z vás jste. Od té chvíle Hospodin domu tohoto Egypťana požehnal. Takže to, že Josef se stal správcem domu, mělo výsledek, že Putifarovi se dařilo lépe. Josef tam je jako otrok, ale díky němu se Potifar má lépe. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měli doma jeho, nestaral se o nic než o své jídlo, což je ten důvod, že Egypťané měli jiné stravovací návyky než ostatní národy, takže si tam nedůvěřovali nikomu. Takže tohle nám na první pohled nedává smysl, jako Bůh požehná Potifarovi kvůli Josefovi, neměl by spíš požehnat Josefovi, aby se třeba dostal na svobodu, nemohl by třeba Josef říct, hele Bože, když už teda žehnáš mému pánu, nemohl by si požehnat mě, aby mě pustil na svobodu, já mu třeba budu pro něho pracovat, ale proč musím být otrok, to nedává prostě žádný smysl. A navíc je to centrifuga, vypadá to, že to je dole, a vypadá to, že to možná půjde nahoru, místo toho to jde ještě více dolů. Josef se ocitne v situaci, kde nemůže zvítězit. Kde může jenom prohrát. A my někdy jsme v takové situaci v životě. My se dostaneme do životě do situace, kdy věci nejsou skvělé a pak jsou ještě horší. A už je to léta, mimochodem. Toho se neodehrává během dní. Josef u toho Potifara byl mnoho let. Toho se odehrává už po několika letech. Josef v tom domě pořád je. A je tam prostě správce a po několika letech vznikne situace, ve které Josef nemůže vyhrát. Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. A ta nakonec řekla, spí se mnou. On však odmítl. Žena to byla určitě krásná, byla bohatá a pravděpodobně se nudila. Ideální předpoklad pro nevěru. Navíc tahle situace se nestala jednou, to nebylo jako, že jednou. Bylo to dlouhodobá záležitost. To je něco, co nám uniká v českém textu, protože samozřejmě hebrejština a čeština jsou jiné jazyky, ale v hebrejštině židovští komentátoři říkají, že každé slovo v Tóře odpovídá zpěvné intonaci, protože se Tóra dá zpívat. Celý starý zákon byste mohli zpívat, protože má zpěvnou intonaci. A ten výraz odmítl je v hebrejštině napsaný nejdelší notou, takzvaně šalšelet. To je nejdelší nota, která se při zpěvu zpívá opakovaně. Takže česky by to slovo odmítl znělo a Josef odmítal. To vlastně znamená, že Josef, to byl proces, kdy ona se ho snaží svést a on neustále odmítá. On odmítá, odmítá opakovaně. Řekl manželce svého pána, když mě můj pán má doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřu do rukou. Nikdo nemá v domě větší pravomoc než já. Neodepřel mi nic, kromě tebe, podívat si jeho žena. Mimochodem, bys to nevěděla. A Josef se tady zachovává správně, tohleté situaci. Ale ani tady Josef neodhaduje úplně míru toho, co má říct. Tyhle věci, které Josef říká, říkat nemusí. Podobně jako u svých bratrů Josef probouzí nenávist řečmi o svých snech, kdy se mu všichni klanějí, také zde ty ženě říká víc, než je zdrávo nebo než je moudré. Opravdu jí musí dávat najevo, že je roven jejímu manželovi, že je v domě boss, že má na starosti všechno ostatní, že on je ten, který rozhoduje, že on je ten správce. Stejně jako u svých bratrů. Je to takový znovu, jakoby ten autor Genesis dává zážit, že opakuje stejný příběh. Stejně jako u svých bratrů, i tady stanovuje hranice toho, co je řečeno. A v obou případech je z něho stržen šat a v obou případech skončí v jámě. Když probudí nenávist svých bratrů, jeho bratři z něho strnou šat a hodí ho do jámy. Když rozehraje tuhle mocenskou hru s tou manželkou svého pána, ta z něho strhne šat a nakonec skončí v jámě. Ten příběh je paralelní. Ale je tady přece jenom jeden rozdíl oproti ten dvou příběhům. Josef pokračuje a říká, jak by mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu. Josef tady najednou říká, že si uvědomuje, že to, co by po něm ta žena chtěla, co by mohl udělat, je hřích nejenom vůči tomu jejímu manželovi, ale je to hřích vůči Bohu. Je to hřích vůči Bohu, který bere vážně smlouvy, které si uzavírají lidé mezi sebou. Je to takový paradox, že on si váží důvěry svého pána víc než jeho vlastní žena. A přestože Josef nemá žádné boží zjevení a Bůh k němu nemluví přímo osobně, tak se na Boha odvolává a tím mu prokazuje úctu před lidmi. Stává se skutečným takovým svědkem svého Boha. Rabín Impír říká, toto zničení spravedlivého, Josef totiž spatřuje Boha všude, přestože Bůh mlčí a zdá se, jako by nebyl.
1: Lukášem Targošem, teď máme ještě pár minut na to, abychom si popovídali o dnešním tématu. V dnešní části tvého vyučování, Lukáši, došlo i na boží požehnání. Bůh požehnal Putifarovi kvůli Josefovi, ale Josef byl pořád otrok. Co to vlastně je boží požehnání? Jak vypadá? Myslím, že to všichni máme spojené s osobním prospěchem. To je špatný předpoklad.
3: Není to špatný předpoklad, ale je to omezený předpoklad. Myslím si, že boží požehnání se neomezuje jenom na náš vlastní prospěch, ale Bůh může skrze nás žehnat lidem okolo nás, může žehnat společnosti, může žehnat celému městu. Konec konců příslově krásný verš, žehnání přímých se město pozvedá. To je verš, který často opakuju na Salamentu. My, když budeme žehnat našemu vlastnímu městu, tak se město pozvedá, protože máme ten potenciál, tu autoritu, tu možnost, to povolání žehnat městu, ve kterém bydlíme, aby se pozvedlo. A myslím si, že my požehnání velice často zužujeme jenom na osobní prospěch, ale Bůh pracuje mnohem šířeji a v širších konturách, než jenom s námi osobně.
1: Takže požehnání může vlastně být i skrze věci, které my osobně vnímáme jako neštěstí třeba?
3: Naprosto. Já si myslím, že to není, že Bůh působí ty nešťastné věci, ale že Bůh dokáže vymáčnout z každé situace i z té negativní něco pozitivního. Moje manželka prošla rakovinou několikrát a dneska pomáhá na onkologii ženám, které procházejí rakovinou. Nevybrala by si to, nebyla to boží vůle, aby prostě byla nemocná. Na druhou stranu, Bůh vymačkal i z toho příběhu něco dobrého a to něco dobré znamená, že může být požehnání zase pro někoho dalšího. Myslím, že každý z nás, kdyby šel do svého příběhu hluboce, tak najde momenty, kdy jsme zažili něco, co pro nás bylo bolestivé, ale jakoby Bůh z toho dokáže něco pozitivního vymačkat pro naše okolí a to ještě neznamená, že to Bůh způsobil, ale že zkrátka Bůh je ten, kdo neustále vykupuje situace, kdo vykupuje čas a kdo vykupuje náš život tak, že dokáže z toho vymáčnout něco pozitivního a dobrého.
1: A co toto požehnání je? Když ti žehnám, tak ti přeju dobré věci?
3: Ano, požehnání je v jádru, že tomu druhému přeji, ať se mu daří dobře. Takže když žehnáme tomu městu, jak jsem před chvíličkou říkal, tak mu přejeme, aby se mu dařilo dobře. Jo? Když žehnáme jeden druhému, tak si přejeme navzájem, aby se nám dařilo dobře, abychom třeba prosperovali, abychom byli zdraví, abychom zažívali boží blízkost, aby naše rodina byla v pořádku. Žehnání je akt, ve kterém vyjadřujeme touhu, aby tomu druhému se dařilo v těchto oblastech lépe.
1: Taky jsi ale řekl, že my máme autoritu žehnat městu, tak kdo má autoritu komu žehnat?
3: No máme si žehnat vzájemně, a poštol Pavel říká jednoznačně, žehnejte si vzájemně. Každý křesťan si má vzájemně žehnat s jinými křesťany, to je bez debat. Ve starém zákoně, v době starého zákona, žehnání bylo mnohem častější. Právě proto lidé přicházeli se svými třeba dětmi a žádali patriarchy, na ně položí ruce, protože právě to bylo pro ně symbol toho předávání, toho požehnání, ať řeknou něco prorockého. Bono z YouTube, zpěvák, tohle dělá. On v jednom rozhovoru řekl, že kdykoliv mluví s nějakým duchovním, tak ho poprosí, aby ho požehnal. Takže spousta různých křesťanských třeba vedoucích se za něho modlil a žehnal mu. A to je úžasná věc. Myslím si, že něco pozitivního, když požádáme lidi, aby nám požehnali, anebo když jim nabídneme, že je požehnáme my.
1: Ty se dnes taky poukázal na to, že Putifarova žena udělala něco, co už Josef zažil od svých bratrů. Je to tak, že se nám věci v životě opakují, že když se nám věci v životě opakují, že je to určitý způsob boží řeči k nám?
3: Já bych do toho Boha úplně nemíchal. Myslím, že prostě život je takový, že se nám věci často opakují a že opakují se nám různé vzorce, které zažíváme od lidí, ale to už nemusí být nic společného s Bohem. To, že Bůh dokáže z těch věcí něco vymačkat, neznamená, že to je boží jednání, že takhle to Bůh plánuje nebo takhle to Bůh dělá. To bych chtěl fakt rozlišit, že to jsou dvě odlišné věci. A Bůh ty věci používá, že z nich mačká jako ten život a pozitivní výsledek, ale neznamená to, že to působí, a myslím si, že jenom proto, že Josef zažívá podobné chování od různých lidí, neznamená, že to je boží řeč, ale spíš to znamená, že je prostě v určité době, v určité situaci, kdy ty věci jakoby vždycky se mu podobným způsobem dějí, a to zažíváme i my v mnoha oblastech.
1: Tady se dnes rozloučíme. Od mikrofonu se loučí Lukáš Targoš a Kateřina Hodecová. Těšíme se na setkání za týden.

Tolik aktuální vydání pořadu Překročit hranice. V pondělí v 9.30 budeme pokračovat 6. dílem série s názvem Josef, životní jízda. V jedné dětské písni se zpívá, ať si velký, nebo malý, nebo akorát, Bůh tě má rád. A je to tak. A manželé Baldovi by mohli dodat, to jestli si velký nebo malý, nehraje roli, když se zamiluješ. Ohledání a nalézání, boření stereotypů a předsudků a životě s humorem si budou povídat s Lenkou Malinovou ve fortepianu po 10. hodině. Od mikrofonu Rádia 7 se v tuto chvíli loučí Kuba Lofítek. Moderátorskou štafetu pro další hodiny vysílání převezme kolegyně Kristýna Exnerová. Díky za vaši přízeň, přeji vám naděje plné dny.

Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Epištola Římanům, 8. kapitola, 1. a 2. verš.

0: Morava a severní Čechy, divadelní a podnikatelský svět. Dva světy, které se spojily v manželství Jiřího a Petry Baldových, hostů dnešního Fortepiána. Od mikrofonu zdraví také Lenka Malinová a vítám své dnešní hosty. Vítejte.
1: Krásné žhavé dopoledne.
2: Také zdravím, hezké dopoledne.
0: Možná bychom mohli osvětlit hned na začátku, když říkám Morava a severní Čechy, co to znamená a odkud jste přijeli.
1: Tak my jsme oba dva přijeli ze severních Čech, nicméně já pocházím odsud, blízko Brna, z Moravy a je to stále moje srdcová záležitost a moje srdcové místo.
0: Vy jste přijeli už dřív, abyste se trošku aklimatizovali a vyhnuli možným dopravním komplikacím. Přijeli už jste včera, je tak, Jirko?
2: Je to tak, přijeli jsme včera, ale vlastně to vůbec neznamená, že bychom se vyhli nějakým komplikacím.
0: Ano, ano, ano. Je to tak, my si dneska budeme povídat o vašem manželství, o vašem životě, jaký byl, než tam vstoupil Pán Bůh, a jak se proměnil a jak vám pomáhá, nebo co to znamená v tom vašem dalším životě, který žijete až doteď. Bůh chtěl, že jste se potkali poprvé v Brně snad, za zvláštních okolností?
2: Ano, je to tak. Potkali jsme se v Brně, kde já jsem na výstavišti brněnském pro nějakou firmu s naším divadlem tvořil nějakou reklamní záležitost, chodili jsme tam na chůdách a moje současná žena, tehdy tedy ještě neznámý člověk, na tom výstavišti byla také a byla tam v nějakém stánku.

0: sestro?
1: Já bych to ráda doplnila, protože na začátek bych ráda řekla, že v tu dobu jsme byli oba nevěřící. A já jsem se tehdy věnovala ezoterice a můj tehdejší ezoterický guru mi říká, jednou potkáte muže, který bude vyšší než vy a bude v davu lidí a podívá se na vás a řekne si, tak tu si jednou vezmu za ženu. A já jsem tam tehdy v tom davu potkala toho muže, který byl vyšší než já a dal mi vizitku a na ní bylo napsáno ředitel divadla. Mě zablikali dolary v očích a bylo jasné, že to je pro mě zajímavý muž.
0: A proběhlo tam to, že jsi řekl tuhle, já si vezmu?
2: Přesně tahle ta věta padla z mých úst, a možná to nebylo z mých úst, ale byla řečená nahlas mnou, ale neuvědomuju si vlastně tu chvíli, kdy to přišlo jako myšlenka. Já jsem to jenom, jestli znáte ten pocit, já jsem se vrátil do té naší backstage po tom prvním setkání, po tom prvním i komunikačním nějakým kontaktu a říkám, ty tam jako vysoká holka, si asi vezmu za ženu. Jen tak jsem to prostě to přišlo, já jsem to řekl. No a tak se to vlastně nakonec jako celý i stalo. No.
0: Mm-hmm. Tak my už jsme se trošku dostali do toho vašeho světa, z toho je slyšet, že Jirka je člověk znalý divadelního světa, pohybuješ se v tom, nebo pohyboval ses, teď už možná tolik ne, hodně dlouho.
2: Pohyboval jsem se v tom hodně dlouho, asi by se to nedalo říct, jako my jsme vždycky dělali divadlo pro děti, ne pro dospělí, tím nechci jakoby to, co jsme dělali, nějak jako srážet, nebo bavilo nás to, baví nás to, občas se ještě vyskytne taková věc, že se k něčemu nachomejtnu, ale s tím covidem, naším nešťastným tady, nebo nejenom naším, ale všeobecně nešťastnou událostí, ta moje skupinka vysokoškoláků, se kterýma jsem to provozoval x let, tak se vlastně rozprchla do světa a já už jsem to vzhledem k věku a vzhledem k druhé firmě, kterou mám, tak jsem to jakoby nejprve trochu duchovně opustil a pak jakoby komplexně, protože už není tolik energie na dvě věci sedět na dvou židlích a dělat, já jsem ještě takový jako maximalista, že já nerad dělám věci nedobře nebo špatně nějak jako v mých očích. Takže to by v podstatě to tak nějak vyčpělo a jsem za to vlastně jakoby rád, když mě teď někdo osloví a řekne, že chce něco moderovat, tak jsem nadšenej a je mi jedno, že mi za to zaplatí jenom půlku z toho, co bych si normálně řekl a tak. Takže ale děje se to dvakrát, třikrát do roka a mě to vlastně vyhovuje.
0: Je to příjemné zpestření.
2: Určitě, to je to takový to, co tak jsme vlastně začali. Začali jsme blbnout na ulici, vymýšlet různý jakoby kravinky pro děcka a pro lidi na ulici, improvizace s lidma, s dětma a bylo to zadarmo a bylo to pro potěšení a k tomu jsem se vlastně po 25 letech jakoby vrátil, že to můžu tímhle způsobem občas zažívat znovu a opět víceméně zadarmo, takže takový kruh se jakoby uzavřel nebo uzavírá.
0: Petro, mít doma herce, který vymýšlí blbinky pro děti. Je to fajn?
1: Je to fajn, my když jsme sem včera jeli a měli jsme spolu v autě 4 hodiny, to doporučuji všem posluchačům si dát se svým partnerem nějakou cestu, kde nemůžete z toho prostředku dopravního utéct a nemáte vlastně jinou variantu, než se domluvit. Tak jsme vzpomínali na spoustu situací, které jsme zažili a spoustu důvodů, proč to naše manželství vydrželo. Já jenom, jak tady Jiří vlastně popisoval, tak pro mě to ze začátku bylo velmi náročné, protože to řemeslo se pojí s velkýma emocema. A pro mě je to neznámý svět, nebo byl to pro mě neznámý svět. Já jsem grafař, tabulkář, číslař, manažer, organizátor.
0: To je spojení.
1: A Jiří občas říká, že když si neudělám jednu tabulku a jeden graf jednou za den, tak jsem z toho celá nesvá. Takže to naše manželství stále je opravdu velká výzva, ale k tomu se určitě dostaneme.
0: Dnes určitě to bude slyšet a trošku je škoda, že to není aj vidět, že tady bude legrace, protože já jsem nazvala to naše povídání, ať si velký nebo malý. To bylo právě kvůli tomu, že je mezi vámi výškový, ale i jiný rozdíl, o tom si budeme povídat, že když pán Bůh nějakým způsobem rozhodne, že se dva lidi potkají, a spojí ty své životy, tak k tomu má nějaký důvod a má i smysl tedy pro humor, že?
1: Já někdy s oblibou říkám, že Bůh se chce v nebi bavit a proto

0: Mě a Jiří ho dal dohromady. A Jiří k tomu vždycky doplňuje, že se občas opravdu musí popadat za břicho, takže...
1: Ne, já jsem, ne, že bych o tom byl jako přesvědčen, to se takhle jako říct nedá, já jsem to skutečně viděl. Já jsem viděl obraz toho, jak se Bůh, nechci říct jako řechtá nebo chechtá, nad některýma situacema, který jako jsem zažil nebo zažíváme společně s manželkou nebo s dětma, nebo vůbec jako takový ten situační, neuvěřitelný věci, které se jako můžou odehrát, které nevymyslíte. Jakoby. A zažil jsem to víckrát, že jsem... Mě v tu chvíli prolítla hlavou, tak říká, ty se tam chechtáš, vy, to je neuvěřitelný, jako nevymyslíte některé věci.
2: No, ovšem, bylo období, kdy vám moc do smíchu nebylo, že Petro, že jste se potkali v době, kdy zrovna jako to nebylo moc jako k úsměvu.
0: Je to tak, ty naše manželské peripetie byly dlouhé, kdy já jsem vlastně s bratrem koupila firmu na Moravě a s Jiřím jsme se tenkrát rozhodli, a to jsme byli ještě nevěřící oba, že se tam s klukama přestěhujeme, aby jsme tu firmu postavili a dali dohromady. A já jsem si tehdy myslela, že to je vlastně v pořádku, že stále tu rodinu máme a že na tom vlastně není nic špatného. A teď s odstupem času vidím, že to bylo velmi špatné, protože ta rodina se rozpadala. A jednu z prvních věcí, kterou mi Bůh řekl, když jsem uvěřila, tak bylo, já chci, abyste byli jako rodina pohromadě.
2: Mm-hmm. Tak to je docela závažná věc, ale ještě je nutno říct, že jsi měla za sebou jedno rozpadlé manželství, takže možná to není snadné začínat znova po druhé.
0: Mm. Já jsem si myslela, že už se nikdy nevdám a ani jsem vlastně nechtěla. A co bylo velmi zajímavé, tak po těch zkušenostech, když už máte zkušenosti z prvního manželství, tak jste až lehce paranoidní. Takže se díváte, jak se chová maminka vašeho nastávajícího, jak se k ní chová její manžel, co byste chtěli, co byste nechtěli, nebo já alespoň taková jsem. A já jsem si vytyčila takové tři body, že pokud jednou se vdám, tak všechny ty tři body ten můj nastávající muž musí mít. A co je velmi zajímavé, tak na prvním místě bylo, že musí mít vztah k duchovním věcem. Velmi blízký vztah k duchovním
2: věcem. Už tehdy jsi to tak měla, ano, ten žebříček.
0: Ano, ano, ano. To se nakonec vlastně povedlo, byť oba dva jsme měli vztah k ezoterickým duchovním věcem a ne k Bohu. Ale byla to jedna z prvních věcí, které jsem se na Jiřím všimla.
2: Co ty jsi měl za sebou, Jirko, když jste se potkali?
1: Tak já jsem za sebou určitě neměl žádný předchozí manželství, měl jsem za sebou možná desítku nějakých vztahů, které některé byly dlouho déle trvající, některé byly takový jako velmi nočně intenzivní a to asi tak jako víc to nebylo. A takže pro mě jako takový to, co teď řekla vlastně moje žena, tak já jsem začal objevovat až vlastně někdy ve 33 letech to, jak se chová její maminka a že by to mohlo mít nějaký vliv jako na ní. A mě to vlastně jako do té doby mě to vlastně jakoby nezajímalo. Jako, ne, že by mě nezajímaly vztahy, ne, že by mě nezajímaly ženy, to vůbec ne, ale nešel jsem do toho jakoby tak do hloubky. Měl jsem cosi důležitějšího prostě, co mě bavilo a co mě naplňovalo.
2: A co ten zájem o duchovní věci? Proč jste se zajímali o duchovní svět?
0: Já jsem vždycky věřila takhle, já to řeknu jinak. Teď zpětně, když se dívám do svého života, tak vím, že Duch Svatý ke mně promluval už když jsem byla na základní škole. Já jsem tehdy nevěděla, že to je Duch Svatý. Já jsem si tehdy myslela, že to je šestý smysl. A stávaly se mi situace, kdy spolužáci za mnou chodili a chtěli prostě s něčím poradit a chtěli, abych jim řekla, jakoby prorokovala nebo ukázala ty věci dopředu. A pamatuju si, že moje babička se za mě vždycky modlila, a byla to taková ta modlitba andělíčku, můj strážníčku, ale moje prababička byla silně věřící, byla katolička a já jsem přesvědčená o tom, že se modlila za svoji rodinu. Jsem přesvědčená o tom, že se modlila za svoje děti a i za nás a tak Bůh to přeskočil ob dvě generace a povolal si mě a moji rodinu.
2: Takže tam byl ten zájem o to duchovno, ale nevěděla si vlastně,
0: a v tom,
2: jaká je ta cesta správná.
0: Ano, a v dnešním světě je jednodušší sáhnout po ezoterice, než sáhnout po Bohu. protože ezoterické obchody a karty a všechno máte na každém rohu, je to i v televizi, ale Bůh není na první dobrou tak dostupný. Nicméně, on má svoje cesty a on si počkal a on si mě našel.
2: Jirko, když se pohyboval v takovém tom světě těch kejklířů a divadelním světě, možná tady ten umělecký svět, když to tak řeknu, má blízko k těm duchovním oblastem. Není to tak? Proč ty se zajímal o duchovní svět?
1: Úplně nevím, jestli to je tou profesí nebo tou prací, nebo já všeobecně odmala hrozně rád tvořím. A víceméně jako fantazie je věc, která je u mě, bych řekl, jako kapacitně možná úplně neomezená. Teď už to je slabší, ale bývalo to silnější. A dokázal jsem se jako představivostí a věcma a příběhama, třeba i vymýšlíma, který vymýšlí člověk třeba ve vlastní hlavě, jakoby se do toho ponořit jako poměrně jako časově, dlouhodobě i jako intenzitou. A nešlo mi prostě jakoby furt jako na rozum, nikdo mi vlastně neodpovídal na moje otázky toho, jako co jsme, proč jsme tady, co je smyslem jako toho života a tak. A stejně jako Petra, já jsem někdy ve 20 letech, myslím 19-20 mi bylo, když jsem dneska zpětně tomu můžu říct, tak že jsem vlastně poprvé slyšel jakoby boží hlas, který mi co si říkal, já jsem tomu nerozuměl. A od té doby jsem se potom jakoby pídil informačně. Ono, pak mi kdo si daleko později řekl, že vlastně k Bohu nebo k víře můžeš přijít jakoby dvěma cestama. Buď to se k ním jakoby logicky dopracuješ, jakoby že tím hledáním, čtením a povídáním si s lidma, který k tomu mají nějak blízko, to nakonec jako se cvakne, anebo to najdeš jako poklad v poli. Tak já jsem ten první případ. Mm-hmm. Já jsem prostě šel po té informaci,
2: přemýšlel, hledal,
1: ptal a Bůh mi dal do cesty pastora, kterýho jsem zaměstnal vlastně ve svojí práci, jakoby kdy jsem měl pod palcem určitý kulturní dům, který jsem si pronajal jakoby to v tom městě a nějak jsem tam provozoval pro ně kulturu. A jeho cesty a jeho stezky ho dovedly od toho pastorství v podstatě směrem vlastně jako jinam dolů ke mně. A díky němu vlastně jsem jako nakonec jako uvěřil. Tam byly ty poslední chvíle, kdy už mi to prostě jednou takhle kránu celý seplo a bylo to jasný.
2: Všechno se to spojilo. A bylo to.
1: A bylo to.
2: A bylo to. Pán Bůh má speciální cestičky k lidskému srdci. Jaká byla ta cestička k tomu tvému srdci? Taky ti to někdo řekl? Někoho si potkala?
0: Bylo to velmi zvláštní a teď vlastně zpětně, když si to celý promítám, tak žasnu nad tím, jak je Bůh neuvěřitelný a jak to měl do detailu připravený. Já jsem, jak jsem již říkala, byla na Moravě se svýma dvouma synama a tomu mladšímu bylo něco lehce pod 2 roky. A protože jsem řídila firmu, tak jsem potřebovala ho někam v uvozovkách udat a školka na něho byla ještě moc, tak jsem hledala, kde by mi ho hlídali. A pamatuju si, tenkrát jsem byla u kamarádky v Ivanovicích na Hané a on říkal, pojď, tak si to vygooglíme. A tak googlila, kde ve Vyškově by se prostě dalo najít hlídání. A našla 2 místa. A já jsem si říkala, že vyzkouším 2 a vyberu si to, které je lepší. No a to jedno z nich bylo v církvi, kdy vlastně jedna sestra hlídala děti. A já každý den, jak jsem tam chodila se synem, tak tam byl stoleček a tam byly všechny křesťanské věci, byly tam Bible. A já jsem si říkala, no tak jsem vysokoškolsky vzdělaný člověk, tak bych si Bibli mohla přece přečíst, ne? A tak jsem si začala brát nejdřív ty lehké letáčky, potom jsem se začala ptát sestry Míši a pamatuju si, že to, co mě zaujalo, bylo, jaký pokoj ona má v srdci. Jak ona se chová k těm dětem a v jakým vlastně stavu já si toho syna vyzvedávám, jak on je vlastně pokojnej a jak on je klidnej. No a takhle postupně jsem hledala. Pamatuju si, že jsem četla a pořád jsem měla pocit, že mi něco jako protéká mezi prsty a jezdila jsem, vytahovala jsem si svoje deníky a chodila jsem po pokoji jak tygr v kleci, který něco hledá a pak jsem si jednou pustila nějaký křesťanský film, protože v té církvi byl bratr, který půjčoval na CDčkách, tedy ještě křesťanské filmy a tehdy jsem úplně uslyšela boží hlas, který mi řekl, konečně ti to došlo. A já úplně, jako když si sednete do kina a nasadíte 3D brýle a z toho 2D světa se vám stane 3D svět, tak já jsem úplně, jako kdybych otevřela oči a řekla si, wow, tak takhle to je. Tak kolik lidí si Bůh použil k tomu, aby mě dostal až k jeho poznání.
2: Tak za chvilku budeme pokračovat, necháme posluchače trošku v napětí, aby se dozvěděli, co si uviděla v tom novém světě, do kterého si vstoupila a co uviděl Jiří a co to udělalo s vaším manželstvím.

0: Na Rádiu 7 v pořadu Fortepiano u mikrofonu mám manžele Jiřího a Petru Baldovi a povídáme si o jejich životě, jak jinak, vždycky to v tomto pořadu takto je. A dnes tedy jsme uprostřed toho vašeho příběhu, kdy jste se poznali ještě jako nevěřící, ale už jste hodně hledali, už jste vlastně řekli i něco k tomu momentu, kdy vám to takzvaně docvaklo a otevřeli jste svůj život Pánu Bohu. Ovšem, vy jste se brali jako nevěřící.
1: Ano.
0: A svatbu jste chtěli mít před Bohem. To asi souvisí s tím vaším hledáním a s tím, že jste brali za důležité nějaký ten duchovní svět, že jste věřili, že existuje.
2: No, jestli k tomu můžu já něco říct, tak já jsem si nikdy ani, a to jsem ještě neměl vůbec plánu, že bych se jako ženil, ale věděl jsem, že když to jednou jako bude, tak že to rozhodně nebude na úřadě před nějakým člověkem, který nezná mě a já neznám jeho. Takže nějakou zase další asi boží shodou okolností jsem znal jednu slečnu, nebo no, slečnu v té době, která byla farářkou, husitskou farářkou. A když přišla tady ta chvíle, když jsme se jako rozhodli, že se vezmeme, tak to byl můj první telefonát. Říkám, jestli to jde. Já jsem nevěděl, jestli to jde, aby oddala nevěřící lidi. A ona říkala, jo, to jde, akorát se vás zeptám na pár věcí, aby jsme si to jako ujasnili, co. No a slovo dalo slovo a asi za měsíc od tohohle rozhovoru jsme měli normálně svatbu venku. Venku teda jsme chtěli, ale ono to nešlo, protože pršelo hrozně. Takže Bůh byl kde jsou dešti před námi. A udělali jsme to teda uvnitř nějakého zámku, někde v Krupce, na Hrádku, nebo nevím, jak se tam přesně jako jmenuje už. A myslím si, že to jako, bylo to jako fajn říkat ten slib jakoby tomu druhému jen tak jako fakt jako live. Mm-hmm. Měl by si to možná asi fakt každý vyzkoušet.
0: Petr, jaký to bylo pro tebe mít život, mít svatbu takhle jakože před Bohem? Já si to nedovedu představit. Člověk, který nevěří v Boha víceméně a chce mít svatbu před Bohem.
1: Já jsem vlastně zažila jednu na úřadě a to pro mě teda bylo velmi traumatizující, protože to bylo přesně tak, jak říkal Jiří, ještě s těma básničkama všema.
0: S básničkama, ano.
1: Já jsem je nechtěla, když můj manžel si to prosadil, všichni tam plakali. A když Jiří přišel s tou myšlenkou, tak já říkám, wow, to je super, protože před Bohem je to úplně něco jiného, než před úředníkem a jeho asistentkou. Pro mě to mělo tehdy úplně jinou váhu a věděla jsem, že když Bohu řeknu, že to je na dosmrti a navždycky, takže to tak prostě bude, že tam není jiná možnost. Takže pro mě to mělo tuhle obrovskou sílu.
2: A vlastně už se těžko dá mluvit o tom, že v tuhle chvíli jsme byli nevěřící. Byli jsme možná nevěřící v tom pravém slova smyslu, když dnes víme, co to všechno obsahuje a co to znamená. Ale myslím si, že v tom srdci a v tom jako v člověku samotným už dávno byl.
1: Já možná ještě jenom, než budeme pokračovat, tak já, když jsem vlastně s Jiřím byla poprvé na rande, tak výsledkem toho rande bylo, že jsem zaklapla dveře svého auta za ním a udělala jsem, tak tohodle pána už nikdy v životě neuvidím. Takže i v tomhle kontextu vlastně, jak to Bůh celý vedl úplně vlastně neuvěřitelně, já vlastně jsem nechápala, proč jsem mu na další rande kývla, doteď to nevím, tak v celém tom kontextu prostě já jsem Boha viděla.
2: Vidíte, vlastně to, co Petra teď popisuje, já jsem se snažil být okouzlující.
1: A pro mě to bylo odstrašující.
0: A ty jsi to nevnímal, že co to tady mám za dámu?
2: Ne, já jsem jakoby se snažil být vtipnej, veselej, poutavej, že jsem mi vyprávil všechny ty různé věci, které v tom divadle děláme, zažíváme ty legrace, jak vymýšlíme ty scénáře a tohle. Mě nenapadlo, že jí to nebude vůbec zajímat.
1: A já jsem si říkala, ten je strašný, ten jenom mluví a jenom mluví o sobě. A ještě mě nechal hodinu čekat, než přijel.
2: Já jsem nemohl najít v Praze kotvu. Ten obchodák. Jako.
0: Přinesl aspoň květinu?
1: Ne.
0: Taky ne. Takže není čeho se chytit.
1: Přesně tak.
0: Jak slyšíte, tak veselé manželství mají moji dnešní hosté Jirka a Petra. Co se změnilo ve vašem životě? Určitě se toho změnilo mnoho po té, co jste tam pustili Pána Boha. Mohli bychom si tady citovat různá biblická místa o provázku, který má ty tři prameny, jak to drží pohromadě, když je uprostřed Pán Bůh, a máte s tím velké zkušenosti určitě, že to drží pohromady díky tomu, že je uprostřed Pán Bůh. Je tak, Petro?
1: Je to tak, my jsme si to rozdiskutovali včera v autě, takže nevím, za který konec provázku to mám úplně uchytit. Nicméně, tak jak jsem říkala tu první větu, kterou mi Bůh řekl, že chce, aby jsme byli jako rodina pohromadě, tak pak se to vlastně všechno začalo skládat. A já jsem si tehdy myslela, že jsem vlastně dokonala, že nemám žádný hřích, že nedělám nic špatně, že je vlastně všechno v pořádku.
0: Taky jsem to tak měla.
1: No.
0: Kdysi.
1: A pak můj tehdejší pastor při přípravě ke křtu vytáhl takový papíry a tam to bylo všechno napsané. A já jsem si říkala, tohle je taky hřích a tohle je taky špatně. A pak jsem vlastně zjistila, že toho je víc než dost. A na tu tvoji otázku, to, co mě vždycky v našem manželství zachránilo, když mě osobně bylo nejhůř, bylo vědomí toho, že uprostřed nás je jeden Bůh, ten stejnej, a že Jiří má Ducha Svatého, takže když já mu to nedokážu vysvětlit, tak můžu poprosit, tehdy jsem si ještě před těma x rokama naivně myslela, že já když řeknu Duchu Svatý, změní Jiřího, takže Duch Svatý přijde a změní Jiřího, pak jsem pochopila, že musím začít u sebe. Ale máme prostě jednoho Boha a ten je uprostřed nás, máme jednoho Ducha Svatého a na tom prostě to vždycky stavím. Já na tom vždycky stavím.
2: Já k tomu musím říct, že to nefunguje ani obráceně. Já jsem zkusil i tu obrácenou variantu, že jsem zkusil změnit sebe, aby to změnilo jí. A taky to bylo marný. Takže vlastně ten výsledek z toho je ten, že jsme se asi díky Bohu, když bych to měl říct v nějaký jako jednoduchý větě, že jsme se díky Bohu zůstali jsme spolu, ale přesto jsme každý jiný. Naučili jsme se žít mimo, nebo v nějakých mantinelech, jako když prostě teče nějaká řeka, a když se chcete bouchat o ty břehy tím kajakem, tak klidně jako můžete. Ale můžete jet i po prostředku. Chce to jenom vynechat některá témata, chce to jenom zbytečně nevylítnout jako čert z krabičky a uvědomit si, že prostě žena je úplně jiný tvor než muž. A ne vždycky to ustojíte, a to platím si obráceně, že si to v tu chvíli dokážete jako uvědomit a zachováte se podle toho. Někdy to nejde.
0: Někdy to nejde. Jak dlouho vám to trvalo tedy, jestli už to docvaklo, kdy jste zjistili, že nezměníte ani sebe, ani toho druhého, že to není ta cesta?
1: Já mám ještě naději.
2: A toho jsem se bál.
0: Takže
1: jo. Jsme si to teď vyjasnili.
0: Takže ještě ani 20 let nestačilo.
2: Ne o to, že by nestačilo. Já si myslím, že už jako víme, my jsme si i Janem, my jsme to říkali v tom úvodním, když jsme říkali ta svá svědectví na to první nahrávání, ale přišli jsme na takovou metodu, kterou bych jako i rád poradil posluchačkám a posluchačům, manželům. Já ji musím akorát říct tak, aby byla jako snesitelná pro éter, protože my jsme si ji řekli poměrně jako tvrdším způsobem.
0: Expresivně
2: je to správné slovo, ano. Vždycky, když narazíme, jsme si řekli, jo, jako v klidu, když narazíme na něco, kde víme, že to nepůjde, že jdeme do té hádky a že tam je to místo, kde ani jeden z nás prostě není ochoten.
0: Neprojdete.
2: Neprojdeme. Tak jsme si vždycky řekli mlč, nebo nikam nepojedem. Jenom takovouhle hloupou větu.
0: I když jste třeba nebyli v autě.
2: Ne, normálně i doma.
0: Doma, mlč nebo nikam nepojedem.
2: No.
1: A to nás vždycky zastaví.
2: A to nás zastavuje, myslím si, že se to stalo ještě teď nedávno, že jsme si museli jako někdo z nás řekl tuhle větu, protože ten druhý už šel zase do toho. Ušel do toho útoku znova, jakoby prostě proč ty, jako kdo tehdy, jak říkal Dušek, no když tvoje máma říkala, že jo, a tyhle ty jako různý, tak tam je prostě mlč nebo nikam nepojedem. Víme, že se na tom nedomluvíme, tak to nechme. Protože, a to si myslím, že je jakoby takové jako to implantování toho Ježíše přímo do prostředka toho informačního té neschody. Jakoby, jo. Že on vlastně říká tu větu, aby my jsme se zastavili ve své emoci. Jako.
0: Tak to je dobrá rada. Doufám, že aspoň někteří z těch, kteří nás poslouchají, si ji vezmou k srdci a můžeme si každý nastavit nějaké svoje pravidlo. Já jsem znala jeden manželský pár, už to byli staří manželé, a ty zase, když se dostávali do nějaké takové situace, kdy už to napětí tak vzrůstalo, tak si dali pusu. A vždycky už věděli, že to znamená dost. A dost. Tak, když se bavíme o těch rozdílnostech a teď vstoupí Pán Bůh do života, což už samo o sobě přinese velkou změnu do života. A teď do toho ještě to manželství, teď do toho to tvoje, Petro, podnikání, vlastně ale i Jirkovo, každý na jiném místě, tak to musela být docela bouřlivá doba.
1: Byla, a nutno podotknout, že možná ještě jako lehce je, a že to netrvalo, že by to trvalo měsíc, dva nebo rok. Trvalo to delší dobu a já vždycky říkám, že boží time management mě neuspokojuje, protože já mám odlišný time management a já si představuji, že bude jako rychlejší v těch věcech, což tak není vždycky. Ale já jsem člověk, který když se rozhodne a když Bůh řekne, tak já prostě zatím jdu. A já jsem věděla, že to musím udělat. Takže firma skončila, já jsem se odstěhovala, celý jsme to začali budovat, celý jsme to začali stavět znovu. Následně vlastně uvěřil po mně Jiří, takže to nebyl, byli jsme jako ve velmi rychlém v ročním sledu. Za to jsem teda Bohu velmi vděčná, protože jsem si jistá, že pokud bychom neuvěřili v Boha, tak bychom tady neseděli jako manželé. Asi bychom tady ani neseděli. Jo. Takže trvalo to a nebylo to jednoduché.
2: Tak já si myslím, že to nemá žádný manželský pár na té cestě jednoduché. Je tam potřeba spousta prvků, které se musí nějak odkrýt, musí se nějak zpracovat a musí tam zůstat ta touha prostě s tím člověkem sdílet prostě jak dobré, tak i to špatné. To, že člověk uvěří v Pána Ježíše, z něj v ten moment neudělá úplně jinýho člověka. Trvá to, je to proces, který v určitých oblastech třeba u mě trval i několik let, než jsem, ne že bych ty věci nechápal, ne že bych ty věci neuměl pojmenovat a nevěděl, že je potřeba je jako odevzdat s tou smrtí jakoby toho těla, toho starého člověka, ale ono se to hezky říká, ale těžší Bůh se to dělá.
0: Tak teď si dáme další písničku, můžeme popřemýšlet o tom, co jsme slyšeli a potom budeme pokračovat.
3: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: Na Rádiu 7 pokračuje pořad Fortepiano. Pokračujeme v rozhovoru s Jiřím a Petrou Baldovými. Jiří Balda, co jsem se o tobě dočetla, jo, Jirko? Moderátor od hudebních, divadelních, pěveckých, tanečních a dalších výše specifikovaných vystoupení přes profesionální, technické i sociální zázemí. Osobitý doprovodný program nejen pro děti, ale i teenagery až po důchodce. Tak to je taková nabídka, která mi vyskočila u tvého jména. Takový je to tvůj muž, takhle osobitý doprovodný program určitě zabezpečoval a zabezpečuje i pro vaši rodinu. A my se teď bavíme o tom vašem životě trošku více do hloubky. Jak už jsem říkala na začátku, Morava a severní Čechy. To je docela daleko od sebe, takže když se dva tyhle světy spojí, tak to může být legrační, anebo někdy i výbušné, že Petro?
1: Ano. Já mám spoustu jako vtipných historií, které mi teď vytanuly na mysli, proto jsem se teď tak jako odmlčela.
0: Poděl se.
1: Protože ta mentalita Morava versus severní Čechy, to bych
0: ano,
1: ještě ráda
0: ano,
1: doplnila.
0: Ano, to je specifické, ano.
1: Je zcela, ale zcela odlišná. Já vlastně pocházím z úrodné Hané a když jsem svým přátelům, rodině, kamarádům řekla, že se stěhuju do severních Čech, do kraje, který vykazuje všechna čísla v těch nejhorších a negativních prostě ukazatel, jsou prostě nejhorší, tak si všichni ťukali na čelo a pak si ještě ťukali po druhé, když jsem řekla, že mě tam volá Bůh. A ze začátku našeho manželského života a soužití spousta velmi konfliktních situací se odehrávala díky tady té vlastně odlišné mentalitě. Co se jak vaří, co patří k čočce, jí se k ní chleba nebo se k ní chleba nejí. Co to znamená ružník, když řeknu vem šufan a nalij mi polívku, co vlastně jako pojířím chci. A neustále takové jako půdky, bych řekla, a i to sociologické rozložení toho obyvatelstva pro mě bylo vlastně velkým šokem. A pamatuju si, když nás Jiřího přátelé stěhovali, nevěřící, že jo, tak já jsem byla úplně vyřízená z toho, jak oni vynesou nahoru jeden koš, pak se jdou zakouřit, pak vynesou další koš a zase si jdou zakouřit. V mém okolí nikdy nikdo nekouřil na Moravě a my prostě děláme, dokud tu práci neuděláme a pak si jdeme dát oběd. Tak já jsem tam pořád stepovala, pořád jsem je kontrolovala. Takže ta odlišnost, byť je to jedna republika, je tak diametrální, že u nás to způsobovalo dost konfliktu.
0: Tak to je Petřin svět a Jirkův svět.
2: No já to vidím jako v podstatě jako obdobně a je paradoxní, že já tuhle tu jednu věc specifickou ohledně toho, že něco udělám, pak si jdu zakouřit a pak jdu zase něco dělat, tak Moraváci mezi tím teda jako nechodějí na cigáro, což na severu Čech asi jakoby jo, ale oni chodějí třeba na oběd nebo na kafe nebo si jen tak popovídat. Takže jdete, od 8 do 10 nosíte dřevo, takže se u toho spotíte úplně do totálna. Pak si jdete, převlíknete se, sednete si na terásku, vypijete si kafe, popovídáte si a pak jdete se znovu spotit v čistém oblečení, jo, znovu do té práce a pak ještě jedna pauza mezi tím, než se to celé jako dokončí. Jako, jo.
1: Já bych tady možná použila tu větu, nech toho nebo nikam nepojedeme.
2: No. Takže ten obraz, jako, jo, že se dá na něj koukat jakoby z obou úhlů a oba vlastně budou pravdivé.
0: Já si myslím, že takhle, když se na to díváme s humorem, můžeme se tomu zasmát, ale někdy můžou nastat velmi napjaté situace. Sama bych o tom mohla také hovořit, ale já nejsem hostem dnešního pořadu, protože já jsem ze severních Čech a můj muž je z Valašska.
1: Takže podobný příběh.
0: Také podobný příběh a úplně jiná mentalita, jiné způsoby. Ale když dva lidé se dají dohromady, tak si musí najít ty svoje způsoby, nastavit si svoje pravidla a svoje hodnoty. Jak jste v tomhle postupovali? Házeli jste si třeba korunou, anebo jste se domluvili, nebo jste se za to modlili spolu? Jak to probíhalo? Protože museli jste si určitě nějaká pravidla spolu říct?
2: Tak jedna věc je si nějaká pravidla spolu říct. A další věc je je akceptovat a nějak jako se jim podvolit. Myslím si, že v mnoha případech jsme udělali to A ale už jsme neudělali, nebo více asi já jsem neudělal to B. Já jsem takový nezřízený, neorganizovatelný, beztabulkový, bezscénářový typ, kdy já buď něco dělám jako dobře a vím, proč to dělám jako dobře a těžko se... Mě kdybyste třeba chtěli naučit Excel, tak to mě rovnou můžete odvíct na frontu a nechat mě tam, protože to v životě nedokážu pochopit. Je to pro mě natolik jako bizární svět různých tabulek, sloupců, myšlenek, které nejsou vlastně bez těch papírů úplně jsou nepoužitelný, ty lidi to nemají v těch hlavách srovnaný, protože to mají srovnaný na tom papíře a než si ten papír znovu strčí do té hlavy, aby si to tam srovnali, tak já už to mám hotový, tu práci, nebo tu věc. Takže v tomhle, a to se samozřejmě tady ta letora se asi odráží i v tomhletom prostoru, o kterém teď mluvíme. Takže některé věci, které jsem i jako pojal já za vážné, aby byly mnou akceptovány nějaká pravidla, tak zase trvalo mi to nějakou dobu, některé věci, než jsem mi to přijal, že to vlastně jako, ale bylo to vlastně, že to jinak nejde. Tak jsem se tomu jako podvolil a pochopil jsem, že to tak jako je. Asi to byla nejvíc, to byla asi jakoby péče a starost o děti, protože když děláte práci, kterou jsem dělal a jezdíte ve 2 ráno v noci, v pátek i v sobotu domů, tak si v neděli v 10 nejdete hrát s dětma. Nejde to, prostě to nejde. A to zas na druhou stranu musela akceptovat moje žena, že po takových jako 12-hodinových, jakoby intenzivních, emocionálně vypjatých, kdy bavíte prostě 500-600 lidí x hodin, tak asi to nepůjde.
0: Potřebuješ dobít baterky.
2: Potřebuje si člověk jako odpočívat. Navíc, jakoby, to je taky možná paradoxní, lidi by to neřekli, já jsem introvert, přestože jsem se živil takovouhle činností a prací, tak a introverti se vyznačují tím, že odpočívají sami. V klidu a jakoby v pokoji.
0: Tak. A máme tady problém. Just ne.
1: Já bych chtěla říct, že naše manželství je manželství dvou vůdčích osobností.
2: Až tří možná někdy.
1: No teď už možná i 4, máme 2 syny. A rozhodně to není tak, že by jeden vedl nebo vládl a ten druhý se podřizoval. My vládneme oba dva. Každý v jiných věcech, každý v jiné oblasti. A o to je to vlastně těžší se domluvit. A co vždycky jako fungovalo, tak v těch vypjatých a konfliktních situacích, kdy jsme si museli vyjasňovat ty pravidla, tak Bůh si vždycky použil jednoho nebo druhýho. Ono tak vždycky je, že jeden, když nemůže a je slabý nebo je nemocný, tak ten druhý má tu sílu za ty dva. A častokrát v začátcích hodně Jiří přicházel a přišel se třeba omluvit a řekl, pojďme si to prostě spolu jako vyříkat. Já jsem byla ta zatvrzelá, teď je to zase třeba naopak, kdy zrovna konkrétně minulý týden jsem za ním přišla, pojď, chceš o tom mluvit, chceš prostě, pojďme si to vyjasnit. Takže ta komunikace je v tom jako velmi důležitá a to si myslím, že to je naše jako společná silná stránka, že mluvíme o těch věcech a hodně o nich mluvíme. Mluvíme o nich s humorem, protože Jiří, to je Jiřího jako bytostná součást humor, že humor je jako součástí naší rodiny. A co bych na tomhle místě jako chtěla říct, a moc bych byla ráda, aby si to posluchači uvědomili i ve svých životech, jsou to lidé, které máme kolem sebe. Jsou to lidé, které máme v církvi, protože když je nejhůř, tak Bůh třeba někoho vždycky povolá a zazvoní vám telefon a ten člověk se zeptá, jak se máš, co potřebuješ. A v tu chvíli vlastně vy máte možnost to celý vyklopit a ten druhý použije nějaký verš z Bible nebo použije nějakou radu a rázem je ta situace úplně jiná.
0: Pomůže to.
1: Ano. Pomůže. Takže jako lidé, které máte kolem sebe nebo které máme kolem sebe v církvi, jsou velmi důležití a klíčoví.
2: K tomu asi jako vůbec nemám co dodat, co se týče toho, tý pointy. Jenom jsem chtěl, jak Petra říkala, že já bez humoru vlastně neujdu ani do sámošky, takže já i v sámošce bavím lidi. Ale co jsem k tomuhle chtěl říct, tak to bylo to, že představte si, teď jako to, co vlastně Petra řekla, že jsme dva, jako, kteří jako vedou. Jako, teď jsme vedle sebe a že se jako musí... Říká, představte si, že třeba vládnete a ono není komu. Jo? Děti vás neposlouchají, protože jste příliš demokrat nebo příliš svobodomyslný člověk, což jsme taky oba. Takže my jsme nevychovali děti bičem, a k tomu máme taky ještě jednu takovou příhodu, kterou musíme říct. A ty vlastně, ty si vlastně myslíte vy, nebo moje žena, že vlastně něco řídíte. A vůbec nic neřídíte. Jako, to je jenom vaše iluze, deziluze prostě obrovská, že jako vytváříte nějakou kostru něčemu a v té kostře nemáte ty lidi, který jako bez těch lidí ta kostra nebude. Jo, takže takový jako určitě takový pocit deziluze, jakési marnosti tam určitě přicházel. Asi nemluvím jenom za sebe, kdy tohleto jakoby nastávalo, ale zase o to víc si myslím, že do toho mohl právě proniknout jak Bůh, tak humor. A ono někdy přicházeli spolu.
1: A ty jsi určitě chtěl zmínit nějakou vtipnou historku, protože
2: jo, o našich dětech.
1: Chtěla tak slyšet pojď. Nějakou konkrétní.
0: Řekni.
2: No, jedna jako konkrétní úplně, a ta se nedá, to nemohl nikdo zažít, jako nemohl. Máme dvě děti, dva kluky, jsou od sebe 20 měsíců. A když jim bylo tak, já nevím, kolik jim mohlo být, pět?
1: Tak nějak.
2: Pět, šest, takovýho něco. Tak jsme bydleli v pronájmu v takové vile, v obrovském bytě, jako asi 160 metrů čtverečních v přízemí, se zimní zahradou. A děti zlobějí, že jo, v tomhle věku jsou takový,
0: zvlášť
2: jako,
0: kluci,
2: že to je na vodítko a možná víme. Na paralyzér někdy.
0: Víme.
2: Tak jsem jednou také přišel domů, a už jsem byl jako vyšťavený, ale jako ne jako unavený, já nevím, jestli to znáte ten pocit, když jste unavený tak, že si připadáte jako blázen, že jste vlastně uvolněný. Je to takový, nevím, jestli ten pocit jako dokážu popsat.
0: Já říkám vláčný.
2: No. A teď oni tam lítali a to, a ta tam ječela, nevěděla, co s nima má dělat, toto. A já jsem chytil takovou roli tady v tom stavu, a začal jsem být jako hustý otec, což jsem jako nikdy nebyl, protože, a oni to neznali, že jo. A jsem říkal, jestli to okamžitě nenecháte, tak vás seřežu páskem. A teď oni, jak se na chvíli to jako zastavilo. Pak zase jako oni říkali, tak ne, tak jsem to fakt udělal. Vyndal jsem si řemen z kalhot a začal jsem je potom bytě honit. No největší zábava na světě. Přijdu druhý den domů a ten starší říká, tati, budeš nás zase dneska třískat páskem? Já si říkám, no tak já nemám šanci vlastně vychovat své děti jako k něčemu. Co mám dělat, když zlobějí vlastně? Tak nereagují na dobrý slovo. Z pásku mají legraci, jestli nejsou po mně, teda nevím. Tak jako co s tím? Jako jo?
1: No, oni se potom ve finále smáli všichni tři, protože to byla obrovská zábava chlapská, lítat po bytě s páskem. Já jsem jenom kluky požádala, aby to neříkali ve školce, že tatínek večer přijde domů a vytáhne pásek.
0: A honí je s páskem.
1: Aby nepřišla
0: sociálka. No a jak jste teda ty děti vychovávali?
2: Já myslím, že se stejně jako já vychovali sami.
0: Sami? Ne, to ne, určitě ne.
2: Tak už mlčím, no.
1: Ne. S tím já nesouhlasím. Myslím si, že dostali velkou péči od rodiny, myslím, jakým jako od prarodičů, od nás. Ne všechno, co já jsem si představovala, jak ta výchova bude vypadat, jaká já budu matka, jaké budou moje děti, tak vlastně nic z toho se nenaplnilo. A častokrát jsem měla pocity marnosti. Ale věřím tomu, že tu myšlenku, kterou mi Bůh dal vlastně na začátku, když mě k sobě přivedl, že chce, aby rodina byla pohromadě, tak věděl, proč to chtěl. Protože potřebuje, abychom sloužili jako rodina v církvi a potřebuje, abychom byli vidět jako rodina a jako silná rodina. I když to není někdy jednoduché, ale to ty znáš.
0: Jak se tedy projevuje, když je Bůh uprostřed v té vaší rodině? Prakticky, abychom na závěr se vrátili k tomu, když Bůh vstoupí do rodiny, tak i ty rozdílnosti se dají ustát.
1: Já bych možná třeba mě vytanula teď na mysle taková jako historka, kdy předtím, než náš starší syn uvěřil, tak jsme jeli na nějakou konferenci, já jsem chtěla, aby tam jel, a on mi říká, mami, to je přece ale jasný, jako že Bůh je. Já vlastně nemám o tom nejmenších pochyb. Jo? Pak se to změnilo a teď vlastně vždycky, jako když kluci něco potřebují, tak oni vždycky přijdou, můžeš se za mě modlit? Pojďme se spolu modlit, pojď to se mnou probojovat. Tohle je prostě pro mě problém a já potřebuji, abyste v tom stáli se mnou a abyste bojovali se mnou. A vlastně i každá jako slečna, která k nám přichází, a nechce, aby to vyznělo, že jich jsou jako stovky, jo, bavím se o jedné konkrétní, tak může vnímat, že my dokážeme jako rodina poskytnout to silné křesťanské zázemí, kdy se dokážeme vlastně jako společně modlit a dokážeme ustát spoustu věcí, protože jsme tým a proto, že jsme jedna rodina.
0: Že modlitba je důležitá, ano. Že zvete Pána Boha ano. do toho svého života, do těch konkrétních situací.
2: Já myslím, že určitě, možná to neděláme jako nějak tak, že si jako řekneme, teď je neděle a jdeme se všichni v 8 hodin večer jako modlit. Řekl bych, že si to jako možná užíváme každý, možná i sám, nebo ve dvou třeba, když je to něco hodně důležitého pro někoho z nás, tak je to asi ne, že každý sám si ve svém koutku. Ale já tady na tu otázku vždycky, na tu první, kterou si vlastně položila, jak to vypadá, když jako je Bůh jako uprostřed jako vás, jako já vůbec nevím, jestli se to dá popsat slovama. Já to neumím. Já si myslím, že dokážu popsat jako hodně věcí a hodně široce, ale nedokážu slovama úplně popsat ten pocit, když je jakoby Bůh se mnou nebo vedle mě, když jsem v jeho a on je v mé blízkosti. Řeknu jeden příběh, není to teda jako z rodiny, není to nic, ale zažil jsem teďkom naposledy nejintenzivnější jakoby dotek Boží sám, jakoby se sebou, nebo ten v tomhletom, jakoby takhle, jak to říkám. Jel jsem po nějakým nákupáku s košíkem a vůbec jsem tam vlastně nic jako nepotřeboval, vlastně jsem tam jako relaxoval. A najednou jsem se zastavil a sám od sebe jsem se začal usmívat a cítil jsem, jak ze mě úplně totálně spadla veškerá únava, veškerá tíha, veškeré věci. Přestali mi chodit do hlavy jakýkoliv myšlenky a já jsem tam tak stál, jak blázen s tím vozíkem uprostřed Albertu a skoro jsem začal jakoby plakat, ale radostí jakoby toho, že cítím ten neopakovatelný pocit toho, když víte, že Pán vedle vás stojí nebo že na vás mluví, to se nedá. Jako
0: to
2: říct,
0: se musí
2: jako,
0: zažít,
2: jak,
0: že?
2: Ano, jak to vypadá, když je Bůh uprostřed vás? To je otázka, na kterou musím říct tohle. Nemám žádný...
0: Takže jako... možná je to dobrá tečka za naším povídáním. Slova. To se musí zažít.
2: Jo,
0: to musí. Se musí zažít. Do svého života nám dali nahlédnout dnes Jiří a Petra Baldovi. Náš pořad dnes skončil. Bylo by ještě co povídat. Třeba zase někdy jindy. Děkuji.
1: Děkujeme, mějte se.
2: Děkujeme, buďte s Pánem.

Milí posluchači, za mikrofon usedla Kristýna Exnerová a čeká nás společné odpoledne na Rádiu 7. Máme 11 hodin 29. června, poslední pondělí ve školním roce. Před námi prázdniny, teplo, takový volnější režim. To ale samozřejmě neznamená, že by Rádio 7 přestalo vysílat. A proto se pojďme podívat na to, co nás dnešní den ve vysílání čeká. V 11.15 si nalaďte No Filter. Ve čtení na pokračování se opět vydáme do nepálských hor, kam odešli v roce 1969 z Ameriky manželé Barbara a Gary Shepherdovi s úkolem dostat se ke kmeni Magarů a přeložit do jejich jazyka nový zákon. Úkol to byl nesnadný a čekal

Česku. Uslyšíte od 13 hodin. A písničky s přáním pro potěšení a pozbuzení posíláme k vám. Stačí si napsat a ladit Rádio 7 od 14 do 15 hodin. Tolik z pořadu do 15. hodiny a mezi tím samozřejmě písně a první z nich od Meta Redmana. Ježíši, já potřebuji tvoji moc, abych věděl, jak žít. Jsi moje naděje.

Dohráli nám kluci z kapely Spotlight a teď Cory Asbury s písní Unraveling. Nechci už jen přežívat, nechci už být sám. Chci, Bože, abys rozluštil, co je v mém nitru.

0: Čas od času je dobré se ohlédnout a rekapitulovat. Právě to nabídne i následující pořad No Filter. Přeji příjemný poslech.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Léto je tady a další sezóna No Filteru je pomalu u konce. Tak dneska si trošku zrekapitulujeme, co jsme všechno probrali u dobré studené kávy. Doufám, že se máte hezky, naši milí posluchači, co jste s námi věrně strávili týden co týden, i posluchači, kteří nás třeba slyší zrovna poprvé a chystají se na dovču, už jsou někde hlavou u moře a rukama, nohama ještě stále v kanclu. Tak doufám, že se máte fajn. Já tady mám s sebou Milana, mého tátu, ahoj.
3: Nazdar, ahoj, ahoj.
2: A taky Lukáše, který už není hostem No Filteru, ale spíš takovou v podstatě stálicí. Tak čau, Luky.
4: Ahoj všichni. Já jsem myslel, že řekneš, že jsem nějaký ten plišák nebo něco takového.
2: Plišák, náš maskot.
4: Tak, tak.
2: Dneska nemáme jedno téma, ale budeme se snažit vypíchnout to nejlepší, co jsme tady řekli. Ne, to zní blbě, že? Když mluvíš o sobě. To nejlepší, co tady zaznělo od nás, ne? Ty nejlepší myšlenky, co nám třeba utkvěly v paměti a ať to jenom nevyšumí, ale třeba si něco zopakujeme. Já to jenom v rychlosti projedu. Co jsme všechno probrali? Kromě takových těch jednotlivých témat a hostů jsme měli dvě takové větší série. Ta jedna byla Bezejmení, probírali jsme příběhy bezejmených v Bibli a pak jsme měli sérii Buď zdrav a do toho jsme házeli různé další témata, občas něco s Lukášem, když jsme využili jeho připravená kázání a rozebrali jsme je, nebo taky hosty, jako byl Marek Orkovácha a tak dále. Tak kdo začne, kdo se toho chopí, co bylo nejlepší?
3: Takže the best of jaro 26, jo?
2: Ano.
3: No tak já jsem si říkal, že když ty to moderuješ jako nejmladší, tak já začnu jako nejstarší, jo?
2: Tak jo, výborně, začni.
4: A mimochodem... To je jasný, kdo bude druhej.
3: Je to jasný, kdo bude druhej. Teď jsem viděl normálně jedno video, to je trochu jako mimo téma, jo? Zdenka mi to prostě našla, moje manželka. Strašně zajímavé, jo? Trochu odskakuju, ale bylo to vlastně z takového toho amerického... Česko hledá superstar, jo, nebo Amerika hledá, nebo něco takového. A tam byl člověk, který udělal neuvěřitelný formát sdělení. Jo. To je jenom pro inspiraci, co můžeme třeba od září něco jako takového udělat, jo, ale nevím, jestli to jde audio. To byl prostě mladý kluk, který byl v kravatce, úplně jako poker face, jo. A teďka tam hrála prostě strašně jako lepkavá hudba, jo. Teďka všichni na něho koukali. A na obrazovce jel prostě jenom jako štítek, jak když jako louduješ něco do počítače, jo? A teďka prostě to šlo pomaličku, hrála hudba a on vždycky, až to došlo nakonec, tak řekl tequila do té hudby, jo?
4: Ono,
3: neviděli jste to?
4: Já to znám a je to šílený.
3: Je to šílené, jako. Normálně on nedělal vůbec nic, prostě řekl tequila a jela hudba a zase jel ten proužek jenom až do toho chvíle, kdy on řekl to tequila. Normálně lidi řovali úplně jako, když to bylo po třetí, jo, když už po třetí čekal, až ten proužek dojede do konce, tak oni už všichni tequila. Strašně zajímavý formát toho, no to sdělení úplně není hluboké v tomto, jo, ale v tom jako je to zajímavý formát, že prostě dokážeš upoutat pozornost jiným způsobem, prostě vytvořit nějaké napětí, jo. Mě to spíš inspirovalo, že někdy třeba jak máme prezentace, jo, tak je to takové, jako že ty prezentace nějak splácáme dohromady, ale prostě jenom to, že ti tam jede proužek, který vlastně tvoří to napětí, tak vlastně upoutá pozornost, jo. Tak to je spíš jenom jako taková skills jako pro možná řečníky nebo něco takového pracovat s prezentací a s napětím třeba, jo. Tak teda teď jsem dost uhnul od tématu.
2: Takže to bylo the best of toho, co teď proberem, nebo...
4: Vypadá to tak, že máme nové téma, proč je Milan se vždycky miluje.
2: Takže začínáme to... novou sérii.
3: Novou sérii.
2: S názvem Tequila.
3: Tequila. Ale to spíše s tím, jakože se dá pracovat i s jinými jako nějakými emocemi, napětí nebo pro získání pozornosti pro něco. Tehle, tam to bylo pro tequilu, jo? Ale kdyby tohle to se využilo pro nějaký příběh, třeba z biblický, tak vlastně je to super, jo? Že to nemusí jenom prostě přečíst, jo? Ale můžeš prostě natáhnout to napětí. No, tak
4: já to doplním, že budeme příště vysílat s velkou dramatizací. To znamená,
3: jo,
4: že budeme modulovat hlas. Tak jo, bychom vytvořili napětí.
3: Ano, ano.
4: Posluchači, těšte se.
3: Super. Hele, zpátky, jo. Takže dobrý, tak já už končím s fantazírováním, jo. Ta sezóna od jara nebo od ledna, teda, kdy začala jarní, byla prostě neuvěřitelná pro mě, protože já jsem si dělal seznam věcí, které bych tady rád zmínil, jako the best, jo. A skončil jsem jenom tak, by the way, u 6 témat, jo, nebo 6 věcí, které fakt si myslím, že jsou dobrý. Ale když už teda jako musím fakt jako říct jako jednu z nich, tak série Bezejmenných a to téma se jmenovalo Síla jedné věty a je to služka u Námana Syrského nebo jeho ženy, respektive, to znamená 2. královská 5. kapitola. Já už jsem na to potom i kázal několikrát, takže už jsem to znova jako probublal a propřemýšlel. Neuvěřitelné story, doporučuji k přečtení znova, jako i když to znáte z besídek nebo od někud. Prostě 3 klíčové věci, které z té Bezejmenné udělal jako hrdinku. Jo. Ta první věc, ona znala stories, jako znala příběhy. Prostě někdo jí to řekl, jo. Čili vyrůstala v rodině, ve zdravé rodině, která sdílela příběhy o Pánu Bohu, o prorocích. To je úžasná věc, první poučení, prostě stojí to za to říkat dětem příběhy doma, vodit je do dobré nedělní nějakého klubu, jo. Prostě ona to znala. Skvělá věc. Druhá věc, která v tom příběhu je, ona byla v brutálním prostředí, odvlečena od rodičů, od vztahu, ale přesto měla dobrou pověst. Kdyby neměla dobrou pověst, nikdo by ji neslyšel. Naopak by ji mohli podezřívat z toho, že chce vlastně udělat past na toho svého jako majitele, jo, na toho Námana. Takže znalost Božího slova, příběhu, druhá, dobrá pověst a třetí věc, síla jedné věty. Ona neřekla nic jiného než jednu větu, jo. A to je to top na tom. Ona nepotřebovala 40-minutové kázání, jo. Ona řekla jednu větu a stala se hrdinkou, kterou známe do dneška, jo. Takže to si myslím, že to jsou 3 věci vlastně z toho příběhu. Z nejbiblické příběhy měj dobrou pověst, kde se hýbneš, třeba i na poště, když čekáš na balík. A třetí věc, prostě řekni jednu větu, která změní svět, jo. Tak to je moje top, jako, z tohoto roku. Tak co přidáte vy, chlapi?
4: No, jako ten příběh byl silný, já si to pamatuju, možná jsem byl i součástí toho setkání, ale jako jo, pamatuju si, že úplně no-name dívka, která žije jako otrokyně v domácnosti někoho a právě takhle silně se zapíše do příběhu Bible a jako jedna věta jako je něco, co možná mění spoustu osudů a lidí. A to, co si vyjmenoval, je prostě silný. No. Já teda půjdu přebírat a vemu si slovo, že mně se líbilo říct ne a zvolit život. A tam bylo silný to téma těch porodních bab a byl ten ženský element, který jsme docela silně otevřeli s tím, že tohle je vlastně nějaké heslo, které jako zažívám. Říct ne něčemu, co není dobré, ale zvolit život. Jo? To znamená nebát se udělat nějaká silná rozhodnutí a opravdu se postavit za to, že se postavím proti něčemu, co je opravdu nějaké zhůvěřilé, nedobré a zároveň vlastně chránit život a to je jako element, který si myslím, že v životech křesťanů a zvlášť v těch těžkých situacích má být jako takový jako nějaký heslo, které máme vyryté v srdci a vyryté v hlavě, protože to přebíráme přímo od Ježíše, ten taky se postavil všemu a řekl ne a zvolil život, který pak máme my. Takže určitě tohle byla silná epizoda a ten ženský element tam byl hodně silný.
3: Tome, ty si to moderoval, tam byla nějaká myšlenka, z které vyšlo, ne? Ten život, já myslím, že...
2: No, to je dobrá otázka. Bylo tam... to bylo součástí nějaké myšlenky, nebo ta věta. A už si to úplně přesně nevybavuju zrovna tohle. Ale to nevadí, to nevadí. Ale každopádně souhlasím, bylo to super. Úplně to odpovídá našim statistikám, kdy, když máme hostky, ženy, tak automaticky to má mnohem lepší poslouchanost a jsou na to skvělé ohlasy. Takže opět potvrzujeme statistiky.
3: Já myslím, že vlastně ti posluchači nás diskriminujou jako chlapy. Jako, že prostě, když jsou tady holky, jako nějak, tak vždycky je to lepší.
2: Já bych řekl, že prostě trh je trh a mluví jasně. Jo, jo. Takže evidentně je tady hlad po ženském podcastu a povídání, takže myslím si, že bychom na to mohli taky reagovat.
3: Jo.
2: No.
3: To znamená, stojí za to si znova třeba zposlechnout tuhletu epizodu.
4: Určitě doporučuji osobně za sebe, ale je tam opravdu ten silný prvek. Tome, co ty?
2: Mně se vždycky líbily ty debaty ohledně tvojich kázání, Luky. Vlastně my jsme tam taky ještě dokončovali tu sérii Já jsem, takže tam byl ještě Vinik Man a možná ještě nějaké jedno, dvě Já jsem, Cesta, pravda a život. A já si myslím, že to byly dobré díly, kde jsme se rozpovídali a dostali jsme se do zajímavých témat. Zrovna ten Vinný kmen jsme výjimečně dělali i osobně, tak to je vždycky fajn, když ve třech jako sedíme u jednoho stolu a nemusí to být online. Tak to bych vypíchnul určitě. Ten Vinný kmen, tam pro mě bylo asi klíčové to napojení a taky to, že to není o té práci, ale je to o tom, že seš prostě součástí toho nějakého většího celku. A pak Bezejmení, tam si myslím, že skoro všechny...
3: Počkej, druhou si nechej jako na potom.
2: Jo, pardon. Takže Já jsem, takže, konkrétně Vinikman, bylo to moc fajn. No, takže další kolo, nebo?
3: Tam bylo ještě strašně silné, jako k tomu, ty jsi tam přidával vlastně Tome tu myšlenku, že ten Vinikman vlastně roste
2: bez námahy.
3: Bez námahy, jo, že nejdeš...
2: No, bez námahy. Vinař by nesouhlasil, ale ten kmen se netváří, jako by ho to trápilo.
3: Že bys šel kolem vinice, to si pamatuju, to bylo jako... A neslyšíš takové to... jakože...
4: Ano, tlačili jsme společně.
3: Tlačili jsme společně, že jo. Takže to taky stojí určitě za poslechnutí, tato epizoda, no.
0: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Takže další kolo?
3: Další kolo, jo. Tak jedu já.
2: Dobrá.
3: No, tak já mám něco, co souvisí jako s mashupem, s Markem Orkováchou a vůbec jako s tím jako trošku větším, protože měli jsme téma mashupu, které bylo umění žasnout, jo. A kolem toho se točilo jako víc věcí, jak ten rozhovor s tím Markem Orkováchou, ale potom jako jeho samotné jako kázání, ale vlastně něco, co tam zaznělo od něho, a on to má samozřejmě, a teďka upřímně, já si nespomenu jméno toho jako původního autora, jo. Ale vlastně to heslo, když zakopneš, podívej se, jestli jsi nezakopl o zlato. Jo, což vlastně odpovídá tomu verši všechny věci milujícím Boha napomáhají k dobrému, víceméně, jo, když to jako, ale je to prostě jiné vyjádření a já někdy potřebuju trochu jinou formulaci na to, aby to byl zase znova jako čerstvý ten slogan, jo, nebo ten verš nebo něco, ale když zakopneš, podívej se, jestli jsi nezakopl o zlato, jo, že často naše zakopnutí se dají v tomto smyslu vytěžit pro něco mnohem ještě cennějšího než nebo hodnotnějšího, nebo jak to říct. Jakože ta bolest samozřejmě z toho zakopnutí je, ale pokud je to zlato, tak se to dá vlastně mnohem ještě zúročit nebo využít. Jo. To byla asi jako druhá myšlenka, která tady zazněla, myslím dokonce i dvakrát někdy v průběhu těch podcastů. Určitě stojí za to si poslechnout shrnutí z mashupu, které tady jako je, anebo ten první rozhovor s Markem Orkováchou doporučuju. Takže když zakopneš, podívej se, jestli jsi nezakopl o zlato.
4: Super. Já hned přejdu do Bezejmenejch a tam teda je z čeho vybírat. Tam je jako velká skupina, ale asi nejvíc mě zaujal ten nejméně pravděpodobný, což byl ten setník u kříže. My jsme totiž na to potom, a to je právě vtipný, že jak jsi to už ty podotknul, že někdy jako čerpáme z mashupu víc, než se zdá, že vlastně to téma točíme v kázáních následně. Tak my jsme na to měli společné kázání a já si jako z toho nesu spoustu věcí. Jak to, že člověk, který je nejméně pravděpodobný, je vlastně nejvíc chváličem nebo je důkazem toho, že on je ten, který vyřkne o Ježíši, že to je syn Boží. Všichni ostatní tam stojí a mlčí a přitom on zemřel, že jo, a oni ho zabili a on řekne, jo, to byl syn Boží. To znamená, je to tak jako zvláštní, že on jediný to tam vyřkne nahlas. A vlastně obecně, že možná nedáváme a nemáme tu důvěru nebo víru, a ty jsi to tam několikrát opakoval, Milane, že nemáme víru, že třeba lidé, kteří jsou kolem nás, můžou uvěřit. A vlastně až pak jako v nějaký krajní situaci se ten člověk stane vyznavačem Ježíšovým, právě proto, že něco prožije a je to nejméně pravděpodobné, tak jako možná je tam přesně takový to, nebojte se mít nebo dát druhou šanci lidem, nebo možná jako očekávat nějaký nejméně očekávaný, ne comeback, ale obrácení člověka, protože my možná nikdy jako křesťané máme tendenci zavřít dveře nebo začít absolutně jako už nevěřit tomu, že tenhle ten člověk někdy může uvěřit, a tam se to stalo. A tenhle ten motiv mě taky pronásleduje, řekněme, hodně dlouhou dobu a je to silný a bylo to silný, jak říkám, a silný to bylo i v tom, že jsme to mohli potom znovu prožít na společném kázání, takže to byl pro mě silný motiv.
3: Jo, taky to mám jako tady
4: Tak jsem si to už sebral.
3: Jo. To je prostě zase jako příběh Setník pod křížem. Doporučuji znova si to poslechnout nebo přečíst, protože to je bezejmenný jak vystřižený. Jako no.
4: Tak Tome, zase ty.
2: Tak já bych zmínil sérii Buď zdrav a konkrétně teda rozhovor se Šimonem Termerem, který mě bavil hodně. Bylo to moc fajn s ním pokecat takhle naživo. A bylo to fyzické zdraví. My jsme rozebírali emoční zdraví, vztahové, mysl nebo kognitivní zdraví, tělo. A pak jsme měli takové ty obecné, ten začátek a shrnutí. A to tělo pro mě bylo moc fajn to slyšet ještě od někoho jiného, někdo, kde je fyzicky o dost dál než já, co se týče nějakého sportu a vytrvalosti a tak. A ne, že by tam byly úplně nějaké super nové myšlenky, ale tak mě to tak prostě utvrdilo, že třeba jdu částečně aspoň správným směrem. A ještě k tomu jako mám radost, že i to moje fyzické zdraví je trošku někde jinde, než bylo třeba před rokem, kdy jsem zrovna v tuto chvíli byl v nemocnici, nebo před rokem ještě předtím, kdy jsem taky byl zrovna někde ležel na nějakém lůžku, tak 2 roky se trápím s nějakým chronickým problémem a zdá se, že to je na ústupu a ty výsledky zrovna dneska, když jsem byl na kontrole, tak jsou výrazně lepší. Tak jsem si jenom říkal, že to vlastně stojí za to. Stojí za to jako makat a občas se dát i dokupy. Tak byl to boj, ale jsem rád, že se to vyvíjí a vidím ty výsledky v tom reálném životě. Není to jenom jako, víš co, že si tady o tom povídáme a jo, tak to jsou teorie a tak. A vidím, že to reálně funguje a to trvá třeba 2 roky, ale opravdu to tělo funguje líp než 3-4 měsíce zpátky a je to výrazně větší rozdíl. Takže to mám radost a díky Bohu za to.
3: Jo, a to je jedna věc, jako sláva Bohu za tvoje zdraví, které se zlepšuje. A myšlenka, která vlastně z toho Buď zdrav, jako fyzický, byla strašně zajímavá. Vy jste tam někde prohlásili, že jestliže tělo je chrám Ducha Svatého, tak záleží na tom, co do něho sypeš. Nebo tak nějak to bylo, že jo?
4: Jo, že tam prostě nebudeš házet odpadky, no.
3: Tak, no, jakože zajímavá myšlenka, která...
4: Tak tam to šlo rozvést daleko, já jsem tam ještě jako takové kontroverznější věci, protože, no, to je jedna otázka, jestli to tady dávat, nebo to nechat na speciál. Možná necháme na speciál. Necháme na speciál. Ale vrátíme se k tomu.
3: Super. Jo. Hele, no tak také otázka, dojeli jsme kolo teda, kolik máme minut vlastně?
4: Já myslím, že ještě máme jedno takové rychlejší kolo zvládnem, tak pojďme.
3: Dobře.
4: Tak já... budou všechny best of, ty brďo. To nejde. Tak teďka, co se nám nepovedlo vyloženě?
3: Co se nám nepovedlo? To nevím, tyjo, fakt teda. Já doufám, že se nám povedlo všechno, co nás nejméně bavilo, že jo?
2: Co nás nejméně bavilo. No, tak zrovna Lukáš, no.
3: Ne? Jo, jo, jo. Ne, tak hele, tak ještě pozitivně, jo. Tak co bych dodal? Manasesův syndrom a Jozuova terapie. Jozue 17. kapitola. Prostě strašně zajímavý, zapomenutý příběh o tom, jak přišli jako Izraelci do zaslíbené země. Jozue rozdělil pozemky a teďka přijde Manases, nejsilnější národ, s největším vlastně územím a žádá víc, jako jo. Takže Manasesův syndrom a Jozuova terapie. A teďka sledovat toho Jozueho, co on vlastně s ním udělal, jo. A ten Manases přichází, říká, jsme národ silný, velký. A vlastně tím argumentoval, že potřebují víc území, jako jo. A vlastně čekal, že ten Jozue řekne, no tak tady ukrojíme z jiného území, prostě oni jsou menší a přidáme ti. Ale ten Jozue, vlastně ta jeho terapie bylo, OK, když jsi tak silný a mocný, tak si vykácej lesy. Jo, vlastně úplně... Ani ho nezhodil, vlastně použil jeho argument, jenom říkal, jenže já ti nic nepřidám, tady máš lesy, které si můžeš vykácet, aby si je zúrodnil, jako jo. Vlastně, když to člověk začne domýšlet, a já mám, dokonce vím o lidech, kteří to velmi prakticky praktikovali a vlastně to vedlo k klíčovým rozhodnutím v životě, udělat prostě dramatickou změnu, prostě si řekl, hele, já mám na to si vykácet les, jo. A nemusím jenom furt čekat na něco. Takže prostě, hele, tohle to bylo jako další jako highlight z toho. To bylo strašně zajímavé. A miluju ty zapomenuté příběhy. Jako, jo.
4: Já si ještě pamatuju, a teď nevím, jestli to byly emoce nebo mysl, kde byla Zdenka s váma. A to byl příběh, kde se probíralo téma David versus Saul. To bylo pro mě jako silné zjištění, že někdo se může zastat Saule, protože jako biblicky a církevně máme k Saulovi většinou tu jako nálepku zloduch, zlořád. A vlastně, myslím, že to bude emoce, nejsem si úplně jistý, tak mě když tak opravte, tak vlastně obhajit jako i to, že to nemusí být vždycky tak černobílé, jak my se na ty příběhy díváme. Já to mám strašně rád, protože já ty příběhy taky nějakým způsobem pro nás dekonstruuju, když to řeknu tímhletím zvláštním slovem, protože rozebereš trošku z jiného pohledu a najednou se ty věci jeví jako jinak. A tady jako Saul vyzněl, OK, tak on ty emoce sice vybouchne, sice to jako řeší jednorázově, ale jako aspoň to nedrží v sobě. Když to David možná ty věci držel v sobě a pak jako se z toho musel vypsat a muselo to být dlouhý jako zpívání na harfu a podobně, tak jako to bylo zvláštní, ale vlastně zajímavý pohled a úhel pohledu, že vlastně nemusíme věci přijímat jenom tak, jak je známe, ale možná přemýšlet i na nějakýma kontextama a hledat v tom i tyhle ty zvláštnosti. A to bylo pro mě takový jako aha moment, který mě zvláštně leží pořád v hlavě, takže doporučuji, když už teda, tak se koukněte na emoce, buď zdrav, zase žena nám to řekla hezky a řekla to zajímavě, protože ona byla zastáncem toho, tak nemusíme tady glorifikovat jenom Davida, ale pojďme se podívat i na jaké jako třeba slabé stránky.
3: No jo, jo, Tome, ty jsi to tam jako potom akcentoval. Já teda moc nesouhlasím, jako jo. Já pořád jako vidím toho Davida, jako toho jako kladěse.
2: Ale přečti si knížku Radikální otevřenost od Kim Scottové, jo? A to je přesně o tom, že vlastně ten výbuch té agrese je někdy lepší a zdravější než taková ta rádoby hodné empatie, jo, empatie, nejsem proti empatii, ale někdy taková ta až manipulativní empatie vlastně je toxická, takže Kim Scottová radikální otevřenost. Pojďme do toho.
3: Tak já přece nebudu mrskat kopím, ne? Podobně.
2: Ne, jako. Ne, samozřejmě.
4: Ne, tak samozřejmě neobhajujeme ten skutek.
3: Muzikoterapie, on prostě ano. Tam hraje, sladký Davidek,
2: ano,
3: jo.
2: Ano.
3: A on prostě
2: vyber život.
3: Hodí kopím, jako.
2: Jo.
4: Ne, ale jako ten princip, bavíme se spíš o principu, ne o tom, že obhajujeme ten konkrétní skutek,
2: jasně.
4: Bavíme se o principu výbuchu a možná nějakého držení si emocí a to si myslím, že bylo zajímavé a to, no, ten příklad jako není zneužití zcela velké, nebo úplně jako špatné.
3: Jo, super.
4: Takže Tome, naposledy.
3: Takže Tome.
2: Tak jo, já myslím, že čas se pomalu blíží ke konci, ale za mě Marek Orkovách, a už tady ho někdo zmínil sice, ale já ho zmíním znova, měl jsem šanci s ním taky mluvit i osobně párkrát během té akce, co jsme měli v Ostravě a tak. A prostě pozitivně naladěný člověk, milý, a mě fascinuje, jakým způsobem sype ty citáty z rukávu, jakože nic, jo, jako prostě no ten a ten řekl tohle a tohle a má to najeté neskutečným způsobem a to je vzácné. Možná pro některé ta jeho přednáška, která mimochodem se tady pravděpodobně dostane během podzimu z té akce, tak vlastně pro některé to bylo moc obsáhlé, moc doširoka a tak, ale myslím si, že se to našlo svoje místo a pro mě spíš jako bych zmínil tu osobnost, než vložně to téma. Ale to téma umění žasnout nás taky provázelo vlastně celým květnem a bylo to fajn. Aha, momenty a tak dále. Dobrá, díky všem za krásné příspěvky. Máme tam ještě pár témat, které jsme nerozebrali, nebo respektive nezmínili, a my se posouváme do speciálu a teď přijdou ty pikantnosti. Tak se mějte krásně a uslyšíme se zase a po prázdninách.
3: Hezké léto.
4: Mějte přejeme. Krásné léto.
1: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
0: Následujících 9 týdnů bude patřit reprízám. Od příštího pondělí se můžete těšit na připomenutí seriálu Ježíšových výroků. A teď skladba od Aarona Schusta, Be Gracious, což znamená Buď milostivý, ve které zpívá takovou prosbu Stvoř ve mně srdce čisté, obnov mého ducha, buď ke mně milostivý a vymaž všechny mé nepravosti.

Dospívala americká zpěvačka Taya, ve které znělo: Ty znáš mou potřebu ještě dřív, než ji řeknu, proto se nebudu bát zítřka. Zítřek si udělá starosti sám, všechno bude v pohodě. A před námi skupina Need to Read se skladbou Who Am I? Nikdo mě nemůže milovat jako ty. Často tě odstrukuju, ale ty mě stejně nepouštíš. Kdo jsem já, abys mě miloval? Pěstuješ růže na mé pusté duši.

Na Rádiu 7 nám odzvonila 12. hodina a dovolte mi v tento polední čas modlitbu. Ježíši, jsem tak vděčná, že tě mohu znát a poznávat na své cestě životem. Jsem tak vděčná za tu jistotu, kterou v tobě mám, za to, že nikdy nejsem sama, za to, že u tebe vždycky najdu útěchu. Takovou jistotu, že vím, že jsi se mnou a že mě nedáš. Jsem vděčná, že jsem ti mohla dát svůj život a že mířím k cíli, za tebou. Těším se, až tě spatřím, až pokleknu ke tvým nohám, můj Pane. Děkuju, že jsi stále věrný, že odpouštíš, že jsi milující táta, kterýmu na mě záleží tak moc, že jsi dal svůj život. A děkuju za to, že teď budou prázdniny. Prosím, ať i v tomhle čase jsem ti blízko, na všech dovolených, výletech, cestách, ať jsem stále s tebou, tak jako vím, že ty jsi se mnou. A děkuju ti za rádio, že mohu být součástí této úžasné práce, která je pro tvoji oslavu, pro zvěstování tvého jména. A prosím, ať Rádio 7 přináší velké ovoce. Amen.

Dohrála polská kapela Ovca, kde se zpívalo Nechci dýchat bez tebe, nechci se bát, co bylo, minulo. Zraněné srdce uzdravuješ a ono bije znovu. Nechci už nikdy odejít z tvého domu. A v takové hip-hopovo-soulové náladě ještě chvíli zůstaneme. Kapela Lindy a skladba Counting My Blessing. Použij moje modlitby a změň způsob, jakým vidím.

0: Minule jsme se ve čtení na pokračování vrátili do roku 1969, kdy se Gary Shepherd s manželkou Barbarou připravovali na první cestu do Nepálu. Motivací pro něj byl text písně Amazing Grace. V roce 1976 jsou s manželkou a přáteli na základě falešného obvinění nuceni z Nepálu odejít. O 6 měsíců později se tam vrátili a pokračovali v šíření evangelia. Zhruba rok po příchodu do Nepálu shromáždili prostředky na stavbu přistávací dráhy v horské oblasti, kde pobývali. S pomocí dárců se to nakonec povedlo.
1: Gary Shepherd, Andělské stezky.
2: Kapitola 8. Čarodějnice. Zatímco na nás křičela kletby, chodila ta čarodějnice sem a tam po školním dvoře. Bylo zajímavé, jaký pozor si dávala, aby se zdržovala mimo samotnou vesnici, avšak dostatečně blízko na to, aby ji lidé slyšeli. Zřejmě bylo nepřípustné, aby své kletby chrlila ve vesnici samotné. Já jsem nás zničila. Zničila jsem nás, naříkala Barbara. Když jsem dorazil domů, byla už tma a ona tam stála celá sklíčená. Tak hrozně jsme se snažili dělat věci jako ostatní magaři, abychom zapadli, ale dnes věděla, že se jí to nepodařilo. A věděli to i všichni ve vesnici. Byl jsem celý den pryč lovit s dalšími muži na vrcholku bohů. Barbara zatím byla doma s naší malou dcerkou a věnovala se svým obvyklým povinnostem. Jako obvykle nás přišlo navštívit velké množství lidí. Spousta se jich ráda přišla prostě podívat, jak vypadá běloch a pozorovat, jak odlišně žije. Jiní potřebovali akutní lékařskou pomoc pro sebe nebo své děti. Ještě jsme neznali všechny, včetně jedné ženy, která bydlela na vzdáleném konci rokle. Byla malá a docela hezká, asi okolo 30. Byl rok 1972 a my jsme se přestěhovali za hory na jih od vesnice Yang Hok. Tady v nepřístupné oblasti obvodu Pala nebyl magarský jazyk poznamenán nepálštinou. V těchto horách byla největší magarská vesnice Arakhala. Obvykle bylo v plánu zůstat v Arakhale 2 nebo 3 měsíce v kuse. V této chudé vesnici, která byla mimo dosah, bylo dostupných jen pár věcí a my jsme obyvatele neradi znepokojovali žádostmi, aby nám prodali něco z toho mála, co měli. A proto jsme si zabalili všechno potřebné jídlo a zásoby do 4 až 19 litrových plechových nádob a přinesli si je sebou. Ukázalo se, že plechovky byly pro vesničany hrozně cenné, protože v té době neměli žádné prostředky, aby uchránili své věci před hordami krys, které jim je okusovali nebo sežrali. Takže brzy po našem příchodu nás lidé začali o ty prázdné plechové krabice žádat. Samozřejmě, že hned prázdné nebyly, a tak si Barbara sepsala seznam zájemců. Poslední den našeho pobytu jsme ty plechovky pak vesničanům předali. V té době měli jen trochu peněz, takže jsme odmítli vybírat za ně peníze nebo je prodávat. Místo toho jsme je nechali, aby nám dali cokoliv, co budou mít navíc, kdykoliv to budou mít. Někdy nám s falešnou nadějí, že se tak posunou nahoru v seznamu na plechovky, donesli naši přátelé pár vajíček, trochu zeleniny nebo něco jiného jako dárek předem. Blížil se konec našeho pobytu a Barbařin seznam už byl delší než počet plechovek, které jsme měli k dispozici. Když přišla Šami, o jednu si řekla. Barbara jí ale vysvětlila, že už jsou všechny zamluvené. Nicméně s tím se Šami nesmířila. Místo toho ukázala na obrovskou plechovku a řekla, dej mi tuhle. Barbara odmítla. Pak Šami ukázala na další a prohlásila, no tak mi dej tuhle. Barbara jí zopakovala, že jsou všechny zadané. Nicméně Šami to bylo jedno a žádala tu, pak tamtu a pak zase jinou. Barbara byla jejím agresivním chováním vyvedena z míry. Nevěděla, co jiného má dělat, a tak jí stále dokola vysvětlovala, že jsou všechny zamluvené a že už žádné nemá. Šami nakonec celá rozuřená odešla. O pár minut později uslyšela Barbara něco jako jekot, který přicházel z prázdného školního dvora. Byla to Šami a co si křičela a pak ještě něco, kde se objevovalo Barbařino jméno. Barbara byla otřesená a nevěděla, co měla udělat jiného. Při každé příležitosti pak vzpomínala, jak si udělala nepřítele nejenom s Šami, ale asi i z každého, kdo s ní byl nějak zpřízněn. Když jsem tu příhodu slyšel, příliš mě to neznepokojovalo a ujistil jsem ji, že udělala správnou věc. Magaři jsou nesmírně zdvořilí a spíše nesmělí, pokud mají o něco požádat. A určitě jsem nikdy neslyšel o nikom z nich, že by něco takhle vyžadoval, a tak jsem si byl jist, že Šamino chování bylo mimo normy jejich kultury. Stále jsme se měli o magarské kultuře co učit a tohle bylo tak vyhrocené, že jsem měl podezření, že je možná Šami čarodějnice. Řekl jsem Barbaře, aby si s tím nedělala starosti. Chtěl jsem si o tom promluvit s Jipanem, vůdcem vesnice. Kdyby bylo potřeba udělat něco, aby se situace uklidnila, udělali bychom to. Dalšího dne jsem o této příhodě s Jipanem mluvil a on mě ujistil, že si nemám dělat starosti. Ona je prostě taková, řekl. Trvalo nám dlouho, než jsme si vybudovali určité postavení a přátelství, které bylo potřeba, abychom se dozvěděli o jistých tajemstvích a nebylo snadné odhalit, o co ve skutečnosti šlo. Už si to nepamatuji přesně, ale myslím, že to byl Jipan, který mě v mých podezřeních, že to byla opravdu čarodějnice, později ujistil. Ani trochu mě to nepřekvapilo. Čarodějnice mohou porušovat kulturní hranice, protože žijí mimo ně. Pokud se jedná přímo o ní, říkalo se, že zná mocné síly, které plní její přání. Nikdo se jí neopovážil postavit do cesty. Pokud o něco požádala, bylo jí ihned vyhověno. Ale to chudák Barbara nevěděla. Nevěděla, že Šami ještě nikdo nikdy neřekl ne. Nebyla ani vyděšená k smrti, protože tehdy, když za ní Šami byla, o tom nevěděla. Když jsme pak znovu přišli do Araghaly, navštívila Šami náš dům znovu. Byla veselá a dělala, jako by se nic z toho vůbec nestalo. Barbara její jméno napsala na seznam a než jsme z vesnice odcházeli, ujistili jsme se, že se k ní plechovka po někom, kdo půjde směrem k vrcholku bohů, dostane. Během následujících let nám Baju velmi pomohl, abychom pochopili magarské způsoby a jejich tajemství. Jedna věc, kterou jsme se dozvěděli, byla, že čarodějnice jako Šami nežili dlouho. Byli to právě ti duchové, kteří pro ní pracovali, kteří ji měli přivést k brzké smrti. Ve skutečnosti jsme se jednou při návratu do Araghaly dozvěděli, že náhle zemřela. A očividně z toho nikdo smutný nebyl. Čarodějnice a šamani musí být opatrní, když vysílají své duchy za nějakým posláním. Pokud tito duchové nejsou schopni vykonat přidělený úkol, jsou z toho deprimovaní a mohou se vrátit a vykonat danou kletbu na svém hostiteli. Vždycky mě zajímalo, jestli se tohle stalo Šami. Kope jámu, vyhloubí ji, spadne však do pasti, kterou chystá. Žalm 7.16. Ničemové, ať padnou do svých vlastních sítí. Já zatím uniknu. Žalm 141,

Kapitola 9. Kletba. Co způsobovalo to šustění listí? Co se to za mnou plížilo? Nějak se mi podařilo udržet se na svém chatrném bydýlku na horském svahu a otočit se, aniž bych udělal jakýkoliv hluk. Opatrně jsem očima projel křoví a bambusové houští pode mnou. Ze stejného místa Baju zastřelil a zabil bengálského tygra. I když tygři už tímto směrem zabloudí zřídka kdy, stále se po okolí potuluje dost leopardů a medvědů. A teď znovu. Na okamžik tím suchým listím něco pohnulo. A pak bylo zase všude ticho. Nakonec jsem zahlédl nejasný obrys něčeho, jak si to kradmo jde vlastní cestou hustým lesním podrostem. Ve vesnici Araghala jsme nežili dlouho a bylo to teprve potřetí, co mě muži z vesnice pozvali, abych s nimi šel na lov. Baju s námi šel taky, nedočkavý jako vždy. I když měl přes 60 a měl jenom jednu nohu, po příkrých svazích vrcholku bohů se hnal tak, že mě stálo veškerou energii, abych mu stačil. Baju v těch horách vyrostl a znal každou škvíru a zákoutí jménem. Jednoho dne mě zavedl na místo, které bylo takovým přírodním trichtýřem, a ukázal mi, odkud můžu čekat příchod lovné zvěře. Strom, za kterým jsem se měl schovat, byl tentýž, spoza kterého starou loveckou puškou zastřelil dva divočáky a tygra. To ale bylo před několika lety. Teď už houští vyrostlo tak, že jsem viděl sotva 3-4 metry před sebe. Odkud by ke mně zvířeti stačil jeden velký skok? Tohle nebylo podle mého gusta. Takže jakmile Baju odešel, přesunul jsem se po stěně příkrého svahu o 6 metrů níže. 3 nebo 4 muži s prastarými puškami a já se svou malou 22 jsme stáli na úpatí na oblíbeném místě pro akci. Ostatní šli asi 1,5 kilometru směrem dolů a začali v tom hustém panenském lese s naháněním. Házeli kameny, tloukli klacky, kašlali a doufali, že tak zvěř naženou k nám. Poprvé, když jsem s nimi šel, zaslechl jsem sem tam výstřel zbraně a byl jsem si jist, že budeme mít spoustu masa. Brzy jsem se ale naučil, že jejich zbraně byly tak hrozné, že 8 nebo 10 výstřelů a žádné maso. To byl pro takový lov obvyklý výsledek. Ve skutečnosti čas od času někdo vážně prohodil, že by byli úspěšnější, kdyby se vrátili zpět ke střílení šípů s otráveným hrotem, jak to dělali jejich dědové. Tak tomu bylo i toho dne. Výstřel sem, výstřel tam. Nicméně až doteď ke mně nic nedošlo. Tohle ale bylo divné. Tohle zvíře přicházelo spoza mě. Šlo k honcům. Ne od nich. A pak se najednou 35 metrů přede mnou naproti ve strži objevil jelen Muntjak. Stál na okraji skupinky bambusů Ningala. Doufal jsem v ránu z větší blízkosti, ale měl jsem jen tuhle šanci. Když jsem stiskl kohoutek, otočil se a pádil po srázu dolů. Naráz vše stichlo. Asi o 30 minut později bylo po všem a Jipan mě přišel vyzvednout. Byl nadšený, když jsem mu řekl, že jsem trefil jelena. Ale když pak šel pro ostatní lovce, aby mu ho pomohli najít, ti jít nechtěli. Jak by mohla takhle malá zbraň zastřelit jelena na takovou vzdálenost? Mysleli si, že si z nich dělám blázny, nebo se vychloubám. Nechtěl jsem ztratit pojem o tom, kde ten jelen stál, takže od doby, co jsem vystřelil, jsem se nepohnul. Věřil mi jen Jipan a Sailha.
Když došli k té skupince bambusů, navedl jsem je směrem, kterým ten jelen šel. Pomalu a takticky šli po stopách. Když ušli asi 10 metrů, jípan nadšeně vykřikl. Je tady krev! Trefil ho! Rychle, pojďte dolů! Běžte tomu zraněnému zvířeti naproti! Ale nikdo se ani nepohnul. Ani jeden muž. Byl jsem zvědavý, proč nic nedělají, ale tohle bylo poprvé, co jsem s nimi byl a rána trefila cíl, já ale nevěděl, jaké chování je obvyklé. Ale už o 5 minut později, když Silha zakřičel, je tady, bylo všechno jinak. Lovci najednou vyrazili. Během několika minut nesli jelena směrem k vrcholu. Muži, kteří byli znaveni horkem dne a náročností honu, byli najednou celý rozjaření a plní nadšení. Když jsem je pozoroval, byl jsem spíše na rozpacích. Zdálo se, že jsou až opilí radostí. Ten večer jsme byli stále ještě v horách, když toho jelena začali porcovat. Často jsem slýchal, že je zvykem, že ten, kdo zvíře zastřelí, dostane 2/4 zadního. Zbytek zvířete se pak rozdělí rovným dílem mezi ostatní. Zatímco zpracovávali toho jelena, jeden z těch lovců za mnou přišel a požádal mě o svolení změnit tento lovecký zvyk. Protože většina masa byla v zadních čtvrtkách, ostatní muži by dostali jen velmi malou část. Pokud by se jim někdy poštěstilo a sami by zvíře zastřelili, nikdy by nesouhlasili s tím, aby se jejich část zmenšila. Maso pro ně mělo obrovskou cenu. Takže já jsem byl jejich jediná šance, jak tento zvyk změnit. Měl jsem souhlasit jen s jednou zadní čtvrtkou plus jednou částí zbytku? Pak by každý muž dostal o hodně větší část a nastolil by se nový, daleko spravedlivější zvyk. Moje znalost magarského jazyka byla zatím stále ještě bídná a pořádně jsem nevěděl, jak se zeptat nebo jak vyjednávat po magarsku. Tenhle argument o změně zvyku byl více než pochybný a byl jsem si jist, že mě chtějí využít. Ale v tento šťastný den jsem se s nimi nechtěl hádat a tak jsem souhlasil. O pár dní později na povrch začaly vyplouvat informace o tom, co zatím stálo. Prolomil jsem loveckou kletbu. Stal jsem se tajným hrdinou celé vesnice. O 11 let dříve čarodějnice proklela lovce a od té doby neulovili ani jedno zvíře. Nikdo nebyl schopen kletbu zlomit. Ale já jsem to teď udělal. To proto byli lovci tak nadšení. A opravdu, od toho dne po celé další roky se jim znovu a znovu dařilo na vrcholku bohů lovit. Když byl dobrý rok, sklidili i 20 kusů, ale spíš se jim pravidelně podařilo zabít tak 15 zvířat. Rok za rokem se jim dařilo zabít 15 až 20 kusů, zatímco celých 11 let neulovili nic. Nula. A co více, mimo zlomení kletby jsem taky změnil jejich zvyk tak, aby dělba cenného masa byla vyrovnanější a spravedlivější. V té době jsem o tom nic nevěděl, ale Bůh ano. Příštích 20 let jsem s nimi chodil na lov a i když Jipan s mojí 22 zastřelil spoustu zvířat, já už jsem nikdy žádného jelena netrefil. Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. Žalm 37:23. Vlastně to stálo docela dost vyptávání a neustálého slídění, abych na tu loveckou kletbu přišel. Vesničani o těchhle věcech neradi otevřeně mluvili. Měli strach, aby na ně nebyla uvalena další kletba. Během následujících let, když jsme s Barbarou čelili mnohým těžkostem a zkouškám, jsem byl v pokušení a zajímalo mě,
jestli Bůh něco dělá nebo ne. Pak jsem si vzpomněl na ty šlépěje ve sněhu a na toho jelena, který šel lovcům vstříc. Navzdory nicotné odezvě na naše snahy ve vesnici Arakhala jsme byli odhodláni vytrvat a být věrní povolání, kterého se nám dostalo. Museli jsme se spolehnout, že Bůh pracoval způsobem, který jsme nemohli vidět. Museli jsme se s tím spokojit, i když jsme tomu většinu času nerozuměli. Pokud vytrváme a nevzdáme to, Bůh bude mít šanci své království budovat svým způsobem.

Kapitola 10. Prázdné sedadlo. Barbara zmizela. Kam se poděla? Na zadním sedadle mé motorky už nebyla. V Kátmandu se ranní slunce ještě neprodralo vlahou zimní mlhou, která pokrývala údolí. Z našeho dvorku vedla příkrá, trávou pokrytá cestička přímo k široké bráně. Pod tou bránou byla položena vrstva betonu, aby se skrz nedostali potulní psi. Nicméně monzunové deště smily z té cesty většinu nánosů špíny a zanechali na prahu brány obrovský hrbol. V noci jsme bránu vždy zavírali. Nebyla ale určena přesná hodina, kdy se zavírá, a tak někdy zůstala otevřená tak jako toho rána. Když jsme spolu na naší malé terénní hondě vyrazili, seděla Barbara obkročmo na sedadle za mnou a pevně se její držela. V té době bylo absolutně proti všem morálním zásadám, aby se žena muže na veřejnosti dotýkala. Abych se vyšplhal na silnici, musel jsem přidat na plný plyn, ale taky jsem musel zpomalit a téměř až zastavit, když jsme přejížděli přes práh. Příliš pomalu znamenalo zastavit se a příliš zrychlit znamenalo, že bychom vylítli. Tentokrát se mi to ale povedlo dokonale a my jsme se přes ten hrbol hladce přesunuli. Zahnul jsem prudce doprava a už jsme uháněli městem. Cesta byla plná lidí, kteří nesli na trh svou zeleninu a jiné zboží. Na cestě se taky potulovaly krávy a dokonce sem tam i vůl. Pomalu jsem po té špinavé cestě sjížděl a pozorně se soustředil, abych motorku vyvážil, zatímco jsem se vyhýbal obřím výmolům. Když jsem chtěl Barbaře na té hlučné, přeplněné a úzké cestě něco říct, musel jsem křičet. O 3 nebo 4 minuty později jsme dorazili na bazar v Azantol, kde mě tlačenice donutila zastavit. Tehdy jsem si uvědomil, že udržet balanc mi nedělá takový problém. Když jsem se ohlédl, Barbara nebyla nikde k nalezení. Byl jsem poněkud zmatený a předpokládal jsem, že sklouzla někde při vstupu na bazar. Když jsem ji nikde nemohl najít, otočil jsem to a vydal se na cestu domů a přemýšlel, kde by mohla být. Když jsem se vrátil, našel jsem ji, jak stojí u té brány. Co tady děláš? Zeptal jsem se. No, a ona seskočila, aby zavřela bránu. Jelikož byla otevřená, já jsem předpokládal, že ji necháme otevřenou, ale ona si zase myslela, že bychom ji měli zavřít. Právě když jsme přejížděli přes ten hrbol, sklouzla tak, že jsem ani nepocítil změnu váhy. Udivuje mě, jak tak malý rozdíl v předpokladech může vést k tomu, že se cesty lidí rozejdou. Já si myslel, že je pořád se mnou, a proto jsem pokračoval v jízdě, aniž bych postřehl, že jsem jel celou cestu sám. Tak jsem se soustředil, abych se vyhnul psům, dětem a výmolům, nebo abych nezavadil o lidi, krávy, vozíky, rikši, že jsem za celou dobu nepostřehl, že je sedadlo prázdné. A co více, s helmou na hlavě a všemi těmi zvuky kolem jsem vlastně ani neočekával, že uslyším nějakou odpověď na to, na co se ptám. A opravdu, nic jsem neslyšel. To mi připomnělo, jak často jsem sliboval, půjdu za Ježíšem. A i když jsem možná den s Ježíšem začal, tak jsem se tak zabral do vyhýbání se výmolům přede mnou, nebo do řešení každodenních problémů, že mě ani nenapadlo se jej zeptat na jeho názor. A co hůř, ani jsem neočekával, že od něj něco uslyším. Jen sem tam jsem si uvědomil, že vlastně jedu sám. Ježíš po mně chtěl, abych někde zastavil. Měl pro mě nějakou práci, a když jsem ji neudělal, bylo to, jako by i on se skočil a čekal, až se vrátím. Neboť jsem volal, a vy jste neodpovídali, mluvil jsem,
a vy jste neposlouchali. Izajáš 65:12.

Knihu Andělské stezky vydali v roce 2016 Wyclefovi překladatelé Bible a četl Michal Hubáček. Zítra budeme pokračovat ve 12 hodin a 15 minut.

Kapela On Me zavzpomínala na své dětství a teď už píseň od zpěvačky Terien a Joshua Aarona Forever Holy. Na kříži si vzal mou hanbu a plakal. Odpustím, nevědí, co činí. Jsi navždy svatý.

Před námi skladba, která vznikla u příležitosti konání festivalu United v roce 2022. Ústředním tématem akce byla otázka opravdovosti. Na písni spolupracovalo spoustu křesťanských umělců, například Pavel Helan, Janet Obrechtová, Way to Go, Alive i skupina Lift Up.

0: Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha. To slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Evangelium podle Jana, 1. kapitola, 1. až 5. verš.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.
4: Jedna hodina odpolední na Rádiu 7 přináší pořad Kudikam. Slovenský kazatel Církve bratrské Rastislav Betina bude mluvit o tom, jak podstatné je pro poradenství správné pochopení hříchu. Příjemný poslech přeje Kristýna Exnerová.
5: Kudikam. Hledání v souvislostech.
6: Prečo vôbec téma hriechu? No, máme k tomu aspoň dva dôvody. Jeden je biblický. Bez biblického učenia o hriechu nepochopíme ani biblické učenie o spáse, ani biblické učenie o človeku. To je biblický dôvod. Praktický dôvod. Pochopenie hriechu je veľmi dôležité pre pastoračné poradenstvo. Pretože povrchný pohľad na hriech vedie k povrchnému pohľadu na problém človeka, ale aj k povrchnému pohľadu na riešenie problému človeka. Dnes sa však stretávame s jedným závažným problémom a skutočnosťou, a síce, že pojem hriechu sa čoraz viac vytráca z náboženského slovníka. Americký kresťanský filozof a autor Cornelius Plantinga v knihe Breviár hriechu hovorí, že dnes sa človek častejšie stretne s pojmom hriechu v súvislosti so stravovacími návykmi ako v súvislosti s Bohom. Niekto si dá čokoládu alebo hamburger a povie, zase som zhrešil proti svojmu zdraviu, proti svojej váhe. Pojem zostal, ale dostal nový obsah. Hriech je tak trivializovaný. A náboženský pojem je sekularizovaný. Aby sme pochopili tú dnešnú situáciu, bude dobré, keď si urobíme krátky exkurs do minulosti, aby sme rozumeli, prečo je to dnes tak s pojmom hriechu, ako to je. Nemecký filozof Friedrich Nietzsche povedal, Kristus a kresťanstvo vynašli hriech. Podľa neho je teda hriech kresťanský vynález, pomocou ktorého cirkev chce ľudí vmanévrovať do kresťanstva. Najprv robí z ľudí hriešnikov a potom im ponúkne spásu. Citujem, Kresťanstvo potrebuje hriech. Robiť hriešným je pravý cieľ kresťanského systému spásy. Treba povedať, že kresťanstvo nie je o hriechu, ale kresťanstvo je o riešení hriechu. Ten odpor k pojmu hriechu je pochopiteľný, pretože hriech nám pripomína našu zodpovednosť voči Bohu. Ako sa zbaviť hriechu? No tak, že sa zbavíme Boha. To urobil Nietzsche, keď prehlásil, Boh je mŕtvý. Boha sme pochovali a tým aj hriech. A prečo sme sa nezbavili iného problému? Problému viny. Je to problém, s ktorým sa

Kazatel Rastislav Betina udělal bodku za úvodním tématem série přednášek o pastoračním poradenství. Začínal u pojmu hřích a tak je vcelku pochopitelné, že následuje sonda do biblického řešení hříchu. K úvahám na téma pokání vás pozve příští pořad Kudy kam. Jednotlivé promluvy zazněly na setkání starších církve křesťanské sbory v České republice a záznam vysíláme se svolením přednášejícího i organizátorů. Děkujeme za spolupráci.

Dospívala Sima Magušinová s překrásnou písní Osvoboděná a následuje Back to You od Klaudie Isaky. Někdy je člověk vzdálený, na pochybách. A tato píseň vyjadřuje touhu, že i když teď jsem tak daleko, prosím, počkej na mě, než zase najdu cestu k tobě domů.

Ve 14 hodin posloucháte Rádio 7, jehož vysíláním vás provází Kristýna Exnerová. 29. června roku 2026, poslední pondělí školního roku. Možná už balíte na dovolené, plánujete, sníte, nebo už na cestě jste. Čekají nás písně a pokud chcete nějakou konkrétní píseň zahrát, napište nebo zavolejte, moc ráda ji pustím do vysílání. A než si vyberete, zde je přehled pořadů až do 6. hodiny odpolední. Na co nezapomínat při plánování dovolených, uvažuje Miroslav Kubíček v biblické úvaze v 15 hodin a 15 minut. I když nás opustí blízcí spolupracovníci, Ježíšova láska je stále přítomná. Slovy apoštola Pavla na závěr 2. listu Timoteovi se nechme povzbudit v pořadu čtení z Bible v 15:45. Jeden z velkých problémů, o kterém slyšíme čím dál více, je klimatická změna. Do atmosféry se dostává velké množství uhlíku, který přispívá oteplování. Ale jsou i způsoby, jak s uhlíkem pracovat udržitelněji. A právě o zodpovědném chování k přírodě hovoří biolog Milan Hluchý v pořadu Kaleidoskop v 16 hodin. V 16:30 si poslechneme ranní telefonát. O novinkách z armády spásy v Ostravě nám povyprávěla Alena Válková. V jazzovém klubu s albem Tonight zveme na koncert české jazzové legendy, která by letos oslavila 100 let. Poklonu ji vysekl i Louis Armstrong. Přesto její tvorba nesměla v době totality vycházet. První desku vydala až v 66 letech. Životním příběhem Vlasty Průchové provede Štěpán Hájek v 17 hodin. V Bible Guideu otevíráme 3. kapitolu proroka Ezechiela, která řeší téma Boží vůle. V té můžeme nacházet Boží ochranu. Připravte se k poslechu po 18. hodině. A vypište nebo volejte na telefonní číslo 608 566 773 nebo si o vaši oblíbenou píseň napište na e-mailovou adresu studio@radio7.cz.

A nám přišla první zpráva. Přečtu vám ji. Dobrý den. Prosím o zahrání písničky od Godzone Jde o věc pro mého nejmilovanějšího muže Václava Moravu se vzkazem Si pro mě vším, moc tě miluji. A zároveň i pro vás děkuji, Michaela. Tak Míšo, děkujeme moc a já vám posílám píseň Jde o věc.

A mně přišlo další přání na píseň. Dobrý den, prosím o zahrátí písničky od Ginny a Kirsten Stvořitel pro mého manžela Lukáše, pro zpříjemnění práce v tomhle horku a pro radost i všem ostatním. Děkuju, Andrea. Je to krásné, že mohu hrát vlastní písně a je to takové zvláštní ohlašovat, ale píseň Stvořitel ode mě, od Kirsten, pro Andreu a jejího muže Lukáše.

Milí posluchači, pokud jste si Rádio 7 naladili právě teď, posloucháte písničky na přání. A i vy si můžete tu vaši oblíbenou objednat u mě na telefonním čísle 608 566 773 nebo na e-mailové adrese studio@radio7.cz. Mezitím pouštím skupinu Lift Up a jejich píseň Velký Bůh.

kterých denně kráčím sám. Oceán, jehož moc vůbec ne.

Milí posluchači, pokud jste zkoušeli volat a nedovolali jste se, zkuste to ještě jednou. Omylem jsem nejspíš měla telefon vypnutý, ale teď už to půjde a těším se na váš telefonát. Ale naštěstí se dovolala posluchačka Iva a posílá píseň Hospodin je můj pastýř od Jiřího Zmoška. Pro Milenku do Prahy, Radku do Jilemnice a dědečkovi Mílovi do Vizovic i nám do rádia. Ivo, děkujeme.

0: těší. A kde je tvůj dům, tam chci být a u tebe věrně tam stát.
1: Napsal nám posluchač Dědeček Míla takovou báseň. Pozdrav tu a pozdrav tam, pozdrav letí také k vám. Dobrý den, dnes do rádia tam, přeji krásný dnešní den i vám. V modlitevním rozjímání k pánu pánů, tomu, co slyšíme volání, s pozdravem Šalom. Píseň dojemná, prosím pro Ivušku, pro Milušku a pro všechny Dědeček Míla v pokoji.

To byla píseň Jsme v bezpečí od kapely Adonai, kterou poslala posluchačka Radka z Krkonoš. Přeje pěkný, požehnaný den navzdory horku a píseň poslala Ivě i pro všechny, kdo poslouchá. Radko, děkujeme. A volal mi i Pavel ze Vsetína. Posílá píseň Nemůžem jinak od skupiny Regiment pro všechny, kdo jsou na vlnách a poslouchají.

0: zpívala.
1: Zdravím vás, Kristýno. Přál bych si pro vás v rádiu a všechny posluchače písničku od Rivers and Robots, Call Your Name. Přeji všem požehnané odpoledne. S pozdravem Honza ze Švýcarska. PS a děkuji za to, že jste obohatila tým Rádia 7 a přinesla svěží vítr. Přeji vám hodně božího požehnání v této nové roli. Honzo, opravdu moc děkuji, moc si toho vážím.

0: Tak to byly písničky na přání a strašně mě mrzí, že už jsem nestihla zahrát další. A byly tu zrovna dvě písně na přání ze stejného soudku. Přečtu vám aspoň vzkaz. Ahoj, posíláme písničku od Oboroch, Žalm 8, pro strýčka Šimka do Vizovic. Od Jardy, Ladi, Víti i Ježů. Sedíme v kuchyni a pijeme kafe. Hezký den všem. Tak já vám přeji dobré kafe a píseň Oboroch vám určitě pustím krátce po 15. hodině, tak můžete poslouchat.
1: Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Římanům 8:6.
0: Třetí hodinou tedy skončily písničky na přání a napsat nebo zavolat o jednu vaši oblíbenou můžete zase zítra od 14 do 15 hodin. Pište trošku dřív, protože dneska, jak už jsem říkala, jsme to úplně nestihli. Máme 29. června roku 2026 a vy posloucháte Rádio 7, což nás opravdu moc těší. A dovolte mi teď modlitbu. Můj Bože, veliký a mocný, přinášíme ti dnes Ukrajinu i všechny, které se válka bolestně dotýká. Prosíme tě o tvou blízkost pro ty, kdo ztratili své domovy, své blízké, nebo žijí ve strachu. Dávej sílu unaveným, naději těm, kteří ztrácejí, a moudrost všem, kdo rozhodují o budoucnosti této země. Prosíme, jednej podle své vůle a přinášej pokoj tam, kde dneska vládne nenávist. A pomoz prosím i nám, abychom nestratili soucit a byli připraveni pomáhat tam, kde můžeme. Amen.

Po písni U tebe jsem v bezpečí už vás pozvu k biblické úvaze od Miroslava Kubíčka na téma plánování dovolených.

bezpečí. U tebe jsem bezpečí. U tebe jsem bezpečí. U tebe jsem bezpečí. Ty jsi síla má. Pojďme vyznat u tebe. U tebe jsem bezpečí. U tebe jsem bezpečí.

0: život můj.
1: Léto už je v plném proudu a konečně jsou tady prázdniny a dovolené, tedy čas, který si žádá změnu. Každoročně se v tyto měsíce děje něco jako stěhování národů. Nastává veliké vzrušení plné příprav, nakupování, doplňování zásob a vybavení všeho druhu, podle toho, kdo se kam chystá a jak chce ty své prázdniny či tu svou dovolenou strávit. Pojďme si i my dnes o tomhle zajímavém jevu chvíli povídat, hlavně zapřemýšlet se nad tím, co od tohoto času čekáme a co nám může dát. Důvod celého tohoto stěhování národů, které se v našich evropských končinách každoročně v tuto dobu děje, je celkem jasný. Každý si potřebujeme odpočinout, odreagovat se, vnést určitou osvěžující změnu do celoročního pravidelného rytmu, který dokáže být mnohdy docela dost otupující. Touha po změně, po něčem nevšedním, nebývalém, neobvyklém nás nutí k tomu, abychom se vydali na mnohdy hodně daleké cesty. Chceme uvidět něco, co jsme ještě neviděli, toužíme se obohatit něčím novým, dosud nám neznámým. Někomu jde třeba jenom o to, aby se alespoň na chvíli vymanil ze své všednosti, někdo jiný touží po vzrušení, ne-li přímo senzačních a nevšedních zážitcích. Takhle nějak byť v různých a mnohdy velmi odlišných obměnách si to představujeme a toužíme to naplnit o prázdninách a dovolených. To všechno je jistě dobré, ovšem asi bychom hned od začátku měli mít alespoň nějakou představu, co chceme a očekáváme, a to proto, abychom se tak ochránili od případného zklamání. Tu a tam se totiž stává, že vyjedeme za dobrodružstvím s podivnou představou, že je jeho povinností, tedy povinností toho dobrodružství jako takového, aby se nám představilo v celé své kráse. Něco jako když se usadíme pohodlně před televizí a řekneme tak a teď nás bav. Jenomže v takovém případě se docela klidně může stát, že se vrátíme domů více unavení než odpočinutí s pocitem, že bychom právě teď před novým nástupem do práce potřebovali ještě jednu dovolenou, tentokrát dovolenou na zotavenou po dovolené. Prostě to, co jsme prožili, nesplnilo očekávání a tak jsme teď z toho celý otrávení a rozčarovaní a říkáme si, že tam tedy už příště určitě nepojedeme. A tak příště jedeme jinam, ovšem výsledek nakonec překvapivě naprosto stejný. Co s tím jenom dělat? Ano, co s takovou nemilou a otravnou situací dělat? Jak se na to připravit příště, abychom si opět neskazili dovolenou, na kterou jsme už tolik čekali a těšili se? Já bych řekl, že jedna z prvních podmínek je uvědomit si, že nic, co nás v životě může obohatit, poučit či dokonce naplnit, nepřichází samo. Spíše bych řekl, že nám to vyjde naproti tak asi na půl cesty, takže abychom se setkali, musíme ten zbytek cesty zdolat my sami. A nebo jinak řečeno, chceme-li prožít něco hezkého a příjemného, anebo dokonce přímo krásného či nějak dobrodružného, až skoro zázračného, musíme proto sami něco udělat, musíme přidat svůj podíl, svou vůli, námahu, svůj intelekt a tak podobně. Ale také, a to je, řekl bych možná to nejdůležitější, musíme do toho vložit svoji schopnost vidět a naslouchat. Spousta krásy, ba dokonce spousta opravdových zázraků, nás míjí jenom proto, že je zkrátka nevidíme. Nevšimneme si jich třeba proto, že nám připadají příliš obyčejné, všední, fádní. Zázrak totiž to není, jak se spousta lidí mylně domnívá, jev, ve kterém jsou překročeny přírodní a fyzikální zákony. Zázrak to je každý okamžik, ve kterém se nám otevírá cokoliv z toho, bez čeho by náš život byl plochý a prázdný. Jestliže bych to měl vyjádřit tak, jak to chápu jako křesťan, pak bych řekl, že zázrakem je každý okamžik, každé setkání, ve kterém rozpoznávám dílo našeho Stvořitele. Zázrakem se stává všechno to, co máme, co nás obklopuje, když si přitom zároveň dokážeme uvědomit, že to zde být vůbec nemusí, že to není samozřejmost, ale dar. A jako takovýto dar, nesamozřejmost, zázrak, může, ba měl by být vnímán i docela obyčejný den, jako je například tento. Jako zázrak bych měl vnímat i to, že já jsem se do tohoto dne ráno probudil. Tohle by mělo skutečně stát v základu i všech prázdnin a dovolených. Na tomto vědomí bychom měli následně stavět i vše ostatní. Může se pak totiž stát, že ušetříme i spoustu peněz a sil. Poznáme, že za dobrodružstvím a za zázraky vůbec nemusíme jezdit do exotických krajin. Máme je třeba hned před Prahem, jen jsme si jich doposud nevšimli. Stačí jenom umět se dívat, být vnímavější ke zdánlivým maličkostem a domnělým všedním banalitám. Jestliže se dovedu v úžasu sklonit před nesmírností, krásou a harmonií stvoření, dokáži se pak i v pokoře a vděčnosti sklonit před svým stvořitelem. Já v žádném případě nechci tvrdit, že je lepší nikam necestovat, protože máme doma na dosah spoustu krásných míst, která musíme poznat nejdříve. Tak to není. Naopak, cestovat, poznávat svět je nesmírně důležité a já velice v dobrém slova smyslu závidím mladým generacím ty možnosti, po kterých jsme my jenom toužili. A nebo ani to ne, protože jsme si je nedovedli vůbec představit. Například můj syn žije již čtvrtým rokem v Austrálii, během té doby procestoval skutečně široké okolí, včetně například Nového Zélandu, Tasmánie a podobně, a zkušenosti, které během tohoto času nabyl, jsou k nezaplacení. Podobně jedna kolegyně pracuje na doktorské práci zaměřené na problémy centrální Afriky a je tam kvůli tomu co chvíli. Kdyby takto cestovat nemohla, nemohla by ani napsat tuto práci. To všechno je velmi dobré a potřebné, výsledky určitě mají dopad na celou naši společnost. To, co jsem dnes podrobil určité kritice, je ono mnohdy až hysterické stěhování národu o prázdninách, ovlivněné představou, že za hranicemi mají něco nesrovnatelně lepšího než my u nás. Nemusí to být vždycky pravda. Záleží na naší vnímavosti, na tom, co jsme ochotni investovat, a tím teď nemyslím z peněz. Mnohdy i zdánlivě banální maličkost se může stát něčím vpravdě zázračným, stačí mít oči k vidění. Opravdu, jak jsem řekl již před chvílí, máme kolem sebe spoustu zázraků. Zázrakem může být cokoliv, co dělá náš život bohatším. Zázraky nalezneme všude kolem sebe, v celém stvoření, i v jeho nejnepatrnější částečce. Jen si připomeňme slova, která se stále znovu opakují v první kapitole knihy Genesis. Bůh viděl, že je to dobré. A v závěru dokonce čteme, že Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Člověka pak postavil doprostřed všeho toho dobrého, aby všechno obdělával a střežil, aby byl zodpovědným strážcem všeho toho dobrého a krásného. My si, žel, sebou stále vláčíme ten svůj prvotní hřích, totiž to, že vše spíše využíváme a zneužíváme, ničíme a pleníme, namísto, abychom o to pečovali a radovali se z toho. Co je nám nejvíc zapotřebí, je návrat. Necítit se již být pány tvorstva, kterým je vše dáno do majetku a k dispozici, ale umět se pokorně sklonit před každou částečkou Božího stvoření. Prázdniny a dovolené nám tuto příležitost mohou nabídnout, možná ve větší míře než všední dny, které jsou často plné spěchu a nervózního zhonu. Jen abychom toho dokázali opravdově využít. A k tomu vám, přátelé, přejeme hodně příležitostí, sil a vytrvalosti. Prožijte si to opravdu krásně.

V roce 1793 se narodil Josef Rézo, vynálezce lodního šroubu. V roku 1900 se narodil Antoine de Saint-Exupéry, francouzský letec a spisovatel. Mezi jeho nejznámější díla patří Země lidí, Noční let, Citadela, ale především půvabná knížka, která vlastně skoro vůbec není pro děti, Malý princ. Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře, zapsal do své Citadely. V roce 1914 Rafael Kubelík, světoznámý dirigent českého původu, vynikl jako interpret klasické a romantické hudby. Proslul však především jako interpret děl českých a dalších slovanských skladatelů. Po únorovém komunistickém puči emigroval. Postupně se vypracoval v jednu z největších dirigentských osobností své doby. Po pádu komunistického režimu v roce 1990 uvítal možnost zahájit po 42 letech v exilu festival Pražské jaro Smetanovou symfonickou básní Má vlast, čímž definitivně uzavřel svou dirigentskou dráhu. Josef Kainar se narodil roku 1917. Byl to český básník, překladatel a hudebník. Člen umělecké skupiny 42 a literární skupiny Ohnice. Kainar se také zabýval hudbou, hrál výborně na klavír, kytaru i housle. Jeho oblíbeným hudebním stylem byl jazz a toto hudební cítění se odráží i v jeho básnické tvorbě. Jeho básně se objevily v repertoáru Vladimíra Mišíka, Karla Plíhala a mnoho dalších. Připomeneme si také úmrtí Jana Milíče z Kroměříže roku 1374, notář České královské kanceláře, později populární pražský kazatel, je pokládán za největšího českého reformního kazatele 14. století. Tak to bylo kalendárium, které pro vás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Dospívaly dvě slovenské interpretky, Terezie Šterc z písní Hlubiny a Jana Zibalová a její skladba Nový život. A teď Jessie Deeper z písní Where Do I Go. Interpretka se v ní ptá sama sebe, kam směřuje její život a cítí, že mrhá svým životem.

Po písni s názvem Za světlem od Kamis už vás zvu ke společnému čtení z Bible. Otevřít si můžete 2. Timoteovu 4. kapitolu.

Zapřísahám tě před Bohem a před Pánem Ježíšem Kristem, který bude soudit živé i mrtvé, až přijde na stolit své království. Hlásej slovo. Buď připraven vhod i nevhod. Usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu. Já už totiž začínám být obětován. Přišel čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mě, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Udělej vše, abys ke mně brzy přišel. Démas si zamiloval tento svět a opustil mě. Odešel do Tesaloniky. Crescens do Galacie, Titus do Dalmácie. Jediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho sebou. Velmi potřebuji jeho pomoc. Tychika jsem totiž poslal do Efezu. Až půjdeš, přines mi plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, a knihy, zvláště pergameny. Kovář Alexandr mi velmi ublížil. Pán mu odplatí podle jeho skutku. Dávej si na něj pozor, protože tvrdě odporoval našim slovům. Při mé první obhajobě se za mne nikdo nepostavil. Všichni mě opustili. Kéž jim to není počítáno. Pán ale stál při mně a posílil mě, aby mé kázání bylo završeno a mohli je slyšet všechny národy. Byl jsem tedy zachráněn ze lví tlamy. A Pán mě zachrání od všeho zlého a zachová mě pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Pozdravuj Prisku s Akvilou i Onesiforu v dům. Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu. Udělej vše, aby ses ke mně dostal, než začne zima. Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni sourozenci. Pán Ježíš Kristus, buď s tvým duchem. Milost s vámi. Amen.

To byla Yolanda Adams a její skladba Sunny Days. V životě jsou i mraky a šedá obloha, ale i to je plánem Boha. Když prší a svítí slunce, vzniká duha. Je pravda, že v tomhle horku už si někteří možná kapku deště přejeme, nicméně i do tohoto vedra přeji všem Petrům a Pavlům krásný svátek. Petr se jmenoval první z učedníků. Toto jméno má základy v řeckém slově Petros, což znamená skála. Přenesením do latiny vznikl Petrus a nakonec i náš Petr. Také Pavel má základ latinský, a sice ve slově Paulus. Nejznámější ze všech Petrů se narodil kolem roku narození Ježíše v Betsaidě v Galileji. Původně se jmenoval Šimon a se svým bratrem Ondřejem byli rybáři. Ježíš je povolal, aby se stal jeho učedníkem a nazval ho aramejsky Kéfas, což lze přeložit jako skála. O Petrovi se dovídáme z Nového zákona. Z něho je zřejmé, že dosáhl mezi apoštoly jedinečného postavení. Přestože ve chvílích strachu a nejistoty svého mistra třikrát zapřel, právě jemu se Kristus po vzkříšení zjevil jako prvnímu z apoštolů. Petr se stal prvním vůdcem křesťanského společenství a ve jménu Ježíše šířil jeho učení. Vykonal také mnoho misijních cest. Do Říma se vrátil až v době, kdy zde vládl císař Nero. Tam byl také zajat a zřejmě odsouzen k smrti na kříži. Jeho smrt však Bible nepopisuje. Příběh apoštola Pavla zní ve zkratce takto. V Jeruzalémě žil mladý muž jménem Saul, řeckým jménem Pavel, který z celého srdce nenáviděl křesťany a pronásledoval je. Kde mohl? Když se jednou vydal směrem k Damašku, aby tam zajal stoupence Kristova učení, obklopilo ho náhle jasné světlo. Šavel zaslechl z nebe přicházející hlas. Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ? Já jsem Ježíš a ty mě pronásleduješ. Pavel zůstal ležet na zemi zcela oslepený. Když se vrátil do Damašku, několik dnů se zde modlil a rozhodl se, že bude věrným učedníkem Ježíše Krista. Bůh mu vrátil zrak a skutečně se potom stal největším starověkým misionářem a přivedl ke křesťanství tisíce lidí. O Pavlovi a jeho misijních cestách se dočteme v knize Skutků v Novém zákoně. A teď už pouštím Jetta Troubla a píseň I Need You, kterou zpěvák napsal ve velké bolesti a utrpení. Život je někdy těžký, ale Bože, pomoz mi připomenout vše dobré. Potřebuji tě.

Milí posluchači, hodiny ukazují 16. hodinu a vy posloucháte Rádio 7. Jehož vysíláním vás provází Kristýna Exnerová. 29. července, venku to pálí, tak snad jste někde ve stínu a na Rádiu 7 vás čeká pořad Kaleidoskop. O problému, kterým klimatická změna je, bude hovořit biolog Milan Hluchý. Příjemný poslech.

0: V našem seriálku Přemýšlení zodpovědnosti ke stvoření na Rádiu 7 se dostáváme k jednomu možná celkem známému tématu, které slýcháme různějších stran, totiž klimatické změně, oxidu uhličitému, globálním oteplování a dalším. Hostem pořadu je Milan Hluchý, člověk, který pracuje v zemědělství, je autor publikací o škůdcích, ekologii, podnikatel v oblasti ekologické ochrany rostlin a celoživotní sběratel motýlů. Věnuje se přírodě, organismům. A tak ho vítám i dnes u mikrofonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zmínil jsem klimatickou změnu. Možná pro někoho, kdo to sice slyší a vnímá z různých stran, těch názorů je spoustu, co se dá pod klimatickou změnu zahrnout. Proč je to problém? Zmiňovali jsme, že to je jeden z těch hlavních problémů, kterými se lidstvo aktuálně potýká v té ekologické oblasti. Tak co je to klimatická změna?
1: To je obrovský problém, balík problémů, který se, jak si řekněme, správně, přesně informovaná odborná veřejnost velmi vážně zabývá a je potřeba se tím zabývat. Co je zdrojem? Panují možná otazníky nad tím, jaký podíl toho současného oteplování. To oteplování je nespochybnitelný problém. Teď jako se někteří můžou dohadovat, jaký podíl je způsobený člověkem a jaký podíl je nějakými globálními, celoplanetárními, ale v podstatě nějakými astronomickými, geologickými záležitostmi a tak dál způsoben. Zcela jistě na tom, jakýsi významný podíl na oteplování planety má lidská činnost, a to hlavně přes uvolňování skleníkových plynů, především CO2, oxid uhličitý, případně metan. No a teďka, co se s tím dá dělat? Já bych řekl jednak dvě velké oblasti. Snažit se technologicky snižovat spotřebu fosilních paliv, to je zajímavé téma. Kde se vzalo uhlí? Víme, že uhlí vznikalo v karbonu, někde v pralesích a tak dál. Jsou tam otisky v uhelných slojích, najdeme otisky těch kapradin a tak dál, těch rostlin. A proč vlastně nebylo rozloženo? Protože tehdy nebyly houby, které by uměly rozkládat lignin, rozkládat dřevo. Takže to zapadlo do těch močálů a tam to nakonec zetlelo a z toho je to dnešní uhlí. Dneska ty houby máme a oni nám, když vám spadne v bažině nebo v lese kmen, tak za pár let ho nenajdete, protože ho ty houby a další mikroorganismy a brouci a prostě spousty dalších forem života ho stráví nějak. Ale zpátky k tomu, to znamená v půdě a v jaksi geologicky je pohřbeno spousta uhlíku a není dobré ho jaksi dostávat zpátky do atmosféry, protože je to skleníkový plyn, který přispívá k ohřívání atmosféry. Proč je to tak důležité? Protože říkají odborníci, že doposud někdy od začátku průmyslové revoluce se celosvětově zvýšila teplota asi o 1,5 až 1,7 stupně. V různých částech světa je to různé, ale v podstatě takto nějak globálně. A to B je, že pokud by tento proces dál pokračoval a on se teda zrychluje, tak by při zvýšení o dalšího 1,5 stupně Celsia zhruba pro 1,5 miliardy lidí na Zemi se prostředí, ve kterém žije ta 1,5 miliarda lidí, stane neobyvatelný. To je okolí Sahary, ten takzvaný Sahel, to znamená takové ty polopouště, ale ty polopouště jsou například i na severu Indie, to znamená pás pod Saharou, Sahelu, části Indie, části jihovýchodní Asie, významná část Amazonie, Brazílie a některé další oblasti světa by se staly neobyvatelnými pro člověka. A ti lidé někam budou muset jít. A kam půjdou? Víme, jaký imigrační problém vyvolal třeba válka v Sýrii. Teď se tady bavíme o riziku cesty za životem 1,5 miliardy lidí. jak toto, kdo bude politicky řešit, to si nedovede nikdo představit. To znamená, to je jeden z dalších důvodů, proč se o tom vůbec bavit. A těch důvodů je samozřejmě víc. Ono to změní naši přírodu. Ta příroda na to není připravená, ta změna je příliš rychlá. Tyto změny geologicky byly, tady probíhaly jakési změny, ale to bylo v řádu milionů

0: je tady ten směr jako naznačovat, že něco se děje. Ale přece jenom je to nějaký dlouhodobý efekt, dlouhodobý jev. Zároveň jsou snahy, jak snižovat množství uhlíku, oxidu uhličitého v atmosféře, snižovat tu teplotu. Tak jaké jsou možná dnes možnosti, způsoby, krom toho vypnout fosilní paliva, což je aktuálně nereálný proces, ale nějaké kručky taky tím směrem se podnikají?
1: Já bych to rozdělil do takových dvou velkých odpovědí. Jedna část je snižování té spotřeby, to znamená přechod na nějaké jiné, než jsou tady ty uhlíkaté technologie, například obnovitelné zdroje elektrické energie, fotovoltaika, větrné elektrárny a jiné způsoby, jaderná energetika a tak dál. Takže postupné utlumování, tak jak to dovoluje socioekonomická situace a tak dále, a technologie. Ale v principu bych řekl, že toto je proces, který ať chce nebo nechce některý konkrétní politik v některém volebním období, tak celosvětově probíhá poměrně intenzivně. Před 10 lety, když já jsem před 8 lety začal jezdit autem Tesla, to byla poměrně elektrické auto na baterky, vyvolávalo to smích, že v mém dětství, když něco bylo na baterky, tak to znamená, se řeklo, že to nefunguje, tak ještě v té době, když se řeklo, že mám auto na baterky, tak to znamená jinými slovy, že to je cosi, co nefunguje. No, dneska už jako ten smích přešel a dneska při dnešních cenách paliv začíná být elektroauto žádaným jaksi prostředkem. Časy se mění, ale ta první věc je teda omezení spotřeby energie z fosilních paliv. To je třeba ten přechod na tu elektromobilitu, to je třeba přechod, dneska velmi rychle se zlevňují ceny baterií a zefektivňuje se provoz baterií, to znamená, dneska moderní fotovoltaiky už se instalují s 10, 15, 20 kilowattovými baterkami a to už je pak opravdu cosi vysoce výkonného, co vám přes den, když svítí sluníčko, tu energii nakumuluje a pak večer a buď to prodá dáte zrovna do sítě, anebo to všecko, co můžete naakumulovat, tak dáte do baterie, případně do toho, my doma sami na střeše máme fotovoltaiku, dává to asi 8 kW, když svítí slunko a pokud auto stojí doma, tak to prostě teče do toho auta a odhaduju tak 60% roční spotřeby té energie, kterou spotřebuju v tom autě, tak spotřebuju teda z té střechy, to znamená, to je navíc ještě velmi levné, to auto jezdí míň jak za korunu. No, zkuste si to spočítat u paliv jako fosilních, benzínu, nafty, tam se pod 3-4 koruny nedostanete. No, šetrnost, zateplení budov, obecně spotřebovávání co nejméně energie, chovat se šetrně. Já tomu říkám, že mé srdce Harpagona vždycky potěší, když někde ušetřím, ale fakticky je to tak, že jaksi jít lehkou nohou pod tím svým životem, spotřebovávat minimum energie. Vytápění domu třeba máme přes fotovoltaiku a tepelné čerpadlo. Už 25 let ten dům jede na tepelné čerpadlo, tehdy to zase byla novinka. Jenom protože mě to už tehdy zajímalo, tak toto jsou všecko úspory, které vlastně se promítnou nakonec i do ekonomiky, ale promítnou se vlastně do toho množství toho uvolňovaného uhlíku. A pak druhá velká oblast je poutání, vázání toho uhlíku, který už je v atmosféře. To je možná větší technologický problém, ale tady je potřeba říct zase dobrou zprávu, že zemědělství je schopné, řeknu k tomu za chvilku pár čísel, zemědělství je schopné velmi efektivně poutat vzdušný oxid uhličitý, nebo ten uhlík, zpátky do humusu a ten humus, který ta půda pojme dneska někde průměr, my jsme dělali před víc jak 20, asi 25 lety v 700 vinic rozbory půdy a tehdy byl průměrný obsah humusu v těch 700 vzorcích z vinic kolem 1%. Z praše, na kterých ty vinohrady byly sázené, tak měly původní obsahy humusu kolem 3 až 4 %. To znamená, tady je asi tak 2 až 3

0: třikrát víc humusu, uhlíku vlastně, se dá v půdě, konkrétně těch vinohradů, uložit, než je ho tam dneska. Totéž platí pro ornou půdu. A to už je, řekněme, polovina, snad víc jak polovina, někde jsem se dočetl, všeho toho uhlíku, který se dostal přes průmyslovou revoluci a spalování těch fosilních zdrojů do ovzduší. To znamená, jenom inteligentní zemědělství je schopné toho uhlíku napoutat velké množství. Řeknu pár čísel, máme to spočítané, teda naši rakouští kolegové nám to spočítali na vinohrady na jižní Moravě, konkrétně v Mikulově. To je dáno mnoha faktory, geologicky, typem, druhem půdy, klimatem a tak dál. Ale vychází to tam tak, že když kultivujete, to znamená ořete a uvolňujete orbou a takové to plečkování, okopávání vinice, ale i orné půdy, platí obecně, v těch jihomoravských podmínkách propálím 1,25 tuny humusu, který byl v půdě. A teďka my jsme zavedli technologie, které v meziřadí vinic, to je ta půda, která je od řádku k řádku mezi těmi dvěma řádky vinohradu. 50% těchto meziřadí ve vinici, to je taková ta zebra, kterou vidíte dneska na jižní Moravě, tak je ozeleněná druhově bohatou vegetací, 16-18 druhové společenstva bylin, a těch druhých 50% je ozeleněných levnými jednoduchými směskami půdy. A pokud vám vlastně ve všech těch meziřadích, je to z důvodu toho, aby jsme mohli manipulovat tou vegetací, když přijde sucho, tak to třeba rozdiskuju tu levnou hmotu toho žita, nějakého hrachu a podobně. Prostě musím s tím mít možnost dál manipulovat tak, aby to celé fungovalo, ale v principu tento systém se překlápí a začíná asi tak čtvrt tuny humusu ročně na hektaru do půdy ukládat. Přitom je to vysoce funkční, přitom mě to umožňuje regulaci množství vody v půdě, navíc to podporuje mykorýzu, to je ta symbioza hub z kořeny, jak révy vinné, tak té bylinné vegetace, a ve výsledku to zkvalitňuje hrozny a vlastně zvyšuje i profitabilitu toho vinaře. Takže takhle nějak vypadá inteligentní zemědělství, které jako jeden z jeho přínosů je i ukládání uhlíku do půdy. A toto se dá zvládnout i na orné půdě při pěstování těch základních plodin, pšenice, kukuřice, soja, brambory a tak dál, a i v těch dalších oblastech zemědělství.
1: Vypršel nám čas dnešního pořadu. Děkujeme za nahlédnutí, že je vidět, jak jsou všechny ty systémy, ten svět propojený na mnoha úrovních. Když tady přitlačíme, tady nám na druhé straně nám možná něco začne chybět nebo uvadat, ztrácí se biodiverzita, rozbíhá se koloběh degradace půdy života obecně. A tak hledejme způsoby, jak rozvíjet život v tom našem okolí. Každý tam, kde můžeme, těmi silami, se kterými stačíme. Ačkoliv nejsme velcí zemědělci, i tak máme možnost ovlivnit to dění kolem sebe. Hostem dnešního pořadu byl Milan Hluchý. Děkuji moc za rozhovory, které zazněly, za podněty, které máme, a třeba budou i přínosem pro posluchače k tomu, jak přinášet život, být dobrými správci toho božího stvoření.
0: Děkuji za příležitost podělit se o pár zkušeností a myšlenek s našimi posluchači.
1: Od mikrofonu se také loučí Pavel Kol. Naslyšenou.

Pokud jste naladili Rádio 7 v průběhu pořadu, nestihli ho a rádi byste si ho poslechli celý nebo znovu, můžete si přivstat v úterý a v 5 hodin 30 minut nabízíme reprízu. Další díl vás čeká v pátek v 9:30 na téma Báječný hmyz kolem nás.

Teď nám zaspívá Benjamin Drápal mou oblíbenou píseň Oko hurikánu a po ní si připomeneme ranní telefonát, kde se moderátor Kuba Lofítek ptal Aleny Válkové na novinky z armády spásy v Ostravě.

0: Letní osvěžení s Rádiem 7.
1: Srdce Bohu, ruce lidem. To je motto, které provází práci Armády spásy v České republice. Dnes se podíváme na to, čím žije ostravská pobočka. Od letních aktivit pro děti až po aktuální výzvu k hledání lékařů. Po telefonu vítám oblastní manažerku komunikace Armády spásy v Ostravě, Alenu Válkovou. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
2: Děkuji, dobré ráno i vám, i posluchačům.
1: Přibližte nám, prosím, v úvodu činnost Armády spásy jako takové. Čemu se věnujete a komu pomáháte?
2: Armáda spásy pomáhá lidem, kteří se ocitli v extrémně těžké životní situaci, ať už přišli o domov, procházejí krizi nebo jim hrozí sociální vyloučení. A tak každý den pracujeme s jednotlivci, rodinami, dětmi i seniory a hledáme s nimi cestu, jak znovu získat stabilitu a naději do budoucna. Naše pomoc propojuje sociální služby, zdravotní péči a nabízí i duchovní podporu.
1: Děkuji za ten pestrý výčet. Letní dny už jsou v plném proudu. Jaké například prázdninové aktivity letos připravujete pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin?
2: Pro tyto děti, to znamená, jsou to děti z našich azylových domů, z nízkoprahových klubů, sociálních bytů i ze sboru Armády spásy. Připravuje Armáda spásy i letos letní tábor, kde mohou zažít to, co pro mnohé děti je samozřejmé. Týden v přírodě, kamarády, radost z prázdnin, spoustu zážitků. A díky podpoře dárců je to pro řadu z nich vůbec první taková zkušenost. Zároveň taky během celých prázdnin zůstávají otevřené naše nízkoprahové kluby, kde děti najdou bezpečné místo, zábavu i podporu. Nabízíme jim tady výlety, soutěže, aktivity různého druhu i individuální pomoc, která jim pomáhá zvládat náročné životní situace.
1: Je vzácné, že i na děti ze sociálně znevýhodněných rodin je takto pamatováno nejenom tou pravidelnou a dlouhodobou vytrvalou pomocí, ale i takovým letním zpestřením. Když uděláme úkrok od dětí, dlouhodobě provozujete také ošetřenku. Jakou pomoc nabízí?
2: Ano, ošetřenka je takový jednoduchý způsob, jak mohou ochotní lidé přispět na potřebnou zdravotní péči pro lidi bezdomova. A je to vlastně poukaz v hodnotě 250 korun, který se potom může využít v ordinacích Armády spásy. Konkrétně využívá se na ošetření, doplatky za léky nebo jiné nutné zdravotní úkony, které pojišťovna nekryje. A díky tomu vlastně dokážeme rychle pomoct v situacích, kdy člověk bez zázemí by své potíže vůbec neřešil. Ta částka na ošetřenku, domnívám se, že to je nevelká částka, ale může znamenat velký rozdíl ve zdraví a v návratu toho člověka ke stabilitě a k dobrému životu.
1: U té zdravotní stránky ještě zůstaneme. V posledních dnech jste zveřejnili výzvu, že hledáte lékaře. Jak akutní je tato situace a koho konkrétně hledáte?
2: Ano, pro nás v Ostravě je to velmi naléhavá situace, protože hledáme lékaře, který by měl srdce pro lidi v extrémní životní situaci. Ordinace v Ostravě funguje už 8 let, nabízí péči pacientům, kteří často potřebují víc času, individuální přístup i pochopení. A právě tato včasná péče může pomoct a rozhodnout v tom, jestli člověk se zvládne vrátit do běžného života, najít si bydlení nebo práci. Nabízíme flexibilní úvazek na 2 až 3 dny v týdnu, taky může být motivací minimum administrativy a opora zkušené zdravotní sestry a věřím, že to je smysluplná práce s dopadem na životní osudy lidí. Ještě bych doplnila konkrétní představu, protože naše paní doktorka Andrea Pekárková, která založila ordinaci v Ostravě a potom i v Praze, má motto, že zdravotní péče není pro ty, kdo si ji zaslouží, ale pro ty, kdo ji potřebují. A taky uvádí hezký biblický příběh, kdy se Ježíš setkává s člověkem slepým od narození a jeho učedníci se ptají, kdo za to může? To je otázka, s kterou my se taky často setkáváme, když pracujeme s lidmi bezdomova, že si on za to může. A vlastně Ježíš odpovídá jinak, že to není o vině, ale o tom, aby mohl být uzdravený k Boží slávě. A paní doktorka, když cituje tento příběh, říká, že to je vlastně smysl toho, co dělá v ordinaci. To jí dává tu motivaci a inspiraci, protože neřeší, proč se lidé dostali do té situace, ale že důležité je to, co pro ně můžeme udělat teď. A jak můžeme přispět k proměně, k lepšímu životu pro ně.
1: V jedné z odpovědí už zaznělo, že do vaší činnosti spadá pomoc ve stylu azylových domů, nízkoprahových center, týká se to i nocleháren, provádíte prevenci bezdomovectví, lidé mají také možnost být součástí sboru a komunitního centra, tedy ta práce je velmi rozmanitá. Proč by podle vás stálo za to zapojit se právě do služby a práce Armády spásy?
2: Za mě stojí za to se zapojit do služby Armády spásy, protože to dává opravdu hluboký smysl. Pomáháme lidem v těžkých životních situacích, často vidíme i malé, ale důležité změny v jejich životech. A zároveň je to taky služba, která vychází z křesťanských hodnot, z víry, naděje, lásky a umožňuje tyto hodnoty opravdu žít, nejenom o nich mluvit. A vlastně i to zmíněné motto v samém úvodu, srdce Bohu, ruce lidem, to je opravdu motivací a silou do takové práce, která může být i posláním a někdy není lehká. Pro mě osobně je také důležitý pokyn z knihy Přísloví, otevři svá ústa za ty, kdo nemohou mluvit a zastávej se chudých a potřebných. Tak věřím, že právě o to se v Armádě spásy každý den snažíme.
1: Pokud by někdo chtěl vaší práci vyjádřit podporu, ať už jako dobrovolník, dárce nebo třeba zdravotník, jak to může udělat a kde případně najde k tomu nějaké výzvy, informace, podrobnosti?
2: Možností je opravdu hodně a věřím, že každý si může najít tu svou. Někdo se zapojuje jako dobrovolník přímo v našich službách, třeba při práci s dětmi, seniory nebo i s lidmi bezdomova. Jiný nás podpoří jako dárce a pomůže tak nějaké jednorázové záležitosti, jako jsou letní tábory pro děti nebo ošetřenka. I dlouhodobá činnost a podpora je velmi vítaná. A taky je potřeba odborníku, jak jsem zmiňovala, konkrétně lékař v ordinaci v Ostravě. Často jsou to taky zdravotníci v domovech pro seniory. Myslím, že nejjednodušší je podívat se na naše webové stránky, sociální sítě, nebo se konkrétně ozvat a rádi každého nasměrujeme podle jeho možností i zájmu. A pokud by někdo chtěl se ještě zapojit a podpořit děti ze sociálně znevýhodněných rodin, je to jednoduché na platformě Darujme v projektu Rozzářené prázdniny. A tam též je také ošetřenka, která zajišťuje lidem bezdomová potřebnou zdravotní péči. Budeme si taky velmi vážit sdílení naší výzvy na hledání lékaře pro ordinaci v Ostravě nebo typu, kam ji dostat k vhodným lidem. Každá taková pomoc má pro nás i pro konkrétní lidi velký význam a moc děkujeme. Ještě bych zmínila i tu velmi aktuální situaci, kdy všichni docela trpíme velkými vedry a ano. Nedokážu si představit, že bych neměla se kde jít schladit, dát si dobrou ledovou kávu a odpočinout. A toto všechno vlastně nemají lidé bezdomova. A možná si můžeme říct, že vlastně teď v létě jsou v pohodě, protože v zimě mají různá humanitární opatření, ale oni trpí víc než my těmi vedry. Takže pokud by někdo měl na srdci ochotu pomoci, tak určitě pomůže nabídka lahve vody, nějaký SPF krém nebo nasměrovat je na nějaké středisko, ordinaci, objekt, kde je klimatizace podle konkrétních možností. I v této situaci se dá pomoct konkrétně a moc za to děkuju.
1: Nejen o novinkách z dění v Armádě spásy v Ostravě jsme hovořili s oblastní manažerkou komunikace Armády spásy v Ostravě Alenou Válkovou.

Dohrála skupina Strings and Heart a píseň, která vyšla v tomto roce, Eyes on Him. Skladba je takovou výzvou nenechat se pohltit světem plným rozptýlení a místo toho znovu zaměřit svůj pohled na Krista, protože v něm člověk nachází skutečný pokoj. A teď si dáme trošku polštiny a zpěvák Mateo.

Milí posluchači, bylo mi s vámi krásně, ale musím dát prostor i jiným, tak mě za chvíli vystřídá má milá kolegyně Aneta Lofítková. Ještě vám ale doporučím jazzový klub s albem Tonight, koncert české jazzové legendy, která by letos oslavila 100 let. Životním příběhem Vlasty Průchové vás provede Štěpán Hájek už v 17 hodin. A já se tedy opravdu loučím a přeji všem boží pokoj.

Zpěvačka Vlasta Průchová působila na české jazzové scéně více než 50 let. Za vlády komunistů zažila mnoho ústrků. První deska jí mohla vyjít až v roce 1992 v jejich 66 letech. Mělo to několik důvodů. Jednak zpívala jazz a ten jakožto buržoázní vynález komunisté nemilovali. Dále byla matkou Jana Hamra, který slavil jako pianista a skladatel velké úspěchy v Americe, a v neposlední řadě netajila se tím, že chodí do kostela.

0: Děkujeme pěkně, děkujeme. Děkujeme moc krát, děkujeme.
1: Vlasta Průchová se narodila 12. července 1926 ve slovenském Ružomberoku. Vystupovala s řadou vynikajících muzikantů, účinkovala s orchestry Karla Krautgartnera, Karla Vlacha či Ferdinanda Havlíka. V 60. letech zpívala také s junior triem, kde vedle jejího syna Jana hráli Miroslav a Alan Vitoušovi. V roce 1965 jí při své návštěvě Prahy vysekl poklonu sám Louis Armstrong.

wishing to be sour. Walking down a strange street.

0: Tak já vám děkuju. Chlapcům taky děkuju moc. Děkuju.
1: Později vystupovala Vlasta Průchová s různými skupinami v pražských jazzových klubech s Rudolfem Daškem, Emilem Viklickým či Vojtěchem Eckertem. Často také se svým manželem Janem Hamrem starším, kardiologem a výborným jazzmanem, který bohužel zemřel v roce 1989. Jak už řečeno, za 40 let aktivního vystupování nesměla Vlasta Průchová natočit jedinou desku. Once more.

0: Děkuju, skrátě to děkuju.
1: Po 89. roce zpívala Vlasta Průchová v klubech Agarta, Reduta, Dům u staré paní či Ungelt se skupinou Swinging Quartet pianisty Zdeňka Zdeňka. Vydala solová alba Tonight a docela všední obyčejný den. Těsně před její smrtí pak vyšlo u Suprafonu bilanční CDčko s názvem Na počátku bylo blues, kde jsou nahrávky z let 1950 až 77.

I never forget you.

Písničky, které jsme si dnes pouštěli, zpívá Vlasta Průchová na albu Tonight. Bylo natočeno živě na přelomu let 1991 a 92 v pražském AB studiu, vydalo vydavatelství Arta Records. Vlastu Průchovou doprovází Swinging Quartet ve složení Zdeněk Zdeněk, piano, František Kop, tenor saxofon, Peter Binder, kytara, Vít Fiala, kontrabas a Vladimír Žižka, bicí. V rozhovoru pro týdeník Rozhlas na otázku, zda má chuť nějak se pomstit zodpovědným osobám, které jí 40 let bránili v rozletu, odpověděla Vlasta Průchová takto. Kdepak, já jsem křesťan. Už za totality jsme nezakrytě chodili do kostela a chodíme stále. Ty záležitosti beru jako svůj úděl. Nemůže přede mnou být všechno zametené. Na druhé straně to, co jsem prožila, vkládám do svých písní, prožívám to v hudbě a tak to předávám lidem dál.

Děkuju vám všem mým přátelům, mojí rodině, jak jste tady. Já vás miluju všechny a já doufám, že se nevidíme naposled. Děkuju moc a dobrou noc.

Rádio 7.cz Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Krásný slunečný pondělní večer vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Aneta Lofítková, se kterou budete trávit následující večerní vysílání. 18. hodina tradičně patří Bible Guidu, ve kterém s Jiřím Zdráhalem otevíráme 3. kapitolu proroka Ezechiela.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 3. kapitola. Bůh se v první kapitole knihy zjevil prorokovi a povolal ho ke službě Izraelcům, žijícím tak jako Ezechiel v Babylonu. Ezechiel se má stát Božím poslem a předávat lidem Boží slova. Bůh toto povolání ilustroval tím, že Ezechiel ve vidění snědl svitek knihy se slovy, která měl Izraelcům vyřizovat. Synu člověči, řekl mi, tímhle svitkem, který ti dávám, si nasyť žaludek, naplň si jim břicho. Snědl jsem jej tedy a v ústech mi chutnal sladce jako med. Ezechiel se měl tímto způsobem stát součástí svého poselství. Boží poselství se stalo jeho životním posláním a také jeho silou a ochranou. V Boží vůli nacházíme Boží ochranu. Chuť medu nám připomíná, že dělat Boží vůli je něco sladkého a příjemného. Když otevřeme ústa a předáváme evangelium, cítíme se vždycky dobře. Boží duch je s těmi, kteří dělají Boží vůli a mluví Boží slova. Ježíš řekl, vy jste toho svědkové. Hle, já na vás sešlu zaslíbení svého Otce. Duch svatý nám pomáhá šířit dobrou zprávu o dobrém Bohu. Také Ezechiela Bůh vybavil ke službě. Čteme. Hle, způsobím, že budeš právě tak neústupný a tvrdý jako oni. Dávám ti tvář tvrdou jako diamant, tvrdší než křemen. Neboj se jich a jejich pohledů se nelekej. Každé slovo, které ti řeknu, si vezmi k srdci a dobře je poslouchej. Jdi teď ke svým krajanům ve vyhnanství a mluv k nim. Dále nalezneme vysvětlení prorokova poslání. Jeho úkolem je předávat Izraelcům Boží poselství. Není ale zodpovědný za to, jestli poselství uposlechnou. Jeho odpovědností je pouze poselství předat. Bůh to shrnul takto. Tak praví panovník Hospodin. Kdo chce poslouchat, ať slyší. Kdo nechce, ať nechce. Ani my nejsme zodpovědní za to, jestli lidé přijmou kázání evangelia. Jsme zodpovědní evangelium předat a ukázat cestu života. Je ale na každém jednotlivci, jestli poselství přijme nebo odmítne. Lidská svoboda nám umožnila evangelium přijmout a rozhodnout se jít cestou života. Ale lidská svoboda také umožní jiným evangelium odmítnout. Lidská svoboda je základem naší identity. Bez ní bychom nebyli lidé, ale jen naprogramovaní biologičtí roboti. Lidskou svobodu můžeme vidět za výrazem dech života. V Genesis o stvoření člověka čteme. Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka a do jeho chřípy vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. Lidské tělo je podobné zvířecímu. To, co definuje člověka, je schopnost být podobný Bohu. Tak, jak to čteme také při stvoření. Tehdy Bůh řekl, učiňme člověka k našemu obrazu podle naší podoby. Tato schopnost být podobný Bohu zahrnuje úplnou svobodu volby. Člověk má možnost volby a v tomto se podobá Bohu. Zvířata, i když se tělesně člověku podobají, tuto volbu nemají. Člověk se může a nemusí stát Božím dítětem. Tato plná svoboda dělá člověka člověkem. Spolu se svobodou ale přichází zodpovědnost. Dech života je navíc člověku dán jen dočasně, jako půjčka nebo investice, kterou má člověk proměnit v opravdový zisk. Smrtí tato doba končí a člověk Bohu odevzdá zpět to, co mu bylo propůjčeno. Tak lze číst slova na konci knihy Kazatel. Pamatuj na svého stvořitele. Dřív, než se přetrhne stříbrná šňůra a zlatá mísa se rozbije. Dřív, než se roztříští džbán nad pramenem a kolo u studny se rozláme. Než se prach vrátí do země, kde býval, a duch, nebo také dech, se vrátí k Bohu, jenž ho daroval. Toto místo jistě neznamená, že všichni lidé skončí u Boha. Výrazem duch zde není míněna celá lidská osobnost, ale to, co člověku umožňovalo stát se takovým jako Bůh, tedy lidská svoboda. Smrtí končí možnost svobodné volby. Lidská osobnost je v den smrti jednou provždy definována rozhodnutím, které člověk udělal. Už nemůže litovat své chyby a nemůže udělat pokání. Proto Ježíš o lidském životě mluvil jako o investici. Řekl, je to jako, když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Lidský život je jako boží investice, kterou má člověk proměnit v zisk. Na našich rozhodnutích záleží.

Bible Guide dostane prostor zase zítra v 8 a v 18 hodin. A my se teď společně podíváme, jaké další pořady jsou před námi v následujících hodinách.

Každý člověk touží po lásce, ale ne každý jí je schopný. Potřebujeme uzdravení z mnoha zranění i předsudků, abychom mohli skutečně otevřít srdce lásce s velkým L. V relaci Život víry tentokrát budeme sledovat cestu Indoše, který prošel mnoho údolí, aby se nakonec opravdu dostal k Bohu. Poslouchejte od 6:30. V Kanafásku se v následujících týdnech budeme setkávat s Lenkou, Martinem, Evou, Jendou a dalšími dětmi a budeme s nimi prožívat různá dobrodružství. Mnohdy si totiž musíme leccos vyzkoušet, než přijdeme na to, co je a není dobré. Knihu Povídá se povídá napsal Radek Daniel. Kdo by netoužil po moudrosti? Co dělat ve chvíli, kdy po moudrosti toužíme a nedostává se nám ji? Na to odpovídá ve svém dopise apoštol Jakub. Otevřeme ho spolu s Markem Macákem v závěrečném setkání věnované moudrosti k poslechu od 19:45. Praktickou část knihy Zjevení představuje 7 dopisů adresovaných konkrétním sborům starověké Malé Asie. Tyto listy však nejsou pouhým ohlédnutím do minulosti. Mají hluboký prorocký význam, protože vykreslují duchovní vývoj církve od jejich počátků až do konce věků. Více výklad teologa Johna Vernona McGeeho v relaci Světem Bible ve 8:45.

0: přidáme i setkání se slepým Bartimem. Ve čtení na pokračování se opět vydáme do nepálských hor, kam odešli v roce 1969 z Ameriky manželé Barbara a Gary Shepherdovi s úkolem dostat se ke kmeni Magarů a přeložit do jejich jazyka nový zákon. Úkol to byl nesnadný a čekalo je mnoho překážek, jak uslyšíme od 11:45, kdy čte z knihy Andělské stezky Michal Hubáček. Takové pořady se na vás těší v následujících hodinách.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde.

Někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

Poslouchejte Rádio 7 a přelaďte se na lepší myšlenky.

Ty jsi obnovil mou slabost, mdlobu a mou bolavou duši, zpíval Jeremy Camp ve své písni. Nás čeká ještě jedna a po ní se koukneme do kalendáře.

Svátek dneska slaví Petr a Pavel. Petr se jmenoval první z učedníků. Toto jméno má základy v řeckém slově Petros, což znamená skála. Přenesením do latiny vznikl Petrus a nakonec i náš Petr. Také Pavel má základ latinský, a sice ve slově Paulus, malý. A symbolicky k dnešnímu slunečnému počasí připomenu, že dneska je také Mezinárodní den tropu. Nevím jak u vás, ale tady v Brně je momentálně zhruba nějakých 36 stupňů, tak se pojďme ještě schladit jednou písní, ve které se zpívá Tvoje láska je jako vodopád.

0: Zkus to, říká na konci svého příběhu Indoš, jehož příběh přináší následující relace. Začíná vyprávění o dlouhé cestě za poznáním skutečné lásky.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Tak ahoj, dobrý den. Já jsem Indoš a jsem z rodiny, kde se nepěstovalo křesťanství, kde se pěstoval absolutní nějaký materialismus v období socialismu. Jsem z generace Husákových dětí a jsem dítě, které vyrůstalo na ulici. Já tomu říkám, že jsem byl dítě ulice s klíčem na krku. To znamená, že doma bylo veškeré zázemí, postel, sprcha, dostatek jídla. Ale o ten zbytek už jsem se musel postarat sám. Takže po příchodu ze školy letěla taška vzduchem někde do rohu mého pokoje a já už jsem byl na ulici. Byl jsem kluk, který toužil poznávat, který se toužil podívat, co je tam za tím rohem, co je na konci té ulice, co je za tím horizontem, co je za tím lesem, co je za tím sídlištěm, co je dál. A tak jsem pořád vlastně hledal, poznával, objevoval a bylo mi to tam hrozně malé. Takže díky tomu jsem si hledal i sporty ve svém životě nebo nějaké aktivity, které by mi pomohly se nějak dostat dál, jako od domova. A nějak vnitřně jsem prožíval hodně samotu. I když jsem byl uprostřed lidí. Později třeba jsem si našel jachting jako sport a ten mě vytáhl ven, ten mě vytáhl na jezera, na přehrady a cestování po celém tehdejším Československu. Ta touha poznávat nová místa ve mně byla velmi silně. A táhl mě to ven. Ta nepřítomnost mého otce v rodině, který tam nebyl víceméně, maminka, která vlastně hodně pracovala, aby vše zabezpečila, zajistila. A naštěstí tam byla moje babička, hned vedle ve vchodě, přestěhována. A to byla žena mého života. To byla žena, o které jsem prožíval obrovský zájem, péči a lásku, bez které bych byl asi potom jakoby takový mrzák. Potom v tom pozdějším věku kolem 12-13 let už do mého života vstoupila první žena a k tomu cestování mě zajímaly tyhle věci a objevila se ve mně nějaká touha. Já jsem začal hledat nějaké přijetí. Začal jsem hledat víc intenzivněji, dneska bych to pojmenoval, jako já jsem hledal lásku, jo. A v té samotě, ve které jsem byl, nějak vnitřní, tak jako dítě, které mělo nějaké dysfunkce ve škole, prostě to školství bylo katastrofální, já jsem nenáviděl školu. A tím cestováním a tady tím věcem jsem naplňoval svůj život. Potom jsem se dostal mezi trampy. To úplně naplnilo prostě můj život, takže každý pátek letěla aktovka vzduchem a batoh na záda a rychle na nádraží a už na nějaké vandry. A takhle jsem prostě poznával a rozšiřoval ten horizont vlastně jakoby lidí, vztahů, ale i těch míst, prostě, které jsem rád poznával. Mě nenaplňovalo být prostě s lidmi stejně starými, jako jsem byl já. A vstoupili nějací lidé do mého života v tom trampingu, kteří byli prostě starší. A já jsem se tak dostal mezi hodně zajímavé lidi. Otevřel se mi svět umění, tam byli nějací umělci, muzikanti. Potom jsem zjistil, že mezi těmi lidmi jsou i nějací disidenti, chartisti, prostě lidé, co podepsali několik věd. Neuvěřitelně pestrý, zajímavý život, jako vstoupila literatura do mého života a já jsem se začal zajímat tady o ty věci a pohybovat se tady v těch kruzích lidí. Ale co bylo zajímavé, tak ač jsem stále vnímal, že jsem uprostřed prostě lidí, tak stále jsem prožíval vnitřní samotu a prázdno jakési. Takže jsem hledal stále nějakým způsobem přijetí. To se dělo, lidé mě přijímali a respektovali. A hledal jsem lásku. A to jsem hledal skrze ženy. Můj život byl takový, že jsem prostě toužil skutečně najít ženu. Já jsem věděl, že jsem schopný jako milovat. Velmi milovat. A hledal jsem protějšek. Hledal jsem ženu, která by byla ochotná do toho jít stejně. Ale já jsem to měl s tím rámcem jako opravdu na celý život. Ale to se mi nedařilo. Jsem nebyl úplně jakoby připravený jako na vztahy. A jak už jsem řekl, já jsem vstoupil do nějakých prvních zkušeností prostě velmi brzo. Nebyl jsem hotový. Tím, jak to u nás nefungovalo, tak jsem se začal i nějak tak vnitřně jsem převzal zodpovědnost za svoji maminku už ve 12 letech. Jo. Takže mladému chlapci tíhá, která mu absolutně nenáležela. Jo. Že prostě přebíráte vnitřní zodpovědnost prostě za svoji maminku. To byla role mého otce, ne má. A ona nebyla vyřečená, jako já jsem to tak jako se proto rozhodl uvnitř. Takže si myslím, že jsem byl jako podstatně zralejší jakoby než na svůj věk. Ale nebyl jsem schopen nést důsledky, protože jsem nebyl zralý a dělal jsem jakoby rozhodnutí, která byla často velmi nebezpečná. Jak na hranici prostě toho cestování, tak i na hranici ať už sexuality, anebo potom přicházejících zkušeností prostě s drogama, protože to mě nesmírně bavilo. To posouvalo, já jsem byl hledač jakoby nějakých horizontů, hledač prožitků, zážitků, hledal jsem kdekoliv, byl jsem otevřený čemukoliv. Ale zase jsem se měl velmi rád, tak jsem dělal všechno pro to, abych se ochránil před nějakou závislostí a tady těma věcma, experimentoval jsem s měkkými, s tvrdými drogami. A já jsem měl nějaká pravidla pro užívání, pro aplikaci, jak měkkých, tak tvrdých. A když se zpátky vrátím vlastně k tomu nějakému rozlišení a v těch tvrdých drogách jsem to měl tak, že se ji nikdy nenaučím aplikovat vnitrožilně sám, že vždycky budu mít k dispozici čistý sterilní materiál a nikdy nebudu aplikovat v místě, kde bydlím. No byly takové prostě moje ochranné věci, takže já jsem vyjížděl, cestoval a užíval. A nejenom, jako aby to tak nezaznělo, jo, že to nebyly nějaké jenom výlety čistě za drogou, ale prostě to k tomu patřilo a bylo to tam. Jo. A protože jsem se pohyboval, přišla revoluce, otevřely se hranice, já jsem měl silnou touhu cestovat, vnitřně jsem byl vždycky nastavený, prostě tomu se fakt dostávat dál a dál. Za horizont. Ale jak ten vnější v tom cestování, tak i vnitřní. A to byly ty věci, po kterých jako mě někam umění jakoby dostane. Jo? Že vidím prostě, jak někdo tvoří, jako tvořím, a k tomu patří i látky, jako hudba. Jo? Posouvání limitů, poznávání prostě nového. Jo? Tak jsme byli stvořeni. Jo? Tady s tohletou touhou já jsem byl prostě udělán. Takhle jsem byl já stvořen. Ale k tomu, abych to naplňoval prostě zdravými věcmi. Ne nemocnými, ne ty, které mi mají zotročit, zničit, ale ty, které mi mají pomoct prostě rozkvést. Aby sloužili my a skrze mě i jiným. Jo. Cokoliv z těch věcí můžeme vzít, jakoby i v umění, v hudbě a prostě použít prostě dobře nebo špatně.

Takže tam se to nějak přelomilo, prostě kolem toho 16. věku mého, z toho trampování tady do té experimentální polohy. S drogami, s hudbou, s Big Beatem, otevřely se hranice, já jsem cestoval po Evropě stopem, bydlel po skvotech. Ale takhle to postupovalo ve mně a já vlastně stále hledal to přijetí a tu lásku a čím dál tím víc jsem vnímal a cítil prostě vnitřní samotu. A když jsem měl v tom období vždycky nějaký dlouhodobější vztah, tak vždycky to byl vztah, pak jsem si to pojmenoval, teda jsem se nazýval záchranářem, ochranářem. A jak už jsem zmínil, jak jsem nějak vnitřně se rozhodl vlastně převzít zodpovědnost za život mojí maminky ve 12, tak tohle to ve mně jakoby zůstalo. A já jsem, potom ještě později jsem si to pojmenoval, já jsem takový charitativní typ. Takže jsem ty ženy zachraňoval. Často to byly ženy z nějakého brutálního prostředí. Co normálně vyrůstali v rodině, ale byl tam nějaký jako despota otec, který je mlátil. A takže jsem tu dívku třeba, když měla 18, odmaturovala, vyrval z toho prostředí, bydeli jsme spolu, prostě, jo, co nejdřív odejít, jako svoboda, svoboda, ale často se to prostě samozřejmě obrátí, jo, obrátí proti vám, jako proti mně zpátky, jo, protože ten člověk byl chudák jako sám, týraný, prožil spoustu traumát a to samozřejmě se obrací proti tomu druhému, už blízkému člověku v postupem času. Takže byl tam takový klíčový okamžik, dívka, do které jsem se zamiloval, viděl jsem ji na pódiu, na módním molu, jak předváděla nějaké šaty, ona byla modelka. A jak ty šaty upadly, nějak se to s ní sesunulo a ona tak to perfektně zahrála, že vzala ze země, zamávala nad hlavou, hodila přes rameno a odešla, jakože to zpracovala. Hrozně mě ta dívka zaujala. A v té chvíle na ulici to byla veřejná módní přehlídka, tam byl i mu nějaký kamarád, on říkal, já ji znám. On nás seznámil a nějak to tam zajiskřilo a já jsem ji začal počúvat prostě literaturu, já jsem ji začal počúvat Dostojevského a Kunderu a Klímu a tak dále. Jako prostě. Vlastně ona potom odmaturovala, přestěhovala se a začalo to být jakoby velmi náročné a těžké. Tím, jak její otec prostě přišel z hospody domů, bývalý námořník, horník, vymlátil hospod, pak přišel domů a vymlátil prostě všechny doma. Takže tady v takovémhle nezdravém prostředí, tak už z něho utekla. Ale jakmile člověk jakoby žije dlouhodobě, prostě takhle vyrůstá v těch podmínkách, tak se to najednou samozřejmě projeví. Jo. A já jsem začal být obětí, kde ona samozřejmě nebyla agresivní, ale prostě o to horší to bylo. Nebyla schopná jakoby zůstat na jednom místě někde v práci. Prostě neustále něco měnila v tom bytě. A abych to urychlil, vyskytly se v její životě prostě nějaké kožní onemocnění a ona vlastně přišla i o tohletu část prostě toho, co měla ráda. Nemohla už dál předvádět šaty z výstřihy a na zádech, na hrudi a prostě to se rozšířilo, to kožní onemocnění a začala vyhledávat pomoc. Takže se ponořila do vegetariánství, potom později do jógy a ukázalo se, že ona je velice jakoby spirituálně jakoby citlivá. Což se prostě jakoby těm učitelům jógy zalíbilo. Takže se začala nořit hlouběji do holotrpního dýchání tady do těch věcí a až prostě opravdu ten člověk regulárně začal bláznit. A tam já jsem postupem času viděl, jak je to nevyspytatelné, jak je to nebezpečné. Začala navštěvovat prostě každou středu potom nějakého ezoterika, který pracoval s energiemi a tady s těmi nebezpečnými věcmi a ona se nořila hloubš a hloubš prostě do toho duchovního světa, zlého duchovního světa. A pro mě jako pro nevěřícího i pro ní jako byl duchovní svět najednou reálný. Tak nakonec to skončilo tak, že byla hospitalizována na psychiatrické léčebně a já už jsem byl unavený po těch letech z toho vztahu úplně hrozně moc a zničený. A ten vztah prostě nešel ukončit. Jo. Ona byla na mě závislá a vzpomínám si,
v psychiatrické léčebně, když jsem mi byl navštívit. A my jsme seděli na té lavičce a ona mi řekla, víš, už bude všechno dobré. Já jsem říkal, no to je fajn. Už spolu budeme celý život. A jsem říkal, no, tak co teda nevím. A ona se na mě otočila a řekla, ty se o mě budeš starat a budeme spolu žít jako bratr a sestra. A jo, a to jsem věděl, že prostě vůbec není v pořádku. A chtěl jsem z toho vztahu utéct, ale to opravdu nešlo. Později říkala mi, se jen tak nezbavíš. A takové věci. Ale přišla záchrana v podobě toho, že ona odjela na víkendový pobyt s křesťany a vrátila se úplně jako jiný člověk. Opravdu jako úplně totálně jiný člověk. Já jsem viděl, že Bůh je skutečný. Kristus dokáže osvobodit člověka takovým způsobem, že opravdu jeho žal se může proměnit prostě v tancování. Tam, kde byly slzy, byl najednou smích. Tam, kde byl tlak, tam, kde byla úzkost, tam byla volnost, tam byla najednou svoboda. Ale už to dál nešlo. Já jsem byl úplně z toho stavu zničený. Nevěřil jsem mu, chtěl jsem být sám. To v noci často prostě jako začala křičet, šílet a prostě předtím, jo, že se probudila a říkala, běžte pryč, jako prostě já sundávala ze sebe, oni po mě skáčou, jo, že úplně výloženě duchovní bytosti ji nedávali ani spát, jo. Ona byla tak unořená v józe, že vlastně v podstatě ona byla jenom v pořádku, jenom bezprostředně po nějakých hodinových cvičeních. Jo, pak začalo zase jakoby peklo na země. A já jsem viděl tuhletu proměnu, ale už jsem toužil, jako já jsem byl nesmírně rád. Protože jsem jí měl rád. Ale nebyl jsem ochoten v tom vztahu jakoby pokračovat. No a vlastně tady to přichází do toho okamžiku, kdy já jsem viděl existenci Boha. On byl pro mě už nejenom ten, o kterém mi ta babička moje vyprávěla občas. A nově nabitou svobodu jsem použil způsobem, kdy jsem opět vycestoval, kdy jsem tam měl další nějaký krátký vztah. A to mě jako dorazilo už úplně, že jsem viděl, hele, v životě prostě se mi nic nepodařilo. Na co jsem šáhl? To jsem zničil, nebo bylo zničeno? Cokoliv jsem hledal, jsem nenašel. Vnímám silnou samotu uprostřed prostě lidí, které si myslím, že mě mají rádi a je mám rád. Jsem říkal, pustil jsem do svého života hudbu, prostě literaturu, umění, malbu, všechny ty věci, prostě zajímavý lidé. A já jsem stále jako prázdný, jo.

Porušil jsem třetí pravidlo. Užil jsem tvrdých drog, ale v místě, kde jsem bydlel. A tu jsem byl přestěhován zpátky domů k mamince. No, ale já jsem špatně zpracoval ten další rozchod, protože já jsem tu ženu, ten krátký vztah potom, do kterého jsem opět vstoupil a zjistil, že vlastně, jak jsem říkal, s tou holkou se vidím jenom po nocích, jsem si říkal, ty jsi úplně jako slepej zase, a zase to nedopadlo. A tak jsem potom šáhl. No a ta droga má takovou vlastnost, že je to skvělé prostě jako den třeba, záleží na množství, ale potom se dostaví takzvaný ten dojezd té drogy, kdy narkomané to období je hrozné, protože účinnost té drogy odezní a člověk nespal dlouho a najednou prostě nemůže usnout dál, ale už tam není účinek té látky. Takže se dostavují všechny ty jako věci zpátky, ale jsou znásobené. Jo. A přichází do té únavy, do toho vyčerpání. A já jsem bilancoval, jo. Zase. A všechno bylo špatně. Všechno bylo špatně. Ale já jsem se rozhodl, hele, Induši, jako co jsi znavařil, si taky sníš. V tomhle ten okamžik narkomané často nasadí prostě nějakou medikaci, která jim pomůže usnout. Ale já jsem to neudělal, jsem říkal, hezky si to vychutnáš dokonce. No a teď byly přede mnou pár desítek hodin, prostě když člověk nespí. A já jsem říkal, já už končím. Nevěděl jsem, prostě zavřel jsem se ve svém pokoji a jenom jsem brečel, všechno to na mě dolehlo. Veškerá ta bolest, úzkost, žal a já jsem jenom brečel. Mamka klepala na dveře, já jsem říkal, ne, mami, já jsem v pohodě, měla o mě obavy, co se mnou děje. A jednou v noci, byly 3 hodiny ráno, náš dům stál rovnoběžně za obchodním domem, takže pronikalo to světlo z těch skladů do mého pokoje a já už jsem vyčerpaný, už jsem tam řekl, vzpomněl jsem si prostě na Boha. Na toho Boha, na toho Ježíše, který pomohl té mé přítelkyni, se kterou jsem žil na celých 5 let. A jsem říkal, jestli ty mě miluješ, jestli ty jsi schopná je opravit můj život, tak prosím, seber tu bolest, seber ten žál, vem to prosím tě všechno, ze mě pryč a dej mi, prosím, Bože, dej mi klid. A se uklidním, jsem se opravdu třepal stále, jo. A dej mi klid a dej mi prosím jako 8 hodin spánku. A ještě jsem řekl, jestli mi to dáš, tak já to beru, že to je tvůj projev lásky ke mně. To, že mi máš rád. Já už se ti pokusím zůstat být věrný celý život. A já jsem viděl, že to je pro mě důležité a že je to asi důležité i pro Boha, abych mu řekl, že je to fakt závazek, že s ním chci být, jestli mi to dá. Jo? A v tu chvíli to bylo opravdu silné jako boží navštívení, kdy mnou pomalinku, jak by projížděl výtah a odcházela ta bolest, ten žal, ty slzy. A hned zatím mě, jakoby jsem vnímal, jak jsem silně naplňován jako klidem a pokojem. A tak to mnou projelo pomalu, jak výtah, pomalu jedoucí výtah. A Bůh vytlačil všechno to, co mi bránilo v tom, jako usnout. A jak to mnou projelo, tak jsem se ponořil do hlubokého spánku. A musím říct, že jsem nespal 8 hodin, ale spal jsem 2 dny. Po těch 2 dnech jsem se probudil, šel jsem se najíst. A já jsem vnímal, že jsem se zamiloval do Krista. Že on mi nedal jenom pokoj. A že jsem úplně jako milovaný. Jsem přijatý. To, co jsem hledal celý život. Sedl jsem na kolo. A jel jsem za tou prostě svojí bývalou partnerkou. Tak jsme tam seděli u přehrady a já jsem jel, aby mi vyprávěla o Ježíši. Tak jsem vstoupil jako do boží rodiny. Vstoupil jsem do církve a našel jsem svoje místní společenství. Lidí, kteří milovali Boha a našel jsem jakoby domov. Ale, velké ale, já jsem to tam nezvládal. Já jsem
přicházel po začátku shromáždění a před koncem jsem odcházel. Probrčil jsem celé chvály, uctívání. Každé vyučování, každé kázání prostě bylo o mně, samozřejmě. Je, to bylo ke mně přímo. Ti lidé byli úžasní. Hlavně ty babičky, to byl takový nos, to byla taková sekce, kteří prostě, když se začali modlit, tak to byla síla. To byly takové ty sloupy jakoby toho sboru, modlitebnice. A oni byli plné jako přijetí a lásky ke mně. Oni vždycky ke mně přišli a objali mě. O ty můj synečku téměř vlastní a pusu mi dali. A já jsem říkal, jak můžete něco takového, jako jsem já, jako mít rádi. Já jsem to nedával, já jsem tomu nevěřil. Já jsem si myslel, že to není jako pravda. A já jsem potřeboval prostě proměnit. Ale Bůh to dělal, jako od té doby, co jako jsem mu vydal ten svůj život. Když jsem mu pustil svého srdce, mě Bůh čistil. On po mně tak toužil, že mě stvořil takového, jaký jsem. S tím vším, co mám rád. S tou duší, jakou mám. A on to udělal zase tak hrozně krásně. On to mohl udělat na tom místě, mě proměnit, abych dokázal přijmout prostě své sourozence v Kristu. Abych dokázal přijmout prostě nevestu Kristovu, taková, jaká je. Místní církev. Církev jako takovou. Ale on to udělal tak, že si k tomu použil to, jak mě utkal, jak si mě vymyslel, s tou duší dobrodruha, s tou duší prostě chlapa, co má rád cestování, a přemístil mě na Island. Po 3 týdnech nebo po měsíci prostě mého znovu zrození mě přesídlil na Island do vnitrozemí, na farmu, kde nebylo nic. Ale u té farmy byl kostel, ale já jsem byl v době, kdy nezapadalo slunce téměř vůbec na Islandu. Takže po 12, 14, 15 hodinách prostě práce v traktoru jako s krávama, s ovcema, s koňma jsem prostě vždycky šel do toho kostela. Ten byl jenom pro mě. On nebyl používán. Tam se jako odehrávaly jenom pohřby. To byl vyhřívaný, malý, dřevěný kostelík, kde Bůh se mnou jednal. Kde mě Bůh opravil. Kde připravil moje srdce, aby do něho mohl pustit ostatní. No a pak se tam odehrála taková událost, kopla mi tam jedna ovce a rozdrtila mi prst, takže jsem se musel vrátit po pár měsících. A z okolností jsem dorazil stopem prostě domů ve středu, to je důležité z toho důvodu, že my jsme mývali v shromáždění v neděli a ve středu bylo odpolední. Přišel jsem během schromka a už prostě pastor říkal Boží slovo a najednou přestal, jak jsem stoupil. Prošel celým tím sálem až ke mně, objal mě. A já jsem zjistil, že jsem v pořádku. Pak přišly ty babičky a já jsem věděl, že prostě Bůh proměnil moje srdce. Že už dokážu přijímat lásku od lidí. No a tam se rozjelo obrovské dobrodružství prostě s Bohem. Vstoupil jsem za rok do služby mládeži a byla to nádherná jízda. Pracovali jsme mezidenominačně, založili jsme 2 neziskové organizace, pracovali jsme s mládeží mezidenominačně. Bůh mě prostě seznámil s obrovskou spoustou zajímavých lidí. Pak jednou pastor za mnou přišel a řekl mi: Indoši, hele, vnímám jenom jedno slovo pro tebe a to je Exodus. No, zase za měsíc už to bylo. Jsem seděl v letadle a vlastně odletal jsem do Izraele. A v Izraeli jsem pobýval necelý rok a cestoval jsem po Izraeli, Jordánsku, Egyptu. Žil jsem v Negevské poušti a Bůh tam se mnou udělal další věci, připravoval mě neskutečné množství zázraků. Mě udělal, prožil jsem s ním, připravil, do kterých jsem vstoupil. Můj život se proměnil. No. Já jsem nechtěl ani slyšet o žádné ženské. Jako to jsem říkal i Bohu po tom obrácení, ať mi žádnou neposílal do života, prosím. A on mi zase nadpřirozeně poslal ženu, se kterou jsem dnes 23 let, je to úžasná bytost. Sloužíme spolu. Naše nové velké dobrodružství už není jenom cestovat, ale vstupovat s lidmi do uzdravující modlitby. Kdy je to nádherné, jako pozorovat, jak Bůh se dotýká lidí. A během okamžiku dokáže člověka uzdravit, osvobodit, vstoupit do nové svobody. V různých oblastech života, ve kterých prožili trauma a bolesti, vidět, jak on je
skvělý a úžasný v tom, jak se dotýká člověka. Jak každého z nás si vymyslel a utkal a udělal takový, jaký je, a on tak touží prostě s námi být. A k tomu bych chtěl asi vyzvat každého člověka. K tomu, je-li cokoliv, co tě trápí, co tě tíží, tak abys mu to řekl svými slovy, obyčejně. Řekni mu to a dej mu šanci. On to udělá, on tě miluje a touží po tobě.

Bůh skutečně čistí lidská srdce od všech nánosů, které se v něm za někdy dlouhá léta usadily, a lidé čistého srdce mají v Bibli velké zaslíbení. Ti uvidí Boha. Premiéru dalšího dílu, další části si můžete poslechnout v pátek v 11.15, kdy hostem bude David Kaláč.

Máme za sebou 19 hodin a v pondělí 29. června posloucháte Rádio 7. Mnozí jste na vlnách rádia už delší dobu, někteří možná teprve chvíli, ale třeba právě teď poslouchá někdo, kdo o rádiu skoro nic neví. Jsme křesťanské rádio, které chce lidem přiblížit víru v Boha, v našeho stvořitele, ve stvořitele celého vesmíru a chceme mluvit o záchraně, která je v jeho synu, v Ježíši Kristu. Věříme, že smrtí náš život tady na zemi nekončí, ale pokračuje s Bohem v nebi. A proto chceme i skrze vysílání Rádia 7 předávat naději, která je právě v Kristu Ježíši. Jsme rádi a budeme rádi, pokud si nás naladíte zas a znova. A tu zprávu o Ježíši s námi budete nejen sdílet, ale i předávat dál.

První příběh z knížky Povídá se povídá, kterou napsal Radek Daniel a čte Marcela Dýrová, bude o tajemství jednoho dárku. Já vám samozřejmě dopředu nic nevyzradím, co vám ale prozradit můžu, je verš z Bible, který o dárcích mluví. 2. Korintským 9.7. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne z nechutí ani z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. Radostného dárce miluje Bůh, píše se v Bibli. Že vám na tom nepřipadá nic divného? Že je to přece jasné, že dárky dáváme druhé?

mu člověku s radostí. Ano, tak by to správně mělo být. Jenže někdy se taky stává, že si lidé dávají dárky jenom z povinnosti a ještě je jim líto, že za ně museli utratit peníze. Takový dárek nemá skoro žádnou cenu. Alespoň před Bohem určitě ne. Pán Bůh neposuzuje cenu dárku, ale to, s jakou láskou a radostí ho druhému dáváme. Hrdinka následujícího příběhu si v dávání vedla moc dobře. Poslouchejte.

Už od rána vypadala Lenka ustaraně. Chodila dětským pokojíkem sem a tam a nic ji nebavilo. Chvíli chovala panenku Věrku, chvíli listovala v knížce, párkrát čmrkla pastelkou po papíře. Leni, co je ti? Ptala se starostlivě máma. Ale nic, odpověděla Lenka zamyšleně. Pak se usměje, znovu se zamyslí a povídá. Mami, víš, že bych se mohla starat o sběr papíru? Naskládám ho do hromádek, táta to převáže provázkem a pak tradá do sběrny. Máma se nestačila divit. To víš, že můžeš. Budu jenom ráda. Ale mami, všechny peníze, co dostanu, budou patřit mně. Jenom mně. Platí? Platí, souhlasila maminka. Od té chvíle se Lenka prala o každý kousek papíru. Den co den se chodila dívat, jaký hromádky pěkně rostou. Nemohla se dočkat, až povezou první balíky do sběrny. Rodičům ale Lenčino podnikání vrtalo hlavou. Na co ta naše holka potřebuje peníze? Říkali si. Možná nový medvídek nebo postýrka pro panenku, nebo snad míč? Když se zeptali Lenky, nic se nedozvěděli. Ta se jen tajuplně usmála a vyhýbavě odpověděla. Kdo si počká, ten se dočká. Počkejte a uvidíte. A tak Lenčiným rodičům nezbylo, než se nechat překvapit. První cesta do sběrných surovin se blížila. Lenka měla balíky vzorně převázané šňůrkou a vyrovnané v řadě jako vojáky na cvičišti. Netrpělivě čekala, až se táta vrátí z práce. Koukala po hodinách a zdálo se jí, že se snad zastavil čas. Ručičky se ani nepohnuly. Mami, kdy už táta konečně přijde? Zeptala se snad po 150. No za chvilku, vždyť jsem ti to už říkala, odpověděla nazlobeně maminka. Pak zarachotil v zámku klíč a táta konečně vešel do dveří. Lenka se mu vrhla do náruče. Tati, to jsem ráda, že jsi tady, křičela na celé kolo. Tatínek byl taky rád. Měl hrozný hlad. Chtěl si chvilku oddechnout, ale když viděl svoji rozdováděnou holčičku, bylo mu jasné, že se dneska hned tak nenají. Položil tašku na zem, kabát pověsil na věšák, mrkl spiklenecky na maminku a dal se do nošení. Auto se pod balíky papíru pěkně prohýbalo. Nakonec táta naložil i Lenku a hurá do sběrny. Po cestě Lenka hořela nedočkavostí. Už aby tam byly, už aby měla první penízky. Srdíčko jí bušilo jako zvon. A když jí slavnostně tatínek předával první minci, chytla ho kolem krku a vlepila mu pusu, až to mlasklo. Doma svou výslušku hodila do prasátka a lov sběru mohl začít na novo. Jelikož byla Lenka podnikavá holka, o její sběratelské vášni za chvíli věděl celý dům. Bedna na papír se plnila tak rychle, že táta málem nestačil balíky ani odvážet. A také prasátko bylo den ze dne těžší a těžší. Penízky už brzy nebude mít Lenka kam dávat. Konečně uvidíme, na co Lenka peníze má, mysleli si rodiče a s napětím ji pozorovali. Ta dvakrát s prasátkem pořádně zatřepala, pak odběhla pro kladívko, bimbác, a pokladnička byla na cimprd sampr. A když spolu s maminkou peníze spočítali, dělalo to bezmála 300 korun. Lenka byla radostí bez sebe. Hned druhý den po škole utíkala do papírnictví koupit snad největší sadu pestrobarevných pastelek na světě.
Paní prodavačka je zabalila do úhledného balíčku se zvířátky a převázala je červenou mašlí. Cestou domů si Lenka ještě koupila v cukrárně zmrzlinu a slavnostně ji slízala. Přiřítila se domů s balíčkem pod paží a špejlí v puse. Rodiče doufali, že se konečně dozvědí, k čemu jí ta námaha se sběrem byla, ale Lenka neprozradila ani slovo. Strčila dáreček do skříně pod oblečení a nasadila ještě tajemnější kukuč než na počátku. V pátek večer chodila s rodiči na návštěvu k Vondráčkovým. Dospělí si povídali u čaje a Lenka si vždycky hrála s Jirkou v pokojíčku. Měla ho moc ráda. Byl to takový milý střepatý kluk, jen trochu smutný. Musí to být nuda celý den sedět v kolečkovém křesle, poslouchat zvuky ulice a sledovat kamarády, jak hrají fotbal nebo jezdí na kole. V pátek ale Jirka vždycky pookřál. S Lenkou byla totiž děsná švanda. Vyprávěla mu příběhy ze školy, hýňala se a skákala po pokoji. Někdy si četli nebo něco malovali. A malování, to Jirku bavilo ze všeho nejvíc. Maloval všechno, co viděl venku za oknem nebo v obrázkových knihách. A šlo mu to pěkně od ruky. Lenka se nad jeho obrázky celá rozplývala. Ahoj, Jirko, křičela tentokrát hned ze dveří. Ahoj, ani nevíš, jak jsme se na tebe těšili. Něco pro tebe mám, vyhrkla nedočkavě. Co máš? Ukáž. Jirka byl jako na trní. Kdyby mohl utíkat, běžel by jí naproti. Lenka se zatvářila tajemně, z očí jí sršely šibalské plamínky. S rukama za zády se k němu pomaličku přiblížila. Potutelně se usmívala. A když přišla na dosah, šup, a položila mu balíček do klína. Tady máš, vykřikla radostně. Jirka chvíli překvapeně koukal a pak se dal s vervou do rozvalování. Papír lítal na všechny strany a za malou chvíli držel v rukou pastelky. Jú, Lenko, děkuju, zavískl nadšeně. Ty jsou nádherné. Kde jsi na ně vzala? Za Lenku odpověděla maminka. Lenka na ně šetřila celé dva měsíce. Sbírala starý papír a do svého plánu zapojila celý náš dům. Nikomu ale nechtěla říct, na co peníze potřebuje. Teď už to konečně víme, řekla maminka a objala Lenku kolem ramen. Jsme moc rádi, že si myslela na svého kamaráda a koupila mu tak krásný dárek. Lenka zářila štěstím, radovala se ze všech nejvíc. Tolik chtěla Jirku potěšit a cítila, že se to podařilo. V tom dárku nebyly jen našetřené peníze, ale i kus jejího srdce. A Jirka? Pastelky a malování, to byl jeho život. Na oplátku, ale i na památku. Namaloval Lence krásný obrázek. Holčičku se zmrzlinou a dvěma velkými balíky papíru.

knihy Radka Daniela Povídá se povídá čte každý všední den od 7:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion.

Zítra v 19 hodin a 15 minut se můžete těšit na pokračování z knížky Povídá se povídá. Tentokrát se budeme zabývat Martinovou výhrou.

kalendárium. Pojďme se společně ještě v následujících několika minutách podívat také do kalendária. Připomeňme například francouzského letce a spisovatele Antoana de Saint-Exupéryho, narozeného roku 1900. Mezi jeho nejznámější díla patří Země lidí, Noční let, Citadela, ale především půvabná knížka, která vlastně skoro vůbec není pro děti, Malý princ. Roku 1914 se narodil světoznámý dirigent českého původu Rafael Kubelík. Vynikl jako interpret klasické a romantické hudby, proslul však především jako interpret děl českých a dalších slovanských skladatelů. Po únorovém komunistickém puči emigroval. Postupně se vypracoval v jednu z největších dirigentských osobností své doby. Po pádu komunistického režimu v roce 1990 uvítal možnost zahájit po 42 letech v exilu festival Pražské jaro Smetanovou symfonickou básní Má vlast, čímž definitivně uzavřel svou dirigentskou dráhu. Roku 1917 se narodil Josef Kainar, český básník, překladatel a hudebník. Člen umělecké skupiny 42 a literární skupiny Ohnice. Kainar se také zabýval hudbou, hrál výborně na klavír, kytaru a housle. Jeho oblíbeným hudebním stylem byl jazz a toto hudební cítění se odráží i v jeho básnické tvorbě. Jeho básně se objevily v repertoáru Vladimíra Mišíka, Karla Plíhala a mnohých dalších. Zmíním ještě jedno jméno. Roku 1374 umírá notář České královské kanceláře, později populární pražský kazatel Jan Milíč z Kroměříže. Je pokládán za největšího českého reformního kazatele 14. století.

0: moudrosti, který je velmi frustrující. Zároveň zpětně to vždy velké požehnání, když máte za sebou příběhy, ideálně svoje, ve kterých vidíte, jak Pán Bůh vám byl věrný a nakonec se ukázalo, že ví, co dělá. Ale být uprostřed takové zkoušky, tak není nikdy zábava.
1: Ale to, co říkáš, tak úplně ladí s tím, o čem jsme mluvili minule, že moudrost neznamená vlastnit poznání, ale je to spíše vystavovat se Bohu, protože najednou se tím úplně mění ta perspektiva, protože to říká o člověku, stačí, když budeš Bohu blízko a to je to, co ti dá rozhled na ty věci. Ne poznání ve smyslu pochopení, srozumění, ale skutečně toho nadhledu, toho, že člověk zaakceptuje to, že Bůh je svrchovaný a má tuhle tu situaci pod kontrolou.
0: Ano, a já si myslím, že je to tak, že když přijde Pán Bůh do prostřed situace nějaké, nebo když já ho tam jako začnu rozlišovat a opravdu se otevřu tomu, abych viděl věci z jeho perspektivy, tak často teprve tehdy získávám tu skutečnou moudrost, která přesahuje lidské běžné možnosti a najednou získávám něco hlubšího, to není takový jenom rozumový, ale cit pro to, co je teďko vhodné udělat nebo neudělat, říct nebo neříct. Proto moudrý člověk, jak jsem říkal minule, často umí mlčet. A nebo často projev moudrosti je to, že někoho obejmu nebo mu zavolám, nebo že prostě udělám něco jiného, než bych vykládal, jak věci jsou. Moudrost je věc stělesněná. Ježíš je stělesněním Boží moudrosti. A velká část toho, na co u Ježíše vzpomínáme, o čem mluvíme z té doby, když se pohyboval po Izraeli, tak je to, co dělal. Nejenom to, co říkal. To je významné. Moudrost se pozná v jednání a správné jednání rozlišíme teprve tehdy, když vidíme situaci tak, že Bůh je ten, kdo ji zařizuje, kdo nad ní předsedá, kdo do ní nějakým způsobem vložil svůj záměr. A když se s tímhle učím počítat, tak jednak mám vytrvalost pro to vydržet období, kdy mi není jasno, a druhak mám potom větší cit pro to jednat způsobem, který je moudrý, který je vhodný a nezaplácnout to nějakým zjednodušeným rychlým řešením anebo nějakým veršíčkem z Bible, který tam hodí mimo kontext, aby se všichni uklidnili, včetně mě.
1: Tak teď bude čas na veršíček z Bible, ale já bych právě byla ráda, kdybychom ten veršíček z Bible, totiž ta definice moudrosti, jak ji nabízí apoštol Jakub, srovnali, nebo přidali, připomenuli si tu definici moudrosti, nebo ty aspekty moudrosti, o kterých jsme mluvili, z té psychologické stránky, protože dost možná, že nám to po těch čtyřech setkáních, která jsme moudrosti věnovali, bude teď dávat komplexnější obraz. Tak nejprve pojďme připomenout to, o čem jsme mluvili, že k moudrosti patří.
0: V psychologii moudrost je to, co spojuje poznání a charakter, co spojuje to, že něco vím s tím, že jsem nějaký člověk, který jedná charakterně vůči druhým. Další stránka, moudrost je schopna vyvažovat a počítat ze zájmy jednotlivce i společnosti, i druhých lidí a nějak mezi nima hledat rovnováhu a nějak moudře je skoordinovat. Nejedná v tomhle jednostranně. Moudrost je definována schopností umírněného jednání a přístupu k věcem, který se neutíká hned do extrému a do černobílého vidění, buď tak, nebo tak. Umí nechat věci někdy otevřené. K tomu patří, že je si vědoma hranic svého poznání a hranic možnosti. Akceptuje a ustojí nejistotu a to, že věci nejsou hotové, že jsme v procesu. A je těžko dosáhnutelná, protože se buduje až kumulovanou zkušeností v životě a promyšlením toho, co se děje, ale je snadno rozpoznatelná.
1: Tak a teď tedy ten čas na biblický veršíček?
0: Čas na biblický veršíček. Mě hrozně zaujalo, když jsem si čet, kde co je v písmu o moudrosti, tak jsem narazil na text, ono jich víc, jo, ale tenhle je z Jakuba, taky od apoštola, které jsme před chvilkou mluvili, který mluví o tom, jak Pán Bůh dává moudrost lidem, kteří jsou schopni akceptovat, že ji nemají, což by měli být křesťani. A on říká, je to 17. verš ze 3. kapitoly Jakuba. Moudrost z chůry, on to dává do kontrastu s moudrostí pozemskou, která je ďábelská v mnohém. A ta moudrost z chůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudku a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. A je vymalováno. Jednak se mi chvilku dojem, že čtu Pavlovu definici lásky. Tam je vidět, jak ta biblická moudrost se prolíná s tím, jak člověk se má vůči Bohu, vůči

0: druhým lidem, že se prolíná s mým postojem lásky nebo nelásky, je téměř neodlišitelná. A druhá, že právě to není přesně ta moudrost, kterou můžu přijít omlátit někomu o hlavu, anebo si udělat dobře tím, že já jsem ten, kdo ostatním vysvětlí, jak to je. Anebo ten, kdo řekne vůči komu bychom měli mít předsudky a vůči komu ne. Anebo koho automaticky vysvětlovat negativním světle a koho v pozitivním. Anebo ve stabilitě v tom, že se držím svého názoru zuby nechty a už 10 let si myslím to samé a stojím si za tím. A nedám se přesvědčit. Tohle je pro mě fascinující, protože to ukazuje přesně tu moudrost, o kterou většinou nestojíme a ze které má moudrý člověk radost, když jí má.
1: A v tomto kontextu, myslím si, stojí za to ještě připomnout to, o čem jsme mluvili už mnohokrát, ale teď stojí za to, aby to zaznělo, že tahle moudrost je ta, kterou člověk nemůže vlastnit, ve smyslu pobral jsem ji, teď ji mám ji v kapse a vytáhnu ji, kdy je potřeba, ale že je to skutečně něco, co člověk získává z blízkosti s Bohem, protože tohle opravdu není nějaký návyk nebo něco, co bych si mohla naprogramovat a ono by to vyskočilo, když je to potřeba.
0: Ano, tohle je životní postoj, hluboce vztahová věc, kde se vztahuju k druhým lidem, nakonec i k sobě, nakonec způsobem, který vychází z toho, že mě definuje vztah k Bohu. A vztah k Bohu, který je zosobnění moudrosti a zosobnění smyslu životního a v Kristu také nejlepší ukázkou toho, jak vypadá moudrý život. Jo? A tam už potom máme všechny ty charakteristiky Kristova života od jeho sebeobětování přes lásku k druhým až po schopnost jednat velmi radikálně překvapivými způsoby. Ale vidíme, že moudrost Božím království tak je hodně o tom, jak spolu jsme. Zda spolu usilujeme o skutečný pokoj, zda spolu žijeme v pravdě, zda si spolu dáváme prostor pro hledání a vzájemné doprovázení se na složité cestě do budoucnosti, kterou nám Pán Bůh dal. Ale není to jenom o tom, co kdo kde říká a jak má vytříbené a vypilované svoje myšlenky. Prostě moudrost není nástroj, který můžu občas vytáhnout, abych s tím zašermoval před někým a rozseknul nějakou situaci. Moudrost je poloha, do které mě staví Boží duch, která mi většinu nástrojů bere z rukou.
1: Taky pro nás teď nastává čas, abychom umlkli a dali posluchačům prostor, aby přemýšleli a dost možná, aby přicházeli před Boha pro to, aby rostla jejich moudrost v tom vztahu, o čem jsme taky dneska tolik mluvili. Marku, děkuju za povídání o moudrosti a těším se na setkání zase příště.
0: Také se těším. Naschledanou.
1: Loučí se tedy Lucie Endlicherová a Marek Macák. Pořad Uši k duši tu bude zase za týden. Naslyšenou.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: vysíláme Rádio 7.
1: Společně na cestách. Rádio 7.

učitel. A my, tedy církev, jsme zde ještě téměř po 2000 let. O záležitostech týkajících se církve pojednávají kapitoly, které jsou nejblíže před námi, tedy 2. a 3. A třetí slovo, které je v tom 19. verši, který jsme si dnes na úvod přečetli, je napiš i to, co se má stát potom, nebo podle překladu našeho učitele, věci, které budou vidět po těchto věcech. Zde tedy mám program Pána Ježíše Krista, v němž uvidíme pochod církve do nebe a pak události, které se odehrají na zemi, až tu církev nebude.

Sedm těch hvězd jsou andělé sedmi zborů a sedm svícnů, kteréž sviděl, jest sedm zborů. Všimněte si, že apoštol Jan ve svém záznamu uvádí vysvětlení použitých symbolů, abychom blíže pochopili jejich význam. Tajemství těch sedmi hvězd i těch sedmi svícnů. Je-li v písmu řeč o tajemství, o nějakém mysteriu, jde o tajemství posvátné, dosud neodhalené. Toto tajemství zde zmíněné

je však odhaleno Janovi. Přináleží výlučně k tomu, co viděl Jan. Sedm hvězd je sedm andělů. Hvězdy reprezentují správu, autoritu. Ve 13. verši Judova listu jsou odpadlíci nazváni bludnými hvězdami. A slovo anděl, jak jsme si už několikrát ukázali, znamená prostě posel, a tím poslem může být buď člověk, anebo duchovní bytost. Může se tedy vztahovat na posla patřícího k nebeským zástupům andělů, anebo docela stejně dobře také na představitele či učitele nějakého sboru či církevní obce na zemi. Rád slyším, že starší sboru je někde nazván andělem, povídá s úsměvem dlouholetý pracovník církve, protože někdy jsou starší pojmenováni úplně jinak. Takže nemáte-li nic proti tomu, přidržím se tohoto výkladu, už vzhledem k tomu, že apoštol Jan má postupně všem těmto sedmi poslům psát nějaké poselství. Nevím, zda by apoštol Jan byl povolán k tomu, aby písemně oslovoval duchovní bytosti. Sedm svícnů je nám tu vysvětleno jako sedm církví. To je vysvětlení, které podává Pán Ježíš dále Janovi. Pod pojmem svícen mějme spíš na mysli stojací lampu, tedy stojan, na jehož vrcholu je olejová lampa, a nikoli jen svíčka, jak to snad občas na ozdobu bývá v našich domácnostech. Svícny jako zdroje světla reprezentují sedm zborů, sedm církví v Asii, jak ještě uvidíme dále. A ty zase v širším průmětu mohou reprezentovat celou církev. Církev jako tělo Kristovo.

Milí přátelé, v našem čtení knihy Zjevení právě vstupujeme do oddílu o církvi, která je také nazývána tělem Kristovým. Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni. Církev tvoří všichni znovuzrození věřící, které Pánu Ježíši dal nebeský Otec a za něž se Pán Ježíš modlil mimo jiné slovy 17. kapitoly Janova evangelia. Po ukončení 3. kapitoly Zjevení, která je ještě před námi, se už církev kupodivu na naší scéně nebude objevovat. Do konce té 3. kapitoly je církev zmíněna celkem 19krát. Počínaje 4. kapitolou až po kapitolu 20. včetně, kde jde o soud před velkým bílým trůnem, není o církvi zmínka ani jednou. Je docela normální ptát se po jejím osudu a místě, kde je po celé to období, kde to všechno církev prožívá. Určitě není na světě, protože byla ze země vzata. Následujících 7 dopisů, které si ve 2. a 3. kapitole Zjevení budeme pročítat, má trojí výklad a použití. Za prvé, jak nám to podává zase náš učitel doktor McGee, jednak jsou to dopisy adresné. Přinášely přímé poselství místním církvím za Janových dnů. Mám v úmyslu v následujících 2 kapitolách vás zavést do míst, kde těchto 7 církví kdysi žilo, předesílá náš biblický cestovatel. Navštívil jsem je několikrát a rád bych se tam vracel znovu a znovu, jednak protože je to vzrušující sledovat zde různé stopy historie a také protože se tím jaksi přimykám blíže k samotnému textu Bible. Věřím, že i vám se otevřou nové obzory Bible, navštívíte-li místa těchto 7 zborů. Snad víc, než kdybyste prochodili celý Izrael. Ty trosky nesou docela názorné a srozumitelné poselství. Uvidíme, že apoštol Jan psal zborům, o nichž věděl velmi mnoho také z osobních návštěv, z osobního kontaktu. Druhý výklad a aplikace je mnohostranná. Každý ze zborů je zobrazením určitého stavu různých místních církví v současnosti. Jinými slovy, při četbě poselství církvy například v městě Pergamon přijímáte zároveň poselství pro váš domácí sbor a pokud jste upřímní, také zcela osobně pro sebe. Třetí výklad a použití je jakýsi chronologický pohled nebo historický průmět do dalších dob. V těchto 7 dopisech jsou dějiny církve podány jakoby v panoramatickém přehledu od letnic až po paruzii, čili po vtržení. Od události ve vrchním příbytku domu až po zachvácení celé církve do oblaků. V historii církve je 7 odlišných období. Efes reprezentuje církev v době apoštolské z tohoto historického průmětu. Laodicea pak církev odpadlickou. Mnohé z tohoto prorockého zobrazení se už vyplnilo a teď jsme v období dějin, které činí tyto kapitoly nanejvýš pozoruhodnými. Dovolte, abych vás upozornil na určitou dost přesně vymezenou slohovou a také obsahovou formu, kterou zde Pán Ježíš použil při diktování všech 7 dopisů. Žádá nás o pozornost náš bratr kazatel. Za prvé, v oslovení každé církve je zdůrazněn určitý základní rys oslaveného Krista, kterého Jan viděl v předchozí 1. kapitole. Samozřejmě jsou vybrány tak, aby vždy zdůraznili nějaký konkrétní účel. Za druhé, dopisy jsou adresovány poslu nebo tedy andělu každé církve. Jak jsme si už řekli, tím andělem může být docela...

tomto druhém hlavním oddílu knihy Zjevení, tedy ve druhé a třetí kapitole, vidíme věci, které jsou, jak to řekl Pán Ježíš Janovi, aby to zapisoval. To znamená právě probíhající dobu církve a všechno, co se jí týká. Každý ze sedmi dopisů je poselstvím, které Pán Ježíš poslal té, které místní církvi. Možná nejsme obeznámeni se skutečností, že v prvním a druhém století bylo dopisování a cestování v Římské říši úplně běžnou záležitostí. V rámci Římského impéria existovala v té době dobrá komunikace, takže dopisy ve Zjevení jsou pozoruhodné spíše z jiných důvodů. Nejlepší z nich je ten, že ty dopisy posílá sám Pán Ježíš Kristus přímo jednotlivým církvím. To znamená, že máme vlastně například dvě epištoly efeským, jednu od apoštola Pavla a druhou přímo od Pána Ježíše zprostředkovanou apoštolem Janem. V Římské říši bylo mnoho významných sborů, ale těchto sedm, které jsou před námi, bylo vybráno z několika důvodů. Jedním z nich byla patrně také jejich poloha v určité důležité oblasti Římského impéria. V prvním, ve druhém a pak ještě i ve třetím století. Důležitost oblasti spočívala v tom, že se tu setkával východ a západ. Probíhal zde čilý obchodní ruch a bylo zde tedy mnoho lidí, kteří mohli ty zprávy roznášet dále po světě. Do roku 2000 před Kristem mělo území podél pobřeží Malé Asie docela vyspělou civilizaci. Je to dnešní západní pobřeží Turecka. Je to překrásný kraj, ale nejen, že je tam krásně, je to zároveň jedna z nejbohatších zemí. V dávnověku bylo právě zde centrum slavného chetického národa. Město Efezus bylo založeno kolem roku 2000 před Kristem Chetity, stejně jako i Smyrna, dnešní turecký Izmir. Město Pergamos bylo založeno zřejmě později, Tiatira a Sardis ještě později, a velkými obchodními centry se tato města stala až za Alexandra Velikého. Střetly se tam civilizace anatolská s řeckou. Vždy je dobře rozlišíte, protože bohové Anatolců, těch primitivnějších národů, byla zvířata, zatímco řečtí bohové promítali a zveličovali lidské vzory. Efes měl v té době možná už asi 100 000 obyvatel. Bylo to velké město a vlastnilo obrovské přírodní divadlo s místy pro 20 000 diváků. Bylo letoviskem, kam přijížděli římští vládcové. Bylo postaveno z bílého mramoru. Dopad evangelia v této oblasti byl značný. Evangelium zasáhlo Efezus do té míry, že později byly při vstupu do přístavu umístěny čtyři sloupy anebo čtyři věže se symbolem kříže. Každý z nich byl věnován prý jednomu z evangelistů, Matoušovi, Markovi, Lukášovi a Janovi. Dnes tam prý stojí už jen jeden z těch sloupů, ale symbol kříže na něm je dosud. A dalším důkazem mocného vlivu evangelia jsou i místa, kde pohanské chrámy byly později proměněny v církevní modlitebny. Po skončení Pavlova a Janova působení se v této oblasti nachází početná populace křesťanů. Zdá se, že apoštol Pavel měl v Efezu své největší pole působnosti a Lukáš v knize Skutků apoštolů 19.10 píše: všichni, kteří přebývali v Asii, poslouchali slova Pána Ježíše, i Židé, i Řekové. Samozřejmě, i když poslouchali, ne všichni se obrátili ke Kristu, ale každý slyšel.

0: Efezus byl nejen krásným urbanistickým útvarem, ale současně byl i hlavním městem provincie Asie. Nazývali ho asijským trhem marnosti. Byl náboženským i obchodním střediskem celé rozsáhlé oblasti a celé město ovlivňovalo východ i západ, Asii i Evropu. Když apoštol Pavel vstupoval na břeh v přístavu v Efezu, spatřil širokou přístavní třídu celou z bílého mramoru. Směrem do středu města viděl nejrozmanitější půvabné budovy, chrámy a obchody s dárkovými předměty. Po pravé straně minul rozsáhlou tržnici a jak stoupal ulicí nahoru, měl před sebou na svahu hory obrovské divadlo pro 20 000 lidí a po levici ještě větší amfiteátr asi pro 100 000 diváků. Někdy se prý v Efezu sešlo 1 000 000 až 2 000 000 lidí. Zde tedy bylo pravděpodobně Pavlovo největší působiště a zde se později stal duchovním pastýřem věřících právě náš apoštol Jan. Město se původně začalo formovat kolem chrámu Diany, který stavěli Anatolci, kteří tuto pohanskou modlu, tuto domnělou bohyni uctívali. První chrám měl dřevěnou konstrukci a byl postaven dole, tak blízko oceánu, že vlny pleskaly do jeho základů. Časem přitékající řeky snesly do údolí tolik naplavenin, že celé okolí chrámu bylo jimi vyplněno. V žádné jiné krajině jsem neviděl to, co zde, řeku hustou jako polévka, povídá náš učitel. Její voda je plná hlíny, smité ze svahů. Když Alexandr město získal, mimochodem chrám vyhořel v tu noc, kdy se Alexandr narodil, přenechal ho jednomu ze svých generálů, Lysimachovi. Protože naplavenin přibývalo a přístav se nebezpečně zaplňoval, Lysimachus přestěhoval obyvatele do vyšších poloh, do míst, kde dnes můžeme vidět pozůstatky starého města. A to bylo prostředí, kam přišel apoštol Pavel. V místě starého chrámu bohyně Diany, nebo jinak Artemis, dal Alexandr Veliký zkonstruovat nový chrám, který se stal jedním z divů starověku. Byl největším řeckým chrámem, který byl kdy postaven. Bylo v něm přes 100 vnějších sloupů, z nichž 36 bylo ručně tesáno. Dveře byly z cypřišového dřeva, sloupy a stěny z perského mramoru. Schodiště z dřeva vinné révy z Kypru. Chrám bohyně Artemis nebo Diány sloužil jako banka pro celou Asii a bylo v něm uloženo obrovské množství peněz. Zároveň byl uměleckou galerií, která vystavovala mistrovská díla tehdejších velkých umělců. Byl tam i slavný obraz Alexandra. A za purpurovým závěsem byla uvnitř chrámu necudná podobizna Diány, bohyně plodnosti. Měla mnoho prsou, v jedné ruce držela hůl a v druhé trojzubec. Strašná je Diána efeských, bylo by přesnější vyjádření než to, které Efezané rádi fanaticky provolávali, když říkali velká je Diána efeských. Diana nebo Artemis byla zřejmě nejuctívanější pohanskou bohyní. Její chrám byl 4x rozlehlejší než Partenon v Aténách. Nakonec však byl zničen Góty v roce 256 našeho letopočtu. Ovšem v době apoštola Pavla zřejmě tento chrám ještě stál. Milí přátelé, náš čas vypršel a tak se musíme rozloučit a text 2. kapitoly zjevení Jana si necháme zase na příště. Bude moc dobré, když si ho sami v předstihu přečtete. Bůh vám žehnej.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. S další částí se můžete setkat zase zítra ve 20 hodin a 15 minut.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Kapelu All Tide vystřídá zpěvačka Lauren Daigle a její píseň Love Like This. Čím jsem si zasloužil tvoji lásku, Bože? Nedokázal jsem si ničím zasloužit tento vzácný dar, který dáváš zadarmo.

Posloucháte Rádio 7, na kterém jsme dospěli k 21. hodině. Máme pondělí 29. června a i v této hodince budu s vámi já, Aneta Lofítková. Život pro Boha i pro druhé. Tak by se dal shrnout příběh hosta, který nabídne následující pořad.

0: Vítejte u poslechu Hlásky, pořadu a podcastu, ve kterém dáváme prostor evangeliu, dobré zprávě o boží lásce zjevené v osobě Ježíše Krista. Tuto zprávu můžeme žít a sdílet s druhými různými způsoby a v různém prostředí. Trénovat, pomáhat a inspirovat mládežnické vedoucí, to je motto tréninkového centra Kompas, jehož součástí je také Jany Šimočko, host aktuální Hlásky. Vítám tě.
1: Děkujem za pozvání.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Jany je boží muž, společně s manželkou Lenkou a 4 dětmi žijí v Žilině, kde jsou také aktivní součástí místního evangelického sboru a tréninkového centra Kompas, které kromě Žiliny působí v Bratislavě, Košicích a Prešově, odkud Jany pochází. Rozhovor často začínám otázkou na cestu víry mých hostů. Jaké bylo to tvé setkání s Ježíšem a co pro tebe znamená následovat jej?
1: Skvělá otázka. Jako jsi poznamenal, já vlastně pochádzam z východného Slovenska, od Prešova, tam jsem žil 25 rokov, ale v podstatě jsem nepoznal Ježíša osobně počas celé základné školy. A ten zlomový bod byl právě ty letné prázdniny mezi mojou základnou a střední školou, kdy můj bratranec chodil na konfirmáciu v evanjelickej cirkvi. Ja som z takej miešanej rodiny, otec evanjelik, mama katolíčka, a nebol som nejak vychovávaný v nejakej protestantskej viere. A ten bratranec ma pozval na tábor, lebo nechcel tam ísť sám. Tak ja som tam išiel a to bol môj prvý kontakt s kresťanmi. Teda ja som vtedy ich volal fanatici, lebo oni spievali, zatvárali oči, mali vlastné Biblie, ja som to nikdy predtým nevidel. Oni dokonce sa modlili, ako keby sa s niekým rozprávali, ako keby niekoho poznali osobne. To bolo úplne, ja som mal nejakých 14-15 rokov a ja som to nikdy predtým nevidel. Poznal som kostol, ale to bolo pre mňa, začal také obdobie, asi celý ten prvý rok na strednej škole, že či títo ľudia boli fanatici, alebo či oni naozaj sú kresťania, a tým pádom ja nie som kresťan, keď len som chodil do kostola. A jak som to skúmal, ja som zistil, že oni to naozaj nehrali. A ďalšie leto som chcel zase s nimi na ten tábor. Tak som išiel a tam som ešte s takou otvorenejšou mysľou a srdcom pristupoval k tomu, čo hovorili. A stále hovoril o tom, že vlastne to kresťanstvo je o osobnom vzťahu s Ježišom Kristom. A tak ja som sa rozhodol jeden večer, to bolo v Tatrách, na takej lúke, a som si povedal, že idem to skúsiť. A iba som si tak vnútorne zrekapituloval svoj život a potom som sa pozeral na to, že kam idem v živote. Ja som vlastne zistil, že ja vlastne neviem, kam idem v živote. A tak som vtedy poprosil, že Páne Bože, teda keď existuješ a keď si naozaj skutočný, tak ty veď môj život. Ja neviem, kam idem, tu máš môj život. Ty buď teda ten pán, ako tu o ňom hovoria, že dávam ti svoj život a ty ma veď. Neviem to úplne teda vysvetliť, opísať, ale zažil som naozaj takú zmenu, že aj srdce sa mi tak rozbúšilo, aj všetci ostatní na tom tábore videli tú zmenu a potom ešte prišli, modlili sa za mňa, dostal som prvú Bibliu, odtedy som si ju čítal a mal som otázky, začal som chodiť do spoločenstva k ním, ale vlastne bolo to tak, že som videl a zažil v podstate skutočných kresťanov. Tak nejako skratke.
0: Je to docela výzva říct Pánu Bohu a pak nějakým způsobem důvěřovat, že on třeba vstoupí do té situace nebo vyslyší tu modlitbu, tak když ta modlitba zní Pane Bože, jestli jsi, dej se mi nějak poznat, nebo když je tam ta upřímná touha toho člověka, jak to potom jsi schopen třeba v tom praktickém životě vnímat, že třeba tato modlitba byla vyslyšena, že Bůh je ten, který se dává poznat člověku. Jak se stává teda potom víra tou osobní, že to není jenom dobře, tak já teda budu souhlasit tady s tím životním stylem, který vidím u těch druhých?
1: No, asi velkým bylo to, že jsem začal počúvať to, co hovorí cez Boží slovo. Že já jsem naozaj si čítal, pamätám si, že keď mi ju darovali, tak povedali, túto začni čítať od Evanjelia podľa Jána a potom pôjdu ďalšie veci a tak to prejde do konca. Tak ja som to čítal a som si robil poznámky, ale skutočne som tomu tak nejak veril, že on to hovorí ku mne. A keď som niečomu nerozumel, tak som sa pýtal svojich vedúcich na doraste, na mládeži. A asi mi to vždycky potvrdzovalo to, že to rozhodnutie stálo za to, že to bolo najväčšie rozhodnutie, že ako keby som konečne pochopil, že na čo tu som, čo je zmysel žitia. Naozaj by som až povedal, že som ako keby otvoril oči, hej? Že ako keby som naozaj bol akože slepý a teraz som zrazu videl, alebo som bol v tme a teraz som vo svetle, že naozaj tá zmena vtedy to, keď som sa rozhodol pre Ježiša, tak bolo to, že zrazu veci dávali zmysel, že zrazu to, čo aj som čítal v Biblii, dávalo zmysel, že to boli skvelé, skvelé rady do života a v podstate všetky tie zasľúbenia až aj ten večný život. Hej, že asi taká zmysluplnosť v tomto, to bolo asi také najviac, že to ma drží doteraz, vždy keď to čítam. A aj keď náhodou niečomu nerozumiem, tak iba takto vierou príjmam, že Boh je dobrý a viem, že to je na dobré.
0: Studoval si tedy Bibli a měl si okolo sebe lidi, kteří ti byli nápomocí na té tvé duchovní cestě. Jak jsi v tom procesu té cesty víry hledal své místo v církvi nebo v tom božím příběhu, v tom velkém poslání, které Ježíš dal svým následovníkům, jak se třeba začal zapojovat do služby?
1: No, asi možno rok aj niečo som chodil iba do spoločenstva, ale potom som dostal také pozvanie pomôcť na nejaké akcii, na nejakom tábore, robiť nejaké aktivity. A potom prišli vlastne do nášho mesta tie anglické tábory, ktoré organizovalo aj tréningové centrum Kompas. Pamätám si takú situáciu, že jeden kamarát z mládeže ma volá: počuj, poď, bude nejaké stretnutie u toho tam a že tam vraj bude jedlo. Tak ja som tam šiel, sme tam stretli a tam vlastne sa vysvetlilo, že ideme začať robiť taký tábor s Američanmi a bolo tam jedlo teda, dobre, tak ja som posedel a nejakým spôsobom všetci tam sme sa zhodli, že my budeme vlastne ten tím, ktorý bude robiť to bol asi rok 2002 alebo tak, a od 2003 sme potom v Prešove začali robiť tie English campy a ja som vlastne bol od začiatku tam vlastne v tíme. A bolo to také šťastí, tak náhoda, taká božia náhoda, že som sa tam dostal, ale odvtedy začal vlastne práve aj cez takú prvotnú službu, že tam boli nejakí starší ľudia vo viere v tom týme, ktorí to viedli. Ja som tam bol z tých takých ešte aj novoveriacich, ale aj takých zároveň nadšených a zároveň takých tvrdohlavých, ktorí do všetkého nejak rýpal a chcel niečo vylepšovať a nejakým spôsobom ani nevykopli z toho týmu a som cez to mohol niekoľko rokov rásť. A až neskôr som potom vlastne prevzal celú tú službu a som viedol ja už tie tábory, aj viedol som tam potom mládež. Takže to bola taká zaujímavá cesta. A tí starší v týme, tí vedúci, ktorí mali so mnou aj trpezlivosť, aj nejak ma vychovovali, aj som popri tom duchovne rástol, tak až mi dali tú dôveru, že potom neskôr som to ja vlastne mohol viesť.
0: Takže pozvání na akci, kde je jídlo, může být i nebezpečné.
1: Tak.
0: Člověku to může proměnit další roky života. Bylo to tvoje první setkání s tréninkovým centrem Kompas? Do té doby si věděl nebo nevěděl, že něco takového existuje?
1: Nevěděl jsem a možno jsem něco zažil a nebol jsem si jistý, že to je to. Hej, možno ani vtedy ještě jsem nevěděl, poznal jsem těch lidí. Až potom následně, keď jsme išli na přípravu na ten tábor, tak sme cestovali do Žiliny a či ja som zažil tú Žilinu potom ako

Píseň o povzbuzení druhého, o podpoře, fandění a modlitbě. Modlím se, aby si byl milosrdný v boji, aby si byl pokorný ve výzvách, aby si miloval navzdory všemu. A když se budeš ptát na proč, aby si našel naději a povstal. V tom všem budu po tvém boku a budu ti fandit.

0: Přeji vám dobrý poslech Rádia 7, milí posluchači. Hlásí se vám Petr Vaďura a pořad Ke kořenům. V dnešní relaci budeme pokračovat v našem rozhlasovém výkladu Markova evangelia. Průvodcem tímto biblickým textem je nám kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V našem postupném pročítání a výkladu tohoto biblického textu jsme se dostali do 10. kapitoly. Přečetli jsme si už několik perikop, četli jsme o manželství a rozluce, o Ježíšově vztahu k dětem a také o bohatém muži, který chtěl dosáhnout věčného života. Ježíš potom pojednával o majetku a o tom, jak je pro člověka těžké dostat se do Božího království, ale pro Boha je možné i to, co je u člověka nemožné. A před námi je tedy úsek, který začíná 32. veršem. Navazuje nějak třetí předpověď utrpení na předchozí texty Markova evangelia?
1: Je to vlastně součást toho většího celku, který nacházíme v té prostřední části Markova evangelia, kdy Marek začíná rozehrávat témata odpovědnosti v lidském životě, toho, jakým způsobem by se měla odrazit zvěst evangelia v lidském životě, co uvádí do pohybu. A vidíme, že Ježíš vlastně v této části evangelia je neustále na cestě někam, neustále se pohybuje, odchází vlastně těm, kteří by ho chtěli nějakým způsobem zastavit, podržet. A cestou se setkává s lidmi, kteří jsou nějakým způsobem zastaveni nebo zabržděni v tom svém pohybu, něco jim brání. A Ježíš postupně ty překážky v cestě buď odstraňuje, anebo ukazuje, že by měly být odstraněny. A jak jsme viděli tu vazbu na majetek, tak hned zase k tomu přichází předpověď nejenom utrpení, ale také vzkříšení Ježíše Krista. Zajímavé, že tam se vždycky soustředíme na to utrpení, ve které se znovu otevírá to téma, co to je Ježíšovo mesiášství, jakou konkrétní podobu má a že má vlastně velmi odlišnou podobu od toho, jak to od něj čekají ti lidé, kteří byli kolem něj.
0: Já už jsem zmínil, že se jedná o třetí předpověď utrpení. To znamená, že Ježíš tu předpověď opakuje, proč stále znovu a znovu.
1: Je to určitá literární forma, kterou tady nacházíme u Marka, která nám není neznámá. Je to něco, co třeba objevujeme v literatuře i pohádkové, ale nejenom tam, kdy se některá věc vlastně takovým osudovým způsobem vrací jako určitý refrén, zneklidňující refrén, který přerušuje to vyprávění. A myslím, že tady je podstatné, že Marek sáhl právě k tomuto nástroji, k tomuto opakování, trojímu opakování, ve kterém se ukazuje neodvratnost toho, co má přijít. A vlastně je to taková přetahovaná. Na jednu stranu my chceme sformulovat evangelium nějak jinak, chceme z něho odstranit utrpení, možná, že my ne, ale chtěli to tak učedníci, což můžeme vidět v těch textech, které právě nedávno jsme četli. A oproti tomu stále na druhou stranu přichází to Ježíšovo ujištění, že ta cesta má své úskalí, že má nějakou svou hlubinu, kterou musí projít a že ji nemůžeme opomenout. A vlastně je to takové trojí zvonění, které uvádí ten pašijní text, který záhy se začíná rozvíjet a který potom představuje to vyvrcholení evangelia.
0: Přečteme tedy text vymezený verši 32 až 34. Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi. Byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, se báli. Vzal k sobě opět svých 12 a začal mluvit o tom, co ho má potkat. Hle, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům. Odsoudí ho na smrt a vydají pohanům. Budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí. A po třech dnech vstane. Tu otázku už jsem ti jednou položil, nicméně asi je stále znovu nutné se k ní vracet. Někteří biblisté považují tyto předpovědi Ježíšova utrpení za takzvané vaticinium ex eventu, za text, který byl sformulován dodatečně. A říkají, že Ježíš vlastně nikdy takovou předpověď neřekl. Jiní zase namítají, že to není pravda, že z celkové logiky toho textu vysvítá, že Ježíš si pravděpodobně uvědomoval to, co ho čeká a že nevyhnutelně míří k tragickému vyústění. Jak to hodnotíš ty? Co si o tom ty myslíš?
1: Podle mého názoru je důležité přistoupit k evangelijnímu textu s vědomím, že to není záznam, není to film, dokument, který byl natočen o Ježíšově životě, ale že to je Markovo vyprávění o Ježíšovi. To samo o sobě neubírá nějak těm textům na jejich pravdivosti nebo závažnosti, není to nějakým podkopáním jejich autority, ale musíme číst evangelium s vědomím, že to je text, který byl formulován vírou a je určen k naší víře. Je určen k tomu, aby nás uvedl opět do toho pohybu důvěry a nějakým způsobem nás připojil k tomu evangeliu, které čteme. Když se díváme na to, jak Marek popisuje tu situaci, tak si uvědomujeme, že psal evangelium ve chvíli, kdy už bylo dávno po všem. To znamená, ten charakter toho zpětného doplnění, té zpětné rekonstrukce těch událostí má celý text evangelia, nejenom ty jednotlivé konkrétní části. A myslím si, že to neubírá, ještě jednou opakuji, jejich pravdivosti, jejich závažnosti, ale naopak nám to ukazuje, že právě tato místa Marek vyhodnotil jako ta důležitá pro naše čtení. To znamená více než otázka, jestli přesně takto Ježíš formuloval svou výpověď, by nás měla možná zajímat otázka, proč si Marek myslí, že to je pro nás tak důležité, abychom to četli. A tady se domnívám, že to vytěsnění kříže z křesťanské zvěsti, z křesťanské víry je pokušení, které nás provází i dnes, které nějakým způsobem ohrožuje církev i dnes. A proto je to opakování podstatné, je důležité i pro nás.
0: Tady je otázka, do jaké míry Ježíš věděl o tom, co ho čeká. Jestli skutečně už v průběhu toho svého putování s učedníky nějak tušil ten svůj konec.
1: Já myslím, že věděl a tušil právě díky tomu, že je zřejmé a bylo to zřejmé v Ježíšově době stejně jako dnes, že ta poslušnost Boha vede nezbytně k určité konfrontaci. Ježíš to viděl od počátku svého působení, od počátku svého jednání, mluvení, že to, co reprezentuje Boží království, které on sám zvěstuje nejenom slovem, ale i tím, co dělá, jak jedná, vyvolává tření, vyvolává konfrontaci a odmítnutí. A myslím, že člověk, který čte evangelium, vidí, jak postupně se ukazuje jako nepochybné, že ta konfrontace musí nakonec vyústit až do úplného vrcholu, až do toho Ježíšova zabití a absolutního odmítnutí. A předpokládám, že Ježíš v tom se dokázal orientovat stejně dobře jako my, a proto jemu začalo být postupně velmi jasné a zřejmé, že je to nevyhnutelný konec. A to si myslím, že je také podstatou těch textů, které mluví o kříži jako o nevyhnutelné události. Nesnad z toho důvodu, že by to byl nějaký režisérský tah Boha Otce, který připravuje ten okamžik Ježíšova zabití, bez kterého se jeho milost neobejde, ale že je to prostě nevyhnutelný konflikt, kdy se setkává to boží a lidské a naráží o sebe a je to vlastně něco, co se bohužel dalo a dá i dnes očekávat.
0: My tady mluvíme sice o konci, nicméně Ježíš v té své předpovědi, tak jak ji Marek formuluje, uvádí také na závěr a po třech dnech vstane. Takže to není konec.
1: Tady vidíme tu tendenci číst už některé části příběhu Ježíše jako pravděpodobné a některé jako méně pravděpodobné. A ukazuje se, že pro nás tím zásadním pohoršením je otázka Ježíšova vzkříšení. Možná, že kdysi byla situace opačná a mohlo to být snad někdy i tak, že lidé vnímali jako ten nejvíc pohoršující moment toho příběhu Ježíšova ukřižování. Pokud bychom skutečně věřili, že Ježíš je Mesiáš, že je Boží syn, tak představa jeho ukřižování samozřejmě je absurdní. Ale tento text jako kdyby promlouval opravdu k nám do naší doby, kdy se ukazuje, že se soustředíme více na to utrpení jako na něco, co si umíme představit, ale méně už pak si dokážeme představit vzkříšení a proto ho vlastně trochu vytěsňujeme z toho našeho myšlení. To je pro naši víru ta největší zkouška.
0: Celá ta předpověď je stupňovaná, zde není jenom řečeno, že bude zabit a vstane z mrtvých, ale těch stupňů jeho ponížení je zde velké množství. Bude vydán velekněžím a zákonníkům, odsoudí ho na smrt, vydají pohanům, budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují, zabijí. Trošku mi to připomíná barokní obrazy nebo barokní sochy, ve kterých je právě to utrpení Ježíšovo velmi expresivně zdůrazňováno. Proč vlastně?
1: Tady ale nejde jenom o nějaké zdůraznění toho utrpení, kterým Ježíš bude procházet, ale každá z těch částí toho textu má nějaký určitý zvěstný potenciál. Něco konkrétního nám může povědět. Už jenom to, že Ježíš bude vydán, vlastně signalizuje, že Ježíš tady vystupuje jako ten, kdo přijímá to, že je s ním nějakým způsobem naloženo. Vlastně to předvídá Ježíšovu roli v našem životě, protože my jsme ti, kteří Ježíše mohou přijmout, mohou

0: podstatná pro porozumění tomu příběhu, protože se ukazuje, že Ježíš naráží nejenom na té náboženské rovině, jako ten, který se domněle rouhá Hospodinu, ale také na té politické, jako ten, který ohrožuje ten společenský řád. A když to obrátíme na ruby, tak pochopíme, že Ježíšův příběh nám neříká jenom náboženskou pravdu, ale zvěstuje nám také svým způsobem určitou politickou nebo společenskou pravdu. A církev si nemůže vybrat jenom jedno a to druhé nechat ležet stranou. Nemůžeme tvrdit, že situace naší společnosti se nás netýká, protože Ježíšův příběh už od začátku a také v momentě jeho utrpení a smrti se týká nejenom náboženských otázek, ale i politických. A také to Ježíšovo poplivání jako jeho poníženost, která je zdůrazněna vedle jeho smrti, ukazuje, že kříž a smrt nejsou vlastně to samé, nedají se zkrátit jenom na jednu informaci o jeho smrti fyzické, ale že v sobě obnášejí také ten moment ponížení, ten moment toho, že Ježíš je nejenom zabit, ale také odmítnut a ponížen, a to je velmi důležitá součást následování Krista. Ani bez té naší smrti a bez té naší poníženosti se tato cesta neobejde.
1: Předpověď Ježíšova utrpení je uvozena větou, ve které je Markem řečeno, že učedníci byli zaraženi, ti, kteří šli za nimi, se dokonce báli. Ale následuje potom příběh, který si přečteme za chviličku, ve kterém se dva z učedníků dožadují výsadního postavení. Tak není v tom nějaký rozpor?
0: Je v tom velký rozpor a to napětí, které v tom slyšíme, je vlastně nepochybně Markovým záměrem, ve kterým nám ukazuje to obrovské nedorozumění, ke kterému vlastně v případě Ježíšova následování může dojít. Na jedné straně je tady cesta kříže, cesta, která vede skrze utrpení, cesta konfliktní, plná nejrůznějších nástrah, které na člověka čekají na té cestě. A vedle toho jsou prostě zavřené oči Jakuba a Jana, kteří si na základě toho, že Ježíš používá metaforu království a králování, najednou vykreslují tu budoucnost opravdu v takových konturách nějakého starověkého královského dvora a vybírají si tam, kde by zhruba tak mohli se nacházet, jakou roli by mohli v tom novém společenství, v té nastolené nové vládě hrát. A jak už si tam plánují ta místa v té stínové vládě a chtějí si to pojistit dopředu, tak vlastně nestíhají kvůli tomu vůbec vnímat, co se kolem nich děje. Nestíhají vnímat, že ta blízkost Kristu bude znamenat také blízkost jeho smrti, jeho utrpení a jedině tak a skrze to také blízkost jeho vzkříšení a vyvýšení.

pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7. Dnes vykládáme 10. kapitolu Markova evangelia. Před námi je text od 35. do 45. verše. Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu: Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme. Řekli jim: Co chcete, abych vám učinil? Odpověděli mu: Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě. Ale Ježíš jim řekl: Nevíte, oč žádáte? Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn? Odpověděli: Můžeme. Ježíš jim řekl: Kalich, který já piji, budete pít, a křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž jsou připravena. Když to uslyšelo ostatních 10, začali se hněvat na Jakuba a Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi. Ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem.

0: otrokem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Jáchyme, celý ten rozhovor Jakuba, Jana a Ježíše začíná zvláštní otázkou učedníku. Chtěli bychom, abych s nám učinil, oč tě požádáme. To je takové biankošek nám vydej. Děti někdy přicházejí k rodičům. Tati, splníš mi, o co tě poprosím? Trošku mi ti učedníci připomínají takové děti.
1: Je to zvláštní, protože vlastně nám to naznačuje určité pochopení Ježíše, určitý vztah k němu. Ukazuje to, že si z něho v určitý moment života máme tendenci udělat takového kouzelného pomocníka, který nám bude plnit prostě přání, která my mu budeme předkládat, třeba i velmi zbožně v rámci našich modliteb nebo v nějaké vypjaté situaci našeho života. Jenomže vidíme zároveň, že ta prosba nebo ta žádost nemusí vždycky být zrovna to nejmoudřejší, co jsme schopni Kristu předložit. A tady u Jakuba a Jana celý ten začátek toho rozhovoru a dokonce i ta Ježíšova odpověď vypadá opravdu tak trochu, jako kdyby se Ježíš, který, jak víme, byl v ranných dobách církve zobrazován jako ryba, dal degradovat do takové role prostě kouzelné rybičky, která bude plnit teď přání těm svým učedníkům. Ale já myslím, že tu jeho odpověď na jejich prosbu musíme chápat ještě trochu jinak. Když říká, co chcete, abych vám splnil, co chcete, abych pro vás učinil, tak je to otázka, která je docela podobná tomu, když se ptal svých učedníků, a za koho mě pokládáte. Je to vlastně otázka, která ukazuje, co ode mě čekáte, co je ta vaše představa, kterou jste si o mě učinili. Teď to sformulujte a řekněte mi, čím pro vás jsem.
0: No a oni to sformulovali.
1: A právě v té jejich žádosti, v té jejich představě o tom, jak bude vypadat Boží království, jak bude vypadat ta vláda po boku Krista, na pravici a na levici, na těch místech, která jsou tak důležitá politicky, společensky, se ukazuje, že příliš neporozuměli tomu, co bude obnášet následování Krista.
0: Možná, že to trošku navazuje na proměnění nahoře, kde ho právě tito dva muži viděli právě v jeho slávě. Oni říkají, chceme být po pravici, po levici ve tvé slávě.
1: Je to každopádně tak, že ten dotek s tou výšinou má tendenci přitahovat naše oči do té míry, že už nevidíme ty nížiny, které obklopují tu výšinu nebo které k ní nějakým způsobem patří. A oni se takto soustředí na tu velmi důležitou výsadní roli a žádají o ní. Můžeme možná obdivovat až tu schopnost a takovou jako nebojácnost, se kterou přicházejí k němu a tu otázku nebo tu prosbu mu předkládají. A Ježíš na to odpovídá takovou dvojicí zvláštních výroků týkajících se kalicha a křtu.
0: Můžete pít kalich, který já piju, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn?
1: A to je vlastně zase odraz zkušenosti toho společenství církve. Vidíme, už zvláštní je to, že se tady objevuje ten dvojí výměr toho, co velká část křesťanů pokládá za ty dvě základní svátosti církve, a to sice společenství kolem kalicha a chleba a na druhé straně křest. Čili ta dvojice těchto svátostných aktů se tady nějak promítá, ale zároveň je v tom obsaženo také vědomí toho, že ten Ježíšův kalich a Ježíšův křest je ještě něco specifického, něco, co není úplně shodné, identické s tím společenstvím večeře páně a křtu. Není to něco, co my vlastně opět znovu můžeme přehrát tím rituálním aktem, ale je to něco, na čem máme podíl jenom v určitém odraze, jenom v určité ozvěně. A když se Ježíš ptá, jestli je to možné, aby měli takové společenství, aby měli stejný podíl na stejném kalichu a stejném křtu, tak oni odpovídají velmi sebevědomě, jednoznačně můžeme.
0: No a jakou mohli mít představu?
1: V jejich situaci samozřejmě tamto svědectví zkušenosti církve a té praxe církve není, takže můžeme předpokládat, že prostě to vnímali jako výzvu k následování stejné cesty, stejného údělu, jakým je přisouzen Ježíšovi. A protože vnímali, že ten úděl, a to je evidentní z toho textu, je hlavně úděl vítězný a úděl velmi zajímavý, perspektivní, že to je vlastně něco, na co je dobré se těšit, že to bude vypadat pro ně velmi dobře, tak řekli ano, to můžeme, to chceme, na tom se chceme podílet. A Ježíšova odpověď na to vlastně těžko se ubránit dojmu, že obsahuje určitou míru nějakého sarkazmu nebo takového zvláštního humoru, který obsahuje ta odpověď, když říká, dobře, tedy tím křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni, ten kalich, který pij, z toho budete pít také.
0: Člověka až mrazí, protože my víme, že ti učedníci všichni vlastně skončili až na Jana mučednickou smrtí.
1: Je to něco, co zase čtenář Evangelia díky Markovi může vnímat v tom dramatickém napětí, tak jak to Marek vykreslil, a může si zase tu myšlenku, kterou tady máme obsaženou, to znamená utrpení jako součást cesty Ježíše Krista, vztahovat k sobě, k té své vlastní cestě. Může si říct, jak je na tom on sám ve vztahu k podobné žádosti, jestli by rád také viděl to evangelium jako vítězící sílu v tomto světě, v takovém tom politickém, společenském smyslu, anebo jestli je ochoten přijmout to, že Ježíšův kalich a Ježíšův křest znamená také cestu skrze smrt.
0: Tato část je uzavřena slovy, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž jsou připravena. A to je trošku nápadné, když my někdy z toho textu tak jako cítíme, že nám má dojít, že Ježíš je někdo víc nežli obyčejný člověk a že s Pánem Bohem má tedy víc společného, než by se mohlo na první pohled zdát. A tady najednou říká, že to není má věc.
1: Marek totiž asi nejvíce z těch evangelistů předkládá Ježíše jako toho, který je Bohem zmocněn. Je to vlastně boží zmocněnec pro určitou situaci ve světě a dostává od Boha moc k tomu, aby soudil, odpouštěl, aby přiváděl člověka zpět k Bohu, a proto vlastně sedí a je posazen na to místo, rozhodující místo v tomto světě jako jeho pán. Ale ve všech těch textech, které k tomu ukazují, Marek uchovává vědomí toho, že tím svrchovaným vládcem, který ovšem rozhoduje, je Bůh, je to Ježíšův otec. A u Marka asi nejméně najdeme takovou tu tendenci k tomu rovnostářskému pojetí třech božských osob, tak jak později se na základě biblických textů v učení církve objevily. To znamená, Markovy texty spíše nám vytvářejí před očima takový obraz Ježíše jako zmocněnce, který dostává od Boha určitý konkrétní úkol. A vlastně, kdo bude dál se na tom úkolu podílet, kdo k němu bude nějakým způsobem připojen, komu budou vyhrazena ta důležitá místa v tomto úkolu, to je opět v božích rukách a Ježíš je nám zde vykreslen jako ten, kdo v poslušnosti ten boží úkol přijímá a plní. Ale ne jako ten, kdo si bere tu pravomoc pro sebe a snaží se z té pravomoci něco vytěžit a rozhodovat teď o všem. Vlastně je to docela podobné, jako když v epištolách čteme, že Ježíš nepoložil pro sebe tu roli, kterou mu Pán Bůh přisoudil, za loupež. Nesnažil se jí uloupit si pro sebe a vlastně z toho něco vytěžit.
0: A je to velká inspirace i pro církev, že lecos není prostě naše věc, abychom to rozhodovali. Je někdo jiný, kdo připravuje ta místa, kdo určuje, kdo bude velký a kdo bude malý, kdo bude přední a kdo bude poslední.
1: A naopak oproti tomu je velmi naše věc mnoho událostí a mnoho situací v tomto světě, nad kterými si říkáme, to není naše věc, to nás nemusí trápit, to nás nemusí zajímat. To znamená, něco je nám položeno do naší odpovědnosti, týká se nás to, je to náš úkol, a něco naopak patří k tomu, od čeho jsme byli osvobozeni. A právě ty mocenské ambice a určitá představa o důležitosti nebo nedůležitosti člověka patří k tomu všemu, od čeho jsme byli skrze Krista, chvála Bohu, osvobozeni.

0: pořadu ke kořenům si dnes čteme 10. kapitolu Markova evangelia. Ostatní učedníci byli celkem právem pohněváni Janovým a Jakubovým jednáním a Ježíš jim musí tedy dát jakousi lekci, ve kterém vysvětluje, že ty poměry v církvi, mocenské poměry v církvi, jsou úplně jiné, nežli je tomu ve světě. V čem je ten rozdíl?
1: Tady se dostáváme k místu, které je velmi podstatné, protože je to jeden z těch etických textů Nového zákona, který nám ukazuje, co a jak má být mezi námi. Zatímco často se dostáváme do situace, že některé místo z Nového zákona čteme jako určité pravidlo a přitom je to spíše metafora nebo to není odpojitelné od toho kontextu, tak tady vidíme, že tak toto má být mezi námi. Mají mezi námi vládnout určitá pravidla, určitý způsob vztahování se jednoho k druhému a naopak něco jiného má být od nás vzdáleno. A zase je zajímavé, že Ježíš ukazuje, že nějak to chodí ve světě, nějak to chodí v té společnosti, tak jak si ta pravidla sama nastavila, ale tak to u nás nemá být, my se na tom nemáme orientovat a máme se orientovat na Kristu, máme se orientovat na něm a na jeho příkladu. A jeho příklad je příklad služebnosti, příklad vlastně upřednostňování těch druhých před sebou a umenšování sebe sama ve prospěch těch druhých. Jenomže to je pro člověka velmi náročný úkol a to všichni, kdo žijí v církvi, dobře vědí, že umenšování sebe sama není nějak snadná disciplína a proto je podstatné, aby tyto texty nezapadly, ale aby nás znovu a znovu motivovali, znovu a znovu pobízeli k těm pokusům následovat toto Ježíšovo povolání k odlišnému způsobu existence.
0: Ale už ze sociologického hlediska je přece zřejmé, že vůdce nemůže být služebník všech, pokud to není pouze jakási proklamativní role. Role služebníka, která se třeba o Velikonocích projeví tak, jak papež to dělá, že myje nohy svým kardinálům, ale ve skutečnosti je to pořád ten vládce, který má tu nejvyšší autoritu.
1: Ono nám se právě trochu dohromady proplétá ten motiv autority nebo moci s motivem služby. A Ježíš tady vlastně ukazuje, že ta služebná povaha je to, co zakládá nějakou důležitost člověka ve společenství církve, že právě služba je tím centrem, tím centrálním motivem. A tady už si to dokážeme, myslím, představit, že ten, kdo má největší díl služby v tom společenství, kdo slouží jednotlivým částem církve, se stává skutečně takovým služebníkem všech. A z toho teprve vyrůstá jeho autorita, z toho teprve vyrůstá to, že je v tom společenství chápán jako někdo důležitý, jako někdo, bez koho se to neobejde, kdo velmi jasným, viditelným způsobem zobrazuje Krista, přítomného uprostřed svého lidu. Když to funguje naopak, když moc nebo pravomoc předchází službu, jak je to obvyklé právě v naší společnosti a bylo to obvyklé i v Ježíšových dobách, tak vlastně moc nahrazuje to konání ve prospěch ostatních, předbíhá ho a zakládá takovou podobu společnosti, ve které stačí, aby člověk měl pravomoc a nemusí vlastně už nic důležitého dělat. Naopak ani nemůže, protože by to tu jeho pravomoc podrývalo. Ukazovalo by to, že není tak silný, jak se ukazuje, jak se snaží těm ostatním stavět.
0: Ježíš zde sebe samého klade jako měřítko. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil. Ale k tomu připojuji ještě druhou větu a dal svůj život jako výkupné za mnohé. I to je požadavek pro ty, kteří chtějí být velcí?
1: Ono to dávání svého života můžeme vnímat jako poměrně široké označení. On to nemusí nutně znamenat jenom ukřižování nebo popravu. Odevzdávání vlastního života může znamenat, že vpouštíme ty druhé do toho horizontu našeho života, do toho jeho směřování, do těch kritérií, podle kterých se rozhodujeme v životě. A myslím, že takové širší pojetí Ježíšova příkladu je pro nás důležité. My nenásledujeme Krista tím, že se připodobňujeme jeho zjevu, že se připodobňujeme jeho životním návykům, ale právě tím, že napodobujeme jeho otevřenou orientaci k druhým lidem, že napodobujeme jeho sebeodevzdávání se druhým. A myslím, že to také souvisí s textem, který nacházíme někdy v ustanoveních Večeře Páně, kdy se tam mluví o památce. A myslím, že právě ten zúžený pohled říká, že máme činit na Kristovu památku to, že budeme pít kalich a jíst chléb, že se to vztahuje k tomu rituálu. A myslím, že si můžeme dovolit vnímat to v tom širším kontextu. Ježíš říká, toto čiňte na mou památku, a vlastně tím ukazuje na celý svůj život. Toto čiňte, když společně jíte. Kdykoliv spolu jíte, tak se odevzdávejte těm druhým. A my víme, že to společné jídlo bylo centrem bohoslužebného života církve. To znamená, památkou Krista má být život v intencích Kristova příběhu. A to si myslím, že je takové poselství, které prolíná vlastně celým evangeliem. Není to něco, co my můžeme delegovat jenom na Boha, on pro nás něco udělal v Kristu a my už nemusíme dělat nic, ale je to výzva, naopak výzva k následování, výzva k opakování toho příběhu.

0: pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 čteme 10. kapitolu Markova evangelia. Čteme od 46. do 52. verše. Přišli do Jericha. A když vycházel s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timajův, Bartimájos, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, dal se do křiku: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Mnozí ho napomínali, aby mlčel, on však tím více křičel: Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl: Zavolejte ho. I zavolali toho slepého a řekli mu: Vzchop se, vstaň, volá tě. Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl: Co chceš, abych pro tebe učinil? Slepý odpověděl: Pane, ať vidím. Ježíš mu řekl: Jdi, tvá víra tě zachránila. Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Jachyme, my si čteme dva texty za sebou. V obou těch textech je něco podobného. Přichází tam někdo za Ježíšem s jakousi žádostí a Ježíš se ptá, co po mně chceš, a v obou těch případech přichází nějaký požadavek, na který jednou Ježíš odpovídá negativně a po druhé pozitivně. To je ten kontrast mezi žádostí učedníků a tím křikem slepého Bartimeja. Je to záměr, Markův? Je ta kompozice záměrná, tak to, že to staví vedle sebe?
1: Tak je evidentní, že tady vzniká nějaký kontrast. Ona to použití stejné otázky nás má trknout, má nás upozornit na to, že to vlastně jsou příběhy, které patří k sobě. A tu metodu dvou příběhů, které stojí v určitém napětí a nějak k sobě doléhají jako dvě ilustrace, to už jsme u Marka zaznamenali. Patří to k té jeho metodě, k jeho způsobu práce. A tady je důležité, že zatímco Jakub a Jan mají pocit, že vidí a rozumí, tak vedle toho se objevuje muž, který nevidí. Je izolován, jeho zrak nefunguje tak, jak by měl. Zatímco Jakub a Jan vědí přesně, jaký by měl být obsah toho, co jim Ježíš dá, tak vedle toho se objevuje muž, který chce vlastně jenom uschopnit k tomu, aby vůbec jakékoliv obsahy k němu mohly vstoupit. To musíme vnímat tak, že když prosí Ježíše, aby viděl, tak vlastně prosí o to, aby byl uschopněn k jednání, k přemýšlení, k vstupu do toho světa, který je kolem něj, k plnohodnotnému vstupu. A to nejenom ve fyzickém slova smyslu, ale i v tom duchovním. On prosí o to, aby porozuměl. A v tom je velký rozdíl. Vlastně ta žádost slepého Bartimea je odlišná v tom, že neříká dopředu, čím má být naplněná. On neříká, co chce vidět. To říká Jakub a Jan, my chceme vidět sami sebe po tvé pravici a levici. A říká, dej, ať se mi otevřou oči, ať už uvidím cokoliv. A na to Ježíš odpovídá pozitivně, protože taková žádost vlastně velmi úzce souvisí s jeho zvěstí, s jeho jednáním až do této chvíle. Viděli jsme, že to uschopňování člověka k plnohodnotnému životu patří k evangeliu a že to je to, co charakterizuje přicházející Boží království.
0: Zvláštní je tady jeden detail. V 10. kapitole je pojednání o majetku, kde Ježíš ujišťuje, že ti, kteří se vzdají těch věcí, kterými vládnou, tak že dostanou mnohem víc. Bartimajos nevládne vůbec ničím a má vlastně jedinou věc, a to je plášť. A když přichází k Ježíši, tak jej naprosto spontánně odhodí. Jako kdyby tím ilustroval přesně to, co jsme v té kapitole před chvíli četli.
1: On ještě plášť má také v těch biblických textech určitý specifický takový přenesený význam, kdy reprezentuje určitou moc, ochranu. To znamená, v tomto ohledu vidíme, že ten slepý muž vlastně odhazuje to, co ho chrání, odhazuje tu ochranou slupku a přichází k Ježíšovi, vzdává se své vlastní moci a sklání se před jeho mocí. Kromě toho v tom můžeme vidět ještě další význam, a to sice plášť jako nástroj jeho obživy, protože bylo běžné, že člověk, který byl odsouzen k žebrání, tak rozložil právě ten plášť před sebe a na ten vybíral ty peníze, které mohl dostat. To znamená, v určitém slova smyslu můžeme opravdu mluvit o tom, že se vlastně vzdává toho, co mu přinášelo obživu, a v tom je podobný učedníkům, kteří nechali své lodě, nechali své sítě a následovali Ježíše a už se víc nestarali o to, kde seženou to všechno potřebné, co budou k životu nezbytně nutně potřebovat.
0: Zvláštně tady ještě jedna věc. My jsme 10. kapitolu začali údajem o místě, kde se to odehrává. Vstal, šel odtamtud do judských krajin a za Jordán. A teď jsme vlastně v Jerichu, to znamená, že Ježíš jako kdyby šel stejnou cestou, jakou šli kdysi předkové Izraele, když obsazovali zaslíbenou zemi. A v tom Jerichu, které bylo zapovězené starým zákonem, tam Židé neměli vlastně správně vůbec bydlet, bylo to prokleté místo, se najednou potkává s tím Bartimajem, který čeká u cesty. A ten motiv cesty je motiv, kterým celá ta kapitola končí. Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Tak řekněme si ještě něco k té Ježíšově cestě a k té cestě, kterou jdou s ním ti, kteří se k němu přidávají.
1: Tady je velmi důležitý pro nás ten motiv toho, že ta cesta nejenom vede z něčeho, co je neperspektivní, z nějakého zapovězeného místa, vede směrem k Jeruzalému. Je to Ježíšovo přicházení do Jeruzaléma a to v sobě obsahuje samozřejmě všechny ty konotace Ježíšova životního příběhu, jeho vyústění v kříži a ve vzkříšení. A vidíme, že Bartimajos, jakmile uvidí, tak nezůstane u toho, že si začne prohlížet všechno kolem sebe, nezůstane u toho, že se začne opájet tím nově nabitým zrakem, nezačne ho používat jako nástroj k sebeobohacení, k obohacení svého života, ale i hned následuje cestu, o které vlastně neví, kam vede. On ví dobře, odkud vede. Vede z života, který za mnoho nestál, z života, který byl velmi tvrdý k němu a ve kterém zažil mnoho nepříjemného a díky tomu je svobodnější než ten bohatý muž, který ještě před chvílí s Ježíšem mluvil a nebyl schopný ho následovat. A vydává se na cestu, která vede k Jeruzalému a zajímavé je, že když se díváme na to Bartimajovo následování, tak k nám proniká ten motiv, že ta cesta je nadějná. Když jdou učedníci a jsou celý vystrašení a bojí se, tak máme tendenci vnímat, že na konci té cesty je kříž. Když následuje Bartimajos, tak najednou vidíme, že na konci té cesty je vzkříšení, je tam nový život. A proto Bartimajos pro nás může také reprezentovat člověka, který i ve víře zahlíží to nadějné, co je až někde za bolestí, je to až někde za neštěstím, za utrpením, za nejrůznějšími nástrahami, které na nás čekají.
0: No a musíme si také uvědomit, že jako slepec on nikdy neměl přístup do chrámu, protože tam nesměli různě tělesně postižení. A teď najednou v tom Jeruzalémě bude smět vstoupit do Boží přítomnosti.
1: No a do té Boží přítomnosti vstupuje už ve chvíli, kdy se vlastně setkává s Ježíšem, protože my vidíme, že chrám, přestože Ježíš neodmítá chrámovou bohoslužbu, nějak se jí nestraní, naopak, chrám je pro něho důležitý symbol, tak vidíme, že chrám vlastně ztrácí tu svoji schopnost být skutečně místem, kde se člověk setkává s Bohem. Je zatemněný nějak tou náboženskou praxí Izraele a díky tomu právě Bartimajos, který jako slepý nemohl do toho chrámu vstoupit, při setkání s Ježíšem je Bohu blíž, než ti, kteří do toho chrámu mohli vstupovat třeba každý den.
0: A ještě jeden detail, který bychom si možná neměli nechat ujít. Bartimajos Ježíše oslovuje jako syna Davidova. A v následující kapitole v 11. Ježíš jako skutečný syn Davidův, jako král jedoucí na oslátku, vstupuje do Jeruzaléma.
1: Je to mesiářský titul, který vlastně jeho takovým těžištěm je prosba o Boží pomoc. To vidíme i když potom při Ježíšově příjezdu do Jeruzaléma se ozývá to provolávání Hosana, které na nás působí oslavně, působí to jako provolání radosti, ale ve skutečnosti jeho obsahem je prosba o pomoc, o smilování, o slitování. A syn Davidův tady v každém případě reprezentuje tu politickou stránku mesiášského příchodu. To znamená mesiáše jako toho, který přichází, aby napravil špatnou sociální situaci ve společnosti, aby napravil tu nesamostatnost Izraele a znovu přivedl ten lid k plné soběstačnosti a plné samostatnosti pod Boží vládou. Ještě jedna věc se váže k tomu titulu Syn Davidův, a to sice mesiářská představa, která nám dnes trochu uniká v tom našem čtení a není tolik zdůrazňovaná. A sice, že ten Syn Davidův často byl vnímán jako skutečný Syn Davidův, jako král Šalomoun, který vlastně reprezentoval určitou léčitelskou schopnost. Byl vnímán jako takový velmi schopný až zázračný léčitel, tak je logické, že právě ten slepec volá na Ježíše tímto titulem, protože ho vnímá jako stělesnění právě Davidova syna, který přináší tu léčitelskou schopnost a léčitelskou dovednost a na kterého se může s důvěrou obrátit.
0: Když Ježíš odpovídal učedníkům, že udělovat místa po pravici či po levici není jeho věc, že ta místa jsou připravena už někomu, tak kdo ví možná, že jedním z těch, který bude sedět někde po boku Ježíšově, bude právě takový Bartimájos?
1: Mohl by to být on a mohli bychom to být my a mohl by to být někdo, kdo sedí vedle nás ve sboru a nebo někdo, kdo chodí po ulici. Bartimájos má k Bohu blízko díky tomu utrpení, kterým prochází a díky tomu, že v celém svém životě byl tím malým a nedůležitým. A proto je taková úvaha na místě. Na druhou stranu znovu musíme si připomínat to Ježíšovo slovo, že je to něco, co pro nás vlastně není tím stěžejním a nemělo by být tím stěžejním. Myslím, že mnohem podstatnější je, a i v tom Bartimájově životě, jestli sám pro sebe rozpozná jako důležité to povolání ke službě ostatním. A to je povolání, které platí pro nás a měli bychom ho z těch textů zaslechnout i dnes.
0: A tím končí naše úvahy nad 10. kapitolou Markova evangelia. Naším dnešním hostem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Jáchyme, děkuji ti za tvůj výklad a těším se na 11. kapitolu.
1: Já také děkuji, naschledanou.
0: Milí posluchači, vám děkuji za pozornost. Pořad pro vás připravil a teď se s vámi loučí Petr Vaďura.

Minula 11. hodina z pondělí 29. června. Právě posloucháte Rádio 7 a poslední hodinku jeho večerního vysílání. Za 15 minut nás čeká čtení na pokračování, ve kterém otevřeme knihu Andělské stezky.

0: Minule jsme se ve čtení na pokračování vrátili do roku 1969, kdy se Gary Shepherd s manželkou Barbarou připravovali na první cestu do Nepálu. Motivací pro něj byl text písně Amazing Grace. V roce 1976 jsou s manželkou a přáteli na základě falešného obvinění nuceni z Nepálu odejít. O 6 měsíců později se tam vrátili a pokračovali v šíření evangelia. Zhruba rok po příchodu do Nepálu shromáždili prostředky na stavbu přistávací dráhy v horské oblasti, kde pobývali. S pomocí dárců se to nakonec povedlo.
1: Gary Shepherd, Andělské stezky.
2: Kapitola 8. Čarodějnice. Zatímco na nás křičela kletby, chodila ta čarodějnice sem a tam po školním dvoře. Bylo zajímavé, jaký pozor si dávala, aby se zdržovala mimo samotnou vesnici, avšak dostatečně blízko na to, aby ji lidé slyšeli. Zřejmě bylo nepřípustné, aby své kletby chrlila ve vesnici samotné. Já jsem nás zničila! Zničila jsem nás! Naříkala Barbara. Když jsem dorazil domů, byla už tma a ona tam stála celá sklíčená. Tak hrozně jsme se snažili dělat věci jako ostatní magaři, abychom zapadli, ale dnes věděla, že se jí to nepodařilo. A věděli to i všichni ve vesnici. Byl jsem celý den pryč lovit s dalšími muži na vrcholku bohů. Barbara zatím byla doma s naší malou dcerkou a věnovala se svým obvyklým povinnostem. Jako obvykle nás přišlo navštívit velké množství lidí. Spousta se jich ráda přišla prostě podívat, jak vypadá běloch, a pozorovat, jak odlišně žije. Jiní potřebovali akutní lékařskou pomoc pro sebe nebo své děti. Ještě jsme neznali všechny, včetně jedné ženy, která bydlela na vzdáleném konci rokle. Byla malá a docela hezká, asi okolo 30. Byl rok 1972 a my jsme se přestěhovali za hory na jih od vesnice Yang Hok. Tady v nepřístupné oblasti obvodu Pala nebyl magarský jazyk poznamenán nepálštinou. V těchto horách byla největší magarská vesnice Araghala. Obvykle bylo v plánu zůstat v Araghale 2 nebo 3 měsíce v kuse. V této chudé vesnici, která byla mimo dosah, bylo dostupných jen pár věcí a my jsme obyvatele neradi znepokojovali žádostmi, aby nám prodali něco z toho mála, co

měli. A proto jsme si zabalili všechno potřebné jídlo a zásoby do 4 až 19 litrových plechových nádob a přinesli si je sebou. Ukázalo se, že plechovky byly pro vesničany hrozně cenné, protože v té době neměli žádné prostředky, aby uchránili své věci před hordami krys, které jim je okusovali nebo sežrali. Takže brzy po našem příchodu nás lidé začali o ty prázdné plechové krabice žádat. Samozřejmě, že hned prázdné nebyly, a tak si Barbara sepsala seznam zájemců. Poslední den našeho pobytu jsme ty plechovky pak vesničanům předali. V té době měli jen trochu peněz, takže jsme odmítli vybírat za ně peníze nebo je prodávat. Místo toho jsme je nechali, aby nám dali cokoliv, co budou mít navíc, kdykoliv to budou mít. Někdy nám s falešnou nadějí, že se tak posunou nahoru v seznamu na plechovky, donesli naši přátelé pár vajíček, trochu zeleniny nebo něco jiného jako dárek předem. Blížil se konec našeho pobytu a Barbařin seznam už byl delší než počet plechovek, které jsme měli k dispozici. Když přišla Šami, o jednu si řekla. Barbara jí ale vysvětlila, že už jsou všechny zamluvené. Nicméně s tím se Šami nesmířila. Místo toho ukázala na obrovskou plechovku a řekla, dej mi tuhle. Barbara odmítla. Pak Šami ukázala na další a prohlásila, no tak mi dej tuhle. Barbara jí zopakovala, že jsou všechny zadané. Nicméně Šami to bylo jedno a žádala tu, pak tamtu a pak zase jinou. Barbara byla jejím agresivním chováním vyvedena z míry. Nevěděla, co jiného má dělat, a tak jí stále dokola vysvětlovala, že jsou všechny zamluvené a že už žádné nemá. Šami nakonec celá rozuřená odešla. O pár minut později uslyšela Barbara něco jako jekot, který přicházel z prázdného školního dvora. Byla to Šami a co si křičela a pak ještě něco, kde se objevovalo Barbařino jméno. Barbara byla otřesená a nevěděla, co měla udělat jiného. Při každé příležitosti pak vzpomínala, jak si udělala nepřítele nejenom s Šami, ale asi i z každého, kdo s ní byl nějak zpřízněn. Když jsem tu příhodu slyšel, příliš mě to neznepokojovalo a ujistil se mi, že udělala správnou věc. Magaři jsou nesmírně zdvořilí a spíše nesmělí, pokud mají o něco požádat. A určitě jsem nikdy neslyšel o nikom z nich, že by něco takhle vyžadoval, a tak jsem si byl jist, že Šamino chování bylo mimo normy jejich kultury. Stále jsme se měli o magarské kultuře co učit a tohle bylo tak vyhrocené, že jsem měl podezření, že je možná Šami čarodějnice. Řekl jsem Barbaře, aby si s tím nedělala starosti. Chtěl jsem si o tom promluvit s Jipanem, vůdcem vesnice. Kdyby bylo potřeba udělat něco, aby se situace uklidnila, udělali bychom to. Dalšího dne jsem o této příhodě s Jipanem mluvil a on mě ujistil, že si nemám dělat starosti. Ona je prostě taková, řekl. Trvalo nám dlouho, než jsme si vybudovali určité postavení a přátelství, které bylo potřeba, abychom se dozvěděli o jistých tajemstvích a nebylo snadné odhalit, o co ve skutečnosti šlo. Už si to nepamatuji přesně, ale myslím, že to byl Jipan, který mě v mých podezřeních, že to byla opravdu čarodějnice, později ujistil. Ani trochu mě to nepřekvapilo. Čarodějnice mohou porušovat kulturní hranice, protože žijí mimo ně. Pokud se jedná přímo o ni, říkalo se, že zná mocné síly, které plní její přání. Nikdo se jí neopovážil postavit do cesty. Pokud o něco požádala, bylo jí ihned vyhověno. Ale to chudák Barbara nevěděla. Nevěděla, že Šami ještě nikdo nikdy neřekl ne. Nebyla ani vyděšená k smrti, protože tehdy, když za ní Šami byla, o tom nevěděla.
Když jsme pak znovu přišli do Araghaly, navštívila Šami náš dům znovu. Byla veselá a dělala, jako by se nic z toho vůbec nestalo. Barbara její jméno napsala na seznam a než jsme z vesnice odcházeli, ujistili jsme se, že se k ní plechovka po někom, kdo půjde směrem k vrcholku bohů, dostane. Během následujících let nám Baju velmi pomohl, abychom pochopili magarské způsoby a jejich tajemství. Jedna věc, kterou jsme se dozvěděli, byla, že čarodějnice jako Šami nežili dlouho. Byli to právě ti duchové, kteří pro ní pracovali, kteří ji měli přivést k brzké smrti. Ve skutečnosti jsme se jednou při návratu do Araghaly dozvěděli, že náhle zemřela. A očividně z toho nikdo smutný nebyl. Čarodějnice a šamani musí být opatrní, když vysílají své duchy za nějakým posláním. Pokud tito duchové nejsou schopni vykonat přidělený úkol, jsou z toho deprimovaní a mohou se vrátit a vykonat danou kletbu na svém hostiteli. Vždycky mě zajímalo, jestli se tohle stalo Šami. Kope jámu, vyhloubí ji, spadne však do pasti, kterou chystá. Žalm 7.16. Ničemové ať padnou do svých vlastních sítí. Já zatím uniknu. Žalm 141.

Kapitola 9. Kletba. Co způsobovalo to šustění listí? Co se to za mnou plížilo? Nějak se mi podařilo udržet se na svém chatrném bydýlku na horském svahu a otočit se, aniž bych udělal jakýkoliv hluk. Opatrně jsem očima projel křoví a bambusové houští pode mnou. Ze stejného místa Baju zastřelil a zabil bengálského tygra. I když tygři už tímto směrem zabloudí zřídka kdy, stále se po okolí potuluje dost leopardů a medvědů. A teď znovu. Na okamžik tím suchým listím něco pohnulo. A pak bylo zase všude ticho. Nakonec jsem zahlédl nejasný obrys něčeho, jak si to kradmo jde vlastní cestou hustým lesním podrostem. Ve vesnici Araghala jsme nežili dlouho a bylo to teprve potřetí, co mě muži z vesnice pozvali, abych s nimi šel na lov. Baju s námi šel taky, nedočkavý jako vždy. I když měl přes 60 a měl jenom jednu nohu, po příkrých svazích vrcholku bohů se hnal tak, že mě stálo veškerou energii, abych mu stačil. Baju v těch horách vyrostl a znal každou škvíru a zákoutí jménem. Jednoho dne mě zavedl na místo, které bylo takovým přírodním trychtýřem, a ukázal mi, odkud můžu čekat příchod lovné zvěře. Strom, za kterým jsem se měl schovat, byl tentýž, spoza kterého starou loveckou puškou zastřelil dva divočáky a tygra. To ale bylo před několika lety. Teď už houští vyrostlo tak, že jsem viděl sotva 3-4 metry před sebe. Odkud by ke mně zvířeti stačil jeden velký skok? Tohle nebylo podle mého gusta. Takže jakmile Baju odešel, přesunul jsem se po stěně příkrého svahu o 6 metrů níže. 3 nebo 4 muži s prastarými puškami a já se svou malou 22 jsme stáli na úpatí na oblíbeném místě pro akci. Ostatní šli asi 1,5 kilometru směrem dolů a začali v tom hustém panenském lese s naháněním. Házeli kameny, tloukli klacky, kašlali a doufali, že tak zvěř naženou k nám. Poprvé, když jsem s nimi šel, zaslechl jsem sem tam výstřel zbraně a byl jsem si jist, že budeme mít spoustu masa. Brzy jsem se ale naučil, že jejich zbraně byly tak hrozné, že 8 nebo 10 výstřelů a žádné maso. To byl pro takový lov obvyklý výsledek. Ve skutečnosti čas od času někdo vážně prohodil, že by byli úspěšnější, kdyby se vrátili zpět ke střílení šípů s otráveným hrotem, jak to dělali jejich dědové. Tak tomu bylo i toho dne. Výstřel sem, výstřel tam. Nicméně až doteď ke mně nic nedošlo. Tohle ale bylo divné. Tohle zvíře přicházelo spoza mě. Šlo k honcům. Ne od nich. A pak se najednou 35 metrů přede mnou naproti ve strži objevil jelen Muntjak. Stál na okraji skupinky bambusů Ningala. Doufal jsem v ránu z větší blízkosti, ale měl jsem jen tuhle šanci. Když jsem stiskl kohoutek, otočil se a pádil po srázu dolů. Naráz vše stichlo. Asi o 30 minut později bylo po všem a Jipan mě přišel vyzvednout. Byl nadšený, když jsem mu řekl, že jsem trefil jelena. Ale když pak šel pro ostatní lovce, aby mu ho pomohli najít, ti jít nechtěli. Jak by mohla takhle malá zbraň zastřelit jelena na takovou vzdálenost? Mysleli si, že si z nich dělám blázny, nebo se vychloubám. Nechtěl jsem ztratit pojem o tom, kde ten jelen stál, takže od doby, co jsem vystřelil, jsem se nepohnul. Věřil mi jen Jipan a Sailha.
Když došli k té skupince bambusů, navedl jsem je směrem, kterým ten jelen šel. Pomalu a takticky šli po stopách. Když ušli asi 10 metrů, jípan nadšeně vykřikl. Je tady krev! Trefil ho! Rychle, pojďte dolů! Běžte tomu zraněnému zvířeti naproti! Ale nikdo se ani nepohnul. Ani jeden muž. Byl jsem zvědavý, proč nic nedělají, ale tohle bylo poprvé, co jsem s nimi byl a rána trefila cíl, já ale nevěděl, jaké chování je obvyklé. Ale už o 5 minut později, když Silha zakřičel, je tady, bylo všechno jinak. Lovci najednou vyrazili. Během několika minut nesli jelena směrem k vrcholu. Muži, kteří byli znaveni horkem dne a náročností honu, byli najednou celý rozjaření a plní nadšení. Když jsem je pozoroval, byl jsem spíše na rozpacích. Zdálo se, že jsou až opilí radostí. Ten večer jsme byli stále ještě v horách, když toho jelena začali porcovat. Často jsem slýchal, že je zvykem, že ten, kdo zvíře zastřelí, dostane 2/4 zadního. Zbytek zvířete se pak rozdělí rovným dílem mezi ostatní. Zatímco zpracovávali toho jelena, jeden z těch lovců za mnou přišel a požádal mě o svolení změnit tento lovecký zvyk. Protože většina masa byla v zadních čtvrtkách, ostatní muži by dostali jen velmi malou část. Pokud by se jim někdy poštěstilo a sami by zvíře zastřelili, nikdy by nesouhlasili s tím, aby se jejich část zmenšila. Maso pro ně mělo obrovskou cenu. Takže já jsem byl jejich jediná šance, jak tento zvyk změnit. Měl jsem souhlasit jen s jednou zadní čtvrtkou plus jednou částí zbytku? Pak by každý muž dostal o hodně větší část a nastolil by se nový, daleko spravedlivější zvyk. Moje znalost magarského jazyka byla zatím stále ještě bídná a pořádně jsem nevěděl, jak se zeptat nebo jak vyjednávat po magarsku. Tenhle argument o změně zvyku byl více než pochybný a byl jsem si jist, že mě chtějí využít. Ale v tento šťastný den jsem se s nimi nechtěl hádat a tak jsem souhlasil. O pár dní později na povrch začaly vyplouvat informace o tom, co zatím stálo. Prolomil jsem loveckou kletbu. Stal jsem se tajným hrdinou celé vesnice. O 11 let dříve čarodějnice proklela lovce a od té doby neulovili ani jedno zvíře. Nikdo nebyl schopen kletbu zlomit. Ale já jsem to teď udělal. To proto byli lovci tak nadšení. A opravdu, od toho dne po celé další roky se jim znovu a znovu dařilo na vrcholku bohů lovit. Když byl dobrý rok, sklidili i 20 kusů, ale spíš se jim pravidelně podařilo zabít tak 15 zvířat. Rok za rokem se jim dařilo zabít 15 až 20 kusů, zatímco celých 11 let neulovili nic. Nula. A co více, mimo zlomení kletby jsem taky změnil jejich zvyk tak, aby dělba cenného masa byla vyrovnanější a spravedlivější. V té době jsem o tom nic nevěděl, ale Bůh ano. Příštích 20 let jsem s nimi chodil na lov a i když jípan s mojí 22 zastřelil spoustu zvířat, já už jsem nikdy žádného jelena netrefil. Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. Žalm 37, 23. Vlastně to stálo docela dost vyptávání a neustálého slídění, abych na tu loveckou kletbu přišel. Vesničani o těchhle věcech neradi otevřeně mluvili. Měli strach, aby na ně nebyla uvalena další kletba.
Během následujících let, když jsme s Barbarou čelili mnohým těžkostem a zkouškám, jsem byl v pokušení a zajímalo mě, jestli Bůh něco dělá nebo ne. Pak jsem si vzpomněl na ty šlépěje ve sněhu a na toho jelena, který šel lovcům vstříc. Navzdory nicotné odezvě na naše snahy ve vesnici Arakhala jsme byli odhodláni vytrvat a být věrní povolání, kterého se nám dostalo. Museli jsme se spolehnout, že Bůh pracoval způsobem, který jsme nemohli vidět. Museli jsme se s tím spokojit, i když jsme tomu většinu času nerozuměli. Pokud vytrváme a nevzdáme to, Bůh bude mít šanci své království budovat svým způsobem.

Kapitola 10. Prázdné sedadlo. Barbara zmizela. Kam se poděla? Na zadním sedadle mé motorky už nebyla. V Kátmandu se ranní slunce ještě neprodralo vlahou zimní mlhou, která pokrývala údolí. Z našeho dvorku vedla příkrá, trávou pokrytá cestička přímo k široké bráně. Pod tou bránou byla položena vrstva betonu, aby se skrz nedostali potulní psi. Nicméně monzunové deště smily z té cesty většinu nánosů špíny a zanechali na prahu brány obrovský hrbol. V noci jsme bránu vždy zavírali. Nebyla ale určena přesná hodina, kdy se zavírá, a tak někdy zůstala otevřená tak jako toho rána. Když jsme spolu na naší malé terénní hondě vyrazili, seděla Barbara obkročmo na sedadle za mnou a pevně se její držela. V té době bylo absolutně proti všem morálním zásadám, aby se žena muže na veřejnosti dotýkala. Abych se vyšplhal na silnici, musel jsem přidat na plný plyn, ale taky jsem musel zpomalit a téměř až zastavit, když jsme přejížděli přes práh. Příliš pomalu znamenalo zastavit se a příliš zrychlit znamenalo, že bychom vylítli. Tentokrát se mi to ale povedlo dokonale a my jsme se přes ten hrbol hladce přesunuli. Zahnul jsem prudce doprava a už jsme uháněli městem. Cesta byla plná lidí, kteří nesli na trh svou zeleninu a jiné zboží. Na cestě se taky potulovaly krávy a dokonce sem tam i vůl. Pomalu jsem po té špinavé cestě sjížděl a pozorně se soustředil, abych motorku vyvážil, zatímco jsem se vyhýbal obřím výmolům. Když jsem chtěl Barbaře na té hlučné, přeplněné a úzké cestě něco říct, musel jsem křičet. O 3 nebo 4 minuty později jsme dorazili na bazar v Azantol, kde mě tlačenice donutila zastavit. Tehdy jsem si uvědomil, že udržet balanc mi nedělá takový problém. Když jsem se ohlédl, Barbara nebyla nikde k nalezení. Byl jsem poněkud zmatený a předpokládal jsem, že sklouzla někde při vstupu na bazar. Když jsem ji nikde nemohl najít, otočil jsem to a vydal se na cestu domů a přemýšlel, kde by mohla být. Když jsem se vrátil, našel jsem ji, jak stojí u té brány. Co tady děláš? Zeptal jsem se. No, a ona seskočila, aby zavřela bránu. Jelikož byla otevřená, já jsem předpokládal, že ji necháme otevřenou, ale ona si zase myslela, že bychom ji měli zavřít. Právě když jsme přejížděli přes ten hrbol, sklouzla tak, že jsem ani nepocítil změnu váhy. Udivuje mě, jak tak malý rozdíl v předpokladech může vést k tomu, že se cesty lidí rozejdou. Já si myslel, že je pořád se mnou, a proto jsem pokračoval v jízdě, aniž bych postřehl, že jsem jel celou cestu sám. Tak jsem se soustředil, abych se vyhnul psům, dětem a výmolům, nebo abych nezavadil o lidi, krávy, vozíky, rikši, že jsem za celou dobu nepostřehl, že je sedadlo prázdné. A co více, s helmou na hlavě a všemi těmi zvuky kolem jsem vlastně ani neočekával, že uslyším nějakou odpověď na to, na co se ptám. A opravdu, nic jsem neslyšel. To mi připomnělo, jak často jsem sliboval, půjdu za Ježíšem. A i když jsem možná den s Ježíšem začal, tak jsem se tak zabral do vyhýbání se výmolům přede mnou, nebo do řešení každodenních problémů, že mě ani nenapadlo se jej zeptat na jeho názor. A co hůř, ani jsem neočekával, že od něj něco uslyšíme. Jen sem tam jsem si uvědomil, že vlastně jedu sám. Ježíš po mně chtěl, abych někde zastavil. Měl pro mě nějakou práci, a když jsem ji neudělal, bylo to, jako by i on se skočil a čekal, až se vrátím. Neboť jsem volal, a vy jste neodpovídali, mluvil jsem,
a vy jste neposlouchali. Izajáš 65:12.

Blížíme se k závěru nejen dne, ale také večerního vysílání. Rozloučím se s vámi písní Come Sweet Jesus a s přáním pokojné a klidné noci. Mějte se hezky.

Byla půlnoc. Je tu poslední červnový den 30. června 2026. Nočním vysíláním Rádia 7 vás bude provázet Daniel Zeman. Praktickou část knihy Zjevení představuje 7 dopisů adresovaných konkrétním sborům starověké Malé Asie. Tyto listy však nejsou pouhým ohlédnutím do minulosti. Mají hluboký prorocký význam, protože vykreslují duchovní vývoj církve od jejich počátků až do konce věků. Více výklad teologa Johna Vernona McGeeho v relaci Světem Bible 15 minut po půlnoci. Církev by ze své podstaty měla být místem, kde se dostává pomoci lidské duši. Jaké jsou základní pilíře biblického pastoračního poradenství? To byla úvodní otázka série zamyšlení kazatele církve bratrské Rastislava Betiny na setkání starších církve křesťanské sbory v České republice. Příspěvky jednoho z nich, slovenského kazatele církve bratrské Rastislava Betiny, vám nabídne k poslechu prázdninový Kudikam. O tom, jak podstatné je pro poradenství správné pochopení hříchu, uslyšíte v 13:00. Ve čtení na pokračování se opět vydáme do nepálských hor, kam odešli v roce 1969 z Ameriky manželé Barbara a Gary Shepherdovi s úkolem dostat se ke kmeni Magarů a přeložit do jejich jazyka nový zákon. Úkol to byl nesnadný a čekalo je mnoho překážek, jak uslyšíme od 14:15, kdy čte z knihy Andělské stezky Michal Hubáček. Každý den vyslovíme nebo napíšeme tisíce slov. V této záplavě však často zapomínáme vnímat jejich skutečnou váhu a sílu. O tom, jaký vliv mají naše slova a jak je správně používat, bude mluvit Kateřina Hodecová s kazatelem a předsedou Rady církve bratrské Davidem Novákem v pořadu Klíčové slovo na Rádiu 7 po 15:00. Jak byste se modlili, kdybyste věděli, že přichází to nejtěžší ve vašem životě, že přichází závěr a naplnění smyslu vašeho bytí? Jak se modlil Ježíš na sklonku své pozemské pouti? V modlitbách podle Bible se ponoříme do dvou Ježíšových modliteb, které spolu souvisí a které ukazují k tomu, co má přijít. Dana Kenningová vás zve 15 minut po 14:15 k závěrečnému dílu série s názvem Ježíšovy modlitby aneb jak se modlil židovský rabín. Kdo by netoužil po moudrosti? Co dělat ve chvíli, kdy po moudrosti toužíme a nedostává se nám jí? Na to odpovídá ve svém dopise apoštol Jakub. Otevřeme ho spolu s Markem Macákem v závěrečném setkání věnovaném moudrosti k poslechu od 15:00. Jeden z velkých problémů, o kterém slyšíme čím dál více, je klimatická změna. Do atmosféry se dostává velké množství uhlíku, který přispívá k oteplování. Ale jsou i způsoby, jak s uhlíkem pracovat udržitelněji. A právě o zodpovědném chování k přírodě mluví biolog Milan Hluchý v Kaleidoskopu o 17:30.

0: Po úvodních vizích knihy Zjevení se v našem cyklu Světem Bible na Rádiu 7 dostáváme k listům, které směřovaly do konkrétních měst starověké Asie. Pán Ježíš v nich skrze apoštola Jana mluví přímo k tehdejším zborům, ale skrze ně oslovuje i nás. Nastavuje zrcadlo v tom, jak v Božích očích obstojí naše vlastní věrnost a láska. Výkladem teologa Johna Vernona McGeeho v češtině provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, v našem minulém pořadu jsme nedokončili první kapitolu knihy Zjevení. Máme před sebou poslední dva verše předtím, než se pustíme pak do další kapitoly druhé. V 19. verši si čteme: Napiš ty věci, které jsi viděl a které jsou a které se mají díti potom. Máme zde náznak chronologického uspořádání a rozdělení celé knihy Zjevení na tři časové etapy, jak jsme o nich před časem mluvili. Minulost, přítomnost a budoucnost. V této chvíli provedu rozdělení zdánlivě podle svého, předvídá odpor náš učitel. Ale až pokročíme v celé

knize dál ukážu, že je to rozdělení velmi přesné. Za prvé, napiš tedy, co jsi viděl, co Jan viděl od tohoto okamžiku. Viděl Krista ve slávě. Dovolím si znovu připomenout, že máme před sebou velmi zřetelně kristocentrickou knihu. Jejím tématem, jejím předmětem je oslavený Kristus. Nehleďte na jezdce, ani na poháry, nebo na koflíky hněvu, nebo na ty šelmy, které se jen nakrátko objeví a zase zmizí ze scény v dalších kapitolách, ale soustřeďte svůj pohled na Pána Ježíše Krista. On je ten, který byl, který je a který zůstává. Je ten týž včera, dnes a na věky. A Jan má tedy za úkol napsat, jak ho viděl. Za druhé je tu pokyn, napiš to, co jest. Co je to za věci, které jsou? Věřím, že jsou tu záležitosti církve, povídá náš učitel. A my, tedy církev, jsme zde ještě téměř po 2000 let. O záležitostech týkajících se církve pojednávají kapitoly, které jsou nejblíže před námi, tedy 2. a 3. A třetí slovo, které je v tom 19. verši, který jsme si dnes na úvod přečetli, je napiš i to, co se má stát potom, nebo podle překladu našeho učitele, věci, které budou vidět po těchto věcech. Zde tedy mám program Pána Ježíše Krista, v němž uvidíme pochod církve do nebe. A pak události, které se odehrají na zemi, až tu církev nebude.

Sedm těch hvězd jsou andělé sedmi zborů a sedm svícnů, kteréž jsi viděl, jest sedm zborů. Všimněte si, že apoštol Jan ve svém záznamu uvádí vysvětlení použitých symbolů, abychom blíže pochopili jejich význam. Tajemství těch sedmi hvězd i těch sedmi svícnů. Je-li v písmu řeč o tajemství, o nějakém mysteriu, jde o tajemství posvátné, dosud neodhalené. Toto tajemství zde zmíněné je však odhaleno Janovi. Přináleží výlučně k tomu, co viděl Jan. Sedm hvězd je sedm andělů. Hvězdy reprezentují správu, autoritu. Ve 13. verši Judova listu jsou odpadlíci nazváni bludnými hvězdami. A slovo anděl, jak jsme si už několikrát ukázali, znamená prostě posel, a tím poslem může být buď člověk, anebo duchovní bytost. Může se tedy vztahovat na posla patřícího k nebeským zástupům andělů, anebo docela stejně dobře také na představitele či učitele nějakého sboru či církevní obce na zemi. Rád slyším, že starší sboru je někde nazván andělem, povídá s úsměvem dlouholetý pracovník církve, protože někdy jsou starší pojmenováni úplně jinak. Takže nemáte-li nic proti tomu, přidržím se tohoto výkladu, už vzhledem k tomu, že apoštol Jan má postupně všem těmto sedmi poslům psát nějaké poselství. Nevím, zda by apoštol Jan byl povolán k tomu, aby písemně oslovoval duchovní bytosti. Sedm svícnů je nám tu vysvětleno jako sedm církví. To je vysvětlení, které podává Pán Ježíš dále Janovi. Pod pojmem svícen mějme spíš na mysli stojací lampu, tedy stojan, na jehož vrcholu je olejová lampa, a nikoli jen svíčka, jak to snad občas na ozdobu bývá v našich domácnostech. Svícny jako zdroje světla reprezentují sedm zborů, sedm církví v Asii, jak ještě uvidíme dále. A ty zase v širším průmětu mohou reprezentovat celou církev. Církev jako tělo Kristovo.

Milí přátelé, v našem čtení knihy Zjevení právě vstupujeme do oddílu o církvi, která je také nazývána tělem Kristovým. Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni. Církev tvoří všichni znovuzrození věřící, které Pánu Ježíši dal nebeský Otec a za něž se Pán Ježíš modlil mimo jiné slovy 17. kapitoly Janova evangelia. Po ukončení 3. kapitoly Zjevení, která je ještě před námi, se už církev ku podivu na naší scéně nebude objevovat. Do konce té 3. kapitoly je církev zmíněna celkem 19krát. Počínaje 4. kapitolou až po kapitolu 20. včetně, kde jde o soud před velkým bílým trůnem, není o církvi zmínka ani jednou. Je docela normální ptát se po jejím osudu a místě, kde je po celé to období, kde to všechno církev prožívá. Určitě není na světě, protože byla ze země vzata. Následujících 7 dopisů, které si ve 2. a 3. kapitole Zjevení budeme pročítat, má trojí výklad a použití. Za prvé, jak nám to podává zase náš učitel doktor McGee, jednak jsou to dopisy adresné. Přinášely přímé poselství místním církvím za Janových dnů. Mám v úmyslu v následujících 2 kapitolách vás zavést do míst, kde těchto 7 církví kdysi žilo, předesílá náš biblický cestovatel. Navštívil jsem je několikrát a rád bych se tam vracel znovu a znovu, jednak protože je to vzrušující sledovat zde různé stopy historie a také protože se tím jaksi přimykám blíže k samotnému textu Bible. Věřím, že i vám se otevřou nové obzory Bible, navštívíte-li místa těchto 7 zborů. Snad víc, než kdybyste prochodili celý Izrael. Ty trosky nesou docela názorné a srozumitelné poselství. Uvidíme, že apoštol Jan psal zborům, o něchž věděl velmi mnoho také z osobních návštěv, z osobního kontaktu. Druhý výklad a aplikace je mnohostranná. Každý ze zborů je zobrazením určitého stavu různých místních církví v současnosti. Jinými slovy, při četbě poselství církvi například v městě Pergamon přijímáte zároveň poselství pro váš domácí zbor a pokud jste upřímní, také zcela osobně pro sebe. Třetí výklad a použití je jakýsi chronologický pohled nebo historický průmět do dalších dob. V těchto 7 dopisech jsou dějiny církve podány jakoby v panoramatickém přehledu od letnic až po paruzii, čili po vtržení. Od události ve vrchním příbytku domu až po zachvácení celé církve do oblaků. V historii církve je 7 odlišných období. Efes reprezentuje církev v době apoštolské z tohoto historického průmětu. Laodicea pak církev odpadlickou. Mnohé z tohoto prorockého zobrazení se už vyplnilo a teď jsme v období dějin, které činí tyto kapitoly nanejvýš pozoruhodnými. Dovolte, abych vás upozornil na určitou dost přesně vymezenou slohovou a také obsahovou formu, kterou zde Pán Ježíš použil při diktování všech 7 dopisů. Žádá nás o pozornost náš bratr kazatel. Za prvé, v oslovení každé církve je zdůrazněn určitý základní rys oslaveného Krista, kterého Jan viděl v předchozí 1. kapitole. Samozřejmě jsou vybrány tak, aby vždy zdůraznili nějaký konkrétní účel. Za druhé, dopisy jsou adresovány poslu nebo tedy andělu každé církve. Jak jsme si už řekli, tím andělem může být docela lidský posel, kterému je psaný dopis předán. Je jím někdo, kdo má zodpovědnost za příslušný jmenovaný místní sbor. Za třetí,
Všechny ty vzkazy nebo krátké dopisy začínají slovy znám tvé skutky. Čtvrtým rysem těch dopisů je, že Pán Ježíš nejprve vyslovuje pochvalu a teprve pak napomenutí. To je jeho metoda, i když jsou tu z ní výjimky. Pro Smyrnu a Filadelfii totiž nemá jediného slova napomenutí. Smyrna byla církví mučednickou a Filadelfia byla misijním sborem. Aktivně šířila jeho slovo. Zarážející může být, že Pán Ježíš nemá naopak jediného slova pochvaly pro Laodiceu, pro církev odpadlickou.

tomto druhém hlavním oddílu knihy Zjevení, tedy ve druhé a třetí kapitole, vidíme věci, které jsou, jak to řekl Pán Ježíš Janovi, aby to zapisoval. To znamená právě probíhající dobu církve a všechno, co se jí týká. Každý ze sedmi dopisů je poselstvím, které Pán Ježíš poslal té, které místní církvi. Možná nejsme obeznámeni se skutečností, že v prvním a druhém století bylo dopisování a cestování v Římské říši úplně běžnou záležitostí. V rámci Římského impéria existovala v té době dobrá komunikace, takže dopisy ve Zjevení jsou pozoruhodné spíše z jiných důvodů. Nejlepší z nich je ten, že ty dopisy posílá sám Pán Ježíš Kristus přímo jednotlivým církvím. To znamená, že máme vlastně například dvě epištoly efeským, jednu od apoštola Pavla a druhou přímo od Pána Ježíše zprostředkovanou apoštolem Janem. V Římské říši bylo mnoho významných sborů, ale těchto sedm, které jsou před námi, bylo vybráno z několika důvodů. Jedním z nich byla patrně také jejich poloha v určité důležité oblasti Římského impéria. V prvním, ve druhém a pak ještě i ve třetím století. Důležitost oblasti spočívala v tom, že se tu setkával východ a západ. Probíhal zde čilý obchodní ruch a bylo zde tedy mnoho lidí, kteří mohli ty zprávy roznášet dále po světě. Do roku 2000 před Kristem mělo území podél pobřeží Malé Asie docela vyspělou civilizaci. Je to dnešní západní pobřeží Turecka. Je to překrásný kraj, ale nejen, že je tam krásně, je to zároveň jedna z nejbohatších zemí. V dávnověku bylo právě zde centrum slavného chetického národa. Město Efezus bylo založeno kolem roku 2000 před Kristem Chetity, stejně jako i Smyrna, dnešní turecký Izmir. Město Pergamos bylo založeno zřejmě později, Tiatira a Sardis ještě později, a velkými obchodními centry se tato města stala až za Alexandra Velikého. Střetly se tam civilizace anatolská s řeckou. Vždy je dobře rozlišíte, protože bohové Anatolců, těch primitivnějších národů, byla zvířata, zatímco řečtí bohové promítali a zveličovali lidské vzory. Efes měl v té době možná už asi 100 000 obyvatel. Bylo to velké město a vlastnilo obrovské přírodní divadlo s místy pro 20 000 diváků. Bylo letoviskem, kam přijížděli římští vládcové. Bylo postaveno z bílého mramoru. Dopad evangelia v této oblasti byl značný. Evangelium zasáhlo Efezus do té míry, že později byly při vstupu do přístavu umístěny čtyři sloupy anebo čtyři věže se symbolem kříže. Každý z nich byl věnován prý jednomu z evangelistů, Matoušovi, Markovi, Lukášovi a Janovi. Dnes tam prý stojí už jen jeden z těch sloupů, ale symbol kříže na něm je dosud. A dalším důkazem mocného vlivu evangelia jsou i místa, kde pohanské chrámy byly později proměněny v církevní modlitebny. Po skončení Pavlova a Janova působení se v této oblasti nachází početná populace křesťanů. Zdá se, že apoštol Pavel měl v Efezu své největší pole působnosti a Lukáš v knize Skutků apoštolů 19.10 píše: všichni, kteří přebývali v Asii, poslouchali slova Pána Ježíše, i Židé, i Řekové. Samozřejmě, i když poslouchali, ne všichni se obrátili ke Kristu, ale každý slyšel.

Efezus byl nejen krásným urbanistickým útvarem, ale současně byl i hlavním městem provincie Asie. Nazývali ho asijským trhem marnosti. Byl náboženským i obchodním střediskem celé rozsáhlé oblasti a celé město ovlivňovalo východ i západ, Asii i Evropu. Když apoštol Pavel vstupoval na břeh v přístavu v Efezu, spatřil širokou přístavní třídu celou z bílého mramoru. Směrem do středu města viděl nejrozmanitější půvabné budovy, chrámy a obchody s dárkovými předměty. Po pravé straně minul rozsáhlou tržnici a jak stoupal ulicí nahoru, měl před sebou na svahu hory obrovské divadlo pro 20 000 lidí a po levici ještě větší amfiteátr asi pro 100 000 diváků. Někdy se prý v Efezu sešlo 1 000 000 až 2 000 000 lidí. Zde tedy bylo pravděpodobně Pavlovo největší působiště a zde se později stal duchovním pastýřem věřících právě náš apoštol Jan. Město se původně začalo formovat kolem chrámu Diany, který stavěli Anatolci, kteří tuto pohanskou modlu, tuto domnělou bohyni uctívali. První chrám měl dřevěnou konstrukci a byl postaven dole, tak blízko oceánu, že vlny pleskaly do jeho základů. Časem přitékající řeky snesly do údolí tolik naplavenin, že celé okolí chrámu bylo jimi vyplněno. V žádné jiné krajině jsem neviděl to, co zde, řeku hustou jako polévka, povídá náš učitel. Její voda je plná hlíny, smité ze svahů. Když Alexandr město získal, mimochodem chrám vyhořel v tu noc, kdy se Alexandr narodil, přenechal ho jednomu ze svých generálů, Lysimachovi. Protože naplavenin přibývalo a přístav se nebezpečně zaplňoval, Lysimachus přestěhoval obyvatele do vyšších poloh, do míst, kde dnes můžeme vidět pozůstatky starého města. A to bylo prostředí, kam přišel apoštol Pavel. V místě starého chrámu bohyně Diany, nebo jinak Artemis, dal Alexandr Veliký zkonstruovat nový chrám, který se stal jedním z divů starověku. Byl největším řeckým chrámem, který byl kdy postaven. Bylo v něm přes 100 vnějších sloupů, z nichž 36 bylo ručně tesáno. Dveře byly z cypřišového dřeva, sloupy a stěny z perského mramoru. Schodiště z dřeva vinné révy z Kypru. Chrám bohyně Artemis nebo Diány sloužil jako banka pro celou Asii a bylo v něm uloženo obrovské množství peněz. Zároveň byl uměleckou galerií, která vystavovala mistrovská díla tehdejších velkých umělců. Byl tam i slavný obraz Alexandra. A za purpurovým závěsem byla uvnitř chrámu necudná podobizna Diány, bohyně plodnosti. Měla mnoho prsou, v jedné ruce držela hůl a v druhé trojzubec. Strašná je Diána efeských, bylo by přesnější vyjádření než to, které Efezané rádi fanaticky provolávali, když říkali velká je Diána efeských. Diana nebo Artemis byla zřejmě nejuctívanější pohanskou bohyní. Její chrám byl 4x rozlehlejší než Partenon v Aténách. Nakonec však byl zničen Góty v roce 256 našeho letopočtu. Ovšem v době apoštola Pavla zřejmě tento chrám ještě stál. Milí přátelé, náš čas vypršel a tak se musíme rozloučit a text 2. kapitoly zjevení Jana si necháme zase na příště. Bude moc dobré, když si ho sami v předstihu přečtete. Bůh vám žehnej.

Na Rádiu 7 končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami kazatele doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme vděční za vaše ohlasy. Ty můžete směrovat na mail radio7@radio7.cz nebo na profily na sociálních sítích radio7.cz. Děkujeme i za finanční podporu, díky které může Radio 7 fungovat a vysílat mimo jiné i tento pořad. Více o možnostech zapojení se do podpory Rádia 7 najdete na webu radio7.cz v sekci Zapoj se. Pokračovat výkladem knihy Zjevení budeme v seriálu Světem Bible zase dnes večer ve čtvrt na 9.

Boží srdce se kvůli nám roztrhlo, zpívala Lucy Grimble na Rádiu 7. Za chvíli bude jedna hodina. Po jedné hodině je na programu repríza pořadu Kudy kam s příspěvkem Rastislava Betiny, kazatele církve bratrské na Slovensku, ze série o pastoračním poradenství.

Kazatel Rastislav Betina udělal tečku, bodku za úvodním tématem série přednášek o pastoračním poradenství. Začínal u pojmu hřích a tak je vcelku pochopitelné, že následuje sonda do biblického řešení hříchu. K úvahám na téma pokání vás pozve příští pořad Kudykam, který na Rádiu 7 zazní zase ve středu v 21 hodin. Jednotlivé promluvy zazněly na setkání starších církve křesťanské sbory v České republice a záznam vysíláme se svolením přednášejícího i organizátorů.

Jsou 14:00 v úterý 30. června. Nočním vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Ve čtení na pokračování se opět vydáme do nepálských hor, kam odešli v roce 1969 z Ameriky manželé Barbara a Gary Shepherdovi s úkolem dostat se ke kmeni Magarů a přeložit do jejich jazyka nový zákon. Úkol to byl nesnadný a čekalo je mnoho překážek, jak uslyšíme od 14:45, kdy z knihy Andělské stezky bude číst Michal Hubáček.